informací, to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách, a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

Ne. Tak přátelé, vezmu to, ještě nějaký tady chybí. Tak představíme ty první a pomalu začneme. Takže dnešním veřejným shromážděním vás bude provázet, jak říkal Petr Hájek z Protiproudu, nevinná dívenka, naivní, s modrýma očima, ne, tak to říkal, Korina Rybářová. Potom vás bude provázet taky dnešním veřejným shromážděním paní, kterou asi znáte všichni, protože každý den, víc než půl roku, každý den přijde z práce, ona chodí od rána do práce, každý den přijde z práce, sedne si na několik hodin ke zprávám, projde všechny zprávy ze světa, pročte je všechno, co může, a začne připravovat zprávy, aby 15 minut před 9 se třásla, že to všechno je připravený a že to odmoderuje. Bývalá sekretářka do prezidentu, dneska zprávařka Zuzka Žákovičová. Tak to vezmeme z téhle strany. Tohle je aktivistka, která s náma demonstruje už od covidu, jezdí na všechny demonstrace. Je to naše členka rodiny Česká republika na prvním místě, velmi blízká osoba, Lenka Křivánková. Ten velký chlap tady v

0: Mám ho opravdu rád. On je tady za nás, aby dělal hloubkový výzkum světa, duše, mysli, filozofie, protože to je docent filozofie na Karlově univerzitě Ladislav Beňovský. Velmi skromný člověk, velmi vysoký postavení ve společnosti. Pak tady máme majitele jedné málo známé televize, soukromí, Petr Bureš. Tak, jako přesto, ale máme šťastnou třináctku, bude tady víc lidí. Taky mimochodem, dneska na závěr uslyšíte šéfredaktora deníku internetového Aeronet News VK, ze kterým jsem před chvilkou mluvil. Nebudete ho vidět, protože on se neukazuje na veřejnosti, ale budete ho slyšet a spolu jsme připravili trojvýzvu. Ta trojvýzva je tady k podpisu a budu vám její text číst. To je trojvýzva, která bude výsledkem tohoto veřejného shromáždění. A poslední úspěch, který vás dneska představím, než začneme teda tady s Ivanem, je kriminálník, odsouzený, 4 dny zpátky dostal od samotce trest, půl roku vězení. Strašný člověk, dávejte si na něj pozor, pozor si na něj dávejte, s podmínečným odkladem teda roka půl. Tomáš Hrdlička. Tak, a teďko poprosím tady kamaráda, vy ho určitě znáte, my jsme ho pozvali sem, vás poprosím, teď můžete jít zase zpátky na chlebíčky, na koláče, na čaj, na kafe. My jsme Ivana pozvali, aby Ivan Kratochvíl, no Ivan Kratochvíl, podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl. My jsme Ivana pozvali a vybral jsem ho jako člověka, který bude zahajovat tohleto dnešní veřejné shromáždění proto, že Ivan pracoval na velmi specifické funkci v armádě. Můžeš prosím tě říct tvoji specifickou funkci, o které jsme se bavili?
1: Ještě si to pamatuju. Náčelník oddělení radiolokačního a raketového vyzbrojování hlavního úřadu logistiky generálního štábu armády České republiky.
0: Takže, tak jak jsem jednou slyšel rozhovor s Ivanem, podle mě to je, když by došlo k nějakým, když by třeba teď, jak říkal Andrej Babiš s Petrem Pavlem, že začnou třeba nějaký útok na pobaltské země, kdyby byl. A tady se měly dávat dohromady rakety, nebo by se měl dělat stav ohrožení země, uzavírané hranice, po případě časem mobilizace. To všechno jsou věci, kterým ty rozumíš, odborního hlediska. Proto jsme tě sem pozvali, předávám ti slovo a byl bych rád, kdyby si nám mohl vysvětlit ten horší scénář, který se může stát, o kterém mluví Andrej Babiš a Petr Pavel, že bychom byli akční. Jak by to probíhalo?
1: Dobře, děkuju.
2: Ještě netleskejte, nevíte proč. Ty scénáře jsou momentálně dva. Špatný a ještě horší. Ten špatný. Tak, jak to momentálně vypadá, tak se začne tím, že se zablokuje Kaliningrad. Kaliningrad je naše české původní město, které momentálně je v rukou Ruské federace. Je to město, které je v podstatě vytvořeno jako současná, řekněme, město pevnost, ale bydlí tam lidé, bydlí tam děti, bydlí tam přestárlí, je to normální město s normálním životem a to město potřebuje být zásobováno. No, žádné město nedokáže fungovat bez zázemí venkova. A to zázemí venkova, to jídlo a to se tam všechno vozí. Vozí se to loděma. Takže stačí zablokovat těmhletěm lodím cestu, nepustit je do Kaliningradu. V tom okamžiku je to tou ruskou stranou chápáno jako útok na její území a oni, aby to město udrželi při životě, mají zhruba 14 dní až 3 neděle na to, aby tam vytvořili přístupovou cestu, aby se to město mohlo znásobovat. Blokáda Leningradu, blokáda Stalingradu, to jsou zkušenosti, které oni mají v živé paměti. Takže to nedovolí. Předpokládá se, že půjdou takzvaným suvalským koridorem, to znamená přes Bělorusko, tam je to nejblíž, ale tam stojí jednotky.

0: naše jednotky NATO mají pevně vybudovanou obranu. Navíc dneska se používají drony, tohle je válka dronů s převahou dronů, a drony do vzdálenosti 20 km od linie dotyku na těch optických vláknách létají a všechno, co se pohybuje, každý nákladák, každý osoba, to oni napadají. Takže ten koridor, co by se musel vybudovat, by musel být široký minimálně 40 km, 20 a 20 z jedné z druhé strany. A to je velmi široké pásmo. Takže je pravděpodobné, že to udělají jinak. Podle historie ty tři pobaltské státy byly součástí Ruska, ruského impéria. Jsou to tři gubernie. Gubernie, které oni vybojovali na Švédsku a pak ještě Švédsku zaplatili prachy, aby náhodou někoho nenapadlo za 100, za 200, za 300 let chtít toto území po Rusku zpátky. Takže je to historicky ruské území. Takže si ho vemou zpátky. Momentálně v tom prostoru Běloruska, a teda Rusko u Běloruska, jsou připravené dvě armády, pro které je to otázka týdne, než toto území obsadí. Američané tam mají pár desítek vojáků, Američané dostanou informaci dopředu, že se Rusové rozhodli to území si vzít zpátky a Američané se stáhnou zpátky, protože kvůli pobaltským s prominutím vymirátům oni nebudou riskovat celosvětovou jadernou válku. Záleží na Evropě, jak se zachová. Pokud Evropa bude chtít ukázat sílu a odpoví tím, že přes ten Suezský koridor vtrhnou do Běloruska, tak ano, můžou tak zhruba jednu gubernii v Bělorusku obsadit, na to tam síla je. Ale tím se všechny ty státy, které tam budou mít svoje jednotky, přímo zapojí do agrese proti Bělorusku, to znamená i proti Rusku. Uvědomme si, že Rusů je nějakých 140-150 milionů, nás je nějakých 350-400 milionů v Evropě. Z hlediska dlouhodobého válčení je to pro Rusko nesmysl, nemají šanci takovouhle dlouhodobou válku naplno vydržet. Pokud budeme porovnávat, že morálka na jedné i na druhé straně je srovnatelná. Takže oni použijí veškerý potenciál, který mají k dispozici. V první řadě v podstatě po čáru Krakov-Varšava vytvoří pásmo, kde to budou likvidovat všechno, co má kapacitu na pohyb jednotek. To znamená, budou likvidovat mosty, budou likvidovat benzínky, budou likvidovat fabriky, budou likvidovat nádraží, budou likvidovat dráty vysokého napětí. A každá armáda, která se dostane do tohoto pásma, tak než dojde na frontu, tak bude mít poloviční stav. NATO má převahu v letectvu, takže první úder ruských raket budou na letiště. Ne, aby zničili ty letadla, jenom prostě, aby zničili vzletové dráhy, aby to ta letadla nemohla startovat. Ty letiště se do týdne v podstatě dají zpátky dohromady, to máme naučené, ale za ten týden oni už budou mít obsazený celý Pobaltí. Takže to je fáze, ke které s velkou pravděpodobností může dojít a může to takhle skončit. Pokud nám to nebude vyhovovat, a to je to, že nám to vyhovovat nebude, protože naše vnitřní problémy se dají vyřešit tím, že buď dobijeme Rusko a na úkor jejich zdrojů přikryjeme tady ty krádeže, typu dozimetry, já nevím co všechno, to jsou naše malí, jo? To, co je v Evropě, je výrazně větší. A nebo se to přikryje tím, že prostě nebudou svědkové, to znamená, že se to tady rozbije. Uvidíme, jak by se to bude vyvíjet dál. To je v případě, že bude pokračovat ten vývoj, který je už rozběhnutý. vazby Senátu. Ale máme tady ještě tu horší variantu. Horší varianta je, že naše vedení udělá to, co slibuje, a to, že vytvoříme francouzský jaderný deštník. Francouzský jaderný deštník není deštník. Je to francouzský jaderný terč na našem území. Je to jaderný terč na našem území. Proč? Víte, když někde bouchne jaderná puma, tak v tom epicentru a blízkém okolí zhruba 100 let, ne, že nic neporoste, ono naopak tam poroste, porostou obrovský přesličky, porostou tam rody, budou se tam vytvářet nové druhy zvěře, ale člověk tam nepřežije. Zhruba 100 let, když tam někdo vleze, bude tam delší dobu, tak dostane takovou dávku záření, že onemocní. Onemocní nejdřív na štístnou žlázu, a pokud dostane tu větší dávku, to znamená, že se bude někde v blízkosti vyskytovat, když to bouchne, a dostane silnou dávku, tak ho to bude rozežírat zevnitř. Představte si, že máte v sobě mravence, který vás kouše, škrábe, kouše, bolí to, svědí to. Vevnitř nemůžete s tím nic dělat, žádné prášky nefungují. Ve dne nevíte, kam dřív skočit, v noci nemůžete spát. Rozpadá se vám pomalu tělo. A teď, co s tím jaderným deštníkem? Jo? Řekněme, že na letišti v Čáslavi se umístí francouzská letadla, protože Francie má svoji jadernou moc buď na ponorkách, anebo na letadlech. Ponorky u nás nepřicházejí do úvahy, koukněte se, jaký je stav ve Vltavě nebo v Úhlavě. Takže jedině ty letadla u nás přichází v úvahu. Žádný rozumný státník si nedovolí v případě, že dojde ke konfliktu, bude dělat všechno pro to, aby tyhle ty bomby nebouchly na jeho území. Při strategickém střetnutí se to řeší tím, že se snaží sestřelit ty strategické rakety, když jsou nahoře, jo? Těch 40 km vysoko, aby to bylo mimo ovzduší. Ale tohle to nejsou strategické rakety, takže ty tak dále vysoko nepoletí. Tyhle ty jsou na letadlech, ty se budou schazovat z letadla. Takže tohle to je cíl prvního významu. Takže v době, kdy by hypoteticky vstupovala ta vojska na území běloruských států, tak by vyletěly první rakety směrem na naše území, protože to letadlo z našeho území je příliš rychlé nad ruským územím, než prostě ten systém velení, než zareaguje, než se zeptají toho, jestli máme to sestřelené, to všechno vyžaduje čas, a v tom okamžiku už ten čas tady není, když ty letadla budou tady. Takže ten úder bude preventivní. Může to být klasický úder, ano, nejaderný. V tom případě jsou dvě možnosti. Buď ta hlavice nebude připravená k použití, takže nedojde k tomu, aby se setkalo nad kritické množství toho jaderného paliva, takže nedojde k výbuchu, ale jenom se rozpráší ten jaderný materiál po okolí. Takže v tom případě by kolem Čáslavy bychom měli něco podobného, jako máme v Příbrami. No? Akorát, že ty dávky záření by byly trošku větší, silnější. Takže tady můžeme předpokládat ty onemocnění štítné žlázy u většiny obyvatel v tom nějakém okolí. Problém, když to bude připravený a bouchne to, tak máte tam jaderný výbuch. Problém je v tom, že při válečném rozhodování těžko někdo si dovolí při takhle důležitém cíli nechat vysokou pravděpodobnost toho, jestli se trefím nebo netrefím, jestli jsem ty hlavice zničil nebo nezničil. Protože to je otázka života a smrti toho, kdo to napadl. takže se na to použije jaderná zbraň. To zaručeně spustí druhotnou jadernou reakci těch hlavic. Takže máme obrovský jaderný výbuch uprostřed republiky. Pardubice můžeme odepsat z mapy a většina území bude pokryta jaderným spadem. To, co jsem mluvil o tom zžírání zevnitř, a to, tak to se bude týkat většiny z nás. A ti, kteří to přežijí a budou chtít mít děti, tak musí počítat s tím, že ty děti se můžou narodit s blánama mezi prstama, že můžou mít 6 prstů, že můžou mít 2 hlavy, že můžou mít obrovskou vodnatou hlavu, že jim může chybět půlka plíce nebo třeba půlka žaludku. Prosím vás, tohle to jsou všechno zdokumentované věci po použití jaderných zbraní armádou Spojených států v Japonsku. Takže to je perspektiva, která nás čeká v případě, že budeme tak naivní, tak debilní, že si necháme rozmístit cizí jaderné zbraně na naše území. Skončil jsem. Ivan Kratochvíl. Tak, přátelé, tohle byl Ivan Kratochvíl, byla to těžká slova, byla to tvrdá slova, ale je potřeba dívat se realitě do tváře. To, že se budeme tvářit, že to neexistuje, koukat se někam jinam, nám nějak nepomůže. Naopak, když víme, co se děje, tak se na to dokážeme připravit. Teď budeme mít dalšího řečníka, Pavel Krejčí. Poprosím Pavla na pódium. A potom si dáme jednu písničku, aby jsme to trošičku odlehčili, takže Pavle, je to tvé.
1: Vážení spoluobčané, přátelé míru. H.G. Wells napsal ve svém díle Nový světový řád, že bezpočet lidí bude proti tomuto novému světovému řádu bojovat a budu také umírat. Nadešel čas se nad touto myšlenkou a nad tímto varováním zamyslet. Dodnes rozhoduje o našem světě. Kdo má právo určovat, zda naše děti budou žít v míru nebo ve strachu z války. Zdá se, že v dnešním světě má všechno svoji cenu. Zbraně, sankce i samotné války. Ale co lidský život? Ten se stal pouhou účetní položkou na seznamu globálních lídrů. Sledujeme globální systém, kde mocenská centra, neprůhledné think tanky a organizace, jako je Chicagská rada pro zahraniční vztahy nebo National Endowment Democracy Institute, ovlivňují zahraniční politiky cizích států a prosazují zájmy západního vojensko-průmyslového komplexu, přičemž porušují ženevské konvence a mezinárodní právo. A co vidíme u nás doma? Prezident Petr Pavel plně pod kontrolou Sorošovy loutky Petra Koláře společně slouží cizím zájmům a tomuto vojensko-průmyslovému komplexu a globalistům. Vidíte to sami. Navíc vnější hrozba v podobě Ruské federace se samozřejmě velice dobře hodí jeho úžasné vizi evropského superstátu a společné armády. Bezskrupulózní lidé jako oni tlačí kupředu válečného molocha, prodávají svoji vlastní čest, morálku, svoji vlast i mír. Dostali jsme se tudíž do situace, kdy postválečná pravidla a ženevské konvence o nevměšování se západní mocnosti organizace otevřeně a nahlas ignorují. Dnes už snad jen s výjimkou Ruska je nedodržuje téměř nikdo. Místo dodržování mezinárodního práva sledujeme bezohlednou militarizaci. Když politici mluví o dalších miliardách na zbrojení, musíme se ptát, kolik investujeme do války a kolik do jeho zabránění. Co myslíte, že převažuje? nákupy předražených letounů F-35, schopných nést jaderné hlavice, neustálé eskalace a napětí nás nepřibližují k bezpečnosti a k míru, ale k chudobě a k riziku jaderné katastrofy. Na atomových hodinách jsme pár vteřin před půlnocí. My, obyčejní občané, ale nechceme, aby se z naší země stalo bojiště velmocenského soupeření. Odmítám představu, že musíme bezvýhradně podporovat válečné štvaní. My máme právo stát na straně lidského života, na straně týmu humanity. Zbrojení nesmí být samozřejmě nikdy samoučelné. Mír nesmí být prostým slovem a diplomacie nesmí být považována za slabost. Dnes je tomu samozřejmě naopak. Požadujeme transparentnost financování politických organizací, kontrolu veřejných peněz a konkrétní mírové iniciativy. Ale jaký je výsledek, ptám se. Možná nemáme miliardy, my občané, aktivisté a iniciativy. Nemáme miliardy na zbraně ani přístup do uzavřených jednacích místností. Ale máme svůj hlas, přátelé. Své svědomí a svaté právo říci ne válce. Každý hlas pro mír má smysl. Jeden jediný hlas nemá sílu a nemá ani váhu. Jeden hlas je jako kapka v moři. Pokud ty kapky ovšem spojíme, a to nejen doma, ale i v mezinárodním měřítku, můžeme z těchto kapek stvořit silný příboj, který strhne hráze bezohledné depopulační agendy a krvavého biznisu. Nenechme si namluvit, že válka je nevyhnutelná a diplomacie nemožná. Nejsme figurky na její šachovnici. Na prvním místě jsme lidé, jsme občané a máme právo na mír. Spojujeme se, organizujeme se a bojujeme, dokud tu není ještě jedno velké spáleniště. Děkuji vám.
2: Tak, přátelé, mám taky povinnost, jak mě řekla policie, abych oficiálně zahájil veřejné shromáždění, takže tímto oficiálně zahájil veřejné shromáždění. Vítejte na něm. Je nás tady asi tolik, jako když jsem tady poprvé plakal. Vím, že u mužů se to neříká, že muži pláčou, ale pamatuju si v roce 2020-2021, když jsme tady dělali demonstrace proti pandemickému zákonu a nakonec to dopadlo v poslanecké sněmovně špatně, tak jsem dělal potom rozhovor, myslím, že to bylo právě tady z Raptor TV, a že mi ukáplo. A říkal jsem takrát, že to je začátek odporu. Mezitím jsme prošli nějakou vlnou větších demonstrací, teď máme nějaký, řekněme, takový velmi očišťovací období, jak už jsem říkal, ten nejdůležitější bod, který bych chtěl, aby tady dneska byl pochopený, je to, že jsme si všichni rovní, že jsme tady všichni bojovníci za naší zemi, že jsme tady všichni společně, že jsme všichni sestry a bratři, že se tady nikdo nad nikoho nepovyšuje. Takže myslím si, že po tomhle tom očištění je nás tady pořád ještě dost, takže bych vám chtěl každému poděkovat, že jste sem vážili cestu. Každému. Vám díky. Vím, že se jedete z Brna, z různých míst, prostě z dálky, z České republiky, z Moravy, takže za to vám díky. Druhou věc, za kterou bych vám chtěl ještě poděkovat, je odvaha. Protože takový strach, jako je v České republice, jsem za svůj život, za těch 50 let, co jsem skoro na světě, ještě nezažil. Takže děkuju vám za vaši odvahu, že jste se odvážili přijít vyjádřit veřejně svůj názor. Děkuju. Děkuji moc. A ještě bych vám chtěl poděkovat za jednu věc, která je důležitá. Že sledujete každý den zprávy v 9 s komentářem, Protože to nejsou zprávy jako tady CNN Prima, která tady teď někde točila, jsem viděl, americká televize. To jsou zprávy české. To nejsou zprávy, které by stranily největšímu agresorovi za posledních několik desetiletí světovýmu, čím už jsou Spojené státy americké, tomu trýzniteli světa. Jo, to je prostě americká televize. My tenhle ten názor nezdílíme. My sdílíme názor takový, že je tady nějaké mezinárodní právo, že jsou tady různé země a každá země musí se počítat, každá země musí mít svoje právo. A ten přechod, který teď svět prochází z toho jednoho unipolárního světa na ten multipolární, je přesně tím, na co jsme ty roky čekali, aby jsme zabojovali v tom finále potom o Českou republiku, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď přivítám na pódiu, jak mu říkali v kapele Brutus, když tam hrál, Komanč Pepík. A proč? Je potřeba prostě si to říct na rovinu. Josef Kupčík je komunista. A můj názor je takový, že si ho za to vážím. Proč? Protože on je komunista přesvědčením. Ne jako ti komunisti, kteří jsou tam proto, aby dostávali tučný platy a přitom dělají levičácký progresivismus a rozkrádají komunistickou stranu. A on už není ve straně, ty nejsi Pepo ve straně už. Nikdy nebyl. On je komunista přesvědčený, takže za to si ho vážím. Ale hlavně si ho vážím za to, že s náma jezdí od roku 2022 prakticky na všechny demonstrace, skládá skvělý protiválečné písničky a na našich demonstracích je hraje zdarma, vždycky. Nikdy si neřek ani o korunu a za to si ho vážím, že je s náma. Díky moc, Pepo, a těšíme se na tvou písničku.

0: Díky.
1: Tak, jak máme hlas? Dobrý, dobrý. Nekřičím moc. Stopnu si sem, abych byl víc vidět. Super je to, ne, že nám Pepa zahraje. Trošku basu poprosím na ten mikrofon. Prosím vás pěkně, trošku míň. Máme tady takový nějaký mladý pány. Oni vypadají, že jsou to skoro ještě teenageři, ale už jsou to lidi, kteří mají politický názor, takže to je potřeba respektovat, že mají politický názor, super. Dokonce jsou ochotní i za svůj politický názor jít na náměstí, takže poprosím potlesk za to, že jsou ochotní svůj politický názor takhle veřejně prezentovat. To si určitě vážíme. Kdybyste náhodou potom byli v zákopech bez nohy, bez ruky nebo bez hlavy, tak je nám vás líto dopředu, ale je potřeba, aby jsme vám váš názor nechali, takže prosím všechny naše lidi, respektujte, že mají oni nějaký jiný politický názor. Oni si, stejně tak jako každý z nás, vytváří svoji budoucnost sami a pokud se jim potom něco stane, tak si budou moc poděkovat maximálně sami sobě. Ale my to respektujeme, takže slyšeli jsme tady na začátku, že se nechali slyšet tady partička od pana Ogesiana, kterýho samozřejmě zdravíme jako aktivistu, tak nechali se slyšet, že jsem přišli udělat bordel, takže na oplátku bych vás požádal, když my vás respektujeme, aby vy jste respektovali nás, abyste bordel nedělali, protože naše demonstrace jsou vždycky nenásilné a my nechceme, aby tady nějaký konflikty byly. Takže to je tolik. Tak, přivítám dalšího. Děkujeme vám. Jinak klidně točte, buďte v pohodě. Tak přivítáme na pódiu, už jsem to říkal, to je naše kamarádka. Ona prostě pracuje. Ona není vidět, pojď nahoru, ona není vidět. Ona je to mladá dívenka, jak řekl Petr Hájek. Viděli jste tu přestřelku Petra Hájka? Viděli. Jak jí Petr Hájek řekl, že snad jako bychom se tady měli spojovat s Milionem chvilek nebo něco takového. Je to normální? Jako člověk, který dělal poradce prezidentu Klausovi, který stojí za kuponovou privatizací, za předání naší země do rukou západních globalistů, nás bude takovýmhle způsobem kádrovat. Člověk, který v 80. letech dělal v časopise Květy, nějakého politruka, nás tady bude kádrovat, že se máme spojit s Milanem Filipem. To je neuvěřitelné. Jako mě to opravdu neudělalo radost. Ale Korina se mu postavila, veřejně řekla, proč je tady, a teď to řekne i vám.
2: Děkuju. Dobrý den všem. Jsem ráda, že jste přišli a je mi velkou ctí tady stát a říct nějaké zamyšlení, krátké zamyšlení nad svobodou slova. My jsme s kamarády 17. listopadu byli v ulici s peticí za odškodnění politicky perzekovaných osob za vlády Petra Fialy. Teď, kdybychom tvořili tu petici, tak bychom jí dali trošku jiný název. Možná bychom zkrátili a nedali tam za vlády Petra Fialy, ale nejspíš bychom to nechali a přidali bychom tam za vlády Petra Fialy i Andreje Babiše. Protože to vidíme tak, že nynější vláda a předchozí vláda je nemlich jedno a to samý. A důkazem je tady mimo jiné, a není sám, náš kamarád Tomáš Hrdlička se svým odsouzením. Konec konců petici za odškodnění perzekovaných lidí za vlády Petra Fialy, politicky perzekovaných, máme i tady. No a já se zeptám, myslíte si, že v této zemi můžeme bez postihu svobodně hovořit na jakékoliv téma? No. Já se vrátím k té petici a k tomu 17. listopadu. My jsme nejprve začali v ulici 28. října a bylo tam davy lidí, ale docela se na nás škledili. Oni nepotřebovali přečíst si znění té petice. jim stačilo ten název, název na tom štítu toho našeho petičního stánku a někteří nám nadávali do fašistů. A ještě jsem tam potkala takovou zajímavou věc. Několik lidí řeklo velmi podobnou větu a to mě zarazilo, že ta věta byla podobná jako přes kopírák, jako kdyby to bylo z nějakého diskuzního pořadu, nějakého progresivistického chytrolína. Bylo to, no to, že jste tady a můžete mluvit, to už je přece důkaz svobody slova. Myslíte si, že to tak je? Myslíte si, že jenom otevřít pusu, možnost otevřít pusu je důkazem svobody slova? Tihle lidé asi nepoznají, když svoboda slova nebude, pokud jdou s názorovým proudem. Ale pozor na to, když nejdete s názorovým proudem, když jdete proti politicky schválenému narrativu a nedej bože máte dokonce i nějaký větší dosah, pak se můžete těšit na různé libůstky, například předvolání k výslechu na policii, správní řízení, problémy v práci. A přinejmenším se můžete těšit, teda přinejmenším, na omezení dosahu na sociálních sítích, na blokaci a totální vymlčení, tedy cenzuru. A cenzura podle Listiny základních práv a svobod je nepřípustná. A co autocenzura? Řekněte, znáte někoho, kdo se bojí mluvit, něco neřekl, jenom protože se bojí reakce okolí. A stejně jako já sama, znáte to i na sobě, báli jste se někdy něco říct? Já jsem se s tím potkala, v práci jsem se s tím potkala. Ale právě proto tady stojím a o tom mluvím, protože je potřeba to překonat. Nekoukat na důsledky. A právě, že svobodu slova poznáme ve chvíli, kdy říkáme něco, co se druhým nelíbí, anebo naopak, když někdo říká něco, co se nelíbí nám. Tady potom vzniká prostor pro dialog, ale rozhodně by neměl být prostor pro soud. A pokud už je někdo odsouzen za svůj politický názor, měli bychom si položit otázku, za co ten člověk je opravdu odsouzený? Za to, že někomu ublížil?
0: Za pravdu.
2: No, ano, je odsouzený za to, že nahlas řekl, co si doopravdy myslí. A to vypadá, jako kdyby říkat, co si doopravdy myslím, bylo snad nepohodlné pro systém. A to už zavání začátkem totality. Totalita totiž kvete v každém režimu. V komunistickém, v korporátním, v různým náboženským, vojenským, ideologickým, v každém. A má volné pole působnosti tehdy, když lidi nemluví a nebrání své zájmy před vládnoucí mocí. Jenomže vlády, ty se vždycky přikloní svým rozhodováním na stranu silnějšího tlaku. A u nás je to Evropská unie, WHO, NATO, prostě globalistické struktury a korporáty. A mají jedno společné. Oni jsou zainteresováni v obrovských obchodech. Ale kdežto my, obyčejní lidé, my nevytváříme žádný tlak ze spoda. A nás je hodně. My jsme daleko silnější společnost než oni. Tak proč se bojíme mlčet a hájit svoje zájmy? Zkrátka, bez svobody slova není možno účinně a směle stát si a propagovat svoje zájmy, ukazovat na chyby, měnit systém. Bez svobody slova se vytrácí dialog. A když není dialog, tak se začne mlčet. A mlčení, i když my víme, že nesouhlasíme, Mlčení, přátelé, je bráno jako souhlas. Tak prosím, nemlčme. Protože v žádné zemi není, v žádné zemi není prostě svoboda slova jen tak. Nikdy není zadarmo. Potřebuje tři velké O. Ochranu, odpovědnost a svobodu. Souhlasíte? Děkuju moc.
1: Tak skládám hlubokou poklonu. Člověk se nepozná, můžeš Korino ještě vyběhnout nahoru? Člověk se nepozná, velikost člověka se nepozná podle těla, ale podle charakteru. Souhlasíte se mnou?
2: Ano, teď mám rozpaky.
1: Ok, moc díky, Korino. Tak a teď přivítáme na pódiu dalšího našeho člověka. Vidíte, oni nám možná budou říkat, že nemáme dost lidí nebo dost dobrých lidí, ale tohle přece jsou skvělí lidi. Korino je skvělý člověk. Přece takovýhle člověk, abyste si radši dokázali představit ve vládě, který bude bojovat za svobodu a za naše zájmy, než nějakou nafinkenou paní, která prostě jezdí do Evropské unie a říká, že musíme čekat na evropské řešení. Mám takový pocit. Tak Tomáš Hrdlička, jestli můžu poprosit, na každém shromáždění musí být minimálně na pódiu tři kriminálníci. Jeden kriminálník je zvukař. Zvukař, vylézt, prosím. Zvukař je tady a tady pobíhá v Tibundě. To je první kriminálník. To je první kriminálník. Ten byl odsouzený na demonstraci politické strany pro, respektive údajný na politické strany, na demonstraci politické strany pro, za to, že měl nějaký nášivky a odznáčky. Nedávno mu skončila podmínka. Je to tak? Robert. Další kriminálník, samozřejmě další kriminálník, to, ten, který s váma mluví na mikrofon, ten je taky odsouzený, taky v podmínce, tomu zase dělají různý jiný věci. A pak je tady třetí kriminálník, a to je Tomáš Hrdlička, a ten se s vámi podělí o to, proč on je v tom kriminální. No, díky.
3: Drazí přátelé, na demonstraci... Na demonstraci stop českého Majdanu jsem byl začlen. Důvodem byl malý odznáček ve tvaru Z, jeho barvách svatojiřský stuhy. Zatýkalo je 14 policistů, jo. Ten odznáček má asi ukrutnou sílu. Ten symbol Z, jo. Jo, neexistuje seznam zakázaných symbolů. Jo, jde o to, co ten člověk tím symbolem chtěl vyjádřit. Já mnoho let nosím svatojiřskou stuhu. A to z důvodu toho, abych připomenul, komu vděčíme za naši svobodu, za obnovení Československa, jo, za život v míru, jo, za naše dětství, jo, v míru a s nadějí v lepší budoucnost. Jo, tady je ta stužka v barvách ohně a dýmu, střelného prachu. Jo, to není náš symbol. Nebo říkají, že to není náš symbol a mají pravdu. Jo, je to symbol rudé armády. Jo, lidi, kteří hrdinu, jo, kteří nás osvobodili, kteří padli, kteří bojovali za naši svobodu. Jo, i když se nejedná o Čechy, jsou to naši hrdinové. A neprávem se na ně plive a zapomíná. Asi před rokem jsem začal nosit ten odznáček, ten symbol Z, ten byl taky v barvách svatojiřský stuhy, byl asi takhle veliký, nic obrovského to nebylo. A důvodem toho byl, že jsem navštívil Doněckou republiku, byl jsem na Donbase se podívat a viděl jsem, co s těma lidma udělá, myslím, nějakých, teď už je to asi 12 let války, takže, a je to hrozný, je to opravdu něco příšerného, my si to vůbec nedovedeme představit, jak ten stres, z toho já nevím, že když si chcete odskočit někam do křoví, nebo tak se může stát, že šlápnete na minu, že to dopadne špatně. Ty lidi, když pošlou dítě, pustí ho ven, tak se může stát, že se nevrátí. A tady ten stres s těma lidma dělá hrozný věci, oni jsou vyděšený, vystresovaný. Je to smutný. Vůbec bych nechtěl, aby se něco takového stalo u nás doma. A pro připomínku, aby se něco takového nedělo a že se ta osvobozuje, že došlo k vítězství nad vlastně jejich spoluobčany jako z západu, tak jako připomínku jsem nosil ten odznáček, symbol boje proti nacismu, který tam probíhal. Problém je v tom, že podle státního zástupce a českého soudu, je to trochu jinak. Oni tvrdí, že popírám a zpochybňuji, ospravedlňuji genocidu, že podporuju zločiny páchané Ruskou federací. Mně je úplně jedno, kdo zločiny páchá. Jestli Rusové páchají nějaké zločiny, tak ať jsou odsouzeni za to, ale nejsou to oni. Já jsem s těma lidma mluvil, to není moje přesvědčení, to není moje víra, to je moje zkušenost a moje poznání přímo na místě. Když jsem byl na Aleji Andělů, dokonce mě ubytovali. Protože s těma hotelama je to takový hodně náročný. Já jsem až večer přišel na to, že je tam jenom jediný hotel, který byl poměrně drahý. A tak jsem prostě přespal u těch lidí, u některých. Takže osobně, kdyby tady byl nějaký cizinec a potřeboval ubytovat, ani by se nezeptal, prostě nabídli jste, byste mu ubytování, to se mi prostě stalo, to se mi stalo v Doněcku, ty lidi rozhodně nejsou špatný, že viděli jakože, hledal jsem nějaké ubytování, přimotal se ke mně nějaký člověk, on spíš chtěl prachy na chlast, tak mezi náma, ale... A chodili jsme spolu, protože to tam znal a když zjistil, jak to je, tak mi sehnal ubytování u svých známých. A přespal jsem tam. Takže, já jsem cestoval tady tímhle tím způsobem, žádná cestovka, nic organizovaný. No a ještě nosím placku s panem generálem Ludvíkem Svobodou, s naším prezidentem. A důvod je ten, že panu Ludvíkovi Svobodovi vděčíme opět za obnovení Československa jako silnou měrou, nebyl to jenom on, ale hlavně on a první československý sbor v Sovětském svaze. A on prokázal svůj postoj, svou odvahu, nebo to, že svoji vlast má na prvním místě tím, že když potřeboval vojáky do toho sboru, tak bombardoval sovětské úřady, aby propustili lidi, Čechoslováky, který byli právem i neprávem v gulazích, protože ten vztah mezi Sovětským svazem a naší první republikou nebyl úplně ideální. Jo, bylo to, jo, vyráběli jsme zbraně vlastně, jo, pro Němce, jo, který vlastně zabíjeli ty Rusy. Jo, takže bylo to problematicky. A on ty úřady tak dlouho bombardoval, až se dostal ke Stalinovi, jo, který mu osobně slíbil, nebo se osobně zaručil s vlastním životem, jo, za každého toho Čechoslováka, který ho dostal z toho gulagu. Jo, takže on se zaručil nejenom za lidi, kteří jsou tam byli neprávem uvězněni, jo, že chtěli vlastně pomoct, ale on se zaručil za lidi, kteří se v tom gulagu velice rychle, jo, se z nich stali vlastenci. Jo, že už nechtěli táhnout na Rusa. Jo, s německým Wehrmachtem. Takže i tyhle ty lidi dostal, jo, i takový lidi byli v tom prvním československém sboru. No a podle Karla Čipoly se lidi řadí do 4 kategorií. A je to podle toho, jestli prospívají sobě, anebo neprospívají sobě, anebo jestli prospívají společnosti, anebo neprospívají společnosti. Takže máte lidi, kteří prospívají sobě i společnosti. Jo, svou tvořivou prací, jo, to jsou vzácní lidi, jo, těch je málo velice. Jo, pak máme takzvaný gaunery, kteří prospívají sobě, ale na úkor té společnosti a na úkor ostatních lidí. Jo, to jsou veškerý podvodníci, zloději, tak. Ale v podstatě jsou to většinou chytří lidé. A ty jsou předvídatelní. Ale pak existují hlupáci, jo, který škodí jak sobě, tak společnosti. A těch je bohužel většina. A protože v tom, že poměr hlupáků a těch chytrých ve společnosti je v podstatě neměnej. A chtěl jsem říct to, že jsme se tady sešli, není nás nějak extrémně moc, ale to, že jsme se tady sešli, tak my patříme, jo, na každém z nás záleží, jestli, jo, co s tou společností bude, jo, jestli půjde do úpadku, anebo jestli se bude rozvíjet, protože to záleží na píli každého z nás. Jo, takže chtěl jsem říct, nemáme, v podstatě nemáme co ztratit. Česká republika v podstatě končí, český národ vymírá, jo, takže hrnaně!
2: Díky moc, Tomáši, to byl náš láskyplný rebel, Tomáš Hrdlička. A já teďkon uvedu téma Význam alternativních médií a s radostí zvu na pódiu majitele alternativního média Bureš TV.
4: Ahoj, přátelé! Dovolte mi vyjádřit velký dík a vyseknout vám poklonu za to, že jste přišli sem a že se nebojíte. Ten potlesk vám právě patří. Už dlouho víte, že se zabýváme mimo jiný taky otázkama oficiálních médií, oficiální pravdy a toho, co je za oponou. A bohužel všichni z vlastní zkušenosti víte, že dost často příběh, který se skrývá za oponou, vyleze po čase, line se jak smrad a my zjistíme, že všechno je jinak. A že na tom někdo, nechci říct slovo, hodně vydělal a my ostatní jsme mostrovali. Zase nás někdo ošidil, ošálil, udělal z nás blbce. To, že to není novinka, že tenhle ten styl funguje desítky, možná i stovky let, připomeňme si, že takzvané public relations, PR, neboli propaganda, se oficiálně tenhle název vžil před první světovou válkou v Americe, kdy tehdejší vláda potřebovala mírumilovné obyvatelstvo nahnat do první světové války, odvíct do Evropy, aby porazili Německo, aby se připojili na tu stranu těch vítězných mocností. A tenkrát přišel jeden pán a říká, nemusíme to dělat násilím, lidi přesvědčíme. A tak najali herce, filmaře, divadelníky, ale i taky lidi z lidu, samozřejmě novináře, který vykreslovali tehdejšího Němce jako největšího zlořáda. Například byly oběžný v novinách obrázky, jak nějaký císařský německý důstojník vyhazuje a jí děti a takovýhle věci. A tak přesvědčili mírumilovné obyvatelstvo k tomu, že hurá, půjdeme do války, protože je to správná věc. To byl začátek 20. století. Druhá světová válka, Goebbels řekl jasně, stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Zažili jsme si to jako oběti při Mnichovském diktátu, když nás na západě vykreslovali jako ty největší hrdlořezy a ty nejhorší, který ubližují chudákům Němcům. Těm sudeckým, kterým jsme tady prej strašně jako. Přitom Československo bylo nejdemokratičtější zemí v Evropě, jak tu domů. Ty Němci měli tady větší práva než u sebe doma. A to byl jeden z dalších příkladů. To, co se pak dělo za války, Jiří Jaroš Nikely říká, že dnešní novinové titulky a dnešní články, které vidíme v mainstreamu, jsou vlastně válečná propaganda z druhé světové války, ale blbě obsaná. Bohužel, zase jsme v době, kdy po manipulacích s covidem nás teďka strašně válkou a manipulují nás do toho, aby jsme se jako sebrali, uskromnili, aby jsme odevzdali své poslední peníze, svůj život na oltář Evropské unie, za lepší Evropu, za bezpečnější Brusel, proti nějakému zlému Rusku, kde vůbec netušíme, co se děje. Za ruské suroviny, děkuju. Pravda je ta, že tím, že je ta možnost občas se dozvědět informace přímo z Ruska a přímo od lidí, my nejsme nepřátelé Ruska. Rusové to tak nevidí. Když se budete ptát lidí na ulici, tak jako to udělal třeba Milan Zadělák a další, který jsme odvysílali, uvidíte, že pozdravují Čechy, mají nás rádi, vzpomínají na Tatrovky, Škodovky, na společnou práci, kterou jsme udělali, společná věda a výzkum, společné výstavby jaderných elektráren. Jsme Slované a máme na čem stavět, máte pravdu.

0: Jsem moc rád, že jsem vám to mohl tady říct a že je vás tady tolik, který se mnou souhlasíte. A já se budu snažit co pro to, co to jenom bude, abych tyhle ty tři sprostý slova propagoval tak, jak to jenom jde. Takže brzy připravíme další rozhovor s velvyslankyní Ruské federace. A dokud to bude, budeme vám dávat trošičku jiné zprávy, rozšíříme ten obzor o ty informace, které mainstream bohužel nevidí. Přátelé, moc děkuju za pozornost a dovolím si vás pozdravit jménem celého štábu Petr Bureš TV, protože nás hodně, není to jenom o mně, já jsem tomu dal cich a dejme tomu se to nakopnul na začátku, ale dneska díky tomu, že máme spoustu kamarádů a spolupracovníků a spolupracovnic, tak děláme to, co děláme. Přátelé, děkuju moc a mějte se krásně.
1: Přátelé, děkujeme moc Petrovi Burešovi. Je to jeden z těch mála lidí, kteří mají televize, který stojí s náma celou dobu. Petr se nikdy neotočil k nám zády, vždycky stojí s náma, takže za tomu patří samozřejmě obrovský dík. A protože, tak myslím k nám všem, my jsme tady jedna rodina. A teďkon poprosím trošku zvuk, hlas navíc, jestli můžu poprosit volume. Teďkon, my tady máme dneska tři výzvy. Jo, každý veřejný shromáždění, když se něco začíná, tak by mělo mít nějaký výstup. A protože my začínáme druhou vlnu našich veřejných shromáždění, našich demonstrací, o více než roce nebo po jak dlouhé době se zase začínáme setkávat, tak máme taky tady výstup z toho veřejného shromáždění. A protože tady je televize Prima, někde koukám CNN tamhle, tak bych to chtěl říct, dokud tady jsou, aby věděli aspoň jednu výzvu. Přečtu vám třetí výzvu. Tato výzva přišla ze strany VK, šéfredaktora Aeronet News, a po naší společné konzultaci jsme zařadili tuhle výzvu mezi ty naše tři výzvy, protože mi připadá, že to má logiku. Připadá mi, že by tato výzva mohla padnout na úrodnou půdu. Připadá mi, že pokud Andrej Babiš teď pořád mluví o míru, tak by mohlo tu naši výzvu vzít jako záminku k tomu, aby se ukázal trochu jako mírotvůrce i vláda. A pokud tu výzvu oni nepřijmou, tak už si nedokážu moc představit, co by měli na mysli pod tím pojmem mír. Takže poslouchejte třetí výzvu. Výzva ke jmenování zmocněnce vlády České republiky pro mírové urovnání konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme vládu České republiky, aby jmenovala zmocněnce vlády, který bude mít autorizaci a zmocnění k jednání jménem vlády České republiky a se zástupci a představiteli Ukrajiny, Ruské federace, Evropské unie a se všemi představiteli členských zemí EU, včetně zmocnění k jednání s představiteli Spojených států amerických, Číny a dalších zemí světa o otázkách urovnání konfliktu na Ukrajině a ukotvení udržitelného míru v Evropě. Tento zmocněnec by měl zdůrazňovat zájmy České republiky, zájmy českého průmyslu a energetiky, zájmy českých zemědělců, českých občanů, českých domácností a měl by být schopen vysvětlovat a prosazovat tezi, že bezpečnost v Evropě nikdy a za žádných okolností nemůže být dosažena, udržena a zachována bez širokého dialogu s Ruskem o bezpečnostních garancích pro všechny země Evropy, včetně zájmů České republiky, Ukrajiny a Ruské federace. Nechám vás, abyste nad tím popřemýšleli, nad touhle výzvou, a poprosím Josefa Kupčíka, jestli by nám mohl dá další písničku. Nechvátáte nikdo, nejde vám vlak nebo autobus, chvátáte někdo? Ne, jsme tady na pódu, tak si poslechneme jednu písničku od Josefa a pak přijdou další lidi, další řečníci. Děkuju.

0: Ricky!
1: Tady u nás předsedkyni Československého mírového fóra, paní doktorku Vladimíru Vítovou, která s náma absolvovala celou předvolební kampaň, všechny konference. Máme jí hodně.
2: Děkujeme!
3: Přátelé, ještě než pustíme paní doktorku Vítovou, tohle veřejné shromáždění není politický. Jestli jste si všimli, tak tady nejsou žádní politici, kteří kdykoliv v minulosti měli jakýkoliv peníze ze svých funkcí. Ani politici, kteří kandidují. Chtěli jsme to udělat tak, aby to byly obyčejní lidi. Vy jste, paní doktorko, nikdy neměla placenou funkci jako politik. Ne.
4: Bohužel.
3: Ale řekl ne. Takže přijdejte, prosím vás, ještě jednou paní doktorku Vítovou.
4: Dobrý den, vážení přátelé. Já budu dnes hovořit o některých faktech, které možná neznáte. Jednak bych začala tím, že všechno zlo se odvíjí v naší společnosti opravdu od Evropské unie a od NATO. A z Evropské unie se teď postupně stává vojensko-politická aliance. A doložím vám to na některých faktech. Začala bych tím, že šéf NATO sdělil Evropské unii toto poselství. Řekl, sociální investice jsou luxus, teď přichází vojenská rozhodnost. Takže tím mají být dány rozpočty jednotlivých členských států NATO. Není to žádná konspirační teorie, je to oficiální politika NATO. A tragédií naší země je, že všichni naši poslanci, senátoři, novináři a bohužel i mnozí občané chtějí stále zůstat v Evropské unii a v NATO. A nyní dochází k vrstvení různých evropských vojensko-politických a politických struktur. Vznikají různé vojensko-ekonomické platformy, například Bukurešťská devítka, Karpatská osmička a další, a ty se vzájemně prolínají a my jsme bohužel součástí všech těchto evropsko-NATO platform. Například premiér České republiky Andrej Babiš řekl nedávno, že chce Českou republiku zapojit do francouzské iniciativy evropského jaderného odstrašení. Dále Andrej Babiš prosazoval společný evropský projekt protivzdušné obrany. NATO navíc výslovně vyzdvihuje českou muniční iniciativu pro Ukrajinu a český příspěvek k východnímu křídlu, které NATO masivně podporuje. A nyní k těm termínům, které možná málo kdo zná. Bukurešťská devítka. Tak sem patří 9 bývalých socialistických států, včetně České republiky. A tyto státy se vzájemně koordinují jako východní křídlo NATO. jsou placeny různými vojenskými projekty Evropské unie pod heslem Silnější Evropa v silnějším NATO. Dále je tady Karpatská osmička, ta vznikla teď na podzim. Je to spolek osmi zemí, kam také patří Česká republika a Ukrajina. A tomuto spolku říká Evropská unie nový makroregion evropský a v rámci této C8, tedy Karpatské osmičky, se vytváří logistický, vojensko-ekonomický, geografický koridor od Ukrajiny přes Karpaty do střední Evropy. A ze všech těchto vzájemně propojených formátů, které platíme my skrze Evropskou unii a NATO, se postupně vytváří zcela nová vojensko-ekonomická infrastruktura. Evropské státy zvyšují své vojenské kapacity, výrobu, vojenskou mobilitu, vzniká nová evropská architektura a hlavním hřištěm, kde se má podle Evropské unie a NATO odehrávat jimi plánovaná budoucí válka, nemá být západ Evropské unie, ale právě teritorium států B9 a C8, tedy Karpatské osmičky a Bukurešské devítky, které jsou na to připravovány a jejichž my jsme součástí. Ale naši politici a novináři a bohužel musím říci i mnozí takzvaní vlastenci stále tvrdí, že NATO byla obranná organizace a i teď možná jakoby je obranná organizace, která prý má za úkol chránit své členy. Ale to je bohapustá lež, protože NATO nikdy nebyla obranná organizace. A dokonce to potvrdil nedávno sám generální tajemník NATO Mark Rutte, když během zasedání Chicagské rady pro globální záležitosti sdělil světu toto, cituji ho. Evropa slouží jako vojenský odrazový můstek pro Spojené státy. Evropský kontinent je platformou pro projekci síly, tedy platformou, ze které se prosazuje americká vojenská síla po celém světě. A v září Mark Rutte veřejně vyzval země na to, aby za vše vinili Rusko. Můžete si to dohledat, je to veřejně přístupná informace. Konkrétně řekl toto, cituji, vždy, když je to možné, když si jste jistí, nebo téměř jistí, že zatím stojí Rusové, přímo obvinujte Rusko. Přesně tak, jak to udělalo Estonsko. Vítám to. A před dvěma dny 1. října v německém Minstru udělil letošní Westfalskou cenu míru německý kancléř Merz. Hádejte komu? Generálnímu tajemníkovi NATO, Rutemu. A ve svém chvalospěvném projevu ocenil, a teď se podržte, roli NATO, které prý zabránilo válce s Ruskem. Bohužel o těchto neuvěřitelných absurditách z psychiatrické léčebny NATO/EU, ale bohužel ve vládě, ani v parlamentu, nikdo ani nepípne, ani v médiích. Navíc naši lidé o ničem neví, anebo je to bohužel nezajímá. Ovšem členství naší země v NATO a Evropské unii je pro nás naprosto vražedné. Ale všichni, kteří mají byť jen malou moc, jsou poslanci, zastupitelé, nebo mají nějaký byť jen malý vliv, nebo mají nějaké peníze, tam chtějí jako totální sebevrazy pro těch svých pár zlaťáků setrvat. A vůbec netuší, že o ty své zlaťáky, bohužel i o své životy, nebo to nevím, jestli slovo bohužel, přijdou. A na toto téma máme my nádhernou českou starou pověst o zlatém kapradí, která hovoří o tom, jak touha po bohatství přivede lidi k neštěstí. A právě v tom já osobně ale spatřuji, teď musím říct slovo bohužel, velikou spravedlnost osudu. A tato osudová spravedlnost bohužel dožene i naši zemi za to, jak lidé zvolili, jaké si zvolili poslance, tím pádem i vládu, jakého prezidenta lidé zvolili, nechali se opít rohlíkem, nechali se podvést médii a falešními sliby a menším zlem. To ale bohužel vůbec nikoho neomlouvá a nezbavuje ho to ani odpovědnosti. Ovšem my, zde přítomní, jsme si toho vědomi a vyslovujeme veřejně a zřetelně zásadní nesouhlas s vládní politikou, která podporuje zbrojení a zatahování naší země do války. Když ne my, tak kdo? A když ne teď, tak kdy?
3: Přátelé, jenom bych chtěl poděkovat paní doktorce Vítové a její kolegyni Jitce Entlichové, které dělají opravdu výbornou práci. Víte, že jsme v roce 2003 měli menší neschody, ale od roku 2002 stojíme na všech pódiích vždycky společně. A pak, když budeme prosazovat lidi do čela téhle republiky, tak doufám, že tyhle dvě dámy budou ty první, které budete podporovat taky. Tak, přátelé, a než vezmeme na pódium dalšího řečníka, tak bych chtěl připomenout jenom, co říkal náš kolega, antiglobalista, který studoval v České republice film Emir Kusturica, se kterým jsem se několikrát mluvil po telefonu a dokonce potkal u něj doma. Velmi silná osobnost, jestli ho neznáte, doporučuju. A ten řekl, že v tuhle chvíli se za normální svět bojuje v Ruské federaci. Vím, že je to možná názor těžko uchopitelný pro spoustu lidí v České republice, ale když se podíváme na desetiletí nadvlády jednoho agresora, který svojí armádou a svým šířením demokracie napadá jednu zemi za druhou, tak je to právě Ruská federace, která se postavila po desítkách let tomuto agresorovi a teďkon brání svobodu světa. A přátelé, co se týče naší trojvýzvy, teď vám přečtu druhou výzvu, protože je na to správný čas a zase vás nechám nad tím přemýšlet. Druhá výzva je výzva k zastavení vývozu zbraní a munice z České republiky na Ukrajinu, a to včetně dodávek na Ukrajinu přes třetí a další země. Vyzýváme vládu České republiky, aby usnesením vlády rozhodla o zákazu vývozu munice a zbraní z České republiky na Ukrajinu. Je povinností všech skutečných zastánců míru a mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, aby přestali tolerovat pokrytecké postoje některých politiků, kteří hlásejí potřebu míru na Ukrajině, ale současně vedle toho tolerují či schvalují dodávky zbraní a munice z českých zbrojovek do tohoto válečného konfliktu. Vyzýváme vládu, aby usnesením vlády zaúkolovala příslušné ministry okamžitým ukončením vydávání vývozních zbrojních licencí jednotlivým zbrojařům a obchodníkům se zbraněmi a současně, aby odmítala udělovat licence na vývoz do třetích zemí v tom případě, kdy bude hrozit, že munice či zbraně skončí na Ukrajině. Teď tady jsou tři výroky.
1: Strach ve společnosti, nesplnění slibů, výzva ke každému, aby se zapojil jako obyčejný člověk tím, co dokáže.
4: Vítáme aktivistku Lenku Křidánkovou.
0: Dobrý den, já vás tady vítám. Jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Asi mě budete všichni znát, protože chodím jsme spolu na demonstrace a různá shromáždění. Jmenuji se Lenka Křivánková, narodila jsem se v Praze, moje rodiče se narodili v Praze, i moje prarodiče se narodili v Praze. A můj děda byl československý legionář, byl zatčen v italských legiích. Ten asi strach neměl. Co by tomu teďka řekl, když se tu chystají Spojené evropské státy? Myslím, že by plakal, ještě že to neví. Narodila jsem se ve studené válce. Když mě byl asi rok a půl, to si nepamatuju přesně, odvezli mého tatínka do kasáren a hrozila třetí světová, možná jaderná válka. Maminka plakala, měla strach, já si to nepamatuju, to si pamatuju z vyprávění a asi měla o tatínka strach. Pak se to, mělo se to stát proto, že Sovětský svaz chtěl umístit atomové zbraně na Kubu, aby se bránil proti Spojeným státům. To se naštěstí nestalo, a takže tatínek se vrátil. V roce 68 v létě jsem byla na prázdninách na letním bytě a s kamarádem jsme tam lezli po stromech a viděli jsme, jak se českými vesnicemi blíží tanky Varšavské smlouvy. Vůbec jsme se nebáli, lezli jsme po stromech. Když se to dozvěděla maminka, tak pro nás teda rychle běžela, ale nic se nám nestalo. Můj táta tam za námi jezdil na víkend mezi těmi tanky na motorce a nic se nám nestalo. Pak jsem se objevila v další demonstraci až v roce 89, když jsem přetrpěla normalizaci. Propadli jsme nějak západní propagandě a tenkrát jsem ještě byla naivní a věřila jsem, že ta revoluce se udělala ze zdola, že to udělali lidi a chtějí změnu a my jsme věřili tomu, že na západě je líp. Bohužel velice brzy jsme procitli, začalo se tady šířit zlo mezi námi a strach. A já bych vám chtěla říct, abyste nikdy ani tady v tom, co teď tu říkali mý předřečníci, co se tady děje a jaké jsou vyhlídky, nenechte si do svého srdce vstoupit strach, prosím. Strach ani nenávist, nechte tam lásku. Jenom tak to přežijete, s láskou. Mějte se rádi, držte si své rodiny, pomáhejte si. Jenom láska nám pomůže. Tady už je to zkaženo tím, že už od škol nás učí evoluci. Evoluce je přeci nesmysl, to mají další důvod, aby jsme měli strach, aby jsme se báli nějakých planet a výbuchů a hvězdných válek. A zamyslete se sami, když hodíte do garáže součástky z auta, budete tam mít druhý den sestrojený vozidlo, který funguje a jezdí, třeba jako velký třest, nic se nestane samo od sebe. Já prostě věřím, že je tu nějaký stvořitel, který nás stvořil a potom, co jsem tady slyšela, jsem se už dala na modlení, protože nic jiného opravdu nám asi nezbývá. Já jsem Láďu potkala ve videu a vlastně jsem se od něj dozvěděla, proč byla válka v Jugoslávii, to mi nikdo neuměl vysvětlit, takže Láďa byl první, který to dobře vysvětloval. a přidala jsem se k němu. Já jsem začala demonstrovat kvůli covidu v roce 20 a od té doby se mezi vámi určitě jsme se potkali od začátku. A to nejdřív to bylo s panem Volným a Hon tu byl a chcípl pes. A když tam to skončilo, tak jsem přešla k Láďovi, který vždycky dělal demonstrace za mír, za svobodu slova, za přátelství se Sovětským svazem, teda s Ruskem, pardon. A já už jsem se vlastně tady zakecala. A chtěla jsem vám říct, že potom Vláďa založil i stranu, kde jsme se chtěli dostat přes volby k nějaké moci, aby jsme to tady nasměrovali. Chtěli jsme hlavně byli z Evropské unie, což se nám nepodařilo, protože někdo řekl, že my se nikam nedostaneme, takže nás nikdo nevolil a nikam jsme se nedostali. A vlastně ty, co se tam dostali, ty použili naše hesla, republika na prvním místě a že chtějí z Unie, to slibovali jenom, že bude referendum a žádný z těch slibů nesplnili, tak bych byla ráda teď, jako jakým je, že vůbec neplnějí sliby, co nám slíbili. A prosím vás, protože jste stateční lidi, určitě nemáte strach, když jste tady, abyste nám pomohli tlačit na tu vládu a dát najevo, že my s tím nesouhlasíme, že my nechceme válku, chceme tu žít v klidu a míru a já mám pořád tu naději v srdci, a věřím, že nakonec opravdu ta láska a pravda zvítězí nad tím zlem a nenávistí a bude to Boží láska a pravda. Amen.
3: Tak, Lenka to zvládla, ono to není vždycky jednoduchý stoupnout si před lidi s mikrofonem, takže jí gratuluju. Děkuju za hezký proslov. Teď nás čeká proslov pravděpodobně nejhlubší, protože Ben, jak my si říkáme, protože jsme všichni kamarádi, myslím, že mu všichni můžete říkat Ben, pan docent filozofie z Karlovy univerzity Ladislav Beňovský. Prostě když udělá proslov, tak to vždycky ve mně nějakou dobu vrtá, hloubá a přemýšlím nad tím, proč řekl to, co řekl, jaký to má význam. Takže přivítejte, prosím vás, pana Ladislava Beňovského. Od pondělka musí jít učit zase. Tak teď se dávám slovo. Přátelé, doba kráčí mílovými kroky a je nutno, aby zazněly také věci všeobecné. To, co je všeobecné, je pro svou všeobecnost zpravidla nenápadné, rozhodně nenápadnější než jednotlivé, vtíravé, faktické události. Přesto ale není o nic méně reálné a v našem případě hrozivé. Co to vůbec je Evropská unie? To nahlédneme, když si postavíme do zorného pole záměr, pro který byla zřízena a postupně se rozšiřující oblasti, sféry, její působnosti, takzvané agendy, a budeme sledovat, co se s nimi dělo. Evropská unie byla zřízena jako prostředek zabezpečování volného pohybu materiálních a finančních strojů a jejich toků. To zní téměř úplně nevinně. V čem však spočívá zabezpečování volného pohybu materiálních zdrojů a jejich toků? Spočívá v překonávání anihilaci překážek takového volného pohybu. A když máme v zorném poli onen záměr a ony agenty, můžeme sledovat, co jsou ty překážky. Na úrovni zemí, jednotlivých zemí, vidíme, že ty překážky, které je třeba zrušit a anihilovat, jsou národní hranice, národní měny, národní právní systémy a všechny individuální zvláštnosti, které tvoří svébytnost dané země. Ono zabezpečování volného pohybu strojů se děje jakožto rušení svébytnosti těch jednotlivých zemí a toho zbytku, který z nich zbyde, včleňování do jednotného pohybu materiálních a finančních strojů. Na úrovni jednotlivého člověka se děje tentýž proces. V době takzvaných protikovidových opatření, kdy to, v čem tu teď všichni vlastně stojíme, poprvé ukázalo otevřeně svou tvář, sedělo popírání individuálních svobod občanů a prostřednictvím vakcinace a začátků digitalizace zbavování individuálních specifik každého jednotlivého člověka a úsilí přeměnit ho ve vytěžitelný stroj, který se včlení jako článek do všeobecného volného pohybu materiálních a finančních strojů. Na úrovni jednotlivých zemí i na úrovni jednotlivého člověka se děje jeden a tentýž proces. Spočívá v tom, že se popře, anihiluje individuální zvláštnost jejím prostřednictvím svébytnost každého člověka nebo země a to, co zbude vytěžitelný zdroj, se včlení jako další zdroj rozšiřujícího se volného pohybu materiálních, finančních a lidských zdrojů. Tento pohyb, který stojí v principu nebo ve vnitřní povaze Evropské unie, pro tuto svou pustošivou, jednotvárnou poušť přeměnící povahu, je už více než 100 let zván nihilismus. Evropská unie to není Evropa. Evropská unie je nihilismus. A jestliže dnes Evropská unie usiluje budovat jednotnou armádu, totálně mobilizovat všechny zdroje pro válku, pak to není nic vynuceného jakýmkoliv podnětem odkudkoliv zvnějška, ale je to jen vyústění procesu dozrávání toho, co Evropská unie
2: ve svém koření je. Z Evropské unie je proto zapotřebí ihned odejít, dokud to je ještě možné. Včera bylo pozdě. Proč ale odejít a ne Evropskou unii vnitřně změnit? Protože všechno na světě může dělat jenom to, co odpovídá tomu, čím je. Evropská unie se nikdy sama ze svých sil nerozpadne. Vzdor různým patriotům pro Evropu a podobným. Evropskou unii dokáže v sobě zrušit jenom Evropa sama, pokud se jí to ovšem podaří dříve, než Evropská unie v sobě zruší Evropu. A tak jak tak, to bude takový proces, že nikomu z nás nepřeju, aby byl jeho bezprostředním účastníkem. Co tedy máme dělat my? Děkuji. Řešením není stáhnout se do komunitního života a vlasteneckých akcí, jakkoliv i tohle je chvályhodné. Řešením to není protože takový komunitní a vlastenecký život bude dříve či později nihilistickou mašinerií prostě převálcován. Řešení ale také není, že si někdo vezme mandát, dejte mi svůj mandát a vstoupí do těch nihilistických struktur, kde bude hájit zájmy občanů. To řešením není proto, že taková takzvaná realpolitik pracuje prostředky a způsoby téže mašinerie, je tou mašinerií vítaná a dokonce často předem vyvolávaná. Konečným řešením není ani to, co jsem slyšel například na nedávné demonstraci, udělat revoluci. Víme, že každá revoluce vždycky jenom na místo někoho postaví jeho rodného bratra. Žádné řešení silou a mocí není možné. Není možné proto, že s temnotou se nedá bojovat silou a mocí. S temnotou se dá bojovat pouze světlem. To, co je řešením, je to, že musíme člověka a celou společnost probudit. Musíme přinést světlo. Děkuji. A co pak? Co pak? To nikdo neví. Ale je jedna velká naděje, že totiž tak, jako když přestojíme velký strach, najednou si uvědomíme, vždyť to vlastně nic nebylo, nebude už třeba nic víc. Uvidíme, co už ne, a budeme prostě dělat věci správně. V prospěch každého jednotlivého člověka. Děkuju.
5: Tak přátelé, to byl, kdyby vám někdo říkal, že jsou tady samý dezoláti, to byl docent filozofie z Karlovy univerzity, a je tady víc lidí, kteří mají vysoké postavení ve společnosti, a podle mě to je důležité, aby jsme měli celý průřez, aby obyčejní lidi byli celý průřez naší společnosti. Blížíme se na závěr, máme tady posledního řečníka, kterýho vidíte na pódiu naživo. Poprosím, můžu jim to říct, nebo jim to nemůžu říct? Můžeš. Tak vy, kdo koukáte na zprávy, víte, že tam je Tonda, který se o to stará, který to připravuje. To je Tonda. Tak, já vás zdravím všechny, jste nádherný, jak tady stojíte. Protože krásnější lidi si prostě neumím představit tady, jo. Ty ošklivý sedějí doma a ty krásní stojí tady teďka, protože chápou, proč tu jsme a proč bychom tu měli všichni být. Především proto, aby na český území nebyly umístěny jaderné hlavice, jejich nosiče, jak víme, od 35 nebo Rafale z Francie. Především proto tu jsme, protože je to obrovská hrozba pro nás, pro všechny. Já si to představuju jako zapálit dynamit, dát si ho pod zadek, sednout na něj a prostě čekat, jestli je vlhkej, nebo jestli bouchne, jo, tak nějak si to představuju, neumím si představit, jak oni to prezentujou jako odstrašení. Mně přijde, že oni s těma zbraněma strašně machrujou, jo, přitom zbraně, možná někdo máte zbroják, možná někdo nosíte zbraň, tak víte, že zbraně jsou na obranu. Když se člověk cítí ohrožený, tak má nějakou potřebu někam šáhnout, má se na co obrátit. Ale jaderní zbraně, ty jsou na obranu, ty jsou podle mě na to, že si je takhle koupíte, dáte si je do státu a řeknete, hele, a my máme jaderní zbraně a teď na nás nemachrujte, nebo je na vás namíříme. Ale když tohleto řeknete největší jaderní mocnosti na světě, tak mi to přijde jako, kdybyste hráli šachy s kartama, prostě totální blbost, nesmysl, absolutní. A proto jsme tady, měli bychom tomu zabránit, nevím, jestli se nám to v tomhle tom počtu podaří, ale jako chtělo by to do toho šlápnout, protože nám hoří koudel u zadku, jak se říká, válka nám klepe na zátylek. A tady v Čechách to vypadá, že se vůbec nic neděje, nikdo nic neví, nikdo nic se nechystá. Jo, já jsem z toho takový smutný. Chce to všechno, chce to dostat všechny lidi do ulic, nechápu, jak může 5 milionů, protože za mě všichni vidějí, že Babišova vláda neplní sliby. Vyhrála volby na tom, že ukončí muniční iniciativu, že nebude Green Deal a tak dál a tak dál. Víme, na čem vyhráli volby. Splnila snad jedinej slib tato vláda? Aspoň jeden? Takže posíláme pořád dál munici na Ukrajinu a živíme tu válku. V podstatě za naše peníze zabijíme Rusy, zabijíme Ukrajince, je to tak? A je to v pořádku? Není to v pořádku, tak proč se to děje? Proč ty lidi tady nejsou 10 milionů lidí z České republiky, který prostě vidějí, že za naše peníze se zabijí? Kde jsou? Ale vás miluju. Vás všechny, u vás se mi dneska bude zdát, protože vy mi dáváte trošku naději na to, že lidstvo není úplně ztracený a že byť válce nezabráníme, tak dost možná díky vám zmírníme její průběh nebo její nástup. Já bych asi mohl mluvit dlouho, ale nesmím. Já jsem pak takový ukecanej, takže vám strašně děkuju, že jste tady. Jste nejlepší Češi, co v České republice žijou. Díky.
3: Tak, přátelé, kde ho máme? Zapomněl jsem říct, Antonín Schulz, i to nemá příjmení, pan Antonín Schulz. A než předáme slovo poslednímu řečníku, kterým je šéfredaktor Aeronet News VK, tak ještě by vás chtěla pozdravit moje druhá kolegyně ze zpráv, protože už mluvíme dlouho, tak si dneska projev nechal na příště a jenom vás pozdraví.
6: Ano, všechny srdečně zdravím a chci vás pozvat tímto ke sledování zpráv, které vysíláme tady s Ladou Vrábelem, pardon, zase jsem odešel od mikrofonu, každý den ve 21.00 hodin a zároveň vás požádat, abyste ty zprávy šířili, sdíleli, protože lidem zdá se zatím nedošlo, že jsme od cinkání klíčená přešli k cinkání zbraněma a vydávání miliard na zbraně.
3: OK, tak děkujeme a s tím se váže, vás jich poprosím, to jsou naši zprávaři. A teďkon bude mluvit šéfredaktor internetového magazínu Aeronet News a spoluautor dnešní trojvýzvy VK. A bude bohužel mluvit přes mikrofon, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku. Doufejme, že se nám to všechno podaří. VK, slyšíme se? Poprosím nahoru zvuk. Tak, ještě nám píská trošičku. Dobrý, asi můžeš. Ještě píská, asi můžeš mluvit.
7: Dobře, dobře. Přátelé, já vás zdravím na dnešní demonstrace. Já jsem dostal pozvání od vlády, abych řekl pár slov, ale já se opravdu dopředu budu muset brzy, protože znáte moje přesahy ze Svobodného vysílače CS, kde s Vítkem každý pátek samozřejmě máme pořady, ale já jsem sepsal dvě výzvy, které před několika desítkami minut Láďa přednesl, protože z mých pořadů samozřejmě víte jednu zásadní věc. Evropa stojí před potenciálním konfliktem Evropy s Ruskou federací, válečným konfliktem na horizontu roku 2030. Na Aeronetu máte poslední článek, kde máte výstupy Vladimira Putina z Valdejského fóra, máte s českými titulky. Poslechněte si je, přečtěte si je, máte tam přepisy. Vzkaz, který ruský prezident posílá do Evropy, je vzkaz, že Rusko nechce válčit s Evropou. Evropa není nepřítelem Ruské federace, ale Evropa chystá všemi svými prostředky konflikt a s největší pravděpodobností válku s Ruskou federací a podle výroku vysokých evropských politiků a politiků na jednotlivých úrovních členských zemí EU a rovněž i na základě výroku generálů Severoatlantické aliance chystají konflikt na horizontu roku 2030. Není dáno a není garantováno, že tento konflikt nastane. To znamená, nemáme jistotu, je to hrozba, ale ta hrozba se zhmotňuje doslova každou minutou, každou hodinou. Vaší povinnosti, vaším úkolem, jakožto občanů, nás všech, je vytvořit tlak na naše volené politiky, aby začali dělat skutečnou mírovou politiku. Co to znamená? Znamená to netolerovat politikům výtah k moci v podobě zneužívání mírového hnutí v České republice. Většina lidí České republiky nechce válku. Nechce posílat své syny do válečného konfliktu s Ruskou federací. Proto úkolem každého z nás je vytvořit tlak na politiky a volené zástupce, aby s okamžitou platností za prvé ukončili veškeré dodávky ze soukromých a polostátních zbraní.

včetně dodávek přes třetí země, a zároveň, aby vytvořili a ukotvili status a funkci takzvaného zástupce nebo chcete-li zmocněnce vlády, jak už bylo uvedeno v jedné z těch tří výzev, který by měl autorizaci vlády České republiky jednat se všemi zúčastněnými stranami tohoto konfliktu o ukončení války na Ukrajině. Pokud se toto nepodaří, tak reálně hrozí, že ty výkřiky, které přicházejí z jednotlivých míst Evropské unie a Severoatlantické aliance od generálního tajemníka NATO a od dalších, že ty výkřiky se stanou sebenaplňujícím proroctvím. Nebude to tak, že zbrojíme jako celá Evropa na úkor zemědělců, na úkor občanů, na válku, aby byla Evropa připravena před potenciálním útokem Ruské federace, ale obrátí se to. Připravená a vyzbrojená Evropa na horizontu 2030 bude připravená na vyslání vojsk na Ukrajinu. Protože v roce 2030 vyčerpaná Ukrajina se nedokáže udržet na frontových liních. Přijdou tam vojáci Evropské unie, vojáci jednotlivých evropských zemí. A jednotliví politici, dámy a pánové, to vědí, mají své noty. Mají noty z Bruselu, mají noty z NATO. Před několika dny, 15. září, NATO uveřejnilo speciální manuál. Je to v podstatě směrnice, sedmibodová směrnice, která stanovuje a úkoluje jednotlivé vlády, aby připravili své země na případný konflikt v Evropě, aby připravili nácviky, jak zavírat hranice, nácviky, jak ochraňovat různé kritické zdroje, jak mobilizovat pracovní sílu a tak dále. Celá Evropa se chystá na konflikt s Ruskou federací. A nikdo z Evropské unie, žádný politik, žádná vláda ze 27 zemí členské Evropské unie a členských zemí EU, žádná vláda dosud nevyvinula jakoukoliv iniciativu k přímému jednání s Ruskou federací a nevyvinula ani iniciativu k zastavení dodávek zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Proto my můžeme neustále mluvit o míru, politici mohou mluvit o míru. Jednotlivé politické strany se budou takzvaně vytahovat v příštích volbách do volených parlamentních, komunálních, krajských funkcí na zádech voličů míru. Ale dokud se bude o míru jenom hovořit, nedojde k žádné změně. A na horizontu roku 2030 se můžeme dočkat frontových linií Evropské unie. Proto každý z nás se musí zasadit o to, aby politici věděli, že jejich využívání a zneužívání nás jako vlastenců k výtahu politické moci právě končí. Musíme chtít a musíme prosadit jejich skutečnou práci a aby přestali mluvit, ale začali něco dělat konečně pro mě. Já vám děkuji za pozornost.

Koukám, že projev VK se vám líbil, mě taky. Myslím si, že jeho projev je dost optimistický s rokem 2030, pakliže skutečně otevřený konflikt mezi Ruskou federací a Evropskou unií nebo mezi NATO nastane až v roce 2030. Pokud nastane, tak opravdu máme čas. Máme čas znovu zmobilizovat síly, každý z nás, a zasadit se za to, aby se věci změnily. Vím, že to vypadá jako neprostupná zeď, že nás tady není mnoho, ale věřte tomu, že tohle veřejné shromáždění uvidí minimálně 100 000 lidí na sociálních sítích a ty lidi dostanou celý ten vzkaz, který tady je. Takže je potřeba šířit myšlenky míru dál, přestože spousta lidí odevzdala svůj hlas v těch volbách a myslí si, že to je vyřešené.

řečeno, je potřeba pracovat. Jestli to bude až v roce 2030, tak se může ještě do té doby hodně změnit. Ale ta věc, která je akutní a kvůli které jsme se tady dneska sešli, je to, co řekl Andrej Babiš. Petr Pavel v březnu tohoto roku prohlásil, že chce, aby Česká republika, poprosím trošku hlas víc, jak je to slyšet, že Česká republika se chce zapojit do jaderného odstrašení společně s Francií. A my nemáme rádi Petra Pavla. My ho nemáme rádi, protože to, co dělá, se nám nelíbí. Jenže Andrej Babiš, proti kterému jsme tady protestovali před 5 lety, se hned měsíc na to přidal a řekl úplně to stejné, že chce také, abychom se přidali k francouzskému jadernému odstrašení. A před 3 dny prohlásilo Ministerstvo zahraničních věcí,

0: měli dodávat zbraně na Ukrajinu do vojenského konfliktu. Druhá věc, druhá výzva, která tady je, je výzva k vytvoření vládního zmocněnce pro vyjednávání míru. A to je gesto, které je potřeba učinit. A třetí výzva je k tomu, aby nebyly umístěny jaderné zbraně v České republice. Přečtu vám ji. Nyní, že podepsaní účastníci veřejného shromáždění Člověk na prvním místě, vyzýváme parlament a vládu České republiky, aby odmítli vyzbrojení České republiky jadernými zbraněmi a jejich umístění na našem území. Vyzýváme vládu České republiky, aby nepodepsala ani neuzavřela s Francií, Spojeným královstvím, Spojenými státy americkými ani s žádnou jinou zemí dohodu, která by umožnila umístění jaderné zbraní na území České republiky. Žádáme, aby vláda nepodnikala ani jiné kroky směřující k pořízení jaderných zbraní pro Českou republiku. Vyzýváme parlament České republiky, aby nepodpořil rozmístění jaderných zbraní v České republice a neudělil souhlas s uzavřením takové smlouvy, bude-li mu předložena. Při jaderném výbuchu nebo při havárii jaderné zbraně by mohlo dojít k nenahraditelným škodám na životech a zdraví lidí i na životním prostředí. Při rozhodování o bezpečnosti země musí být člověk na prvním místě. Tak přátelé, poslední bod tohoto veřejného shromáždění je, že si společně zaspíváme českou hymnu. Rozejděte se prosím v míru a ve světle, protože svět nemá žádné hranice, světlo proniká vším. Rozejděte se v lásce k bližnímu svému. Kdo byste chtěli s námi? My máme teď sněm, Česká republika na prvním místě, hnutí má sněm, který děláme každý rok nebo dva roky. Pokud byste se někdo chtěli k nám přidat a pracovat, jste srdečně zváni. Budeme tam teď po veřejném shromáždění. Kdo nechcete, můžeme se ještě tady potkat chvíli, popovídat si, jestli chcete. Ještě jednou mi dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou úctu každému z vás, kdo jste dneska sem přijeli, kdo jste tady přes dvě hodiny byli součástí toho protestu proti jaderným zbraním a proti válce. Protože jsme to my, kdo tvoří tu protiváhu. Jsme to my, kdo tvoří tu historii. Teď a tady. Když by všichni mlčeli, tak to bude ten konflikt mnohem rychleji. Dokud stojíme rovně, neuhnutí, bez strachu vyjadřujeme svůj názor, tak to nemají tak jednoduchý tu válku rozjet. Takže moc vám děkuju ještě jednou. Tak ještě Pepa chce zaspívat ještě jednu písničku předtím, my chceme mír a pak budeme zpívat hymnu.
1: V dnešním zvráceném světě je touha po míru začínající.

0: Ještě jednou.
1: Vláda chce válku.

Tak omlouvám se za malé nedopatření se slovenskou hymnou. Jestli tady je někdo ze Slovenska nebo nás sledují přátelé na Slovensku, nechystáme se být jako Spojené státy, že bychom zabírali Slovensko nebo něco takového. Berte to, přátelé Slováci, bratři Slováci, jako přátelský pozdrav, že jsme zpívali slovenskou hymnu. Jinak samozřejmě my jsme Česká republika a snažíme se, aby jsme měli Českou republiku na prvním místě. Tak přátelé, to je všechno z dnešního veřejného shromáždění. Nezapomeňte, prosím vás, pěkně si v sobě držet váš pevný bod. Vy jste ty nejsilnější lidi, kteří v tuhle chvíli jsou v České republice a historicky národ na vás spoléhá. Ještě jednou děkuju a mějte hezký zbytek odpoledne.

Thank you.

Thank you, Sada. Thank you, Sada.

České mírové hnutí a Československé mírové fórum a Rusko není náš nepřítel. Náš nepřítel je Brusel a nenecháme se zatáhnout do války za cizí zájmy. Ahoj!

0: Bravo, sucesso!
1: Grande, grande!

Não consigo,

Thank you.

0: Naše kamarádka Kata Bláhníková ze kterou jsme tady stáli v roce 2020 a dělali demonstrace proti covid teroru Babišovy vlády. A Babišova vláda nás terorizuje dál. Takže vás vyzývám k tomu, sice to není nahlášeno, ale vyzývám vás, abyste se tady nehádali s policií, půjdeme tam, kam by odvezli Katku Bláhníkovou, jestli máte čas. Nebudeme dělat s ním, ale půjdeme před policejní stanici, aby pustili Katku Bláhníkovou, pokusíme se jí najít advokáta.
1: A proč ho zatklí? Proč?
2: Pravděpodobně spát Bartolomějská.
0: Pravděpodobně půjdeme do Bartolomějský, to zjistíme od majora Koláře, kam ji odvezli. Tak Vlašská 3, jsi si jistý? Takže kdo chcete jít s náma, jdeme před policejní stanici, protože nemůžeme nechat naše lidi, aby se k ním policie chovala takhle, aby je zatýkali a vytvářeli jim teror. Souhlasíte se mnou?
1: A proč důvod, proč ho zavřeli?
0: 20 těžkohoděnců se zbraněma, který tady ještě vyhrožovali Lucii Zajícový. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Tady se potkáme, za chviličku vycházíme, okej? Okay?

0: že mám někdy být pomalá. Že to je jako
1: přesně opravdu... tak. Chceš si toho stíhat více? To říkal jeden můj kamarád. Říkal, chceš si toho stíhat více? Zpomal.
0: Ano. Ano, to říkali mi něco podobného. Říkali, vy furt něco chcete, no tak prostě hold, teda se...
1: Takže ani už to točí, jenom ti to říkám, já, abys to viděla.
0: Ano.
1: Ach. Přátelé, fanoušci, kritici, vítejte zde na tomto dnešním vysílání s mým vzácným hostem. Dnes máme ve studiu totiž člověka, se kterým jsem kdysi natočil celou řadu rozhovorů a potom přišlo čtyřleté ticho. A za ty 4 roky se toho stalo tolik, že bychom o tom mohli mluvit celé hodiny, ale jedna věc se změnila zásadně. Jana Zvěrtek-Hampová se stala senátorkou České republiky, vy jste u toho byli. A tohleto období trvá dodnes. Já jsem dnes proto zvědavý, především na to, co se během těch 4 let stalo s Janou samotnou. I po té lidské stránce. Jaké to je, když se člověk, který dlouhá léta komentoval fungování státu, najednou stane jeho součástí? Co zjistí za dveřmi, které byly dříve zavřené? Kolik musí obětovat ze svého soukromí? Kolik kompromisů musí udělat a dokáže vůbec zůstat tím člověkem, kterým byl před vstupem do politiky? Dnes se nebudeme vyhýbat ani nepříjemným otázkám, Jani, protože vím, že některá témata třeba diváci ani neví, čím si procházela, co si zažila. Budeme se bavit o Senátu, odpovědnosti, politických rozhodnutích, kritice i o věcech, které se do veřejných vystoupení obvykle třeba nevejdou nebo v rámci rychlých rozhovorů Jani si nedostala prostor. Vítej, já ti chci moc poděkovat lidsky i pracovně, že jsi udělala čas, protože tento rozhovor natáčíme v den, kdyby si mohla mít volno, takže moc ti za to děkuju. A vítej po 4 letech zpátky. Začnu otázkou, na kterou možná nebude vůbec jednoduché Jani odpovědět, ale ještě předtím mi dovol informovat diváky. Diváci, prosíme vás, koukněte do odkazu. Jana za to období vydala některé knihy, některé publikace, můžete si je pořídit. Dole máte odkazy, nemusíte hledat. Sledujte také Janu na sociálních sítích. Jani, ty máš obrovský Facebook, který je velmi úspěšný, takže můžete se přidat, pokud ještě nesledujete. No a zároveň, pokud byste si přáli a líbí se vám tyto relace, tak vám děkuju za vaši podporu. Jsme ty celé roky ani stále nezávislí, nemáme žádné sponzory, velké korporace. Ty víš, ty znáš můj vztah k tomu z té doby, takže to se stále drží a zůstává stejné, aby jsme mohli být nezávislí. Takže vám děkuju, milí diváci, že tak činíte v rámci svých možností. Tady máte QR kód, v popisku případně se můžete stát členy YouTube kanálu a vidět premiéry předtím, než je odvysílám veřejně. Děkuju vám za vaši přízeň. Jsou tam i možné cesty do světa za mnou. Koukněte. Těším se na vás, ať už na poušti nebo v Indii. A děkujeme vám především, a to oba, já i Jana Zvěrtek-Hampová, vám děkujeme za sdílení tohoto rozhovoru. Já vím, že mnozí z vás, fanoušci a diváci, jste mě psali 4 roky, nominovali jste Janu. Ale opravdu to nevycházelo z různých důvodů, i z těch důvodů, že já jsem byl ve světě značnou část, Jana třeba mohla, a takže jsme se nesetkali. A teďka je to tady. Budu rád, když budete sdílet, když nasdílíte tento rozhovor, protože spoustu fanoušků se stále ptá. Děkujeme, že sdílíte. Jani, tobě ještě jednou velké díky. Ahoj.
0: Ahoj. Já bych chtěla všechny pozdravit, protože s mnohými z vás jsem v kontaktu tak, jak tak. No a to, že nám Tomáš ujel do Indie, já jsem říkala, že si mám poletět za ním, abychom si popovídali, že jsme se míjeli nějakou dobu. Potom jsem já chvilku nemohla, že jsem se trošku dávala dokopy po zdravotní stránce, že co ještě nového, mimo to, že jsem se tedy stala senátorkou, tak je důležitější, že mě uhodila 60. Já už jsem zdravá 60. A lékaři mi taky řekli, trošku holka na sebe musíš dbát, takže jsem o to začala dbát. No a do toho přišlo opravdu to senátorství, takže já jsem nejenom advokátkou, že to nás spojilo kdysi dávno, že jsme bránili lidská práva za doby covidu. Stala jsem se senátorkou, takže mám dvě práce, mám prostě spoustu činností, takže jsem se v tom chvilku hledala, nacházela, že pořád jsem nechtěla zklamat svoje klienty, takže pořád pro ně pracuji, takže jsem o víkendu byla advokátkou, přes týden jsem byla senátorkou, hledala jsem prostor, abych někde si odpočinula a tak dále, takže prostě a najednou jsou 3-4 roky pryč, to je šílené. Takže tak, no, jinak jsem ráda, že se vidíme, protože mě to připadá jako včera teda, jako jo, že fakt jsme těch rozhovorů dělali mnoho a snažili jsme se dávat lidem spoustu rad. Dodnes mě zastavují v obchodech a vzpomínají na naše rozhovory, tak jsem říkala, už musíme. Takže jsem si ten čas vyloženě našla, udělala jsem si ten čas a tak se tady dnes vidíme a paráda, takže jsem tomu ráda. Cítím se šťastná, tak bych to řekla.
1: Díky za ten úvod, a jsem taky moc rád, taky se mě lidi ptají. Diváci, pokud byste chtěli kouknout na ty staré rozhovory, opravdu jsme natáčeli hodně s různým právním poradenstvím, které se tady poskytovala zdarma ve své podstatě ani. A to bylo úžasné, za to si tě lidé tehdy vážili. Já mám na tebe první otevírací otázku, protože, jak říkám, je tady nějaká odluka časová. Zajímá mě lidsky, kdybych, Jani, před tebe postavil teďka tu Janu, se kterou jsem natáčel před 4 lety, a ty máš ty zkušenosti, které teďka máš, tak co bys jí řekla? Před čím bys jí varovala a z čeho bys naopak měla radost?
0: Těžko říct, protože jsem byla v takových těch, jak se říká, sinusoidách. Nečekala bych, že mě bude... nebo že mě potká to, co jsem zažila. Já, když jsem tehdy se pustila do té obrany těch lidských práv, mě to přišlo jako naprosto úplně v pohodě, samozřejmost, že já právo chápu jako nástroj k tomu, aby přinášelo tu spravedlnost a ta, jako lidská práva a tak dál a tak dál. A tehdy se po nich teda neskutečně šlapalo. Tak já jsem nečekala, co vlastně čeká tu společnost, taková ta nenávist, takové ty útoky, takové ty v podstatě tehdy cenzury. Mě tehdy zrušili na aktuálně blok po 10 letech, který, já nevím, měl tam, já nevím, pár set, vždycky tisíc prostě přečtení. Prostě najednou jsem zažila cenzuru, najednou jsem zažila ty střípky té totality. Jo. V podstatě mě to tehdy přinutilo a ta skupina přátel, tímto bych chtěla pozdravit Kroměřížskou a celý ten tým, který tehdy se prostě schopil a začal mi říkat, běž prostě kandidovat do Senátu. To byl pro mě put sebeobrany, protože mě se začalo doporučovat, abych položila tu advokacii, že bych taky nemusela být advokátkou, že jinými slovy, že mě mohou zlikvidovat. Jako, já jsem to nezažila nikdy. Já jsem měla pocit, že když má člověk v ruce právo a tu obranu a tu, to, takže se mu nemůže nic stát a najednou jsem zjistila, že může, takže opravdu jsem to zažívala, ale ty si to zažíval taky, takže prostě jsme u toho byli oba, takže já jsem z půdu takového sebeobrany, nebo říkám, když teda jako tam nebudou lidi mého typu, tak kdo tam bude za lidi jako jiného typu. Takže zkrátím to. Ta Jana před těmi 4 roky nečekala tyto zkušenosti, které má. To znamená lidské zkušenosti, zkušenosti těch, co mají tu moc, že ti můžou zlikvidovat život, že najednou tady může být opět cenzura, že najednou prostě něco se ti může dít a ty nebudeš mít obrany. Takže jsem zažila, což já jsem nezažívala, vždycky jsem pomáhala lidem, zažívala jsem střípky pocitu bezmoci. Že jsem, a potom byla velmi důležitá ta skupina těch lidí, který se tenkrát kolem sebe semkli. Vzpomínáme si demonstrace na Václaváku, na Staromáku. Prostě pár těch odvážných se našlo, mezi těmi mi bylo dobře, ale říkám, přece tady se něco děje, co není normálního úplně. Takže ta Jana je prostě má více zkušeností. Kladla jsem si několikrát otázku, šla bys do toho znovu, kdyby zvěděla, co tě čeká, ty vulgarity, ty urážky, ty výhrušky a tak dál, jo. Já bych asi do toho šla znovu, protože já prostě, když jako vidím nespravedlnost, tak jdu proti ní. Teď máme znovu takovou, řekla, éru těch větrných elektráren, kdy mě oslovují obce a také prostě zase hned jsem se toho chopila z pozice právní a bráním ty věci, když prostě vidím, že tam se říkají nesmysly a tak dále. Takže ta Jana je jako bohatší o spoustu zkušeností i teď z toho Senátu. Nikdo nečekal, že já budu zvolena do Senátu a ono se to stalo. Takže tam jsem se taky chvilku rozkoukávala, že jsem tam byla taková osamocená, jako hodně chvilku, teď už to tak není, musím říct, že už přece jenom pár lidí, co jako jim jde o věc, tak jako tam jde. A hlavně ta senátorská průkazka mě je velmi důležitá, ani ne tak v tom Senátu, já to říkám všem, s kterými se potkám, já tu senátorskou průkazku využívám zejména mimo Senát. To funguje jak blázen, protože mám přístup k informacím na ministerstvech, otvírá ti to dveře, protože si tě nedovolí nikdo vyhodit, což by možná jinak si dovolili, jak tehdy si dovolili, že fakt nečekali, že já budu senátorkou. Já mám diplomatickou imunitu, já mám přístup k utajovaným informacím, už mi jednou z BISky vezli informace do Senátu, prostě utajované skutečnosti, takže jako myslím si, že potom člověk má více možností pro ty lidi víc udělat, protože je silnější. Já nepoužívám ráda slovo moc nebo podobné věci, silnější prostě s tou senátorskou průkazkou. No takže s tím jsem se trošku chtěla jako naučit pracovat a ono to nějakou chvíli trvá. Takže tak nějak se prostě stalo spousta věcí, mimo to, že teda jsem se stala šedesátnici, tak jsem se naučila pracovat během 2 let s tou senátorskou průkazkou, ale říkám více mimo Senát než Senátu, i když Senátu taky. V Senátu bych připomněla jednu věc, a už skončím, že už mluvím dlouho na úvod, a to je to, že jsme se 4 roky neviděli. Takže se tam podařilo ze senátory, když to řeknu mého typu, že prostě neprošla Istanbulská úmluva před 2 lety, to byl obrovský tehdy úspěch, bych řekla, zdravého rozumu a všechny to překvapilo, takže občas se tam podaří taková věc, že skutečně ten Senát něco dobrého udělá a hlavně je tam vliv mimo ten Senát a dá se tam pracovat hodně, zvláště tedy pro právníka. Jo, takže vím, že se tam za mnou chodí jako radit lékaři, co a jak tam toto mají vidět. Takže si myslím, že jsem tam tak jako užitečná, i co se týká jako vysvětlování a podobně. Takže už jsem tam jak ryba ve vodě. První rok, 2 jsem se teda těžce rozkoukávala a ještě bych ráda pozdravila personál Senátu, že i když mě třeba někteří senátoři rádi neviděli a zabouchávali mi dveře před nosem, tak musím říct, že třeba taková ochranka a prostě administrativní pracovníci neskutečná pomoc a říkali, podporujeme vás, byla jste nám oporou v době covidu, to byly zase strašně příjemné okamžiky, takže už jsem se tam našla, už jsem tam jak ryba ve vodě a myslím si, že i hodně užitečná pro doufám si říct a troufám, že to tak je, i kdyby kousíčkem pro naše občany v České republice. A už mlčím, že už mluvím dlouho.
1: No, já nenechám tě mlčet dlouho, nemyslím si. Diváci, jak to vnímáte vy vůbec, ten příběh Jany z kontextu těch let, protože opravdu je to už nějaký čas, vy možná vzpomínáte na ty naše první rozhovory, tak nám napište, za co jste třeba vděční Janě, co naopak třeba zase, pokud jste v tom kritickém pásmu, byste chtěli více od Jany, napište klidně také svůj komentář. Jani, mám otázku, ty jsi nahrála s tím Senátem. Ty nejseš úplně v politice nováček, nebyla jsi úplně nováček, když jsi dostala do Senátu. A je tam přesto pro tebe něco novýho, co jsi dozvěděla o české politice právě díky své zkušenosti ze Senátu?
0: Tak já nejsem nováček, protože já jsem kdysi jako studentka, ale když to řeknu mladá 25nice, nebo kolik mi to bylo vlastně, prostě listopad 89, prostě studentka práv. Potom jsem pomáhala v kampani v občanské fóru, tak jsem byla taková, říkám, mladé děvče kampani Václava Klause, pak jsem byla starostkou, když jako přijel na návštěvu jako prezident Miloš Zeman, Václava Havla jsem taky potkala kdysi, ještě jako říkám, koukala jsem na něj, jak tam hovořil s Václavem Malým, takže říkám, opravdu pamatuju hodně a právě když jsem se jednou ocitla shodou okolností, nebudu zabíhat do podrobností, to není podstatné, byla jsem rok v poslanecké sněmovně jako poslankyně, tak můj závěr z toho byl tehdy, let, když jsem měla něco přes 30, tak říkám, už nikdy se tady v tomto prostředí neocitnu, toto není pro mě, já potřebuju prostě pracovat v té samosprávě, já potřebuju právo, paragrafy a v tom jsem se našla. A v okamžiku, kdy v lednu, tuším, no, 2020, tak jsem dostala ocenění právnička roku, co se týká veřejné právo, tak jsem stála na tom pódiu s tou kytkou a s tím oceněním a říkám, tak to by babička měla radost ze mě a teď prostě si napíšu ty knihy a teď prostě dovrším tu profesní nějakou dráhu, protože to byl můj sen. No a přišel covid. Tak já jsem začala hájit lidská práva a najednou jsem se ocitla během pár měsíců na úplně jiném prostě bardu, že Hamplová nepřítel, prostě když jsme, říkám, byli jsme u toho všichni. Takže najednou z toho pódia jsem během pár, když to řeknu pár minut, obrazně řečeno, prostě spadla úplně na dno a najednou jsem neměla právo publikovat a říkám, pane bože, co se to děje. Takže chci říct, že to byla moje zkušenost s politikou kdysi dávno, že moje prostě parketa je v odborné rovině, také tam, říkám, byly nějaké úspěchy, což jako neříkám, jako abych se tím chlupila, ale takové jakoby pocit uspokojení z toho, že jsem tomu věnovala strašnou spoustu energie, kopala jsem za ty obce většinou proti státu, takže jsme tam prostě byli až často u ústavních soudů a tak, takže to byla moje parketa a najednou jsem byla opět v té jako v podstatě trošku donucena nebo motivována, spíš bych řekla, ne, donucena není to správné slovo, motivována. Říkám, přece musí tam jít lidé mého typu, nebo tam budou lidé jiného typu. No a co by mě ta politika přinesla nového? Politika dnes, protože prostě se strašně změnila technika. Teď nevíme, když jako vidíš nějaký příspěvek, je to pravda, nebo je to nějaká prostě nějaká, jak bych to řekla, malůvka. Prostě už jako jsem velmi, velmi střízlivá k tomu, abych věřila všemu, co hnedka uvidím. Je politika pouze titulků. Nečtou se obsahy, čtou se jenom titulky. Je obrovská vulgarita. Cílem politiky, já dneska, když jsem dneska se ráno podívala, když se tak ráno monitoruju, co se děje, tak v podstatě stojí pět politiků a mě teď jedno, jestli jsou to opoziční nebo jiní, prostě stojí prostě pět politiků, takových těch nahoře a říkají, nenecháme je vydechnout, budeme je prostě ničit. Programem ničit než budovat je prostě to pro mě není program. Potom, že se hledá ne co se říká, ale kdo to říká. V okamžiku, kdy to říká někdo, kdo je nepřítel, okamžitě je to špatně. Ta politika je neskutečně nebezpečná v tom, že je často neskutečně agresivní, někdy velmi hloupá, někdy nebezpečná, teď jak je hodně proválečná tématika nebo taková. Jako musím říct, že poprvé od listopadu 89, a to tu politiku sleduju, nejsem jako jenom tak nějak bokem, že bych okopávala zahrádku a prostě jsem tam se podívala na nějaký prostě nápis. Teď jsem dokonce přímo jsem v parlamentu a někdy koukám prostě, úplně říkám, pane bože, to ti lidé myslí vážně, takže oni mají program, že budou jiným kazit dílo, někomu budou prostě hlavně urážet a prostě vulgarity, jenom co já jsem zažila ještě teď v poslední době, jak si může kluk, který má 30 let, teď tam někdy, já nevím, udělá vysokou školu, ale jenom proto, že jsem v politice, si dovolí mě vulgárně urážet nebo něco podobného. Já mu to nemůžu ani oplatit, že jsem dáma. Takže jsem se strašně dlouho musela s tím naučit žít. Já už jsem to nezažívala, že jsem zažívala prostě slušné jednání v samosprávě, když jsme dělali kongresy, 10 ročníků kongresu pro obce jsem udělala, fórum municipal, tak tam byla super atmosféra, tam prostě, a dodnes na to vzpomínají a teď mi říkali starostové, udělej zase něco, nebo udělejte zase něco, ať jako je zase nějaké příjemné prostředí, teď se to jenom útočí, uráží. Nemám z toho dobrý pocit v tom, že se nám to může vymknout z rukou. A nedej pánbu, aby třeba v Evropě se rozpoutal nějaký konflikt a podobně, protože mám pocit, že o to některým jde. Prostě mám z toho obavy. Takže proto říkám, jsem se v tom dlouho nacházela, jak s tím mám nacházet, jak s tím mám zacházet, a v podstatě mně došlo to, že člověk musí nadále být v tom aktivní, nenechat to být těm druhým, protože ta Evropa teď bojuje o přežití, o Evropské unii ani jako nemluvím, takže doufám, že střední Evropa aspoň bude mít rozum a budeme myslet na svoje prostě občany, na svoje obyvatele, protože prostě o toto jde. My máme chránit je. Takže to je takový můj nějaký cíl, nebo malinký cíl, abychom chránili sebe sama, protože mám pocit, že jsme někdy zneužíváni.
1: Moc ti děkuju, Jani. Diváci, napište nám své názory. Vidíte to stejně nebo jinak, napište a děkujeme za sdílení. Jani, ty mluvíš o té ochraně státu, já se přesto chci vrátit ještě k tobě, jako k člověku. Protože, jak jsi mluvila, tak já jsem opravdu začal vzpomínat na to období, kdy jsme vysílali více, a já si vzpomínám na mnohé ty kampaně, kterým jsem sám nemohl uvěřit, že vznikají proti tvé osobě. Neříkám, že jsme přátelé od dětství, neznáme se tolik, ale byl jsem v určitém období v kontaktu s tebou i s dalšími. Viděl jsem tu vykonstruovanost. Myslíš si, že ses, tak jak jsem tě poslouchal, že ses dopustila toho, že ten hněv, který v tobě zákonitě musel vznikat, protože to byly hrozný věci, Ani, co psali. Já jsem to četl taky. Že třeba ten hněv si dovolila ho neuvolnit, ale že ho spíš potlačovala v sobě, že ho tak, vlastně to pro tebe bylo tak neuvěřitelný, že si tohle někdo dovolí, že na místo ventilace to prostě spolkla, hromadilo se to v tobě ty roky. Připouštíš tohle, nebo si myslíš, že to je úplně mimo místo? Protože to mě napadlo, když jsi mluvila, že se tam nedošlo potlačení hněvu a toho, že ti bylo ubližováno ve své podstatě?
0: Připouštím to, protože já jsem skutečně to nějakou dobu naprosto nepřipouštěla, že je to možné. I kolem mě, vem si, že mám dcery, mám maminku a teď prostě na ní se to jako ventilovalo, jo? Jako co ta vaše, a teď tam padaly nějaké šílené vulgarity, já to nebudu samozřejmě citovat. Nebo mě chodili, mě teď dokonce i teď v poslední době, když to říkám s takovou nadsázkou, teď těm starostům mnozí se mě omluvili, už říkali, my jsme fakt tehdy jako si mysleli, že nemáte pravdu, jako v době toho covidu už se bránila lidská práva, my teď, když to vidíme, tak taky to už vidíme s nadsázkou a že prostě vám šlo opravdu o nás a tak, jo, takže to, teď to slyším po těch 5-6 letech. Ale tehdy, jak říkáš, prostě to bylo šílené, že já jsem někde šla a zavřeli mi dveře a nepustili mě do obchodu, že to prostě v těch médiích proti nám hromadili a neumožnili nám se bránit. Jak říkám, mě zrušili blok, tehdy všim doktoru Hnízdilovi, kolegovi Honzovi, prostě zrušili blok, a takže my jsme najednou byli bezbraní. Když to řeknu, udělám skok k tomu senátu, mě senát dal obranu. Senát se stal mou obranou, protože jinak jako já jsem říkám, to přece není možné a co mám dělat. Takže skutečně se to asi ve mně hromadilo. No to, ono mě to teď v podstatě říkali i ti lékaři, říkali, měli se trošku víc odpočívat, vy jste pořád prostě jela na plný plyn a chtěla bránit ty lidi, což jako dělám v podstatě i doteď. Když spustili ty větrné elektrárny u některých těch obcí, tak taky jsem okamžitě se vzchopila a už jako tedy v plných sil. Takže, jak říkám, to je prostě moje povaha, jenom mě nenapadlo, že skutečně tady bude taková, nevím to, jak bych to řekla, prostě nějaká jako technika proti nám, prostě média, kdy my nebudeme moci. Takže říkám, ta bezmoc ten rok, dva byla teda jako velká. Říkám, co budeme dělat, když zase budeme mít ti, co prostě budou nám dávat nějaký takový křížky a budeme ti v podstatě nežádoucí, to jsem si neuměla připustit. Takže já jsem hlavně jednak toto a jednak jsem si neuměla připustit, že by toto opravdu bylo v demokratické společnosti možné, to zní jako fráze. Ale právní stát, demokratický stát vůbec není věc, na kterou bychom měli nějak lámat hůl nebo dávat jí přívlastky, které jí nepřísluší. Já mám pocit, že se dnes to používá jako obal, ale ve skutečnosti nebýt ještě lidí, kteří skutečně si pamatují tu předchozí dobu, tak teď se nazývá demokracie to, co prostě demokracie není a hrozí nám tady prostě něco, co někdo si třeba přeje i aby tady byl válečný konflikt a pořád se to tak jako podsouvá. Prostě je to jako nesmysl neposlouchat tu druhou stranu, jak se říká, barikády, ale hlavně Česká republika by měla být naše, prostě to je náš domov a ten bychom měli chránit se vším všudy. To neznamená, že nemůžeme nikomu pomáhat, ale nemůžeme kvůli tomu zahodit svoje vlastní lidi. Podívejme se, co se děje v západní Evropě. Takže, jak říkám, opravdu se tady láme hůl prostě a je potřeba chránit ty základní hodnoty, které tu máme. A vůbec to není fráze. No a potom samozřejmě lidé mého typu, kteří řeknou, jo, já jsem hodná holka z Moravy, ale nebudete mi tady říkat kraviny, protože prostě to tak není, no tak prostě mě nemají rádi, no já to chápu. Ale já jsem skutečně hodná holka z Moravy, ale umím ty paragrafy, pamatuju ještě dobu, kdy opravdu se nesmělo něco říkat a nechci tu dobu zažít taky, že se něco nesmí říkat, to prostě u mě neexistuje. No a ocitla jsem se v Senátu, jsem tomu rád, ještě tam 2 roky budu a uvidím, co dál, pokud mě bude sloužit zdraví, tak bych tam ráda pokračovala dál, protože už jsem tam zkušená a myslím si, že takových zkušených hodných holek z Moravy by tam být jako mělo, nebo i chlapců z Moravy, nebo i z Čech samozřejmě, ale chci říct prostě, že chce to tam zkušených lidí, co něco umí a ne ty, co se jdou do politiky živit. My, co už máme prostě svoje, jak se říká, živobytí, svoje povolání, které naopak do toho senátu můžeme přinést, ať jsou to lékaři, ať jsou to ekonomové, ať jsou to právníci, tak jako nemělo by to být naopak. Jo? Takže já třeba udělám takovou suvku. Mě třeba úplně fascinuje, jak někdo a média útočí na lidi typu, co dokáží v tom svém povolání něco prostě jsou úspěšní, jsou třeba i ekonomicky úspěšní, to by mělo být plus a ne minus, ne ti, co tam prostě jdou a ten plat by takový neměli, kdyby nebyli v politice. Takže já někdy tak koukám, jako jo, ale jak říkám, to je to, že já už jsem v politice nikdy nechtěla být, když už tam jsem, tak zase tam chci být užitečná, chci tam přinést to, co jde, ale zatím jsem jako senátorka řekla úspěšná více mimo senát, i když v tom senátu se snažím udělat taky kus práce minimálně v tom hlasování a tak, ale nestrácím tam čas. Uměla bych tam stoupnout To jako to mě říkají, proč, že tam jako, co tam jako nemluvím. Říkám, no já tam mám prostě přijít a hodinu mluvit. Říkám, to radši budu něco někde hodinu dělat. Jako, jo. Takže, ale říkám, to je můj přístup k veřejnému, k veřejné správě. No. Takže já se cítím doma hodně v té samosprávě, hodně teď se věnuju zase těm starostům a obcím a městům a těm, co to potřebují. A využívám té průkazky tam, kde je to třeba. A hodlám to tak dělat dál, pokud to tak bude umožněno.
1: Díky za tu odpověď. Diváci, děkujeme vám za sdílení, za vaši debatu. Když si souhlasíte se mnou, dejte palec nahoru, pokud byste si ji přáli znovu v Senátu, dejte palec. A Jani, otázka, my si povídáme o tvých 4 letech v Senátu. Co ti dali, mě zajímá, a co ti naopak vzali? Existuje něco, co jsi kvůli politice ztratila a už to nikdy nedostaneš zpátky?
0: Co ztratila? No tak jako soukromí. Soukromí v tom dobrém i v tom špatném slova smyslu. V tom dobrém slova smyslu, že musím chodit, když jdu na nějaký větší nákup, nebudu říkat nějakou značku, prostě jdu někde na nějaký větší nákup, tak musím jít tak o hodinu dřív, protože mě zastavují lidé, občas se vyfotíme, občas si popovídáme. Včera zrovna mě paní zastavila u chlebu, že jsem si tam vybírala chleba a říká, jste to vy? Říkám, no tak doufám, že já jsem já. No takže jsme tam potom 20 minut popovídali a to jsou pro mě nejcennější okamžiky. Mě prostě to těší, že v podstatě to, co mi dali, že člověk může i senátorkou zůstat člověkem, což jako, já jsem říkám s mírnou nadsázkou. Někteří kolegové v politice, když už jsou tam dlouho, tak někdy musí trošku asi se souvat do nějaké té role mezi těma lidma. Já mám trošku pořád po 4 letech problém, že si musím trochu hrát na tu senátorku, protože mě nejlíp mezi těma lidma. Takže, ale to říkám s mírnou nadsázkou samozřejmě. Ale to, co mi dali, takže to soukromí, byť jako advokátka, že jsem měla hodně známé kauzy, tak jsem byla známá, ale hlavně mezi těmi obcemi a městy. A teď i mezi prostě jako, když to řeknu lidma u těch chlebů, prostě, tak si prostě zastavíme a popovídáme. Takže to jinak, potom co mi vzali nebo dali, možná je to dar, zkušenost, iluze, některé iluze, i když jako jsem moc po zkušenostech z politiky úplně zase tam s nimi do nich nešla, takže u některých iluze samozřejmě doba i zase trošku rozděluje lidi, že prostě politika vždycky rozděluje lidi a to by na ní vadilo a teď se na tom ještě cíleně prostě pracuje, namísto aby se hledalo, co nás spojuje, tak my se budeme rozdělovat, takže to, ale jinak jako ty zkušenosti považuji obrovsky za dar, protože si myslím, že v těch zkušenostech toho věku i té profese právní, to je trošku bonus pro ten senát, že si přečtu zákon a vím, o co go. Kolegové musí třeba něco nechat vysvětlit, což jako je pochopitelné, že mají jiné profese a je dobře, že jsou tam jiné profese. Já chodím zase za lékaři, co tady v tom zákoně by jako mohlo být. Takže že se tam umíme v tom senátu pobavit napříč i spektrem, mě velmi těší. Je to teď čím dál i jako víc, myslím, byť to tak nemusí vypadat. Ale takže zkušenosti mi dali, vzali mi neskutečně, říkám opravdu některé ty iluze, protože jsem, i slzy byly, prostě i slzy zklamaly.

0: přihlédl se, no tak tady se toto stalo, někdo s námi něco zkusil v rámci i světa, jako já to dodnes nemohu pochopit, co se vůbec jako mohlo takového dít. A jak kdyby to v těch lidech zůstalo, taková ta nenávist někdy a zloba. A je to zbytečné, jo, protože říkám, hledejme, co nás spojuje, budeme to sakra potřebovat. A zejména Česká republika nebo střední Evropa, aby spolu držela Maďarsko, Česko, Polsko, Slovensko, tady ta čtverka si myslím, že by měla prostě nadále spolu držet a hledat to, co nás spojuje, protože to budeme sakra potřebovat. Jo? A vzpomeneme si na tato slova, protože jsou tady lidé, kteří nepočítají lidské duše, ale miliardy. A člověk to vidí, až když jsem přímo u toho někdy, tak říkám, pane Bože, přece to není možné. Jako no. A potom jsou to takové ty drobné radosti, které prostě přinášíme. Doufám, že i v Senátu, musím říct, že já jsem teď jako nezávislá v klubu ANO, abych měla ten servis a prostě jsou tam dobří kolegové. Teď třeba mi také i v soukromém životě, co se týká mého zdravotního stavu, poradili a to, takže opravdu si vážím takovýchto vztahů. Takže i takové drobné radosti, že dálniční známka platí nejenom do půlnoci, ale 24 hodin. A co lidi mě za to řeklo, že to je super. Takže musíme tyto věci prostě běžného života řešit, že prostě to řešíme všichni. A potom ale nesmíme zapomínat na tu Evropu a Českou republiku v ní, protože tam nám jde o naše rodiny, o naše prostě žití a nebudeme se bavit teď, co nás stojí pohonné hmoty a tak dále. Toto je běžný život, který jsme povinni těm lidem řešit a to bohužel má ty dopady až toho venčí. No. To Česká republika sama neovlivní, ale můžeme chránit prostě čím jde prostě to, co jde, aspoň to, co jde. No, takže já jsem zastánce střední Evropy, abychom spolu drželi. Že si myslím, že to má smysl a že to má sílu a mám pocit, že tudy to momentálně jde a tak mi to vyhovuje.
1: Díky za tvé sdělení, Ani. Napište nám, diváci, jestli to vidíte stejně, dejte palec, a jestli to vidíte jinak, napište nám svůj komentář. Ani, já vím, že tvoje výroky, i tvoje politická pozice a i tvůj přístup tématům si získávají oblibu u českých občanů, u diváků, u fanoušků. Konec konců máš velkou facebookovou stránku, kde tě sledují, však diváci, koukněte do odkazu. A zároveň to budí i pozornost kritiků. Mají jinačí postavení, jinačí postoje, jinak vnímají tu situaci. A my jsme se toho několikrát dotkli v tomhle rozhovoru, to znamená ta mez. Ty jsi žena, ale zároveň jsi v pozici senátorky, což je veřejná služba. Mě proto zajímá, které kampaně proti tobě ty dneska vnímáš jako výsostně vykonstruované, ať už z jakéhokoliv důvodu, nebo z jakéhokoliv lobby, z jakéhokoliv placeného táboru, to je jedno, ale které tě nejvíce zranili, když to řeknu takhle. A které naopak třeba se zase vnímala pozitivně. Jestli tam třeba byla nějaká kampaň za ty 4 roky, co jsme se neviděli, nebo nějaký kritika tebe, kterou ty jsi vzala k srdci a řekla si, to je zajímavý, tohle to můžu vylepšit. Tady jsem to třeba takhle nevnímala, tuhle tu svoji retoriku a díky této kritice se zlepšuji. Máš tam dva takové příklady toho špatného vykonstruovaného, kdy ti to zranilo a bylo to úplně mimo, a toho, kdy naopak to bylo prospěšný?
0: Tak já se přiznám, že s ohledem na to, že jsem ten poslední rok řešila hodně i tu situaci, když to řeknu, abych byla zdravá. Zaplať pánbu se to tak ukázalo a že prostě takový závěr je, ale nebylo to tak stále, měla jsem určité obavy. Tak potom jako začneš ty věci vnímat jinak a podle mě i toto mělo být, abych já se trošku, když to řeknu, řekla, co teda dál, nebo jakým způsobem dál. Nepochybně mě prospělo, třeba já jsem nebyla zvyklá už tak dlouho na takovou velkou, když to jednu pozornost, jo, protože tam mám 102 tisíc sledovatelů na Facebooku a tak. A já jsem si tam často, protože jsem to mám dar od Pána Boha, prostě ze slovíčky hrála, tak jsem občas tak jako hned rychle něco okomentovala, snažila jsem se třeba vtip

0: nebo i hodně kriticky. A musím říct, že co mě naučilo právě potom ta kritika, abych řekla oprávněná kritika, protože moudrý člověk vnímá kritiku, říkám, kritika mi nevadí, mě vadí vulgarity a takové ty věci, takže bych neměla tak spěchat s těmi úsudky, když jsem senátorkou, jsem v parlamentu, měla bych více vážit slova. Takže to jsem si z toho vzala a více vážím slova. Vždycky si udělám poznámku, nechám to 24 hodin ustát a potom třeba okomentuju některou věc. Tím, že jsem se taky hodně znovu vrátila, nebo prostě více jsem začala protěžovat svou právní profesi, co je můj životní cíl, prostě už 30 let jsem tady v podstatě v advokacii, takže jsem se vrátila ke svému řemeslu a to zase tak lidi nesledují, tak mě tak už nekritizují. Ale to, co vím, že a z toho si teda už dělám houby, říkám, dělejte si, co chcete, lidi mě znají a prostě vy si tam říkejte nějaké blbinky, když prostě začnou prostě psát takové kritiky typu, že Hamplová, no to je jasně, to je jako se díky své hlouposti musela dostat do Senátu, aby se uživila a takové věci. To jdou do háje, jako za posledních 5 let tři ústavní nálezy, tak jako asi, já zvolím metodu, jak pan jeden náš kolega a budu říkat, no jasně, já jsem hloupá, my jsme úplně blbí, jo, nemá význam s těmi lidmi polemizovat. Jo, takže s těmi lidmi se nehádám. Tam, kde opravdu uslyším nějaký nápad a něco takového, tak udělám si poznámku a naopak z toho čerpám a myslím si, že jediná komunikace je cesta někam. Jak přestaneme spolu komunikovat a naslouchat sobě, jenom říkat, prostě to je nepřítel, tomu budu znepříjemňovat život, do prčic, to fakt není jako životní program. Jo. Takže, jak říkám, vrátila jsem se k sobě sama před těmi 4-5 lety, trošku moudřejší o pár zkušeností a o pár zkušeností s jinými lidmi. Potkala jsem se se spoustou jiných lidí, kteří mě překvapili v milém. Takže říkám, jsem bohatší o spoustu zkušeností, o spoustu kontaktů s lidmi a s utvrzením poznání, že důležité je komunikovat, důležité je hledat na tom druhém to dobré. Když se mi to kritické nelíbí, no tak to slušně říct a třeba na tom něco vybudovat. Takže já jsem obecně, co mě teď trošku i lékaři vytýkali, že jsem velmi pracovitý člověk, takže myslím si, že je důležité chtít něco dobrého udělat a ne druhému kazit dílo. Jako jo. Takže říkám, to jsou takové moje základní hodnoty, na kterých stavím a myslím si, a mám pocit, že čím dál víc to lidi nějak vnímají a musím říct, že mě teď zastavují mnozí, nebudu samozřejmě jmenovat, že třeba mě úplně neměli rádi, říkali, už třeba si i tykáme, říkají mi, jako my jsme tě fakt úplně nenáviděli, ale ty jsi úplně prostě jiná. Říkám, nesmíte soudit podle titulku, protože já jsem skutečně holka, která si všechno vybudovala od mládí a váží si toho, také si toho považuje a potom, když potom někdo mi šlape, tak to teda jako se bráním, jo. Ale říkám, nehádám se s hlupákama a naslouchám moudrým lidem, i kdybych s nimi jako nesouhlasila, naslouchám jim, že mi mají co dát. Protože to mi jaksi ta doba přinesla. Takže znovu bych do toho šla, protože prostě mi ti lidi za to stojí a když stojím u těch chlebů s tou paní, která mi tam říká své zkušenosti, prostě normálně z fabriky, tak to jsou pro mě, já potom doma, kdybych pěla, tak si dám panáka, ale já si nedám panáka, já si udělám kávu a mám z toho strašně dobrý pocit. Jo, takže to je můj prostě život a myslím si, že je možno těm lidem dát strašně moc, když se jim naslouchá, než se jim říkají nějaké nesmysly a poslouchají hodinové nějaké projevy. Oni potřebují těch pár slov u toho chleba. Prostě říct, takhle to bude, toto se nepovedlo, to je dobrý, ale toto už bude a tak dál. No. Takže snažím se to, co jde. A jak říkám, ale více se cítím sama sebou, už tedy teď i v Senátu, říkám, už jsem tam zkušená, takže už tam běhám, jak 2 roky to tak nebylo, jsem tam bloudila, teď už tam jako i trefím všude, mám tam spoustu přátel i v personálu a hodně mi pomohli ze začátku, takže opravdu bych pochválila personál Senátu, kteří opravdu naprosto profesionálně se mě ujali a musím říct, že mnozí i soukromně mi vyjádřili nějaké sympatie, bylo to příjemné. Říkám s mírnou nadsázkou děvčatům, ochránka dámy, tak to jsou chlapi, jako jo. ti prostě jsou gentlemani a když jsem tam potom neuměla nějakou kartičku, tak oni mě otevřeli tu bránku, aby se tam dostala, říkají, pojďte tady středem. To byly strašně krásné okamžiky. No ale říkám, trvalo to nějakou dobu, než jsem tam zakotvila, už tam bych řekla dva roky se cítím jako doma a teď, co jsem i v klubu, tak mám více možností pracovních a stalo se mi to, ještě se pochlubím, nevím, jestli to tak jako úplně všichni budou vnímat, ale já to tak neskutečně vnímám. Pro mě bylo hodně důležité, když jsem se stala členkou ústavně právního výboru, že ústavní právo je moje doména v rámci i samosprávy, takže teď, když jsem v ústavně právním výboru, tak jsem tam úplně, jak říkám, jako ryba ve vodě. Takže si myslím, že jsem tam i co se týká jako užitečná. Říkám, nepřeháním nějakou aktivní činnost, jenom abych byla vidět, ale tam, kde to má smysl.
1: Díky za tvoje povídání, Jani, znovu díky za sdílení a diváci vám děkujeme také za sdílení, aby se více lidí zapojilo, aby se podívali třeba na rozhovor a vzpomínky a zkušenosti Jany Zvrtej-Kampové, senátorky. Ale dneska to je o té lidské stránce, té věci jsme se 4 roky neviděli, takže jenom opakuji, děkuju vám, protože jste s námi a že nám píšete. Jani, otázka, si dovolím jednu otázku na českou politiku, chci se víc zabývat tebou a tvýma zkušenostma, přesto mi ji prosím dovol. Veřejnost ví všeobecně, že jste v kontaktu s Jindřichem Reichlem, on tě kolikrát i jmenoval ve svých rozhovorech, že jsi jeho takový, bych řekl, ne parťák, ale spíš konzultant na zpětné vazby, drezuruješ ho, kolikrát tě i pochválil. Jak ty vnímáš všeobecně stávající vládu? A lidi by mohli od tebe čekat jenom samou chválu, protože tak to i působilo v době covidu, kdy jsme vysílali, i přesto si kritizovala pana Babiše v té době za jeho opatření. Vím, že to bylo velké téma. Pak přišel pan Fiala. Pan Fiala, to všichni víme, že si k němu byla kritická i k panu Babišovi. Teďka je pan Babiš premiérem. Zároveň tam je Jindra, i lidi, který znáš, a ty seš v Senátu. Seš spokojená opravdu, opravdicky na té lidské úrovni? V čem naopak konkrétně si trochu zklamaná? Kdyby si čekala, že ta vláda víc zabere? Co ti třeba říkají lidi, když s tebou mluví? Jak to ty vnímáš v tom pozitivním i v tom, kde očekáváš třeba něco víc, něco lepšího od té vlády?
0: To je tak na hodinu a ne tady na 3 minuty. Řeknu jednu věc. Lidé, co mě sledují, jak kriticky, tak pozitivně, tak ví, že já jsem velmi, velmi kriticky vystupovala proti vládě pana Babiše v době, kdy začínal covid. To prostě všichni ví, psala jsem spoustu článků. Neměla jsem potom problém se s ním potkat a podpořit ho v duální volbě na prezidenta. Já se totiž jsem zvyklá postupovat s tím, že se dívám, co ten člověk říká a ne kdo to říká a přistupuju tak samozřejmě s určitou nadsázkou i k vládě. Samozřejmě více vítám tuto vládu, než byla ta předchozí, takže ta předchozí byla fakt katastrofální. To jako opravdu si nemám ráda přívlastky, ale tady to ráda použiju. Tady samozřejmě k této vládě jsem taky kritická, občas jenom mohu být více velkorysá a více diplomatická. A to je tak všechno. Ale skutečně dokážu říct, i třeba v rámci klubu, nebo prostě i v tom Senátu, říct tady toto je opravdu špatně. A například řeknu hned rovnou, myslím si, že bez ohledu na to, že by se zahodily dotace od Evropské unie, neměla se absolutně, a to slovo absolutně podtrhuju, podpořit žádné akcelerační zóny na ty větrníky, nějaké VIP prostě regiony, kde by se více stavěly ty tuny betony do těch krajin a tak. Ale do toho teď nechci tady zabředávat, jenom chci říct jednu věc, že jsem zvyklá mluvit vždycky to, co si myslím, všichni to o mě ví, přesto možná si troufám říct, že zase více ještě respektují nebo přijdou za mnou na nějaký názor a samozřejmě někde chápu, že prostě už zase v té politice něco vím a jsem i v tom zákulisí, vím, že někdy musí být i nějaká diplomacie, některé zákulisní dohody a podobně. Jsou tam lidé, které, ano, Jindra, jako se jsme stávali na pódiích na Václaváku, to jsou okamžiky, na které nezapomenete, i kdyby vás to třeba více zdálilo nebo nezdálilo, s Jindrou nás to nezdálilo, ale znám i ostatní. Takže když si mě pan Macinka strašně dobře pomohl do médií, protože já už jsem v tom byla ne tak kovaná, takže já se prostě opravdu komunikuji se všemi. Mám teď nejblíž, co se týká Senátu, samozřejmě k ANO, protože k straně ANO, protože tam jsme v klubu a opravdu jsme tam spojenci proti některým těm věcem, s kterým tam tedy taky velmi nesouhlasím. Takže chci říct, že snažím se nacházet na všech to, co je v nich to super dobré. Já přesně vím, co je dobře na Jindrovi. Já vím přesně dobře, co je prostě na ostatních zástupcích těch menších stran a přesně vím, proč je dobře, že teď vyhrává volby ANO. A to přesto, že vůči třeba některým lidem mohu mít výhrady. My oba víme, jaké máme výhrady k ministru zdravotnictví, panu Vojtěchovi, velmi rezervované, ale to je ta míra diplomacie, kterou jsem schopna překonat. V okamžiku, kdyby přišel s něčím, s čím by třeba nesouhlasila, tak s tím vystoupím. Zachovávám si vyloženě absolutní nezávislost s tím, že jsem jako zase jsem realista, takže když je nutné prosadit řadu podstatných věcí, které teď jsou třeba důležité i v rámci Evropy, a to vůbec není fráze, tak jsem schopna učinit nějaký ústupek nebo kompromis v rámci tuzemské politiky. Ale momentálně výsledky ekonomické, určité výsledky jsou pozitivní, takže to podporuji tuto vládu s mírnými výhradami, s jednou většími výhradami, ale jak říkám, je to věc, kdy teď si vždycky dám těch 24 hodin, než vystřelím a začnu říkat ano, možná tady tohle je důležité kvůli tady tomuto a tak dál. Takže je to, jak říkám, vůči divákům tohoto rozhovoru je podstatné to, že pokud by tady tato vláda dělala něco špatně, tak já budu první ta, která vůči tomu vystřelí, ale nebudu to dělat zbytečně a nyní si myslím, že to podstatné, co tato vláda dělá, tak dělá dobře. A to je ta komunikace v rámci střední Evropy, to je ta komunikace v rámci i vnitro, bych řekla stran, které tvoří koalici. Tady je obrovská snaha tuto vládu rozdělit. Teď se dokonce bude vyslovovat nějaká údajně nedůvěra, protože samozřejmě jsou volby. Všichni víme, proč to je, že to je taková trošku divadelní hra. Takže já nemám ráda divadelní hry, já mám ráda práci a nemám ráda ti, co prostě na místo práce dělají jiné věci. Já se snažím ještě vedle senátorství dělat dál svou práci a myslím si, že to teď momentálně obce města ví, protože jim hodně pomáhám v těch věcech, které potřebují. Takže já jsem pořád, bych řekla, na stejné úrovni advokátkou a senátorkou a to se mi někdy bije a občas teda někdy možná to proti sobě i vystřelí. Ale zase já si myslím, že právě důležitá je ta komunikace, že teď třeba jsem se s pár senátory dohodla, říkám, s těmito věcmi absolutně tedy se nezhodujem, ale toto bychom se mohli podpořit. Na základě této věci tehdy neprošla Istanbulská úmluva, a to teda všichni teda tenkrát koukali, že jsme se dokázali napříč spektrem domluvit. A takhle by to mělo být pořád. bohužel to tak není úplně často, ale takhle by to mělo být pořád, že když se přijde s něčím opravdu rozumným, věcným, tak se nekoukat, kdo to říká, ale co kdo říká a zvednout pro to ruku. To je taková moje filozofie. Proto mě někteří nemají úplně rádi, ale zase já nejsem o to, aby mě tam měli rádi kolegové, ale aby mě měli rádi ty dámy u toho nákupu chleba, že prostě tam mě musí chápat. Tam prostě musím si to odborné prosadit.
1: Děkuju za to sdílení, Jani. Vám děkujeme též, diváci. Sdílejte, děkujeme vám, protože více lidí se zapojí a pak to čtu ty komentáře, jsou vděční, že třeba nevěděli by o tomto rozhovoru, nebýt vašeho sdílení. Děkuju. Jani, přesto je nějaká, můžeš klidně krátce reagovat, je nějaká část lidí, kteří tvoji spolupráci s ANO vnímají jako zrazení nějakých určitých hodnot nebo přesvědčení. I třeba s panem Babišem, tvoje podpora v prezidentských volbách, vím, že se k tomu vracím, však se ti omlouvám, ale znamenal jsem to i na sociálních sítích. Jak jim to vysvětluješ těmto lidem? Máš vůbec tu snahu jim to vysvětlit? Jak je vnímáš ty neustále kontinuální kritiky, kteří třeba toto vytahují ve spojení s tebou?
0: Tak to je právě to, kde já jsem v tom docela rok, dva si říkala, jako, jak jim to mám v podstatě říct, že důležité je prostě s lidmi komunikovat. Já to nedělím podle těch značek, to je právě to. Já tam v Senátu se snažím komunikovat napříč spektrem a to, že někdo má problém, když oni se mnou nemluvili 2 roky, to já jsem tam byla naprosto nezávislá, úplně mimo veškeré kluby. Dokonce ANO, mě tuším, některý ani jako nepřijalo jako klub, že prostě ne, že jako já ne, já jsem moc nezávislá pro ně, ale o tom to přece není. A když potom jsem měla například, co se týká prezidentských voleb, já jsem pana Petra Pavla potkala jednou, dvakrát osobně, já jsem, to je taky taková kuriozitka, já jsem vlastně potkala zatím od listopadu všechny prezidenty osobně. Jo, s panem Milošem Zemanem si teď dokonce tykáme, což je pro mě taková, jako to byla paní pecka, taková nabídka. A i pan Václav Klaus nějak jeden z prvních přijal, když jsem byla zvolená do Senátu, protože si mě také pamatoval, když si ještě z dob občanského fóra a tak dále. Takže, no a pana Václava Havla jsem tehdy viděla, jak tam někdy říkal něco, samozřejmě s tím jsem nehovořila duálně, ale chci říct, že, a teď jsem se potkala s Petrem Pavlem, takže jako když jsem tehdy měla na výběr mezi těmi dvěma a věděla jsem Petr Pavla, co prostě, a vidím to teď a taky jsem se vyjádřila, že Petr Pavel pro mě není pan prezident v tom smyslu, že by skutečně byl tou autoritou a podobně, že on opravdu to řeknu, jak bych to řekla, nechci říct, že plní přání jiných, asi tak bych to řekla, plní přání jiných. Takže jsem podpořila tehdy pana Babiše, který by neposlouchal, si myslí. Jo, takže a udělala bych to znovu. A spolupráce s ANO, to není spolupráce s ANO, to je to, že já bych spolupracovala s každým, kdo by o to stál. A já si myslím, že za těch 35 let advokací a v té samosprávě mám co nabídnout. Co znamená, teď třeba budeme připravovat, nebo budu připravovat a budu se snažit připravovat nějaké změny zákona o obcích. A uvědomila jsem si, že když tam zůstanu sama taková vojačka v poli, což jako bude sice takové hezké, budu dělat nějaká gesta, budu říkat nějaké ty výroky do těch titulních stran, uměla bych to, ale jako nikam to nepovede. Takže jsem začala komunikovat napříč spektrem, teď tam přišli noví senátoři, a řekli jsme si, zkusíme udělat něco rozumného pro ty obce. Já potřebuji se dostat do ústavně právního výboru. Vy, když mě podpoříte, tak já budu si podporovat tady tyto změny. Byli tam starostové, kteří mi měli co říct. Je tam super starosta z Opavy, je tam super starosta z Ostravy Poruby. Tak jsme si prostě porozuměli. Takže já jsem přestala škrtat nějaké značky za jejich jmény. Já jsem se dívala, co mají za sebou. A to jsem čekala, že budou i ti ostatní se dívat, co mám já za sebou za těch 25 let. A musím říct, že mě překvapilo, že teď, když za mnou přišel jeden pan senátor, když to řeknu z úplně jiné, prostě z bývalé koalice, mě říkal, paní magistro, já jenom jdu za vámi, já jsem netušil, co vy máte odborně za sebou, jako co vy máte za knížky, že vy jste za těmi 10 kongresy pro ty, já jsem to netušil, já se vám chci omluvit, že jsem o vás neměl takové mínění, jaké jsem měl mít. Prostě říkám, proč my to děláme podle těch značek. Já chápu, že to v té politice asi jinak nejde. Já jsem proto se kdysi říkala, že nebudu už nikdy v politice, protože já když jsem začala být tehdy v těch 33, nebo kolik mě bylo, hodně úspěšná, když jsem začala mít větší potlesky než ti jiní moji kolegové v nějaké politické straně, tak prostě první jejich takový záměr byl, no tu nemůžem nikam postavit, ta jako nás prostě přeskočí a tak pořád nějaké soupeření, bojování, prostě to jako na mě nebylo. Já jsem chtěla uspět tím, co umím, a ne, že tím se tam budu intrikovat proti komu. Takže vrátím se k tomu. Přistupuju k tomu s těmi zkušenosti, jako 60 se zdrava tady zrala pořád, a zajímá mě, co kdo prostě přinese, když by tam za mnou, kolikrát za mnou přišli podpořit pan kolega Cano, s tím si velmi rozumíme, přišel s nějakými návrhy zákonů, samozřejmě jsem mu to podpořila, nekoukám, co mám prostě za značkou nebo prostě podobné. My se s panem Canovem konec konců potkávali, ještě jsem nebyla senátorkou ústavního soudu. Takže ti lidé, kterým jde o věc, se skutečně potkají tam nebo tam, naše republika je malá, takže se potkávám s lidma napříč spektrem. A teď, že jsem členkou klubu ANO, tak mě to umožňuje udělat více práce pro ty lidi, kvůli kterým jsem tam šla. Takže toto byl můj motiv, a také to, že tam byli lidé, kterých si mohu vážit, který mají mnoho za sebou. Já tam mám kolegu senátora v klubu, který za mnou přijde na plenární zasedání, na plénum senátu, a říká, že já jsem přišel málem pozdě, já jsem ráno operoval. I to je úžasná věc. Važme si lidi, kteří ještě stojí o to tam jít a ráno operují, nebo jsou ráno u soudu v mém případě, protože ti, co se tam jdou živit, tak to je špatně. Já si myslím, že by tam měli jít lidi, co do toho senátu umí něco dát, nebo vůbec jako i do té poslanecké sněmovny. Což je třeba případ i jako Jindra, to prostě je úspěšný právník a takových tam je spousta. Takže říkám, nekádrujme pořád lidi, a jako já to nemám ráda. Ukažme to, co oni, a potom jako mluvme, že jo, takže... Asi tak, no. Takže já to neberu jako spolupráci s někým, ale spolupráci s někým, abych více dokázala. Takže to je pro mě motiv. Já tam nebudu sedět a no, zdobit už ani nemůžu, ale já tam prostě najednou mám více tvůrčí práce. Teď třeba jsem se, musím říct, že díky podpoře ANO, stala členkou Rady vlády pro veřejnou správu. Veřejná správa, moje prostě životní téma. Takže myslím si, že pokud mě někdo zašlapává do země, tak se nemůže divit, když mě potom někdo řekne, a nechceš udělat zákon o obcích, nechceš tady prostě do rady vlády pro veřejnou správu. A říkám, tam jsem jak ryba ve vodě, to je odborná záležitost a to je moje prostě parketa. Já tam nedělám politiku, já tam dělám právo.
1: My se k tomu dostaneme, že tomu ne. Děkujeme diváci, že jste s námi. Zatím nám napište, co vás třeba inspiruje, co vidíte stejně jako Jana Zvětek-Hamplová z dnešního vysílání na vaše přání, senátorka, právnička. A toto bychom mohli mluvit dál, aktivistka a tak dále. Dejte nám vědět, co zatím vnímáte stejně, kde to v ní vidíte jinak. Děkujeme za sdělení. Jani, ty jsi to tady zmínila, nahrála se mě na otázku, protože jako právnička, jako člověk, který je v praxi a chodí k tomu soudu, stará se o ty kauzy, takže ješ v nějakém svém přesvědčení a odbornosti. A zároveň 4 roky máš za sebou jako senátorka, máš před sebou ještě 2. Byly někdy okamžiky, kdy jsi musela volit mezi vlastním přesvědčením a politickým kompromisem? Jak ses rozhodla a co bys případně dnes udělala jinak, když se na to podíváš?
0: Já si myslím, že jsem nemusela nikdy volit, nebo respektive, že jsem nikdy jako v tomto smyslu nevolila. Možná proto, že teď trošku dělám ramena, protože v tom senátu to není až tak nutno někdy. A někdy, když jsem třeba nechtěla proti něčemu vyloženě volit, tak jsem z hlasování odešla. Já nikdy jsem nehlasovala proti svému přesvědčení. Nikdy. musím říct. Já jsem proto často za minulé vlády, teď občas, musím říct, nehlasovala, než bych popřela svoje právnické přesvědčení. To prostě neudělám. Jedině, že bych třeba jako nevěděla a podobně. Jo? Takže třeba teď tam bylo třeba stavební zákon, obrovský taky plus, minus, půl na půl. Jako právnička vím, má spoustu slabin, ale má i spoustu dobrých věcí. Je to tak půl na půl, nebo nechci to dávat na procenta, ale pokud ten zákon bude schválen, jakože je schválen, tak udělám všechno pro to, aby bylo dobré školení, aby byly dobré příručky pro obce, aby prostě dokázala v tom, co říkám, mám dar od Pána Boha, že umím to právo přelét prostě do lidské řeči, tak proto udělám maximum možného, aby to ti, co ho budou aplikovat, ten stavební zákon, aby to měli třeba snažší nějaké návody, nějaké metodiky. Teď už jsme si domlouvali s nějakými regiony, že uděláme nějaké takové populárně naučné školení, tak jak jsem dřív dělávala ty kongresy. Takže chci říct, že zase musím říct, že bych pro něj třeba nemohla zvedat čistým svědomím ruku jako právnička, ale teď otázka, jestli jsem tam tedy jako senátorka nebo jako právnička, si myslím pořád jako právnička, ale v tom senátu jsem tak nemusela volit, že prostě ten zákon především přecházel přes poslaneckou sněmovnu. Takže chci říct, že pokud jsem kdy musela volit mezi kompromisem, tak jsem volila tak, abych nemusela mít to špatné svědomí. Jo. Chodilo se za mnou, přemlouvalo se často a podobně. Jo. Hodně jsem udělala tehdy s kolegy, musím říct, z mnohých kolegy bych tady musela vyjmenovat aspoň 15-20 kolegů senátorů, kdy jsme chodili po těch ostatních kolem té Istanbulské úmluvy, kde nikdo nečekal, že prostě by to přes senát neprošlo, že opravdu tam už se čekaly ty spousty těch organizací, jak to začnou všechno. Ale prostě Istanbulská úmluva neprošla přes senát, což jako je, když to řeknu pro překlad, takže už v České republice nebude nikdy v tuto chvíli. A ty kolegové, kteří říkali, ale my prostě musíme stranicky a to, tak říkám, tak tady aspoň nebuďte, ať prostě snižte kvótu. Udělali jsme proto strašně moc. A toto považuji za jedno z největších, bych řekla, majstrštyků tohoto senátu, že jsme jaksi Istanbulskou úmluvu zastavili v jejím běhu v České republice. Takže potom z tohoto mám strašně dobrý pocit a myslím si, že i kolegové, kteří pomohli, a bylo to napříč spektrem a nikdo se nekoukal na žádnou prostě značku za jménem. Šlo prostě o tu věc, aby se tam prostě nezneužívalo některých věcí. Takže chci říct, že snažím se, nevím, zase mi to vždy třeba podaří, nebo třeba vím o všem a nemusím vědět o všem, to prostě jsem jenom člověk. Doktoři mi řekli, že jsem jenom člověk, abych taky někdy odpočívala.
1: To víš, já, už to víš.
0: Takže jsem jenom člověk, ale vždycky se snažím v senátu, a bude to tak dál, hlasovat tak, abych nehlasovala proti svému přesvědčení. Opravdu nikdy. To prostě, říkám, proto jsem tam, jak ty šla, říkám to i svým voličům na Kroměřížsku a myslím si, že to ode mě očekávají.
1: Díky za tvoji otevřenost, Jani. Se blížíme do našeho rozhovoru. Jsou tady dvě poslední otázky. Diváci, dejte nám vědět zatím, jak se vám to líbí, co vás inspiruje, a děkujeme za sdílení. Jani, my se dostáváme k závěru nejenom tedy rozhovoru, ale také v podstatě tvojí senátorské pozice. Zbývají ti, pokud se nemýlím, 2 roky. Senátorský mandát bude končit. A diváci se vesměs třeba mohou teďka ptát, ti, co tě mají rádi, i ti, co tě nemají rádi a sledují tento rozhovor, tak se mohou ptát potom, jaký je třeba tvůj ještě cíl. Máš třeba nějaké konkrétní výsledky, které by si chtěla občanům předložit, než to období senátorský skončí? To je první otázka. A druhá otázka je, jestli tam je i zatím něco, co se ti nepodařilo, přestože jsi to slibovala nebo plánovala.
0: Senátor nemůže nic moc slibovat, že senátor sám nic moc nemůže. Kdo to říká, tak neříká pravdu. K návrhu nějakého zákona potřebuje kolegy, aby sám něco třeba dělal ve svém regionu, to je také nesmysl, tam může maximálně pomoci místním politikům. Já musím říct, že jsem navázala kontakt a jsem tomu velmi ráda s hejtmanem z Zlínského kraje. Také jsme k sobě hodně dlouho nacházeli cestu. A já to řeknu na rovinu, asi mě neměl rád. A teď už možná zjistil, že jsem opravdu to pracovité děvče z Moravy a že prostě tomu kraji mohu být prospěšná v tom smyslu, že jsem mu navrhla, a to je to, co bych ještě ráda dotáhla do konce. Už se na tom hodně udělalo, ono to není vidět, ale hodně se na tom udělalo, příprava a tak dál. Já bych ráda, aby se minimálně na Moravě, ve Zlínském kraji stalo takové centrum právního servisu, vzdělávání. Já jsem tomu věnovala času hodně v rámci celé republiky po dobu 20 let, tak bych ráda teď udělala takovou třešinku na dortu ve Zlínském kraji pro starosty, pro radnice, aby tam vždycky měli populární formou to právo prostě podávané. Takže to bych ráda. Oficiálně do zákona o obcích bych udělala několik významných změn, že zákon o obcích je. Starostové teď, co kandidují do komunálních voleb, tak ani neví, jak riskují svůj krk, jak ten zákon je špatně. Takže já bych ráda ho trošku napravila, proto jsem ráda právě za podporu teď nejsilnější strany u nás, ano, v této věci samosprávy, že musím říct, že mi velmi naslouchají a jsem tomu ráda. Ústavně právní výbor, co se týká Senátu, Rada vlády pro veřejnou správu, a mohu tam realizovat to, co umím za těch 25 let na těch radnicích. Takže to bych ráda teď jako 2 roky bych teď ráda věnovala samosprávě. Radnicím, starostům, aby nebyli ohrožovaným druhem, jak já říkám, a aby měli naopak usnadněnou práci na těch radnicích, zejména v těch menších obcích, městech, kterých tady máme nejvíc. Máme 4,5 tisíce malých obcí. To byla vždycky moje parketa a teď mě slíbili podporu i starostové velkých měst a to, takže zkušenosti, uděláme nějakou pracovní skupinu a budeme v tomto pracovat. Takže znovu jsem se v tom, jako bych řekla, hodně, hodně našla, protože tomu jsem se věnovala 30 let jako advokátka, takže teď tomu dám ten bonus senátorky, přístup na ta ministerstva, a myslím si, že by to mohlo pomoci i této republice, protože zákon obcích už je roku 2000 a už fakt jako bych chtěl trošku zrenovovat minimálně v některých paragrafech a zejména právě pro bezpečnost, já nevím, majetku obcí a i právní bezpečnost starostů, protože někdy oni ani neví, když o něco hlasují, jak neskutečně, když to řeknu, no prostě riskují svůj krk, obrazně řečeno, aby pak za pár let nemohli být někde potahovaní, co dělali špatně. Takže bych ráda dala srozumitelná, příjemná, průzračná, když to tak řeknu, právně pravidla pro samosprávu. To je, říkám, to je moje parketa a myslím si, že tam nacházím pochopení napříč spektrem. Tomu teď si věnovat ty 2 roky, já už asi rok, jak jsem teď trošku i pobývala více doma, že jsem si dávala do pořádku zdraví, tak jsem to připravovala, tady tyhle věci, co by se měly, co by se mohly, a nacházím pro to pochopení. A jak říkám, nemůžu být jedna z milionu, musím být jedna z mnoha, kteří uděláme takovou nějakou skupinu a uděláme kolem toho té kus práce, co je potřeba. A myslím si, že člověk, který se pohyboval u těch soudů a právě tahal ty obce z průšvihu až u těch nejvyšších soudů, ústavních soudů, a ví, kde jsou ty buňky, tak si myslím, že může k tomu hodně dát tím svým malinkým dílkem, a to bych ráda byla, pokud to půjde, tak já na půdě Senátu, pokud mě kroměřížáci vyšlou i dál, tak v tom budeme pokračovat dál, a myslím si, že by to bylo takové završení i té mé profesní dráhy, protože to byl můj cíl, prostě aby samospráva to měla prostě v pořádku a kopala jsem za ty radnice. Ty starosty, jak jestli říkám, jedna plus jedna. Je tam jeden starosta, jedna účetní a riskují oba dva hlavy prostě vším, co tam podepisují. Takže bych ráda tady tomu dala určitá pravidla. To je takový můj cíl. To byl můj cíl ještě, než jsem byla senátorkou. Já jsem to chtěla dělat jako advokátka. Proto jsem si vlastně ty kongresy pořádala, ty publikace psala, přednášky dělala, takže teď se tam potkávám s řadou i akademiků z fakult a říkám, dáváme to dokopy a myslím si, že to může být této zemi ku prospěchu.
1: Diváci, napište nám, co byste si přáli vy od senátorky Jany Zvěrte-Gamplové, kdyby se podařilo v Senátu. Můžete psát svoje pocity, názory, může to být i něco, co byste si přáli. Samozřejmě ani asi diváci úplně nevědí všechny pravomoce Senátu, tak když to pak budeš pročítat, tak buď trochu, řekl bych, v nadhledu, protože zase nejseš nad člověk, Superman to tady říkal. Napište nám to. Děkujeme diváci za sdílení a Jani, pro tebe závěrečná otázka. My se blížíme ke konci tohoto rozhovoru. Všechno, co začíná, jednou končí. A stejně tak jednou skončí politika pro tebe. A mě zajímá, co bys si přála, aby o tobě říkali lidé, kteří tě třeba znají a znali, až období Senátu skončí. A co by si přála, aby bylo to, jak na tebe vzpomínají, jako na Janu Zvěrte-Gamplovou?
0: To je těžko říct, to je trochu takové, jako, abych nebyla moc jako pyšná. Já bych si přála, aby na mě vzpomínali v dobrém, aby řekli, že něco užitečného pro to právo během těch 30 let, nejenom jako senátorka. Já opravdu se cítím hlavně hodně, když opominu mámu a tyto životní role, tak opravdu moje takové zaměření bylo právo, potom ještě v tom právu, veřejné právo, ústavní právo, obce, města, kraje, takže já bych ráda, že jsem byla užitečná pro ty naše regiony, což se snažím i teď. A pokud to neví ty pravomoce Senátu, tak já si myslím, že máme tady 81 senátorů, ať si zkusí tak říct třeba, na koho si vlastně vzpomenou. Já si myslím, že na mě si doufám vzpomenou, i kdyby třeba někdy v kritickém, dobře, mohu někoho naštvat, nejsem na člověk, ale aby si na mě vzpomněli v dobrém, aby když už jako jsem senátorkou, tak abych tu průkazku využívala v terénu. Podle mě, když opominu schvalování zákonů, samozřejmě, pro ty právníci potom jsou tam v Senátu asi potřeba, říkám, chodí za mnou se radit kolegové, tak potom jako hodně velká role je v tom prostě v praxi s tou průkazkou a použít tu průkazku v tom dobrém pro ty svoje regiony, pro ty svoje radnice. Nemohou tam přímo nic jako rozhodnout nebo něco ovlivnit nebo něco odhlasovat, ani sám navrhnout zákon. Takže podstatné je, aby to, co umí, využívali s použití té senátorské průkazky v tom terénu, což já se snažím, a mohou ovlivnit získáním informací, radou, kudy kam, doprovodem na to ministerstvo a tak dále. Takže to všechno se snažím a já si myslím, že z toho mohu mít i já dobrý pocit, mám z toho dobrý pocit. Teď jsem říkám, rok trošku musela se postarat o zdraví, jsem ráda, že tomu všechno dopadlo dobře, takže zase jsem taková, řekla, plná sil a doufám, že to bude i vidět a že to i tak jako, jak si říct, občané budou vidět, s kým mám ráda říct, jako lidé budou vidět, protože, jak říkám, když mě potom zastaví v tom obchodě, to jsou pro mě takové odměny. No, kdekoliv v republice mě zastaví, tak je to fajn. No. Ideálně je to vždycky na benzínka. Když tankujem, tak musím počítat s nějakou rezervou. Protože zaprvé teďka odpovídám na ceny benzínu, říkám, tak to odpovídám, že to říkám, to je věc jako ne, kterou ovlivní přímo Česká republika, ale měla by. A měla by to především ovlivnit Evropa. Do těchto témat nechci zabředat, protože bych hned byla zase naštřená z nějakých těch, jak mě to hnedka z počátku, když jsem šla do Senátu, tak mě hnedka osočovali něco z Ruska nebo něco podobného.
1: Jsi pro Ruska, jsi pátá kolona.
0: Pro Ruska. jako, takže to jako bylo fakt jako dobrý. Já jsem pročeská a jako za to budu kopat a jako jak to bude na východ, na západ, tak budu proti tomu.
1: Prostě nejsi česká... pátá kolona. Ještě nejsi pátá kolona.
0: Ne, prostě česká koruna, hotovost, zdravý rozum. Zdravý rozum, protože ono všechno se krásně jako na papíře a potom najednou, když vám to vypne, tak jeden den nám tady našel internet. Ježíš Maria. Jo, takže nechci říct, stůjme nohama na zemi, Česká republika vždycky musí být na prvním místě a potom teprve se dívat jinam, jo. Takže třeba mám názor na tu migraci, všechno, to si myslím, že jsme s lidmi zajedno a to, že nám bude něco Brusel diktovat, absolutně ne, pokud to bude proti zájmu České republiky a jde Brusel do háje. Proto mě mnozí nemají rádi, že oni všichni tam jsou někde v nějakým tom sále a říkají, musíte přijmout takové kvóty, říkám, nakašlete si, Česká republika bude chránit svoje rodiny, svoje území, i kdyby znovu měla mít hranice, já to říkám. To. Ale jak říkám, já jsem ta stará škola, já jsem 65. ročník a zažila jsem mnohé, bohužel, nebo bohu dík teď, protože někdy ty ideály jsou příliš naivní.
1: Jení, hezky jsme si popovídali. Nedá mi to se tě nezeptat. 4 roky jsme se neviděli. Máš pro nás a pro diváky a tvoje fanoušky tady nějaký drb ze Senátu?
0: Nějaký drb ze Senátu?
1: Pořádnou chuťovku. Pořádnou chuťovku.
0: Pořádnou chuťovku. Ježíš, pořádnou chuťovku. Tak mimo, ne, tak jako to, jako, drb, že mám 60, to jako není. No, ze Senátu ne, ale ten drb, to je jako že když jsem se potkala s Milošem Zemanem poprvé, tak jako mě pozval, říkám, Miloš Zeman a Václav Klaus mě pozvali, že jsme se s oběmi znali z minulosti někdy, takže to byl pro mě takový zážitek. A řekl mě, děvče zlaté, vy jste se ocitla v Senátu, no to jste je pěkně, on to řekl jako jadrně, naštvala, on to řekl jinak. A já jako tady už starý dědek, jako co já vám mám nabídnout, tak já vám nemůžu nabídnout, vy máte vzdělání, vy máte zkušenosti, vy máte tu zdravou drzost, já vám můžu nabídnout jenom, že si budeme týkat, že my jsme o generaci. Takže to jako takový drb, že to jako mě opravdu překvapilo. A ze Senátu drb, já si myslím, že drb byl ta Istanbulská úmluva, to tenkrát tam jeho hodně jako překvapilo a vytočilo. Vytočilo vedení Senátu. Vím, že tehdy z toho byl velmi, velmi rozhozen pan předseda Senátu, Vystrčil ten jako ten
1: opravdu, až tak.
0: Velmi, velmi, velmi překvapen, že Istanbulská úmluva neprošla. To prostě bylo.
1: No diváci, Jani, tobě díky, ještě bych s tebe něco doloval, ale už nám uplynul čas, myslím, že to stačí, někdy lžička medu je super. Diváci, vím, že byste chtěli tak lžiček medu víc, dejte nám vědět, jestli byste chtěli pokračování, nebo spíš takhle, uděláme to jinak, Jana je velmi vytížená, věnuje se svému zdraví, tak než abyste nás naháněli do dalšího rozhovoru, dejte palec nahoru, jestliže jste vděční, že se tady Janu viděli. Dejte prostě palec nahoru, dole dejte tlačítko a pokud se vám tento rozhovor líbil, moc vám děkujeme. Snažil jsem se vybrat otázky, které ilustrují tu dobu, kdy jsme se s Janou z Berta Gamplovou neviděli i pro vás, aby byly zodpovězeny témata, které se opakovaly často v komentářích a které se objevovaly i na sociálních sítích. Věřím tomu, že vám to stačilo. Dejte nám vědět, co se vám líbilo, co si odnášíte, kde naopak s Janou z Berta Gamplovou senátorkou nesouhlasíte. Kde to vidíte jinak. Napište nám to a pojďte společně debatovat. Pokud byste si něco přáli přímo na Janu jakožto senátorku, tak to napište, pokud máte třeba nějaké přání, co vás trápí. Nevím, jestli Jana bude mít často číst, kdyby třeba něco bylo zajímavého, Janě, já ti to vyprint screenu a pošlu na WhatsApp, aby se tam ještě tak měla, pokud by tam něco bylo třeba směrodatního, zajímavého. A diváci, děkujeme vám. Děkujeme vám za sledování. Koukněte do odkazů, máte tam knihy Jany z Berta Gamplové, můžete si pořídit, přečíst, vzdělat se v oblasti práva a pokud byste chtěli někam cestovat, také mrkněte, jsou tam odkazy. Se Sandrou Pogodovou plánujeme poušť. Janí, hnedka bych tě tam vzal sebou, představ si. Hnedka tam jsi tak odpočila.
0: Na poušť.
1: Ticho. Jo.
0: Na Saharu.
1: Ticho. Jo. Jo.
0: To bych musela vypadne... sebou háčkování.
1: No. Tady jsou třeba obrázky, takhle to tam vypadá večer. Je to úplně kouzelný, ty hvězdy. Já jsem v životě neviděl krásnější hvězdy. než je na poušti. No diváci, kdybyste si chtěli trochu dopřát, život je krátký, peněz je všude, i když se to zdá, že nejsou, tak tohle to se opravdu vyplatí. Nemáme jedinou špatnou zpětnou vazbu. Koukněte na poušť, tam poslední místa, kde byste chtěli do Indie, koukněte. Je tam také odkaz, je to větší dobrodružství.
0: Občas ti to závidím.
1: No já tě vezu sebou někdy, já to cítím, ty jsi to tenkrát říkala, když jsem začal cestovat, ty mi říkáš, já ti to neodpustím, ale zároveň ti to závidím. To jsi řekla. Takže se na to vzpomínám a vím, že máš duši cestovatelky a romantičky, diváci, a sledujte práci, Jany, dejte vědět, co se vám líbí, a koukněte na její Facebook taky, pokud nesledujete. A Jani, opravdu velké díky za to, že jsi po 4 letech do toho rozhovoru šla, já to neberu jako samozřejmost, všichni nějak jako rosteme a padáme. Neberu to tak, že to je samozřejmé, že to, že jsme vysílali tenkrát hodně, že sem budeš chodit hodně stále. O to víc si toho vážím, že ten čas jsi udělala, a děkuji ti, že jsi mi dala tuhle možnosti položit i velmi osobní otázky, a je to pro mě privilegium, že jsi odpověděla. Takže díky a přeju ti všechno dobré na tvojí cestě. Odpočívej, raduj se ze života, máš krásný vnoučata, krásný život, takže to ti přeju. Hlavně i tohleto štěstí, nejenom pořád tu práci, vím, že jsi velmi pracovitá. Děkuju. Máš ty něco na srdci pro diváky, kteří sledují?
0: Já děkuji tobě moc za pozvání, divákům za trpělivost se mnou, a věřím, že ještě chvilku se trvá, a věřte, že srdcem a duší jsem pořád u vás, a že jsem senátorkou je takový bonus, jinak jsem, jak jsem říkala hned tady na počátku, že jsem především člověk a podle toho se řídím, chovám, a myslím si, že tak by to mělo být u každého.
1: Děkuji ještě jednou, Jani, vše dobré, diváci, opatrujme se a jdeme. Těším se na vás v dalších relacích. Děkuji za vaši podporu i přízeň.
0: Hlavně hodně zdraví. Nashledanou.

románu Na cestě. Poprvé jsem potkal Deana Moriartyho krátce poté, co jsem se rozešel se ženou. Právě jsem se zotavil z těžké nemoci, o které se nebudu rozepisovat. Kromě toho, že měla co dělat s tím úmorně vyčerpávajícím rozchodem a s mým pocitem, že všechno je mrtvé. S Deanem jsem se seznámil v době, kdy se mi začínalo dařit líp. To znamená, že jsem začínal aspoň trochu zvedat hlavu. A Dean mi do života vnesl přesně to, co jsem potřeboval. Šílenou, tryskající energii. Divoké nadšení pro všechno, co se hýbe, směje a jede dál.

abyste nikdy nevěděli, co udělá v příští vteřině. Mohu vás vytáhnout z postele ve 3 ráno, abyste jeli stopem do Denveru. Mohl se na ulici najednou zastavit, zadívat se na oblohu a říct: Bože, to je krása! A pak se rozeběhnout za nějakou holkou jen proto, že měl zrzavé vlasy, byl blázen. Ale takový blázen, který vám připomněl, co znamená být naživu.

Jediní lidé pro mne jsou blázni. Ti, co šílí touhou žít. Šílí touhou mluvit. Šílí touhou být spaseni. Prahnoucí po všem najednou. Ti, co nikdy nezívnou a neřeknou nic všedního. Ale hoří. Hoří. Hoří. Jako báječné žluté římské svíčky. Vybuchující. Jako pavouci napříč hvězdami. Uprostřed vidíš modré centrální světlo. A všichni kolem volají.

0: propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co
0: ahoj,
1: máš pro nás?
0: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonistu a hlavního hosta, kterým je šéfredaktor Aranet News, pana VK. VK, ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všichni naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě, věk taky, že jo, tak dále. Nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste se užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
0: Jak už VK nadnesl, začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčejí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval. V podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
2: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno Pobaltí, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponují nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díky komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, nebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27, ta reprezentace se opírá v podstatě o

0: dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní. To jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprostou bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovsky velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat? Jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do osího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci a stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika, šílená, zvrácená, logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí, mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlýna na linii Estonsko, Litva, Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka, s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války, přání smrti. Protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená. Že v angličtině se tomu říká cooked. Slovo jako uvařené, no, jsou, ta společnost je jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byli na očkování obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. To, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. A teď si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepiga Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem, de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla, podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace? To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundavání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, a doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všude bude schopná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci, kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sacrum Prdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně jako zamrazilo. Co to pro boha ten Babiš řekl? Co to řekl za blábol? Kdyby řekl dvě roty, nebo dva útvary, to je lepší říkat útvar, protože pod to slovo se dá schovat jakýkoliv objem vojáků. 10 vojáků nebo 5 000 vojáků pod slovo útvar můžete hodit cokoliv. Ale on řekl mechanizované brigády. Samozřejmě, že i to slovo brigáda se dá ve vojenské terminologii různě nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst. Ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí do bojů proti Rusům dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela spustit mobilizace. A mobilizace, ty by samozřejmě probíhaly tak, že byly by aktivovány ročníky. Na Ukrajině, když začal konflikt, tak byly aktivovány ročníky 25 až původně 55 tam bylo, myslím. 20 až 55, potom to zvýšili na 60 let, ale začínali na 25 letech věku. Jakým způsobem by to bylo v České republice, to nikdo momentálně neví, jestli by se začalo také na 25 nebo na 28, a nebo dokonce na 18. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině, od roku 2014 probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete, co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030, náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a zbrojit a zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zaútočit, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimír Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude, vědí, co se chystá, vědí, co Brusel plánuje, co plánuje, jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak, co chystá samozřejmě velení NATO, Brusel, vědí to moc dobře, mají svoje noty, vědí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama. Že jo, přes hranice, takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině, Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech. Samozřejmě Chabad má své plány s celou Evropou. A to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součást plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehralo, kdyby možná někde, ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí, bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice, budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády. A jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni těhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK budou lítat po České republice a chytat lidi, kteří se vyhýbají mobilizaci. A teď je otázka, jestli v té době budou u moci ještě ti politici, které vidíme na politické scéně dneska, nebo tam budou nějací jiní, ale když se díváme na volby, tak vidíme, že voliči jsou naprosto neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola. Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě a všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále, ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. A když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohle to všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku to by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž za tuchlou bažinu? Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo a to svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak jako, že by byli odvážní nebo tam nejde ani o odvahu, zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval, tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně. I hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru, o míru, o míru, o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltí. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky do, na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany. Můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. To je úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový. Já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí. Tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek. Jde o jiné věci. Ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů a na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut, tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: dotáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím. No.
1: Tak,
0: dobře. No,
1: dobrá, tak dáme další pauzu, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazená celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihlo z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece jen tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně vyletěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To je, to dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý výpočetní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo? Ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhle tom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V této chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace domu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací jiný povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř by se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu, kdybychom to měli dát do církevní roviny, válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Halenka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo, halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, tak... Já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bolo veľmi rýchle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nie len v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne sily, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujeme. Počuťa.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo. Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, k něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor.

0: A ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání, nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhletom principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne, ne, ne, ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě s jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, snaha manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit ve nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky, já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy okultních, velice, velice drsných, okultních, satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se virem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované. Ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračovat.

0: ani, že jo, nanookulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisté. Budete tam mít ty odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného, i když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takové to přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní a někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna, no, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takovej hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako, že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno. A tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: to je, jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle to byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volící.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase ne, jak by to řekl, nepeckoval, že jsem udělal chybu, princ Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme na dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lietá priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
3: A ešte som vám to povedať, taký malý detail. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor, tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace. To znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali. To znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce. O to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš tam nepošle už teď? Proč tam nepošle, že už by tam by měli dáno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. To v tom případě bychom my de facto se stávaly součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice Slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete, izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by takový false flag mohol prekúpiť.
0: Áno, áno, áno.
4: Tam je toľko, to je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno, samozrejme.
4: Obávam sa, že že podobná zámienka bude aj u Stalingradu, u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína, každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, ďakujem.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se tady k těm nepodstatným věcem. Já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail. Prostě jenom na zaplnění prostě papíru nebo obrazně řečeno, že prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán, hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci, a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města, tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno. Vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace s Iránem z počátku tohoto roku, útok na Irán, zlikvidování rodiny celého příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únosci by řekli, naměřte letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je to taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident odpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měli objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
2: Ano, děkujeme.
1: Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident, tu šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činživních domech, přesně potom Putinovi zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy, Lvem Levijevem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pas matrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levijevovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uval sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal a Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby, od toho listopadu 2024 kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. Všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho, o tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Jevgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a Wagnerov, na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvajícím masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil a za dva měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zříceném, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily v tom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, zdravím pana VK Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikl asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových jazycích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš tak, pane VK v Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu jejich tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dotazu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu. A teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než 1000 let nefungoval, a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petra Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začalo mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými vlastně výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému stresu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. Znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu, by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý. Protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc. Dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc, ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle by na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. Vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
7: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskú štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom a dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krištof Jackovský a on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 70% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo a vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký fosflok sa plánoval, takže vlastne on to zachytil, on o tom povedal. ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot sa mal interview s indickým premiérom Bodim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol pobodaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla aj otázka.
2: Ďakujeme.
7: Ďakujem za informácie a prajem pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ a z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne. Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Kostarika, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systém, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stahovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer ještě raz panu VK a všetkým. Pan VK, zarazil ma citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči, vie o tom, o zničení Edomu, myslíte si?
0: Já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Navaldaj, on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama Navaldaj nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, jste na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově, ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. Já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaj před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů, právě naopak. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volající.
1: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Lenko.
2: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, Jem. Hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer, počujeme se?
2: Ano, slyšíme ano, dobře. Se.
9: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, keď jste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte, toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze 6. prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už 5. rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže, o ty svoje syny a tak dále, a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet. A je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci pro válečnou. Těch lidí by je tam dost, kteří jsou proti válce. Ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá nad celou Evropou, nad celou Evropskou unii. Dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, anebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost. Právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
1: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
10: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Ne. Tak přátelé, vezmu to, ještě nějaký tady chybí. Tak představíme ty první a pomalu začneme. Takže dnešním veřejným shromážděním vás bude provázet, jak říkal Petr Hájek z Protiproudu, nevinná dívenka, naivní, s modrýma očima, ne, tak to říkal, Korina Rybářová. Potom vás bude provázet taky dnešním veřejným shromážděním paní, kterou asi znáte všichni, protože každý den, víc než půl roku, každý den přijde z práce, ona chodí od rána do práce,

0: Tak potom tady máme našeho kamaráda, který byl šéfredaktorem české verze Infowars a taky předsedou politického hnutí, občanské hnutí. Ještě pořád funguje občanské hnutí? A už nám ho zavřeli. Tady je prostě v Čechách, tak v České republice takový teď poslední dobou takový trend zavírat politické strany a politické hnutí, takže jim ho už zavřeli. Aktivista, novinář Pavel Krejčí. Tady toho vynecháme, tohoto z toho pána. Tak, teď půjdeme tady dál, protože on bude začínat, tak toho představíme, až bude začínat. Tenhle ten člověk je můj velmi dobrý kamarád, mám ho opravdu rád. On je tady za nás, aby dělal hloubkový výzkum světa, duše, mysli, filozofie, protože to je docent filozofie na Karlově univerzitě Ladislav Beňovský. Velmi skromný člověk, velmi vysoký postavení ve společnosti. Pak tady máme majitele jedné málo známé televize, soukromý, Petr Bureš. Tak, jako přesto, ale máme šťastnou třináctku, bude tady víc lidí. Taky mimochodem, dneska na závěr uslyšíte šéfredaktora deníku internetového Aeronet News VK, ze kterým jsem před chvilkou mluvil. Nebudete ho vidět, protože on se neukazuje na veřejnosti, ale budete ho slyšet a spolu jsme připravili trojvýzvu. Ta trojvýzva je tady k podpisu a budu vám její text číst. To je trojvýzva, která bude výsledkem tohoto veřejného shromáždění. A posledním z těch, který vás dneska představím, než začneme teda tady s Ivanem, je kriminálník, odsouzený, 4 dny zpátky dostal od samotce trest, půl roku vězení. Strašný člověk, dávejte si na něj pozor, pozor si na něj dávejte, s podmínečným odpadem teda rok a půl. Tomáš Hrdlička. Tak a teďkon poprosím tady kamaráda, vy ho určitě znáte, my jsme ho pozvali sem, vás poprosím, klidně můžete jít zase zpátky na chlebíčky, na koláče, na čaj, na kafe. My jsme Ivana pozvali, aby Ivan Kratochvíl, no Ivan Kratochvíl, podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl. My jsme Ivana pozvali a vybral jsem ho jako člověka, který bude zahajovat tohleto dnešní veřejné shromáždění proto, že Ivan pracoval na velmi specifické funkci v armádě. Můžeš prosím tě říct tvoji specifickou funkci, o které jsme se bavili?
1: Ještě si to pamatuju. Náčelník oddělení radiolokačního a raketového vyzbrojování hlavního úřadu logistiky generálního štábu armády České republiky.
0: Takže, tak jak jsem jednou slyšel rozhovor s Ivanem, podle mě to je, když by došlo k nějakým, když by třeba teď, jak říkal Andrej Babiš s Petrem Pavlem, že začnou třeba nějaký útok na pobaltské země, kdyby byl. A tady se měly dávat dohromady rakety, nebo by se měl dělat stav ohrožení země, uzavírat hranice, po případě časem mobilizace. To všechno jsou věci, kterým ty rozumíš, odborního hlediska. Proto jsme tě sem pozvali, předávám ti slovo a byl bych rád, kdyby si nám mohl vysvětlit ten horší scénář, který se může stát, o kterém mluví Andrej Babiš a Petr Pavel, že bychom byli akční. Jak by to probíhalo?
1: Dobře, děkuju.
2: Ještě netleskejte, nevíte proč. Ty scénáře jsou momentálně dva. Špatný a ještě horší. Ten špatný. Tak jak to momentálně vypadá, tak se začne tím, že se zablokuje Kaliningrad. Kaliningrad je naše české původní město, které momentálně je v rukou Ruské federace. Je to město, které je v podstatě vytvořeno jako současná, řekněme, město pevnost, ale bydlí tam lidé, bydlí tam děti, bydlí tam přestárlí, je to normální město s normálním životem a to město potřebuje být zásobováno. No, žádné město nedokáže fungovat bez zázemí venkova. A to zázemí venkova, to jídlo a to se tam všechno vozí. Vozí se to loděma. Takže stačí zablokovat těmhle těm lodím cestu, nepustit je do Kaliningradu.

0: V tom okamžiku je to tou ruskou stranou chápáno jako útok na její území. A oni, aby to město udrželi při životě, mají zhruba 14 dní až 3 neděle na to, aby tam vytvořili přístupovou cestu, aby se to město mohlo zásobovat. Blokáda Leningradu, blokáda Stalingradu, to jsou zkušenosti, které oni mají v živé paměti. Takže to nedovolí. Předpokládá se, že půjdou takzvaným Suvalským koridorem, to znamená přes Bělorusko, tam je to nejblíž, ale tam stojí jednotky naše, jednotky NATO, mají pevně vybudovanou obranu. Navíc dneska se používají drony, tohle je válka dronů s převahou dronů, a drony do vzdálenosti 20 km od linie dotyku na těch optických vláknách létají a všechno, co se pohybuje, každý nákladňák, každý osoba, to mě napadají. Takže ten koridor, co by se musel vybudovat, by musel být široký minimálně 40 km, 20 a 20 z jedné z druhé strany. A to je velmi široké pásmo. Takže je pravděpodobné, že to udělají jinak. Podle historie ty tři pobaltské státy byly součástí Ruska, ruského impéria. Jsou to tři gubernie. Gubernie, které oni vybojovali na Švédsku a pak ještě Švédsku zaplatili prachy, aby náhodou někoho nenapadlo za 100, za 200, za 300 let chtít toto území po Rusku zpátky. Takže je to historicky ruské území. Takže si ho vymou zpátky. Momentálně v tom prostoru Běloruska, a teda Rusko u Běloruska, jsou připravené dvě armády, pro které je to otázka týdne, než toto území obsadí. Američané tam mají pár desítek vojáků, Američané dostanou informaci dopředu, že se Rusové rozhodli to území si vzít zpátky a Američané se stáhnou zpátky, protože kvůli pobaltským s prominutím vymirátům, oni nebudou riskovat celosvětovou jadernou válku. Záleží na Evropě, jak se zachová. Pokud Evropa bude chtít ukázat sílu a odpoví tím, že přes ten Suvalský koridor vtrhnou do Běloruska, tak ano, můžou tak zhruba jednu gubernii v Bělorusku obsadit, na to tam síla je. Ale tím se všechny ty státy, které tam budou mít svoje jednotky, přímo zapojí do agrese proti Bělorusku, to znamená i proti Rusku. Uvědomme si, že Rusů je nějakých 140-150 milionů, nás je nějakých 350-400 milionů v Evropě. Z hlediska dlouhodobého válčení je to pro Rusko nesmysl, nemají šanci takovouhle dlouhodobou válku naplno vydržet. Pokud budeme porovnávat, že morálka na jedné i na druhé straně je srovnatelná. Takže oni použijí veškerý potenciál, který mají k dispozici. V první řadě v podstatě po čáru Krakov-Varšava vytvoří pásmo, kde to budou likvidovat všechno, co má kapacitu na pohyb jednotek. To znamená, budou likvidovat mosty, budou likvidovat benzínky, budou likvidovat fabriky, budou likvidovat nádraží, budou likvidovat dráty vysokého napětí. A každá armáda, která se dostane do tohoto pásma, tak než dojde na frontu, tak bude mít poloviční stav. NATO má převahu v letectvu, takže první úder ruských raket budou naletat na letiště. Ne, aby zničili ty letadla, jenom prostě, aby zničili vzletové dráhy, aby to ta letadla nemohla startovat. Ty letiště se do týdne v podstatě dají zpátky dohromady, to máme naučené, ale za ten týden oni už budou mít obsazený celý Pobaltí. Takže to je fáze, ke které s velkou pravděpodobností může dojít a může to takhle skončit. Pokud nám to nebude vyhovovat, a to je to, že nám to vyhovovat nebude, protože naše vnitřní problémy se dají vyřešit tím, že buď dobijeme Rusko a na úkor jejich zdrojů přikryjeme tady ty krádeže typu dozimetry a nevím co všechno. To jsou naše malí, jo? To, co je v Evropě, je výrazně větší. A nebo se to přikryje tím, že prostě nebudou svědkové, to znamená, že se to tady rozbije. Uvidíme, jak by se to bude vyvíjet dál. To je v případě, že bude pokračovat ten vývoj, který je už rozběhnutý. Rozbí se mi to. Ale máme tady ještě tu horší variantu. Horší varianta je, že naše vedení udělá to, co slibuje, a to, že vytvoříme francouzský jaderný deštník. Francouzský jaderný deštník není deštník. Je to francouzský jaderný terč na našem území. Je to jaderný terč na našem území. Proč? Víte, když někde bouchne jaderná puma, tak v tom epicentru a blízkém okolí zhruba 100 let, ne, že nic neporoste, ono naopak tam poroste, porostou obrovský přesličky, porostou tam rody, budou se tam vytvářet nové druhy zvěře, ale člověk tam nepřežije. Zhruba 100 let, když tam někdo vleze, bude tam delší dobu, tak dostane takovou dávku záření, že onemocní. Onemocní nejdřív na štístnou žlázu a pokud dostane tu větší dávku, to znamená, že se bude někde v blízkosti vyskytovat, když to bouchne, a dostane silnou dávku, tak ho to bude rozežírat zevnitř. Představte si, že máte v sobě mravence, který vás kouše, škrábe, kouše, bolí to, svědí to. Vevnitř nemůžete s tím nic dělat, žádné prášky nefungují. Ve dne nevíte, kam dřív skočit, v noci nemůžete spát. Rozpadá se vám pomalu tělo. A teď co s tím jaderným deštníkem? Jo? Řekněme, že na letišti v Čáslavi se umístí francouzská letadla, protože Francie má svoji jadernou moc buď na ponorkách, anebo na letadlech. Ponorky u nás nepřicházejí do úvahy, koukněte se, jaký je stav ve Vltavě nebo v Úlabi. Takže jedině ty letadla u nás přicházejí v úvahy. Žádný rozumný státník si nedovolí v případě, že dojde ke konfliktu, bude dělat všechno pro to, aby tyhle ty bomby nebouchly na jeho území. Při strategickém střetnutí se to řeší tím, že se snaží sestřelit ty strategické rakety, když jsou nahoře, jo? Těch 40 km vysoko, aby to bylo mimo ovzduší. Ale tohle to nejsou strategické rakety, takže ty tak dále vysoko nepoletí. Tyhle ty jsou na letadlech, ty se budou schazovat z letadla. Takže tohle to je cíl prvního významu. Takže v době, kdy by hypoteticky vstupovala ta vojska na území běloruských států, tak by vyletěly první rakety směrem na naše území, protože to letadlo z našeho území je příliš rychlé nad ruským územím, než prostě ten systém velení, než zareaguje, než se zeptají toho, jestli máme to sestřelené. To všechno vyžaduje čas a v tom okamžiku už ten čas tady není, když ty letadla budou tady. Takže ten úder bude preventivní. Může to být klasický úder, ano, nejaderný. V tom případě jsou dvě možnosti. Buď ta hlavice nebude připravená k použití, takže nedojde k tomu, aby se setkalo nad kritické množství toho jaderného paliva, takže nedojde k výbuchu, ale jenom se rozpráší ten jaderný materiál po okolí. Takže v tom případě by kolem Čáslavy bychom měli něco podobného, jako máme v Příbrami. No? Akorát, že ta vydávky záření by byly trošku větší, silnější. Takže tady můžeme to předpokládat ty onemocnění štítné žlázy u většiny obyvatel v tom nějakém okolí. Problém, když to bude připravený a bouchne to, tak máte tam jaderný výbuch. Problém je v tom, že při válečném rozhodování těžko někdo si dovolí při takhle důležitém cíli nechat vysokou pravděpodobnost toho, jestli se trefím nebo netrefím, jestli jsem ty hlavice zničil nebo nezničil. Protože to je otázka života a smrti toho, kdo to napadl. Takže se na to použije jaderná zbraň. To zaručeně spustí druhotnou jadernou reakci těch hlavic. Takže máme obrovský jaderný výbuch uprostřed republiky. Pardubice můžeme odepsat z mapy a většina území bude pokryta jaderným spadem. To, co jsem mluvil o tom, že zžírání zevnitř, a to se bude týkat většiny z nás. A ti, kteří to přežijí a budou chtít mít děti, tak musí počítat s tím, že ty děti se můžou narodit s vlánama mezi prstama, že můžou mít 6 prstů, že můžou mít 2 hlavy, že můžou mít obrovskou vodnatou hlavu, že jim může chybět půlka plíce nebo třeba půlka žaludku. Prosím vás, tohle to jsou všechno zdokumentované věci po použití jaderných zbraní armádou Spojených států v Japonsku. Takže to je perspektiva, která nás čeká v případě, že budeme tak naivní, tak debilní, že si necháme rozmístit cizí jaderné zbraně na našem území. Skončil jsem. Tak přátelé, tohle byl Ivan Kratochvíl, byla to těžká slova, byla to tvrdá slova, ale je potřeba dívat se realitě do tváře, to, že se budeme tvářit, že to neexistuje, koukat se někam jinam, nám nijak nepomůže, naopak, když víme, co se děje, tak se na to dokážeme připravit. Teď budeme mít dalšího řečníka, Pavel Krejčík, poprosím Pavla na pódium a potom si dáme jednu písničku, aby jsme to trošičku odlehčili, takže Pavle, je to tvé.
1: Vážení spoluobčané, přátelé míru. H.G. Wells napsal ve svém díle Nový světový řád, že bezpočet lidí bude proti tomuto novému světovému řádu bojovat a budou také umírat. Nadešel čas se nad touto myšlenkou a nad tímto varováním zamyslet. Dodnes rozhoduje o našem světě. Kdo má právo určovat, zda naše děti budou žít v míru nebo ve strachu z války. Zdá se, že v dnešním světě má všechno svoji cenu. Zbraně, sankce i samotné války. Ale co lidský život? Ten se stal pouhou účetní položkou na seznamu globálních lídrů. Sledujeme globální systém, kde mocenská centra, neprůhledné think tanky a organizace, jako je Chicagská rada pro zahraniční vztahy nebo National Endowment Democracy Institute, ovlivňují zahraniční politiky cizích států a prosazují zájmy západního vojensko-průmyslového komplexu, přičemž porušují ženevské konvence a mezinárodní právo. A co vidíme u nás doma? Prezident Petr Pavel plně pod kontrolou Sorosovy loutky Petra Koláře společně slouží cizím zájmům a tomuto vojensko-průmyslovému komplexu a globalistům. Vidíte to sami. Navíc vnější hrozba v podobě Ruské federace se samozřejmě velice dobře hodí jeho úžasné vizi evropského superstátu a společné armády. Bezskrupulózní lidé jako oni tlačí kupředu válečného molocha, prodávají svoji vlastní čest, morálku, svoji vlast i mír. Dostali jsme se tudíž do situace, kdy postválečná pravidla a ženevské konvence o nevměšování se západní mocnosti organizace otevřeně a nahlas ignorují. Dnes už snad jen s výjimkou Ruska je nedodržuje téměř nikdo. Místo dodržování mezinárodního práva sledujeme bezohlednou militarizaci. Když politici mluví o dalších miliardách na zbrojení, musíme se ptát, kolik investujeme do války a kolik do jeho zabránění. Co myslíte, že převažuje? Nákupy předražených letounů F-35, schopných nést jaderné hlavice, neustálé eskalace a napětí nás nepřibližují k bezpečnosti a k míru, ale k chudobě a k riziku jaderné katastrofy. Na atomových hodinách jsme pár vteřin před půlnocí. My obyčejní občané ale nechceme, aby se z naší země stalo bojiště velmocenského soupeření. Odmítám představu, že musíme bezvýhradně podporovat válečné štvaní. My máme právo stát na straně lidského života, na straně týmu humanity. Zbrojení nesmí být samozřejmě nikdy samoučelné. Mír nesmí být prostým slovem a diplomacie nesmí být považována za slabost. Dnes je tomu samozřejmě naopak. Požadujeme transparentnost financování politických organizací, kontrolu veřejných peněz a konkrétní mírové iniciativy. Ale jaký je výsledek, ptám se. Možná nemáme miliardy, my občané, aktivisté a iniciativy. Nemáme miliardy na zbraně ani přístup do uzavřených jednacích místností. Ale máme svůj hlas, přátelé. Své svědomí a svaté právo říci ne válce. Každý hlas pro mír má smysl. Jeden jediný hlas nemá sílu a nemá ani váhu. Jeden hlas je jako kapka v moři. Pokud ty kapky ovšem spojíme, a to nejen doma, ale i v mezinárodním měřítku, můžeme z těchto kapek spořit silný příboj, který strhne hráze bezohledné depopulační agendy a krvavého biznesu. Nenechme si namluvit, že válka je nevyhnutelná a diplomacie nemožná. Nejsme figurky na její šachovnici. Na prvním místě jsme lidé, jsme občané a máme právo na mír. Spojujeme se, organizujeme se a bojujeme, dokud tu není ještě jedno velké spáleniště. Děkuji vám.
0: Tak, přátelé, mám taky povinnost, jak mě řekla policie, abych oficiálně zahájil veřejné shromáždění, takže tímto oficiálně zahájil veřejné shromáždění. Vítejte na něm. Je nás tady asi tolik, jako když jsem tady poprvé plakal. Vím, že u mužů se to neříká, že muži pláčou, ale pamatuju si v roce 2020-2021, když jsme tady dělali demonstrace proti pandemickému zákonu a nakonec to dopadlo v poslanecké sněmovně špatně, tak jsem dělal potom rozhovor, myslím, že to bylo právě tady z Raptor TV, a že mi ukáplo. A říkal jsem takrát, že to je začátek odporu. Mezitím jsme prošli nějakou vlnou větších demonstrací, teď máme nějaký, řekněme, takový velmi očišťovací období, jak už jsem říkal, ten nejdůležitější bod, který bych chtěl, aby tady dneska byl pochopený, je to, že jsme si všichni rovní, že jsme tady všichni bojovníci za naší zemi, že jsme tady všichni společně, že jsme všichni sestry a bratři, že se tady nikdo nad nikoho nepovyšuje. Takže myslím si, že po tomhle tom očištění je nás tady pořád ještě dost, takže bych vám chtěl každému poděkovat, že jste sem vážili cestu. Každému. Vám díky. Vím, že sem jedete z Brna, z různých míst, prostě z dálky, z České republiky, z Moravy, takže za to vám díky. Druhou věc, za kterou bych vám chtěl ještě poděkovat, je odvaha. Protože takový strach, jako je v České republice, jsem za svůj život, za těch 50 let, co jsem skoro na světě, ještě nezažil. Takže děkuju vám za vaši odvahu, že jste se odvážili přijít vyjádřit veřejně svůj názor. Děkuju. Děkuji moc. A ještě bych vám chtěl poděkovat za jednu věc, která je důležitá. Že sledujete každý den zprávy v 9 s komentářem, protože to nejsou zprávy jako tady CNN Prima, která tady teď někde točila, jsem viděl, americká televize. To jsou zprávy české. To nejsou zprávy, které by stranily největšímu agresorovi za posledních několik desetiletí světovýmu, čímž jsou Spojené státy americké, tomu trýzniteli světa, to je prostě americká televize. My tenhle ten názor nezdílíme, my sdílíme názor takový, že je tady nějaké mezinárodní právo, že jsou tady různé země a každá země musí se počítat, každá země musí mít svoje právo. A ten přechod, který teď svět prochází z toho jednoho unipolárního světa na ten multipolární, je přesně tím, na co jsme ty roky čekali, aby jsme zabojovali v tom finále potom o Českou republiku, ale k tomu se ještě dostaneme. Teďkon přivítám na pódiu, jak mu říkali v kapele Brutus, když tam hrál, Komanč Pepík. A proč? Je potřeba prostě si to říct na rovinu. Josef Kupčík je komunista. A můj názor je takový, že si ho za to vážím. Proč? Protože on je komunista přesvědčení. Ne jako ty komunisty, kteří jsou tam proto, aby dostávali tuční platy a přitom dělají levičácký progresivismus a rozkrádají komunistickou stranu. A on už není ve straně, ty nejsi Pepo ve straně už. Nikdy nebyl. On je komunista přesvědčením, takže za to si ho vážím. Ale hlavně si ho vážím za to, že s náma jezdí od roku 2022 prakticky na všechny demonstrace, skládá skvělý protiváleční písničky a na našich demonstracích je hraje zdarma, vždycky. Nikdy si neřek ani o korunu a za to si ho vážím, že je s náma. Díky moc, Pepo, a těšíme se na tvou písničku.

0: DK.
1: Tak, jak máme hlas? Dobrý, dobrý. Nekřičím moc. Stopnu si sem, abych byl víc vidět. Super je to, ne, že nám Pepa zahraje. Trošku basu poprosím na ten mikrofon. Prosím vás pěkně, trošku míň. Máme tady takový nějaký mladý pány. Oni vypadají, že jsou to skoro ještě teenageři, ale už jsou to lidi, kteří mají politický názor, takže to je potřeba respektovat, že mají politický názor, super. Dokonce jsou ochotní i za svůj politický názor jít na náměstí, takže poprosím potlesk za to, že jsou ochotní svůj politický názor takhle veřejně prezentovat. To si určitě vážíme. Kdybyste náhodou potom byli v zákopech bez nohy, bez ruky nebo bez hlavy, tak je nám vás líto dopředu, ale je potřeba, aby jsme vám váš názor nechali, takže prosím všechny naše lidi, respektujte, že mají oni nějaký jiný politický názor. Oni si, stejně tak jako každý z nás, vytváří svoji budoucnost sami a pokud se jim potom něco stane, tak si budou moc poděkovat maximálně sami sobě. Ale my to respektujeme, takže slyšeli jsme tady na začátku, že se nechali slyšet tady partička od pana Ogesiana, kterýho samozřejmě zdravíme jako aktivistu, tak nechali se slyšet, že jsem přišli udělat bordel, takže na oplátku bych vás požádal, když my vás respektujeme, aby vy jste respektovali nás, abyste bordel nedělali, protože naše demonstrace jsou vždycky nenásilné a my nechceme, aby tady nějaký konflikty byly. Takže to je tolik. Tak, přivítám dalšího. Děkujeme vám. Jinak klidně točte, buďte v pohodě. Tak přivítáme na pódiu, už jsem to říkal, to je naše kamarádka. Ona prostě pracuje. Ona není vidět, pojď nahoru, ona není vidět. Ona je to mladá dívenka, jak řekl Petr Hájek. Viděli jste tu přestřelku Petra Hájka? Viděli. Jak jí Petr Hájek řekl, že snad jako bychom se tady měli spojovat s Milionem chvilek nebo něco takového. Je to normální? Jako člověk, který dělal poradce prezidentu Klausovi, který stojí za kuponovou privatizací, za předání naší země do rukou západních globalistů, nás bude takovýmhle způsobem kádrovat. Člověk, který v 80. letech dělal v časopise Květy, nějakého politruka, nás tady bude kádrovat, že se máme spojit s Milanem Filip. To je neuvěřitelné. Jako mě to opravdu neudělalo radost. Ale Korina se mu postavila, veřejně řekla, proč je tady, a teď to řekne i vám.
2: Děkuju. Dobrý den všem. Jsem ráda, že jste přišli a je mi velkou ctí tady stát a říct nějaké zamyšlení, krátké zamyšlení nad svobodou slova. My jsme s kamarády 17. listopadu byli v ulici s peticí za odškodnění politicky perzekovaných osob za vlády Petra Fialy. Teď, kdybychom tvořili tu petici, tak bychom jí dali trošku jiný název. Možná bychom zkrátili a nedali tam za vlády Petra Fialy, ale nejspíš bychom to nechali a přidali bychom tam za vlády Petra Fialy i Andreje Babiše. Protože to vidíme tak, že nynější vláda a předchozí vláda je nemlich jedno a to samý. A důkazem je tady mimo jiné, a není sám, náš kamarád Tomáš Hrdlička se svým odsouzením. Konec konců petici za odškodnění perzekovaných lidí, za vlády Petra Fialy, politicky perzekovaných, máme i tady. No a já se zeptám, myslíte si, že v této zemi můžeme bez postihu svobodně hovořit na jakékoliv téma? No. Já se vrátím k té petici a k tomu 17. listopadu. My jsme nejprve začali v ulici 28. října a bylo tam davy lidí, ale docela se na nás šklebili. Oni nepotřebovali přečíst si znění té petice. jim stačilo ten název, název na tom štítu toho našeho petičního stánku a někteří nám nadávali do fašistů. A ještě jsem tam potkala takovou zajímavou věc. Několik lidí řeklo velmi podobnou větu a to mě zarazilo, že ta věta byla podobná jako přes kopírák, jako kdyby to bylo z nějakého diskuzního pořadu, nějakého progresivistického chytrolína. Bylo to, no to, že jste tady a můžete mluvit, to už je přece důkaz svobody slova. Myslíte si, že to tak je? Myslíte si, že jenom otevřít pusu, možnost otevřít pusu je důkazem svobody slova? Tihle lidé asi nepoznají, když svoboda slova nebude, pokud jdou s názorovým proudem. Ale pozor na to, když nejdete s názorovým proudem, když jdete proti politicky schválenému narrativu a nedej bože máte dokonce i nějaký větší dosah, pak se můžete těšit na různé libůstky, například předvolání k výslechu na policii, správní řízení, problémy v práci a přinejmenším se můžete těšit, teda přinejmenším, na omezení dosahu na sociálních sítích, na blokaci a totální vymlčení, tedy cenzuru. A cenzura podle listiny základních práv a svobod je nepřípustná. A co autocenzura? Řekněte, znáte někoho, kdo se bojí mluvit, něco neřekl, jenom protože se bojí reakce okolí? A stejně jako já sama, znáte to i na sobě, báli jste se někdy něco říct? Já jsem se s tím potkala, v práci jsem se s tím potkala. Ale právě proto tady stojím a o tom mluvím, protože je potřeba to překonat. Nekoukat na důsledky. A právě, že svobodu slova poznáme ve chvíli, kdy říkáme něco, co se druhým nelíbí, anebo naopak, když někdo říká něco, co se nelíbí nám, tady potom vzniká prostor pro dialog, ale rozhodně by neměl být prostor pro soud. A pokud už je někdo odsouzen za svůj politický názor, měli bychom si položit otázku, za co ten člověk je opravdu odsouzený? Za to, že někomu ublížil?
0: Napravdu.
2: No? Ano. Je odsouzený za to, že nahlas řekl, co si doopravdy myslí. A to vypadá, jako kdyby říkat, co si doopravdy myslím, bylo snad nepohodlné pro systém. A to už zavání začátkem totality. Totalita totiž kvete v každém režimu. V komunistickém, v korporátním, v různým náboženským, vojenským, ideologickým, v každém. A má volné pole působnosti tehdy, když lidi nemluví a nebrání své zájmy před vládnoucí mocí. Jenomže vlády, ty se vždycky přikloní svým rozhodováním na stranu silnějšího tlaku. A u nás je to Evropská unie, WHO, NATO, prostě globalistické struktury a korporáty. A mají jedno společné. Oni jsou zainteresovány v obrovských obchodech. Ale kdežto my, obyčejní lidé, my nevytváříme žádný tlak ze spoda. A nás je hodně. My jsme daleko silnější společnost než oni. Tak proč se bojíme mlčet a hájit svoje zájmy? Zkrátka, bez svobody slova není možno účinně a směle stát si a propagovat svoje zájmy, ukazovat na chyby, měnit systém. Bez svobody slova se vytrácí dialog. A když není dialog, tak se začne mlčet. A mlčení, i když my víme, že nesouhlasíme, Mlčení, přátelé, je bráno jako souhlas. Tak prosím, nemlčme. Protože v žádné zemi není... V žádné zemi není prostě svoboda slova jen tak. Nikdy není zadarmo. Potřebuje tři velké O. Ochranu, odpovědnost a svobodu. Souhlasíte? Děkuju moc.
1: Tak skládám hlubokou poklonu. Člověk se nepozná, můžeš Korino ještě vyběhnout nahoru? Člověk se nepozná, velikost člověka se nepozná podle těla, ale podle charakteru. Souhlasíte se mnou?
2: Ano, teď mám rozpaky.
1: Ok, moc díky, Korino. Tak a teď přivítáme na pódiu dalšího našeho člověka. Vidíte, oni nám možná budou říkat, že nemáme dost lidí nebo dost dobrých lidí, ale tohle přece jsou skvělí lidi. Korino je skvělý člověk. Přece takovýhle člověk, abyste si radši dokázali představit ve vládě, který bude bojovat za svobodu a za naše zájmy, než nějakou nafinkenou paní, která prostě jezdí do Evropské unie a říká, že musíme čekat na evropské řešení. Mám takový pocit. Tak Tomáš Hrdlička, jestli můžu poprosit, na každém shromáždění musí být minimálně na pódiu tři kriminálníci. Jeden kriminálník je zvukař. Zvukař vylézt, prosím. Zvukař je tady a tady pobíhá v Tibundě. To je první kriminálník. Ten byl odsouzený na demonstraci politické strany pro, respektive údajný na politické strany, demonstraci politické strany pro, za to, že měl nějaký nášivky a odznáčky. Nedávno mu skončila podmínka. Je to tak, Robert? Další kriminálník, samozřejmě další kriminálník, to, ten, který s váma mluví na mikrofon, ten je taky odsouzený, taky v podmínce, tomu zase dělají různý jiný věci. A pak je tady třetí kriminálník, a to je Tomáš Hrdlička, ten se s vámi podělí o to, proč on je ten kriminálník. No, díky.
3: Drazí přátelé, Na demonstraci stop českého Majdanu jsem byl začlen. Důvodem byl malý označek ve tvaru Z, jeho barvách svatojiřský stuvy. Zatýkalo je 14 policistů, jo. Ten označek má asi ukrutnou sílu. Ten symbol Z, jo. Jo, neexistuje seznam zakázaných symbolů. Jo, jde o to, co ten člověk tím symbolem chtěl vyjádřit. Já mnoho let nosím svatojiřskou stuhu. Jo, a to z důvodu toho, abych připomenul, komu vděčíme za naši svobodu, za obnovení Československa, jo, za život v míru, jo, za naše dětství, jo, v míru a s nadějí v lepší budoucnost. Jo, tady jo, ta stužka v barvách ohně a dýmu, střelného prachu, jo, to není náš symbol. Nebo říkají, že to není náš symbol a mají pravdu. Jo, je to symbol rudé armády. Jo, lidi, kteří hrdinu, jo, kteří nás osvobodili, kteří padli, kteří bojovali za naši svobodu. Jo, i když se nejedná o Čechy, jsou to naši hrdinové. A neprávem se na ně plive a zapomíná. Asi před rokem jsem začal nosit ten označek, ten symbol Z, ten byl taky v barvách svatojiřský stuhy, byl asi takhle veliký, nic obrovského to nebylo. A důvodem toho byl, že jsem navštívil Doněckou republiku. Byl jsem na Donbase se podívat. A viděl jsem, co s těma lidma udělá, myslím, nějakých, jo, teď už je to asi 12 let války. Takže, a je to hrozný. Jo, je to opravdu něco příšerného. My si to vůbec nedovedeme představit. Jo, jak ten stres, z toho, já nevím, že když si chcete odskočit někam do křoví, nebo tak se může stát, že šlápnete na minu, jo, že to dopadne špatně. Jo, ty lidi, jo, když pošlou dítě, pustí ho ven, jo, tak se může stát, že se nevrátí. A tady ten stres s těma lidma dělá hrozný věci, oni jsou vyděšený, vystresovaný. Jo, je to smutný. Vůbec bych nechtěl, aby se něco takového stalo u nás doma. A pro připomínku, aby se něco takového nedělo a že se ta osvobozuje, že došlo k vítězství nad vlastně jejich spoluobčany jako z západu, jo, tak jako připomínku jsem nosil ten odznáček, jo, jako symbol boje proti nacismu, jo, který tam probíhal. Problém je v tom, že podle státního zástupce a českého soudu, je to trochu jinak. Jo, oni tvrdí, že popírám a spochybňuji, ospravedlňuji genocidu, jo, že podporuju zločiny páchané Ruskou federací. Mně je úplně jedno, kdo zločiny páchá. Jo, jestli Rusové páchají nějaké zločiny, jo, tak ať jsou odsouzeni za to, jo, ale nejsou to oni. Jo. Já jsem s těma lidma mluvil, jo, to není moje přesvědčení, jo, to není moje víra, jo, to je moje zkušenost, jo, a moje poznání přímo na místě. Jo, když jsem byl na Andělu, jo, dokonce mě ubytovali. Jo, protože tam s těma hotelama je to takový hodně náročný, jako, já jsem až večer přišel na to, že je tam jenom jediný hotel, jako, který byl poměrně drahý. A tak jsem prostě přespal u těch lidí, jo, u některých, jo, takže... Jo, osobně, jo, kdyby tady byl nějaký cizinec a potřeboval ubytovat, jo, ani by se nezeptal, jo, prostě nabídli jste, byste mu ubytování, jo, to se mi prostě stalo, no jasně, to se mi stalo v Doněcku, jo, ty lidi rozhodně nejsou špatný, že jo, jo, viděli jako, že, jo, bavit, jo, hledal jsem nějaké ubytování, no, přimotal se ke mně nějaký člověk, on spíš chtěl prachy na chlast, tak mezi náma, jo, ale... Jo, a chodili jsme spolu, jo, protože to tam znal a když zjistil, jak to je, jo, tak mi sehnal ubytování u svých známých. A přespal jsem tam. Takže, jo, tak, jo, já jsem cestoval tady tímhle tím způsobem, jo, žádná cestovka, jo, nic organizovaného. No a ještě nosím placku s panem generálem Ludvíkem Svobodou, jo, s naším prezidentem. A důvod je ten, že panu Ludvíkovi Svobodovi vděčíme opět, jo, za obnovení Československa jako silnou měrou, nebyl to jenom on, že jo, ale hlavně on a první československý sbor v Sovětském svaze. A on prokázal svůj postoj, svou odvahu, jo? Nebo to, že svoji vlast má na prvním místě tím, že když potřeboval vojáky do toho sboru, tak bombardoval sovětské úřady, aby propustili lidi, Čechoslováky, který byli právem i neprávem v gulazích, jo, protože jo, ten vztah mezi Sovětským svazem a naší první republikou nebyl úplně ideální. Jo, bylo to, jo, vyráběli jsme zbraně vlastně, jo, pro Němce, jo, který vlastně zabíjeli ty Rusy. Jo, takže bylo to problematicky. A on ty úřady tak dlouho bombardoval, až se dostal ke Stalinovi, jo, který mu osobně slíbil, nebo se osobně zaručil s vlastním životem, jo, za každého toho Čechoslováka, který ho dostal z toho gulagu. Jo, takže on se zaručil nejenom za lidi, kteří jsou tam byli neprávem uvězněni, jo, že chtěli vlastně pomoct, ale on se zaručil i za lidi, kteří se v tom gulagu velice rychle, jo, se z nich stali vlastenci. Jo, že už nechtěli táhnout na Rusa. Jo, s německým Wehrmachtem. Takže i tyhle ty lidi dostal, jo, i takový lidi byli v tom prvním československém sboru. No a podle Karla Čipoly se lidi řadí do 4 kategorií. A je to podle toho, jestli prospívají sobě, anebo neprospívají sobě, anebo jestli prospívají společnosti, anebo neprospívají společnosti. Takže máte lidi, kteří prospívají sobě i společnosti. Jo, svou tvořivou prací, jo, to jsou vzácní lidi, jo, těch je málo velice. Jo, pak máme takzvaný gaunery, kteří prospívají sobě, ale na úkor té společnosti a na úkor ostatních lidí. Jo, to jsou veškerý podvodníci, zloději, tak. Ale v podstatě jsou to většinou chytří lidé. A ty jsou předvídatelní. Ale pak existují hlupáci, jo, který škodí jak sobě, tak společnosti. A těch je bohužel většina. A protože v tom, že poměr hlupáků a těch chytrých ve společnosti je v podstatě neměnej. A chtěl jsem říct to, že jsme se tady sešli, není nás nějak extrémně moc, ale to, že jsme se tady sešli, tak my patříme, jo, na každém z nás záleží, jestli, jo, co s tou společností bude, jo, jestli půjde do úpadku, anebo jestli se bude rozvíjet, protože to záleží na píli každého z nás. Jo, takže chtěl jsem říct, nemáme, v podstatě nemáme co ztratit. Česká republika v podstatě končí, český národ vymírá, jo, takže hr na ně.
2: Díky moc, Tomáši, to byl náš láskyplný rebel, Tomáš Hrdlička. A já teďkon uvedu téma význam alternativních médií a s radostí zvu na pódiu majitele alternativního média Bureš TV.
4: Ahoj, přátelé! Dovolte mi vyjádřit velký dík a vyseknout vám poklonu za to, že jste přišli sem a že se nebojíte. Ten potlesk vám právě patří. Už dlouho víte, že se zabýváme mimo jiný taky otázkama oficiálních médií, oficiální pravdy a toho, co je za oponou. A bohužel všichni z vlastní zkušenosti víte, že dost často příběh, který se skrývá za oponou, vyleze po čase, line se jak smrad a my zjistíme, že všechno je jinak. A že na tom někdo, nechci říct slovo, hodně vydělal a my ostatní jsme mostrovali. Zase nás někdo ošidil, ošálil, udělal z nás blbce. To, že to není novinka, že tenhle ten styl funguje desítky, možná i stovky let, připomeňme si, že takzvané public relations, PR, neboli propaganda, se oficiálně tenhle název vžil před první světovou válkou v Americe, kdy tehdejší vláda potřebovala mírumilovné obyvatelstvo nahnat do první světové války, odvíct do Evropy, aby porazili Německo, aby se připojili na tu stranu těch vítězných mocností. A tenkrát přišel jeden pán a říká, nemusíme to dělat násilím, lidi přesvědčíme. A tak najali herce, filmaře, divadelníky, ale i taky lidi z lidu, samozřejmě novináře, který vykreslovali tehdejšího Němce jako největšího zlořáda. Například byly oběžný v novinách obrázky, jak nějaký císařský německý důstojník vyhazuje a jí děti a takovýhle věci. A tak přesvědčili mírumilovné obyvatelstvo k tomu, že hurá, půjdeme do války, protože je to správná věc. To byl začátek 20. století. Druhá světová válka, Goebbels řekl jasně, stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Zažili jsme si to jako oběti při mnichovském diktátu, když nás na západě vykreslovali jako ty největší hrdlořezy a ty nejhorší, který ubližují chudákům Němcům. Těm sudeckým, kterým jsme tady prej strašně jako. Přitom Československo bylo nejdemokratičtější zemí v Evropě v tu dobu. Ty Němci měli tady větší práva než u sebe doma. A to byl jeden z dalších příkladů. To, co se pak dělo za války, Jiří Jaroš Nikely říká, že dnešní novinové titulky a dnešní články, které vidíme v mainstreamu, jsou vlastně válečná propaganda z druhé světové války, ale blbě obsaná. Bohužel, zase jsme v době, kdy po manipulacích s covidem nás teďka strašně válkou a manipulují nás do toho, aby jsme se jako sebrali, uskromnili, aby jsme odevzdali své poslední peníze, svůj život na oltář Evropské unie, za lepší Evropu, za bezpečnější Brusel, proti nějakému zlému Rusku, kde vůbec netušíme, co se děje. Za ruské suroviny, děkuju. Pravda je ta,

0: proti Slovanu. Přátelé drazí, řeknu tady sprostá slova, protože já si myslím, že posláním alternativních médií, když už to nedělají ty hlavní, tedy bubnou do války, tak naše poslání je propagovat mír, spolupráci a respekt mezi národy. Jsem moc rád, že jsem vám to mohl tady říct a že je vás tady tolik, který se mnou souhlasíte. A já se budu snažit co pro to, co to jenom bude, abych tyhle ty tři sprostý slova propagoval tak, jak to jenom jde. Takže brzy připravíme další rozhovor s velvyslankyní Ruské federace. A dokud to bude, budeme vám dávat trošičku jiné zprávy, rozšíříme ten obzor o ty informace, které mainstream bohužel nevidí. Přátelé, moc děkuju za pozornost a dovolím si vás pozdravit jménem celého štábu Petr Kureš TV, protože nás hodně, není to jenom o mně, já jsem tomu dal ksicht a dejme tomu, jsem to nakopnul na začátku, ale dneska díky tomu, že máme spoustu kamarádů a spolupracovníků a spolupracovnic, tak děláme to, co děláme. Přátelé, děkuju moc a mějte se krásně.
1: Přátelé, děkujeme moc Petrovi Burešovi. Je to jeden z těch mála lidí, kteří mají televize, který stojí s náma celou dobu. Petr se nikdy neotočil k nám zády, vždycky stojí s náma, takže za tomu patří samozřejmě obrovský dík. A protože, tak myslím k nám všem, my jsme tady jedna rodina. A teďkon poprosím trošku zvuk, hlas navíc, jestli můžu poprosit volume. Teďkon, my tady máme dneska tři výzvy. Jo, každý veřejný shromáždění, když se něco začíná, tak by mělo mít nějaký výstup. A protože my začínáme druhou vlnu našich veřejných shromáždění, našich demonstrací, po více než roce nebo po jak dlouhé době se zase začínáme setkávat, tak máme taky tady výstup z toho veřejného shromáždění. A protože tady je televize Prima, někde koukám CNN tamhle, tak bych to chtěl říct, dokud tady jsou, aby věděli aspoň jednu výzvu. Přečtu vám třetí výzvu. Tato výzva přišla ze strany VK, šéfredaktora Aeronet News, a po naší společné konzultaci jsme zařadili tuhle tu výzvu mezi ty naše tři výzvy, protože mi připadá, že to má logiku. Připadá mi, že by tato výzva mohla padnout na úrodnou půdu. Připadá mi, že pokud Andrej Babiš teď pořád mluví o míru, tak by mohlo tu naši výzvu vzít jako záminku k tomu, aby se ukázal trochu jako mírotvůrce i vláda. A pokud tu výzvu oni nepřijmou, tak už si nedokážu moc představit, co by měli na mysli pod tím pojmem mír. Takže poslouchejte třetí výzvu. Výzva ke jmenování zmocněnce vlády České republiky pro mírové urovnání konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme vládu České republiky, aby jmenovala zmocněnce vlády, který bude mít autorizaci a zmocnění k jednání jménem vlády České republiky a se zástupci a představiteli Ukrajiny, Ruské federace, Evropské unie a se všemi představiteli členských zemí EU, včetně zmocnění jednání s představiteli Spojených států amerických, Číny a dalších zemí světa o otázkách urovnání konfliktu na Ukrajině a ukotvení udržitelného míru v Evropě. Tento zmocněnec by měl zdůrazňovat zájmy České republiky, zájmy českého průmyslu a energetiky, zájmy českých zemědělců, českých občanů, českých domácností a měl by být schopen vysvětlovat a prosazovat tezi, že bezpečnost v Evropě nikdy a za žádných okolností nemůže být dosažena, udržena a zachována bez širokého dialogu s Ruskem o bezpečnostních garancích pro všechny země Evropy.

včetně zájmů České republiky, Ukrajiny a Ruské federace. Nechám vás, abyste nad tím popřemýšleli, nad touhle výzvou, a poprosím Josefa Kupčíka, jestli by nám mohl dát další písničku. Nechvátáte nikdo? Nejde vám vlak nebo autobus? Chvátáte někdo? Ne? Jsme tady na pohodu? Tak si poslechneme jednu písničku od Josefa a pak přijdou další lidi, další řečníci. Děkuji.

0: díky.
1: Tady u nás předsedkyni Československého mírového fóra, paní doktorku Vladimíru Vítovou, která s námi absolvovala celou předvolební kampaň, všechny konference. Máme jeho dělat.
2: Děkujeme!
3: Přátelé, ještě než pustíme paní doktorku Vítovou, tohle veřejné shromáždění není politický. Jestli jste si všimli, tak tady nejsou žádní politici, kteří kdykoliv v minulosti měli jakýkoliv peníze ze svých funkcí. Ani politici, kteří kandidují. Chtěli jsme to udělat tak, aby to byly obyčejní lidi. Vy jste, paní doktorko, nikdy neměla placenou funkci jako politik. Ne.
4: Bohužel.
3: Ale zatím ne. Takže přijdejte, prosím vás, ještě jednou paní doktorku Vítovou.
4: Dobrý den, vážení přátelé. Já budu dnes hovořit o některých faktech, které možná neznáte. Jednak bych začala tím, že všechno zlo se odvíjí v naší společnosti opravdu od Evropské unie a od NATO. A z Evropské unie se teď postupně stává vojensko-politická aliance. A doložím vám to na některých faktech. Začala bych tím, že šéf NATO sdělil Evropské unii toto poselství. Řekl, sociální investice jsou luxus, teď přichází vojenská rozhodnost. Takže tím mají být dány rozpočty jednotlivých členských států NATO. Není to žádná konspirační teorie, je to oficiální politika NATO. A tragédií naší země je, že všichni naši poslanci, senátoři, novináři a bohužel i mnozí občané chtějí stále zůstat v Evropské unii a v NATO. A nyní dochází k vrstvení různých evropských vojensko-politických a politických struktur. Vznikají různé vojensko-ekonomické platformy, například Bukurešťská devítka, Karpatská osmička a další, a ty se vzájemně prolínají a my jsme bohužel součástí všech těchto evropsko-NATO platform. Například premiér České republiky Andrej Babiš řekl nedávno, že chce Českou republiku zapojit do francouzské iniciativy evropského jaderného odstrašení. Dále Andrej Babiš prosazoval společný evropský projekt protivzdušné obrany. NATO navíc výslovně vyzdvihuje českou muniční iniciativu pro Ukrajinu a český příspěvek k východnímu křídlu, které NATO masivně podporuje. A nyní k těm termínům, které možná málo kdo zná. Bukurešťská devítka. Tak sem patří 9 bývalých socialistických států, včetně České republiky. A tyto státy se vzájemně koordinují jako východní křídlo NATO. jsou placeny různými vojenskými projekty Evropské unie pod heslem Silnější Evropa, silnějším NATO. Dále je tady Karpatská osmička, ta vznikla teď na podzim. Je to spolek osmi zemí, kam také patří Česká republika a Ukrajina. A tomuto spolku říká Evropská unie nový makroregion evropský a v rámci této C8, tedy Karpatské osmičky, se vytváří logistický, vojensko-ekonomický, geografický koridor od Ukrajiny přes Karpaty do střední Evropy. A ze všech těchto vzájemně propojených formátů, které platíme my skrze Evropskou unii a NATO, se postupně vytváří zcela nová vojensko-ekonomická infrastruktura. Evropské státy zvyšují své vojenské kapacity, výrobu, vojenskou mobilitu, vzniká nová evropská architektura a hlavním hřištěm, kde se má podle Evropské unie a NATO odehrávat jimi plánovaná budoucí válka, nemá být západ Evropské unie, ale právě teritorium států B9 a C8, tedy Karpatské osmičky a Bukurešské devítky, které jsou na to připravovány a jejichž my jsme součástí. Ale naši politici a novináři a bohužel musím říci i mnozí takzvaní vlastenci stále tvrdí, že NATO byla obranná organizace a i teď možná jakoby je obranná organizace, která prý má za úkol chránit své členy. Ale to je bohapustá lež, protože NATO nikdy nebyla obranná organizace. A dokonce to potvrdil nedávno sám generální tajemník NATO Mark Rutte, když během zasedání Chicagské rady pro globální záležitosti sdělil světu toto, cituji ho. Evropa slouží jako vojenský odrazový můstek pro Spojené státy. Evropský kontinent je platformou pro projekci síly, tedy platformou, ze které se prosazuje americká vojenská síla po celém světě. A v září Mark Rutte veřejně vyzval země na to, aby za vše vinili Rusko. Můžete si to dohledat, je to veřejně přístupná informace. Konkrétně řekl toto, cituji, vždy, když je to možné, když si jste jistí, nebo téměř jistí, že zatím stojí Rusové, přímo obvinujte Rusko. Přesně tak, jak to udělalo Estonsko. Vítám to. A před dvěma dny 1. října v německém Münsteru udělil letošní Westfalskou cenu míru německý kancléř Merz, hádejte komu? Generálnímu tajemníkovi NATO, Rutemu. A ve svém chvalospěvném projevu ocenil, a teď se podržte, roli NATO, které prý zabránilo válce s Ruskem. Bohužel o těchto neuvěřitelných absurditách z psychiatrické léčebny NATO/EU, ale bohužel ve vládě, ani v parlamentu, nikdo ani nepípne, ani v médiích. Navíc naši lidé o ničem neví, anebo je to bohužel nezajímá. Ovšem členství naší země v NATO a Evropské unii je pro nás naprosto vražedné. Ale všichni, kteří mají byť jen malou moc, jsou poslanci, zastupitelé, nebo mají nějaký byť jen malý vliv, nebo mají nějaké peníze, tam chtějí jako totální sebevrazy pro těch svých pár zlaťáků setrvat. A vůbec netuší, že o ty své zlaťáky, bohužel i o své životy, nebo to nevím, jestli slovo bohužel, přijdou. A na toto téma máme my nádhernou českou starou pověst o zlatém kapradí, která hovoří o tom, jak touha po bohatství přivede lidi k neštěstí. A právě v tom já osobně ale spatřuji, teď musím říct slovo bohužel, velikou spravedlnost osudu. A tato osudová spravedlnost bohužel dožene i naši zemi za to, jak lidé zvolili, jaké si zvolili poslance, tím pádem i vládu, jakého prezidenta lidé zvolili, nechali se opít rohlíkem, nechali se podvést médii a falešními sliby a menším zlem. To ale bohužel vůbec nikoho neomlouvá a nezbavuje ho to ani odpovědnosti. Ovšem my, zde přítomní, jsme si toho vědomi a vyslovujeme veřejně a zřetelně zásadní nesouhlas s vládní politikou, která podporuje zbrojení a zatahování naší země do války. Když ne my, tak kdo? A když ne teď, tak kdy?
3: Přátelé, jenom bych chtěl poděkovat paní doktorce Vítové a její kolegyni Jitce Entichové, které dělají opravdu výbornou práci. Víte, že jsme v roce 2003 měli menší neschody, ale od roku 2002 stojíme na všech pódiích vždycky společně. A pakliže budeme prosazovat lidi do čela téhle republiky, tak doufám, že tyhle dvě dámy budou ty první, které budete podporovat taky.
0: Ano! Ano!
3: Tak, přátelé, a než vezmeme na pódium dalšího řečníka, tak bych chtěl připomenout jenom, co říkal náš kolega, antiglobalista, který studoval v České republice film Emir Kusturica, se kterým jsem se několikrát mluvil po telefonu a dokonce potkal u něj doma. Velmi silná osobnost, jestli ho neznáte, doporučuju. A ten řekl, že v tuhle chvíli se za normální svět bojuje v Ruské federaci. Vím, že je to možná názor těžko uchopitelný pro spoustu lidí v České republice, ale když se podíváme na desetiletí nadvlády jednoho agresora, který svojí armádou a svým šířením demokracie napadá jednu zemi za druhou, tak je to právě Ruská federace, která se postavila po desítkách let tomuto agresorovi a teďkon brání svobodu světa. A přátelé, co se týče naší trojvýzvy, teď vám přečtu druhou výzvu, protože je na to správný čas a zase vás nechám nad tím přemýšlet. Druhá výzva je výzva k zastavení vývozu zbraní a munice z České republiky na Ukrajinu, a to včetně dodávek na Ukrajinu přes třetí a další země. Vyzýváme vládu České republiky, aby usnesením vlády rozhodla o zákazu vývozu munice a zbraní z České republiky na Ukrajinu. Je povinností všech skutečných zastánců míru a mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, aby přestali tolerovat pokrytecké postoje některých politiků, kteří hlásají potřebu míru na Ukrajině, ale současně vedle toho tolerují či schvalují dodávky zbraní a munice z českých zbrojovek do tohoto válečného konfliktu. Vyzýváme vládu, aby usnesením vlády zaúkolovala příslušné ministry okamžitým ukončením vydávání vývozních zbrojních licencí jednotlivým zbrojařům a obchodníkům se zbraněmi a současně, aby odmítala udělovat licence na vývoz do třetích zemí v tom případě, kdy bude hrozit, že munice či zbraně skončí na Ukrajině. Tady jsou tři výhody.
1: Strach ve společnosti, nesplnění slibů, výzva ke každému, aby se zapojil jako obyčejný člověk tím, co dokáže.
4: Vítáme aktivistku Lenku Křivánkovou.
0: Dobrý den, já vás tady vítám, jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Asi mě budete všichni znát, protože chodím jsme spolu na demonstrace a různá shromáždění. Jmenuji se Lenka Křivánková, narodila jsem se v Praze, moje rodiče se narodili v Praze, i moje prarodiče se narodili v Praze. A můj děda byl československý legionář, byl zatčen v italských legiích. Ten asi strach neměl. Co by tomu teďka řekl, když se tu chystají Spojené evropské státy? Myslím, že by plakal, ještě že to neví. Narodila jsem se ve studené válce. Když mě byl asi rok a půl, to si nepamatuju přesně, odvezli mého tatínka do kasáren a hrozila třetí světová možná jaderná válka. Maminka plakala, měla strach, já si to nepamatuju, pamatuju z vyprávění a asi měla o tatínka strach. Pak se to, mělo se to stát proto, že Sovětský svaz chtěl umístit atomové zbraně na Kubu, aby se bránil proti Spojeným státům. To se naštěstí nestalo, a takže tatínek se vrátil. V roce 68 v létě jsem byla na prázdninách na letním bytě, a s kamarádem jsme tam lezli po stromech a viděli jsme, jak se českými vesnicemi blíží tanky Varšavské smlouvy. Vůbec jsme se nebáli, lezli jsme po stromech. Když se to dozvěděla maminka, tak pro nás teda rychle běžela, ale nic se nám nestalo. Můj táta tam za námi jezdil na víkend mezi těmi tanky na motorce a nic se nám nestalo. Pak jsem se objevila další demonstraci až v roce 89, když jsem přetrpěla normalizaci. Propadli jsme nějak západní propagandě a tenkrát jsem ještě byla naivní a věřila jsem, že ta revoluce se udělala ze zdola, že to udělali lidi a chtějí změnu a my jsme věřili tomu, že na západě je líp. Bohužel velice brzy jsme procitli. Začalo se tady šířit zlo mezi námi a strach. A já bych vám chtěla říct, abyste nikdy ani tady v tom, co teď tu říkali mý předřečníci, co se tady děje a jaké jsou vyhlídky. Nenechte si do svého srdce vstoupit strach, prosím. Strach ani nenávist, nechte tam lásku. Jenom tak to přežijete, s láskou. Mějte se rádi, držte si své rodiny, pomáhejte si, jenom láska nám pomůže. Tady už je to zkaženo tím, že už od škol nás učí evoluci. Evoluce je přeci nesmysl, to mají další důvod, aby jsme měli strach, aby jsme se báli nějakých planet a výbuchů a hvězdných válek. A zamyslete se sami, když hodíte do garáže součástky z auta, budete tam mít druhý den sestrojený vozidlo, který funguje a jezdí, třeba jako velký třest. Nic se nestane samo od sebe. Já prostě věřím, že je tu nějaký stvořitel, který nás stvořil. A potom, co jsem tady slyšela, jsem se už dala na modlení, protože nic jiného opravdu nám asi nezbývá. Já jsem Láďu potkala ve videu a vlastně jsem se od něj dozvěděla, proč byla válka v Jugoslávii, to mi nikdo neuměl vysvětlit. Takže Láďa byl první, který to dobře vysvětloval. a přidala jsem se k němu. Já jsem začala demonstrovat kvůli covidu v roce 20 a od té doby se mezi vámi určitě jsme se potkali od začátku. A to nejdřív to bylo s panem Volným a Hon tu byl a chcípl pes. A když tam to skončilo, tak jsem přešla k Láďovi, který vždycky dělal demonstrace za mír, za svobodu slova, za přátelství se Sovětským svazem, teda s Ruskem, pardon. A já už jsem se zase tady zakecala. A chtěla jsem vám říct, že potom Vláďa založil i stranu, kde jsme se chtěli dostat přes volby k nějaké moci, aby jsme to tady nasměrovali. Chtěli jsme hlavně byli z Evropské unie, což se nám nepodařilo, protože někdo řekl, že my se nikam nedostaneme, takže nás nikdo nevolil a nikam jsme se nedostali. A vlastně ty, co se tam dostali, ty použili naše hesla, republika na prvním místě a že chtějí z Unie, to slibovali jenom, že bude referendum a žádný z těch slibů nesplnili, tak bych byla ráda teď, jako jakým je, že vůbec neplnějí sliby, co nám slíbili. A prosím vás, protože jste stateční lidi, určitě nemáte strach, když jste tady, abyste nám pomohli tlačit na tu vládu a dát najevo, že my s tím nesouhlasíme, že my nechceme válku, chceme tu žít v klidu a míru a já mám pořád tu naději v srdci, a věřím, že nakonec opravdu ta láska a pravda zvítězí nad tím zlem a nenávistí a bude to Boží láska a pravda. Amen.
3: Tak, Lenka to zvládla, ono to není vždycky jednoduchý stoupnout si před lidi s mikrofonem, takže jí gratuluju. Děkuju za hezký proslov. Teď nás čeká proslov pravděpodobně nejhlubší, protože Ben, jak my si říkáme, protože jsme všichni kamarádi, myslím, že mu všichni můžete říkat Ben, pan docent filozofie z Karlovy univerzity Ladislav Beňovský. Prostě když udělá proslov, tak to vždycky ve mně nějakou dobu vrtá, hloubá a přemýšlím nad tím, proč řekl to, co řekl, jaký to má význam. Takže přivítejte, prosím vás, pana Ladislava Beňovského. Od pondělka musí jít učit zase. Tak teď se dávám slovo. Přátelé, doba kráčí mílovými kroky a je nutno, aby zazněly také věci všeobecné. To, co je všeobecné, je pro svou všeobecnost zpravidla nenápadné, rozhodně nenápadnější než jednotlivé, vtíravé faktické události. Přesto ale není o nic méně reálné a v našem případě hrozivé. Co to vůbec je Evropská unie? To nahlédneme, když si postavíme do zorného pole záměr, pro který byla zřízena a postupně se rozšiřující oblasti, sféry, její působnosti, takzvané agendy, a budeme sledovat, co se s nimi dělo. Evropská unie byla zřízena jako prostředek zabezpečování volného pohybu materiálních a finančních strojů a jejich toků. To zní téměř úplně nevinně. V čem však spočívá zabezpečování volného pohybu materiálních zdrojů a jejich toků? Spočívá v překonávání anihilaci překážek takového volného pohybu. A když máme v zorném poli onen záměr a ony agenty, můžeme sledovat, co jsou ty překážky. Na úrovni zemí, jednotlivých zemí, vidíme, že ty překážky, které je třeba zrušit a anihilovat, jsou národní hranice, národní měny, národní právní systémy a všechny individuální zvláštnosti, které tvoří svébytnost dané země. Ono zabezpečování volného pohybu strojů se děje jakožto rušení svébytnosti těch jednotlivých zemí a toho zbytku, který z nich zbyde, včleňování do jednotného pohybu materiálních a finančních strojů. Na úrovni jednotlivého člověka se děje tentýž proces. V době takzvaných protikovidových opatření, kdy to, v čem tu teď všichni vlastně stojíme, poprvé ukázalo otevřeně svou tvář, sedělo popírání individuálních svobod občanů a prostřednictvím vakcinace a začátků digitalizace zbavování individuálních specifik každého jednotlivého člověka a úsilí přeměnit ho ve vytěžitelný stroj, který se včlení jako článek do všeobecného volného pohybu materiálních a finančních strojů. Na úrovni jednotlivých zemí i na úrovni jednotlivého člověka se děje jeden a tentýž proces. Spočívá v tom, že se popře, anihiluje individuální zvláštnost jejím prostřednictvím svébytnost každého člověka nebo země a to, co zbude, vytěžitelný zdroj, se včlení jako další zdroj rozšiřujícího se volného pohybu materiálních, finančních a lidských zdrojů. Tento pohyb, který stojí v principu nebo ve vnitřní povaze Evropské unie, pro tuto svou pustošivou, jednotvárnou poušť všeměnící povahu, je už více než 100 let zván nihilismus. Evropská unie to není Evropa. Evropská unie je nihilismus. A jestliže dnes Evropská unie usiluje budovat jednotnou armádu, totálně mobilizovat všechny zdroje pro válku, pak to není nic vynuceného jakýmkoliv podnětem odkudkoliv zvnějška, ale je to jen vyústění procesu dozrávání toho, co Evropská unie
2: ve svém koření je. Z Evropské unie je proto zapotřebí ihned odejít, dokud to je ještě možné. Včera bylo pozdě. Proč ale odejít a ne Evropskou unii vnitřně změnit? Protože všechno na světě může dělat jenom to, co odpovídá tomu, čím je. Evropská unie se nikdy sama ze svých sil nerozpadne. Vzdor různým patriotům pro Evropu a podobným. Evropskou unii dokáže v sobě zrušit jenom Evropa sama, pokud se jí to ovšem podaří dříve, než Evropská unie v sobě zruší Evropu. A tak jak tak, to bude takový proces, že nikomu z nás nepřeju, aby byl jeho bezprostředním účastníkem. Co tedy máme dělat my? Děkuji. Řešením není stáhnout se do komunitního života a vlasteneckých akcí, jakkoliv i tohle je chvályhodné. Řešením to není protože takový komunitní a vlastenecký život bude dříve či později nihilistickou mašinerií prostě převálcován. Řešením ale také není, že si někdo vezme mandát, dejte mi svůj mandát a vstoupí do těch nihilistických struktur, kde bude hájit zájmy občanů. To řešením není proto, že taková takzvaná realpolitik pracuje prostředky a způsoby téže mašinerie, je tou mašinerií vítaná a dokonce často předem vyvolávaná. Konečným řešením není ani to, co jsem slyšel například na nedávné demonstraci, udělat revoluci. Víme, že každá revoluce vždycky jenom na místo někoho postaví jeho rodného bratra. Žádné řešení silou a mocí není možné. Není možné proto, že s temnotou se nedá bojovat silou a mocí. S temnotou se dá bojovat pouze světlem. To, co je řešením, je to, že musíme člověka a celou společnost probudit. Musíme přinést světlo. Děkuji. A co pak? Co pak? To nikdo neví. Ale je jedna velká naděje, že totiž tak, jako když přestojíme velký strach, najednou si uvědomíme, vždyť to vlastně nic nebylo, nebude už třeba nic víc. Uvidíme, co už ne, a budeme prostě dělat věci správně. V prospěch každého jednotlivého člověka. Děkuju.
5: Tak přátelé, to byl, kdyby vám někdo říkal, že jsou tady samý dezoláti, to byl docent filozofie z Karlovy univerzity, a je tady víc lidí, kteří mají vysoké postavení ve společnosti, a podle mě to je důležité, aby jsme měli celý průřez, aby obyčejní lidi byli celý průřez naší společnosti. Blížíme se na závěr, máme tady posledního řečníka, kterýho vidíte na pódiu naživo. Poprosím, můžu jim to říct, nebo jim to nemůžu říct? Můžeš. Tak vy, kdo koukáte na zprávy, víte, že tam je Tonda, který se o to stará, který to připravuje. To je Tonda.
6: Tak, já vás zdravím všechny, jste nádherný, jak tady stojíte. Protože krásnější lidi si prostě neumím představit tady, jo. Ty ošklivý sedějí doma, ty krásní stojí tady teďka, protože chápou, proč tu jsme a proč bychom tu měli všichni být. Především proto, aby na český území nebyly umístěny jaderné hlavice, jejich nosiče, jak víme, F-35 nebo Rafale z Francie. Především proto tu jsme, protože je to obrovská hrozba pro nás, pro všechny. Já si to představuju jako zapálit dynamit, dát si ho pod zadek, sednout na něj a prostě čekat, jestli je hlkej, nebo jestli bouchne, jo, tak nějak si to představuju, neumím si představit, jak oni to prezentujou jako odstrašení. Mně přijde, že oni s těma zbraněma strašně machrujou, jo, přitom zbraně, možná někdo máte zbroják, možná někdo nosíte zbraň, tak víte, že zbraně jsou na obranu. Když se člověk cítí ohrožený, tak má nějakou potřebu někam šáhnout, má se na co obrátit. Ale jaderní zbraně, ty jsou na obranu, ty jsou podle mě na to, že si je takhle koupíte, dáte si je do státu a řeknete, hele, a my máme jaderní zbraně a teď na nás nemachrujte, nebo je na vás namíříme. Ale když tohleto řeknete největší jaderní mocnosti na světě, tak mi to přijde jako, vy jste hráli šachy s kartama, prostě totální blbost, nesmysl, absolutní. A proto jsme tady, měli bychom tomu zabránit, nevím, jestli se nám to v tomhle tom počtu podaří, ale jako chtělo by to do toho šlápnout, protože nám hoří koudel u zadku, jak se říká, válka nám klepe na zátylek. A tady v Čechách to vypadá, že se vůbec nic neděje, nikdo nic neví, nikdo nic se nechystá. Jo, já jsem z toho takovej smutnej. Chce to všechno, chce to dostat všechny lidi do ulic, nechápu, jak může 5 milionů, protože za mě všichni vidějí, že Babišova vláda neplní sliby. Vyhrála volby na tom, že ukončí muniční iniciativu, že nebude Green Deal a tak dál a tak dál. Víme, na čem vyhráli volby. Splnila snad jedinej slib tato vláda? Aspoň jeden? Takže posíláme pořád dál munici na Ukrajinu a živíme tu válku. V podstatě za naše peníze zabijíme Rusy, zabijíme Ukrajince, je to tak? A je to v pořádku? Není to v pořádku, tak proč se to děje? Proč ty lidi tady nejsou? 10 milionů lidí z České republiky, který prostě vidějí, že za naše peníze se zabijí. Kde jsou? Ale vás miluju. Vás všechny, u vás se mi dneska bude zdát, protože vy mi dáváte trošku naději na to, že lidstvo není úplně ztracený a že byť válce nezabráníme, tak dost možná díky vám zmírníme její průběh nebo její nástup. Já bych asi mohl mluvit dlouho, ale nesmím. Já jsem pak takový ukecanej, takže vám strašně děkuju, že jste tady. Jste nejlepší Češi, co v České republice žijou. Díky.
5: Tak, přátelé, kde ho máme? Zapomněl jsem říct, Antonín Schulz, i to nemá příjmení, pan Antonín Schulz. A než předáme slovo poslednímu řečníku, kterým je šéfredaktor Aeronet News VK, tak ještě by vás chtěla pozdravit moje druhá kolegyně ze zpráv, protože už mluvíme dlouho, tak si dneska projev nechal na příště a jenom vás pozdraví.
7: Ano, všechny srdečně zdravím a chci vás pozvat tímto ke sledování zpráv, které vysíláme tady s Ládou Brábelem, pardon, zase jsem odešel od mikrofonu, každý den ve 21.00 hodin a zároveň vás požádat, abyste ty zprávy šířili, sdíleli, protože lidem zdá se zatím nedošlo, že jsme od cinkání klíčema přešli k cinkání zbraněma a vydávání miliard na zbraně.
5: OK, tak děkujeme a s tím se váže, vás už poprosím, tohle mi tady ne, Zuzanko, to mi tady ne, tak, to jsou naši zprávaři. A teďkon bude mluvit šéfredaktor internetového magazínu Aeronet News a spoluautor dnešní trojvýzvy VK. A bude bohužel mluvit přes mikrofon, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku, doufejme, že se nám to všechno podaří. VK, slyšíme se? Poprosím nahoru zvuk. Tak, ještě nám píská trošičku. Dobrý, asi můžeš. Ještě píská, asi můžeš mluvit.
8: Dobře, přátelé, já vás zdravím na dnešní demonstraci, já jsem dostal pozvání od vlády, abych řekl pár slov, ale já se opravdu dopředu budu muset brzdit, protože znáte moje přesahy ze Svobodného vysílače CS, kde s Vítkem každý pátek samozřejmě máme pořady, ale já jsem sepsal dvě výzvy, které před několika desítkami minut Láďa přednesl, protože z mých pořadů samozřejmě víte jednu zásadní věc. Evropa stojí před potenciálním konfliktem Evropy s Ruskou federací, válečným konfliktem na horizontu roku 2030. Na Aeronetu máte poslední článek, kde máte výstupy Vladimira Putina z Valdejského fóra, máte s českými titulky. Poslechněte si je, přečtěte si je, máte tam přepisy. Vzkaz, který ruský prezident posílá do Evropy, je vzkaz, že Rusko nechce válčit s Evropou. Evropa není nepřítelem Ruské federace, ale Evropa chystá všemi svými prostředky konflikt a s největší pravděpodobností válku s Ruskou federací a podle výroku vysokých evropských politiků a politiků na jednotlivých úrovních členských zemí EU a rovněž i na základě výroku generálů Severoatlantické aliance chystají konflikt na horizontu roku 2030. Není dáno a není garantováno, že tento konflikt nastane. To znamená, nemáme jistotu, je to hrozba, ale ta hrozba se zhmotňuje doslova každou minutou, každou hodinou. Vaší povinnosti, vaším úkolem, jakožto občanů, nás všech, je vytvořit tlak na naše volené politiky, aby začali dělat skutečnou mírovou politiku. Co to znamená? Znamená to netolerovat politikům výtah k moci v podobě zneužívání mírového hnutí v České republice. Většina lidí České republiky nechce válku. Nechce posílat své syny do válečného konfliktu s Ruskou federací. Proto úkolem každého z nás je vytvořit tlak na politiky a volené zástupce, aby s okamžitou platností za prvé ukončili veškeré dodávky ze soukromých a polostátních zbrojařských firm na Ukrajinu, včetně dodávek přes třetí země, a zároveň, aby vytvořili a ukotvili status a funkci takzvaného zástupce nebo chcete-li zmocněnce vlády, jak už bylo uvedeno v jedné z těch tří výzev, který by měl autorizaci vlády České republiky jednat se všemi zúčastněnými stranami tohoto konfliktu o ukončení války na Ukrajině. Pokud se toto nepodaří, tak reálně hrozí, že ty výkřiky, které přicházejí z jednotlivých míst Evropské unie a Severoatlantické aliance od generálního tajemníka NATO a od dalších, že ty výkřiky se stanou sebenaplňujícím proroctvím. Nebude to tak, že zbrojíme jako celá Evropa na úkor zemědělců, na úkor občanů, na válku, aby byla Evropa připravena před potenciálním útokem Ruské federace, ale obrátí se to. Připravená a vyzbrojená Evropa na horizontu 2030 bude připravená na vyslání vojsk na Ukrajinu. Protože v roce 2030 vyčerpaná Ukrajina se nedokáže udržet na frontových liních. Přijdou tam vojáci Evropské unie, vojáci jednotlivých evropských zemí. A jednotliví politici, dámy a pánové, to vědí, mají své noty. Mají noty z Bruselu, mají noty z NATO. Před několika dny, 15. září, NATO uveřejnilo speciální manuál. Je to v podstatě směrnice, sedmibodová směrnice, která stanovuje a úkoluje jednotlivé vlády, aby připravili své země na případný konflikt v Evropě, aby připravili nácviky, jak zavírat hranice, nácviky, jak ochraňovat různé kritické zdroje, jak mobilizovat pracovní sílu a tak dále. Celá Evropa se chystá na konflikt s Ruskou federací. A nikdo z Evropské unie, žádný politik, žádná vláda ze 27 zemí členské Evropské unie a členských zemí EU, žádná vláda dosud nevyvinula jakoukoliv iniciativu k přímému jednání s Ruskou federací a nevyvinula ani iniciativu k zastavení dodávek zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Proto my můžeme neustále mluvit o míru, politici mohou mluvit o míru. Jednotlivé politické strany se budou takzvaně vytahovat v příštích volbách do volených parlamentních, komunálních, krajských funkcí na zádech voličů míru. Ale dokud se bude o míru jenom hovořit, nedojde žádné změně. A na horizontu roku 2030 se můžeme dočkat frontových linií Evropské unie. Proto každý z nás se musí zasadit o to, aby politici věděli, že jejich využívání a zneužívání nás jako vlastenců k výtahu politické moci právě končí. Musíme chtít a musíme prosadit jejich skutečnou práci a aby přestali mluvit, ale začali něco dělat konečně pro mě. Já vám děkuji za pozornost.

Říkám, že projev VK se vám líbil, mě taky. Myslím si, že jeho projev je dost optimistický s rokem 2030, pakliže skutečně otevřený konflikt mezi Ruskou federací a Evropskou unií nebo mezi NATO nastane až v roce 2030. Pokud nastane, tak opravdu máme čas. Máme čas znovu zmobilizovat síly, každý z nás, a zasadit se za to, aby se věci změnily. Vím, že to vypadá jako neprostupná zeď, že nás tady není mnoho, ale věřte tomu, že tohle veřejné shromáždění uvidí minimálně 100 000 lidí na sociálních sítích a ty lidi dostanou celý ten vzkaz, který tady je. Takže je potřeba šířit myšlenky míru dál, přestože spousta lidí odevzdala svůj hlas v těch volbách a myslí si, že to je vyřešeno, je potřeba pracovat. Jestli to bude až v roce 2030, tak se může ještě do té doby hodně změnit. Ale ta věc, která je akutní a kvůli které jsme se tady dneska sešli, je to, co řekl Andrej Babiš. Petr Pavel v březnu tohoto roku prohlásil, že chce, aby Česká republika, poprosím trošku hlas víc, ať je to slyšet, že Česká republika se chce zapojit do jaderného odstrašení společně s Francií. A my nemáme rádi Petra Pavla. My ho nemáme rádi, protože to, co dělá, se nám nelíbí. Jenže Andrej Babiš, proti kterému jsme tady protestovali před 5 lety, se hned měsíc na to přidal a řekl úplně to stejné, že chce také, abychom se přidali

0: A s tím se, přátelé, váže první výzva z té naší trojvýzvy. Stačí, když to podepíšete jednou. Není to petice, je to výzva. Každý, kdo to chcete podepsat, můžete napsat jméno, příjmení, nevím, co tam je za kolonky, podepsat to. My to doručíme parlamentu, doručíme to vládě. Doufejme, že média, která jsou tady, tady nebudou dělat rozhovory s lidma o nějakých nesmyslech, ale představí, že jsou tady, že tady je trojvýzva. První výzva je ukončit veškerý dodávání zbraní na Ukrajinu, a to i ze strany soukromých firem. Evropská unie to dělá vůči 35 zemím, že to je zakázané, kde jsou konflikty. Proč bychom měli dodávat zbraně na Ukrajinu do vojenského konfliktu? Druhá věc, druhá výzva, která tady je, je výzva k vytvoření vládního zmocněnce pro vyjednávání míru. A to je gesto, které je potřeba učinit. A třetí výzva je k tomu, aby nebyly umístěny jaderné zbraně v České republice. Přečtu vám ji. Nyní, že podepsaní účastníci veřejného shromáždění Člověk na prvním místě, vyzýváme parlament a vládu České republiky, aby odmítli vyzbrojení České republiky jadernými zbraněmi a jejich umístění na našem území. Vyzýváme vládu České republiky, aby nepodepsala ani neuzavřela s Francií, Spojeným královstvím, Spojenými státy americkými ani s žádnou jinou zemí dohodu, která by umožnila umístění jaderných zbraní na území České republiky. Žádáme, aby vláda nepodnikala ani jiné kroky směřující k pořízení jaderných zbraní pro Českou republiku. Vyzýváme parlament České republiky, aby nepodpořil rozmístění jaderných zbraní v České republice a neudělil souhlas s uzavřením takové smlouvy, bude-li mu předložena. Při jaderném výbuchu nebo při havárii jaderné zbraně by mohlo dojít k nenahraditelným škodám na životech a zdraví lidí i na životním prostředí. Při rozhodování o bezpečnosti země musí být člověk na prvním místě. Tak, přátelé, poslední bod tohoto veřejného shromáždění je, že si společně zaspíváme českou hymnu. Rozejděte se, prosím, v míru a ve světle, protože svět nemá žádné hranice, světlo proniká vším. Rozejděte se v lásce k bližnímu svému. Kdo byste chtěli s námi? My máme teď sněm, Česká republika na prvním místě, hnutí má sněm, který děláme každý rok nebo dva roky. Pokud byste si někdo chtěli k nám přidat a pracovat, jste srdečně zváni. Budeme tam teď po veřejném shromáždění. Kdo nechcete, můžeme se ještě tady potkat chvíli, popovídat si, jestli chcete. Ještě jednou mi dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou úctu každému z vás, kdo jste dneska sem přijeli, kdo jste tady přes 2 hodiny byli součástí toho protestu proti jaderným zbraním a proti válce. Protože jsme to my, kdo tvoří tu protiváhu, jsme to my, kdo tvoří tu historii, teď a tady. Když by všichni mlčeli, tak to bude ten konflikt mnohem rychleji. Dokud stojíme rovně, neuhnutí, bez strachu vyjadřujeme svůj názor, tak to nemají tak jednoduchý tu válku rozjet. Takže moc vám děkuju ještě jednou. Tak ještě Pepa chce zaspívat ještě jednu písničku předtím, my chceme mír a pak budeme zpívat hymnu.
1: V dnešním zvráceném světě je touha po míru začínat.

0: Fascistou!
1: Lá na Arsenalco!
0: Mit seinem Mir! Heißt der du?

Mickey!

Tak omlouvám se za malé nedopatření se slovenskou hymnou. Jestli tady někdo ze Slovenska nebo nás sledují, přátelé na Slovensku, nechystáme se být jako Spojené státy, že bychom zabírali Slovensko nebo něco takového. Berte to, přátelé Slováci, bratři Slováci, jako přátelský pozdrav, že jsme zpívali slovenskou hymnu. Jinak samozřejmě my jsme Česká republika a snažíme se, aby jsme měli Českou republiku na prvním místě. Tak přátelé, to je všechno z dnešního veřejného shromáždění. Nezapomeňte, prosím vás, pěkně si v sobě držet váš pevný bod. Vy jste ty nejsilnější lidi, kteří v tuhle chvíli jsou v České republice a historicky národ na vás spoléhá. Ještě jednou děkuju a mějte hezký zbytek odpoledne.

Yep.

Oh, yeah, thank you, son.

Mírový pozdrav z tábora za České mírové hnutí a Československé mírové fórum a Rusko není náš nepřítel, náš nepřítel je Brusel a nenecháme se zatáhnout do války za cizí zájmy. Ahoj!

Thank you.

Thank you.

0: কোন আরোগ্য
1: Naše kamarádka Katka Mládíková,
0: ze kterou jsme tady stáli v roce 2020 a dělali demonstrace proti covid teroru Babišovy vlády. A Babišova vláda nás terorizuje dál. Takže vás vyzývám k tomu, sice to není nahlášeno, ale vyzývám vás, abyste se tady nehádali s policií, půjdeme tam, kam by odvezli Katku Blahníkovou, jestli máte čas. Nebudeme dělat s ním, ale půjdeme před policejní stanici, aby pustili Katku Blahníkovou, pokusíme se jí najít advokáta.
1: A proč ho zatklí? Proč?
2: Pravděpodobně spát Bartolomějská.
0: Pravděpodobně půjdeme do Bartolomějský, to zjistíme od majora Koláře, kam ji odvezli. Tak Vlašská 3, jsi si jistý? Takže kdo chcete jít s náma, jdeme před policejní stanici, protože nemůžeme nechat naše lidi, aby se k ním policie chovala takhle, aby je zatýkali a vytvářeli jim teror. Souhlasíte se mnou?
1: A proč důvod, proč už zavřeli?
0: 20 těžkohoděnců se zbraněma, který tady ještě vyhrožovali Luci Zajícový. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Tady se potkáme, za chviličku vycházíme, OK?

0: Přeji vám hezký večer. Dnes otevřeme otázky, o kterých se často diskutuje spíše s emocemi než s chladnou hlavou. Začneme doma u hospodaření státu. Jak je možné, že ministerstvo obrany zaplatilo přes 17 milionů korun jako zálohu za drony, nemá drony ani peníze a odpovědná policie neshledala trestný čin? Co to říká o kontrole armádních nákupů a o hranici politické odpovědnosti? S odpovědností státu souvisí i svoboda veřejné debaty. Soudy nedávno řekly, že pokud premiér nálepkuje protestující občany jako podporovatele Kremlu, mluví jako představitel státu. Kde dnes leží hranice mezi legitimní kritikou zahraniční politiky a reálným bezpečnostním rizikem? Dále se zaměříme na hrozbu incidentu v Kaliningradu. Zatímco úmyslný útok podle NATO nehrozí, nárůst sil na hranicích a ostrá rétorika zvyšují riziko, že válku spustí pouhé špatné vyhodnocení kroků druhé strany. Máme ještě funkční krizové linky mezi Západem a Moskvou, které by chybě zabránily? Dostaneme se i k tomu, jak politici pracují s poznatky tajných služeb. Vnímáme ještě rozdíl mezi syrovou informací, analytickým hodnocením podle přísných standardů a následnou politickou interpretací? A konečně, abychom předešli dalším konfliktům, musíme rozumět jejich vzniku. Lze věcně analyzovat předválečné vztahy NATO, Spojených států, Ukrajiny a Ruska i selhání diplomacie před rokem 2022, aniž by byl člověk hned nařčen z obhajování ruské agrese? O tom všem budu dnes mluvit se svým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Takže vítejte u sledování a já se vítám s Janem Schneiderem. Hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Hezký večer.
0: A já bych tě, Honzo, poprosila hned na úvod. Ty jsi mi říkal, že chceš našim divákům a nám všem něco hned na začátek říct.
1: Ano, já jsem byl dnes na pohřbu generála Karla Blahny, prvního velitele československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v roce 1992. Na pohřbu byl současný náčelník generálního štábu generál Hlaváč, jeden z jeho předchůdců generál Števka. Jestli jsem ostatní nezaregistroval, omlouvám se. Generál Blahna v Chorvatsku v roce 1993 velel operaci na pomoc ohroženým francouzským vojákům. Jedním z jeho podřízených byl tehdy major Petr Pavel. Ten ale na Blahnově pohřbu chyběl. Když se začaly z Pražského hradu linout vzpomínky na onu záchrannou misi, generál Blahna mi jednou se svým typickým úsměvem řekl: "Vidíš to, a já jsem si celou dobu myslel, že jsem tomu velel já." Takže to bylo na úvod.
0: Tak já ti děkuji za tuto informaci a možná jenom dodám takovou aktuální, kterou jsem se zase dozvěděla já dnes večer, že prezident Pavel nebude v České republice, když budou volby. Jestli je to správně, a četla jsem to z více zdrojů, tak bude na soukromé cestě či dovolené. Tak. Tolik pro úvod, já ti děkuji a teď se tě zeptám, můžeme otevřít první téma?
1: Ano.
0: Tak, jdeme na první téma a to je téma drony. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové na konci roku nebo v roce 2023 bez otevřené soutěže objednalo 10 dronů pro vojenskou policii. Zaplatilo zálohu 17,6 milionů korun, ta zakázka byla asi na hodně přes 20 milionů. A stala se taková věc, že ta zakázka dodavatele těch dronů, těch 10 dronů, které měly být výjimečné, protože to tady řešíme už více půl roku, tak dodavateli byly dvě české firmy se sídlem v Praze, výrobce byly Američané. No a stalo se to, že drony dodány nebyly, záloha nebyla vrácena, a prakticky ty dvě firmy, které byly dodavateli, jsou dnes v insolvenci. A já se tě chci zeptat na to, co si myslíš o tom, jak probíhá kontrola takovýchto zakázek, pokud dopadne takovýmto fiaskem a vlastně kdo nese zodpovědnost, nebo k tomu se ještě dostaneme, ale na úvod řekni mi, co si o tom myslíš?
1: Já budu opatrný, protože lezu do odborného pole našeho kolegy Jaroslava Števce. Nicméně, z mého hlediska je tam několik podezřelých okolností. Za prvé mě zaujalo, proč od jednoho výrobce jeden odběratel si objednává ty drony přes dvě dodavatelské firmy. To je první taková zvláštnost. V obou shodou okolností byl donedávna Tomáš Pojar. To podle mě představuje evidentně stále přetrvávající střet zájmu, to znamená i těsně po odchodu z té funkce. A žádná soutěž se nekonala, čili v těchto třech bodech shledávám, že je všechno špatně.
0: No, tam je zajímavé to, že Tomáš Pojar odcházel do té pozice národního zmocněnce pro bezpečnost Petru Fialovi, jako jakási jeho pravá ruka. Někdo tvrdí, že dokonce zahraniční politice velel Tomáš Pojar, tak on odcházel vlastně ze zbrojařských firem vlastně na tuto pozici a hned po ukončení vlády Petra Fialy odešel k CSG a jeho první vlastně akce v novém působišti byla ta, že se účastnil mnichovské bezpečnostní konference. Já bych se tě chtěla zeptat, co si myslíš o vlastně výběru a postavení takového člověka, když od zbrojařů přichází do této pozice. Navíc si veme tu situaci, že vlastně vypukl konflikt na Ukrajině a hned potom se vrací do pozice zpátky k firmě, která tak strašně na té válce zbohatla. A jsme v situaci, kdy tady vlastně musíme plnit ty 2% závazků na to a zbrojit.
1: Tak ve Spojených státech tomuhle fenoménu říkají otočné dveře, že ty lidi jdou ze zbrojního průmyslu do exekutivy a pak se tam zase vracejí. To se odehrává v takových státech, které jsou v podstatě, bych řekl, velice primitivně vyzbrojeny proti střetu zájmů. Ve slušné zemi mají takový lidé prostě určitou karanténu, to znamená, když odcházejí nabit informacemi z exekutivy, tak se nedá hnedka ke zbrojařům, a když jde od zbrojařů do exekutivy, tak samozřejmě nepřihazuje ty zakázky firmám, ze kterých odešel. Čili to je naprosto primitivní zásady, které tady prostě nebyly dodrženy.
0: No, mně se to zdá naprosto nestandardní, protože já jenom si vzpomenu na takový příklad, když třeba, já nevím, odcházel Václav Moravec, jestli je to dobrý příměr, to mi řekni ty, to já teďka vařím z vody a ptám se tě. Václav Moravec z České televize tak měl určitou karanténu a dobu, než vpluje do toho soukromého biznisu. Je to srovnatelné?
1: Určitě je to srovnatelné a on tenkrát vlastně měl dostat nějaké peníze za to, že nepůjde do té stejné branže, peníze odmítl, což je asi způsob, jak se s tím vyrovnat, docela korektní. Tady nic takového prostě nenastalo, bohužel.
0: To je neuvěřitelný, pokud jde teda o zbrojaře a o tak obrovské částky navíc, když neproběhla otevřená soutěž. Ale já se tě ještě v té souvislosti musím zeptat. Vlastně byla to objednávka pro vojenskou policii. Proč to vyšetřovala vojenská policie?
1: No tak ze zákona trestnou činnost v rezortu obrany vyšetřuje vojenská policie. Kvůli tomu je vlastně zřízena, protože to jsou specialisté, kteří znají tu branži velice důkladně. Já si myslím, že v minulosti párkrát to docela zafungovalo, jenomže to, že vojenská policie v tom neshledala žádný trestný čin, není věcí vojenské policie. Pánem trestního řízení je státní zastupitelství, to znamená, že ta policie, kdyby státní zástupce s tím nesouhlasil, s tím odložením, tak by musela prostě šetřit dál. Čili vojenští policajti dělají pouze to, co jim schválí státní zastupitelství. Čili tady by asi měla se jít trošku do sebe zase paní Lenka Bradáčová a podívat se na to, jestli tato kauza je úplně v pořádku. Já si právě, jsem si to tak rekapituloval, prostě, že peníze nemáme, drony nemáme a napadl mě takový starší vtip, jak já to řeknu tak trošku aktualizovaně, v zimě přišla Jana za Tomášem, aby do jara půjčil mega a že mu přinesla do zástavy zlaté topůrko. A Tomáš jí mega půjčil s tím, že mu Jana na jaře vrátí 2 mega. Když Jana odcházela, zastavil jí Tomáš s tím, že 2 mega jsou přece jenom hodně peněz a kdo ví, jak na tom bude Jana na jaře a jestli mu nechce polovinu toho dluhu radši vrátit hned. A Jana si řekla, no jo, možná to je dobrý nápad. Tak mu mega splatila a odcházejíc rekapitulovala. Mega nemám, topůrko nemám, další mega dlužím a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.
0: No, já víš co, ale já v té souvislosti, jako můžeme takhle žertovat, ale já v té souvislosti chci říct jednu věc. Už se delší dobu vznáší a řekla bych, že to není jenom u nás, ale i na Slovensku, protože já sleduju a my jdeme kroky pozvolna za Slovenskem v tom, co se tady odehrává, tu nedůvěru veřejnosti v instituce. Jestli, a to se tě zeptám jako závěrečnou otázku, ale protože my se k další takové druhé posuneme, jestli nemáš pocit, že to mínění veřejnosti nebo taková jakási naštvanost, jestli není oprávněná.
1: Je oprávněná a velice mě zneklidňuje, že ty státní instituce místo, aby reagovaly určitou sebereflexí a zkvalitněním své činnosti, to znamená, že by se velmi statečně a nestranně postavili k té problematice, jak se říká, padni komu padni, tady to je teda jedna jako z nejotřepanějších frází, tak oni naopak reagují poměrně arrogantně a chtějí si tu důvěru veřejnosti vydupat silou, což je velmi kontraproduktivní a já si myslím právě, že proto neustále opakují jméno Lenky Bradáčové, protože ona tam šla s tím, že někdo si myslel, že to je jaksi ostrá státní zástupkyně a že pomůže prestiži toho státního zastupitelství, ale přesný opak vypadá, že je pravdou.
0: No, já ti moc děkuji, že jsi to dopověděl tak a upozornil si právě na nejvyšší státní zastupitelství, protože si myslím, že tady bude velký problém a meritum věci. Ale když už jsem řekla nedůvěra v instituce, tak my se teďka dostáváme k otázce, která, myslím si, že musí naštvat každého, když to řeknu normálně, lidsky, slangově, či jak jinak, tak vlastně my teď sledujeme to, že v únoru roku 2024 probíhaly v Praze velké demonstrace zemědělců, kteří přijeli do Prahy, mnozí si to určitě pamatují, s traktory a protestovali proti zemědělské politice vlády, ale možná ještě víc proti zemědělské politice Evropské unie. A viděli jsme to, že jsme nebyli v Praze ojedinělí, protože ty protesty byly dramatické v Bruselu, daleko větší. U nás by se dalo říct, že to spořádané bylo. Ale premiér Petr Fiala tehdy napsal, že vlastně tu akci zorganizovali prokremelské síly a že jejich cílem určitě nebyly zájmy zemědělců jako takové. No, ale vlastně jeden z organizátorů celé této akce byl bývalý šéf agrární komory, pan Zdeněk Jandejsek, který vlastně se proti tomu ohradil a dal to k soudu. A soudy rozhodly tak, že premiér Petr Fiala, když prohlásil to, že to byly prokremelské síly, takže vlastně vystupoval v pozici ne jako občana, ale vystupoval jako stát. Navíc ještě vlastně mu dali za pravdu a zmiňovali tam takové věci, jako že pan Jan Gesek je členem spolku Jasan a že to bylo oprávněné, to, co řekl. Co bys na to řekl tady, na toto zhodnocení soudu, protože pak ještě budeme pokračovat dál a bavit se o tom, jestli takovéto vyjádření teda jde za premiérem, když to pronese premiér, za státem.
1: To mě teďka napadlo, když to takhle rekapituluješ, že ten soud, až se časy změní, tak vlastně bude moc argumentovat, že to, že je Jandejsek prokremelský aktivista, neshledali jako pomluvou, protože oni si to nemyslejí, oni si myslejí naopak, budou začas říkat, že to byla podsta, čili oni kdyby teďka řekli, že označit někoho za prokremelského je pomluva, Takže oni to takhle neshledali, protože si myslejí, že to pomluva není, že to je naopak odsta. Ale to budou říkat, až se časy změnějí. Teďka si myslím, že to označení bylo skutečně myšleno jako pomluva, protože premiér, bývalý premiér Fiala byl skutečně nádoba prázdná a neměl argumenty a jenom nálepkoval a neměl v podstatě co říci. To, co soud předvedl, podle mě je právní ekvilibristika, protože premiér imunitu nemá, vláda má imunitu pouze, nebo vláda není trestně odpovědná ve sboru, což je taky zvláštní, ale prostě nějak se to traduje, že to takhle je. Poslanec imunitu má, ale on to neřekl jako poslanec, on to řekl jako premiér, a čili neřekl to v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu. Výrok nebyl ani učiněn jménem vlády, takže si myslím, že se soudy předvedly v nejhorším světle, protože Fiala skutečně měl být trestně odpovědný.
0: No, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Z čeho, samozřejmě nečetli jsme všechny ty věci kolem toho, co bylo v tom spisu a tak dále, ale může soud při takovémto ohrazení se za pomluvu vynést svůj názor ve smyslu, že si myslí, že to byl prokremelský názor, a ještě to opřít o spolek Jasan. Já tuším, že ve spolku Jasan je energetik pan Štěpán.
1: Ano. Já si myslím, že tohleto je v podstatě takový bruslení jenom, protože soud podle mého mínění tedy nemá vůbec právo vynášet něco takovýhle politický soudy, prostě oni se mají držet trestního zákoníku a jestliže tam neshledají, tak prostě mají říct, že neshledávají, ale tyhle ty komentáře, to si myslím, že skutečně snižuje prestiž toho soudního systému, protože všichni vidějí, že to je prostě blábolení, že oni si s tím nějak nevědí rady, že si možná myslejí něco jiného, než říkají, a v podstatě se zaplítají do politiky úplně zbytečně. Kdyby řekli, že si myslejí, že prostě pan premiér Fiala nebyl schopen pana Jandejska urazit, prostě, že to je člověk tak bezvýznamný, tak prázdný, že pan Jandejsek by se nad to měl povzníst, tak bych tomu docela rozuměl. Takhle si myslím, že to je. Pan Jandejsek zkusil využít toho, jestli teda je ve stejném právním postavení, jako všichni občané by měli být, a zjišťuje se prostě, že na něj je použit politický metr, nikoli trestně právní, takže to je bohužel prostě, ty soudy si vlastně sami podkopávají takhle svoji prestiž.
0: No, mě by ještě zajímalo, když se podíváme v čase, tak to, o čem se bavíme, se odehrálo v roce 2024. Myslíš si, že by dnes vlastně, kdy už máme, dalo by se říct, víc informací a ta válka trvá už opravdu dlouho, že by to rozhodnutí soudu nebylo takové, že může ten soud takto postupovat vlastně, že tehdy to tak jakoby gradovalo, že se snažili udržet celý ten národ v tom momentu, že vlastně každý, když kritizoval sankce nebo jakýmkoliv způsobem měl jiný názor na tu ukrajinskou válku, tak byl považován za bezpečnostní riziko. Na to se tě ptám.
1: Jestliže svobodné vyjadřování je bezpečnostním rizikem, pak se skutečně ocitáme někde jinde než v demokratickém státě.
0: Přesně tak, jako já si myslím, že to jsou politické postoje a do toho by se opravdu soudy neměly plést. Je to neuvěřitelné. Můžeme jít na další otázku?
1: Ano.
0: Takže hrozí nám válka s Ruskem a co vlastně momentálně teď aktuálně víme? Někdo to nazývá dokonce jakousi válečnou kampaní, to, čeho jsme svědky, to, co čteme v médiích, ty titulky a tak dále, že nám hrozí hrozba ze strany Ruska. A my jsme se teď čerstvě dozvěděli, že estonský generální ředitel ministerstva vnitra, já tady abych byla přesná, řeknu, že to byl pan Tarmo Milic, říká, že nemají známky toho, že by Rusko zamýšlelo vojensky napadnout některého člena NATO a varuje před přílišným strašením veřejnosti. A to samé říká Mark Rutte, generální tajemník NATO. Podle něj v současnosti neexistují bezpečnostní vojenská hrozba pro území NATO a případné ruské přípravy k útoku by aliance viděla, že by to prostě bylo jasné. Jenomže vysoká představitelka, dalo by se říct jakási ministryně zahraničních věcí a bezpečnosti Evropské unie, Kaja Kallas, má opačný názor a tvrdí nám něco jiného. Takže my tady před sebou teď máme takovou situaci, když se na to podíváme. Tak máme nejbližšího vlastně člena NATO, nejbližšího směrem k tomu konfliktu Rusku a Ukrajině, který říká, že by neměly být veřejnost, že by neměla být veřejnost strašena. Něco podobného říká ještě větší šarže, by se dalo říct Mark Rutte, a zcela opačně Kaja Kallas. Co si z toho máme vybrat?
1: Já si myslím, že to je naprosto jasná ilustrace toho, jak oni chtějí proplout mezi Skylou a Charybdou. To znamená, oni chtějí vyvolávat atmosféru strachu, aby lidé, potažmo voliči, zdvihli tapičky při hlasování prostě pro stále se zvyšující náklady na zbrojení. Já si myslím, teďka úplně odbočím, vítězství levice v Berlíně kvůli bydlení a současné protesty ve Španělsku kvůli bydlení a protesty ve Francii kvůli nedostatku peněz ve vzdělávání. To všechno jsou důsledky právě těch zvyšujících se nákladů na zbrojení. A já si myslím, že kdyby Babiš měl trošku víc odvahy a seškrtal by náklady na zbrojení, takže všichni by byli spokojeni, protože ten deficit rozpočtu by zdaleka nebyl takový a myslím si, že je zbytečný, protože oni, kdybychom vzali vážně to jejich strašení, tak bychom se ptali, co vlastně teda proto děláte, abychom se ubránili. Oni nedělají nic, civilní obrana nula. Slušná analýza toho, co nám opravdu hrozí, nula. My si pořizujeme zbraně, které jsou naprosto nesmyslné, čili je jasný, že se tady vůbec nehraje férová hra, že oni strašejí, ale nechtějí být konfrontováni s důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kallasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
0: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě a ze spojenců v rámci NATO nebaví. Ale jenom poslední otázku, jestli můžu, tak se tě chci zeptat jako na základě, jak můžeme věřit těm jejich, nebo uvažovat o těch jejich výrocích, když si nemůžeme vlastně jakýmkoliv způsobem podívat na to, o co se vlastně opírá.
1: Já si myslím, že oni by potřebovali, v případě, že by skutečně něco hrozilo, tak by ten postup státu byl naprosto jasný. Že by oni podrobili vlastně důkladné analýze to, co nám hrozí a rizika, která z toho vyplývají. Ta analýza ale by, a k tomu se dostaneme dneska ještě později, a já to tady už použiju, by byla nejprve podrobená důkladné oponentuře. To je strašně důležité. To neustále vyčítám panu premiéru Babišovi, že on si nechá, jak se říká, krmit uši, aniž by ty věci podrobil systémové oponentuře. Takže tady nastává jakési vrtění premiérem. Takže ta vláda, když by nechtěla se hrát levou s obyvateli, tak by udělala právě tu analýzu, podrobila by ji teda té oponentuře a to, co by považovala za pevné, za celkem nepochybné, pod co by se mohla podepsat, tak k tomu by si nechala napsat, co vlastně od těch vojáků, jakou výzbroj, jaká opatření k tomu je potřeba udělat. A tohle to by na rovinu řekli lidem, aby získali jejich důvěru. Budou-li hrát takovýhle hybridní hry, a tady upozorňuji na pěkný článek Oskara Krejčího na Argumentu, že on tam právě rozebírá ten pojem hybridní války, to je skutečně smeteno do jednoho pytle všechno možný, prostě od konvenčních válek přes nepravidelné konflikty, teroristické útoky, zdánlivé útoky, kriminální aktivity, propaganda, manipulace, kybernetickou bezpečnost, respektive kybernetickou kriminalitu. Všecko tohleto je daný dohromady. Ty lidi jsou přesyceni informacemi, přičemž žádná z těch informací není dotažena, abych tak řekl, do soudně udržitelné argumentace. Prostě všechno to jsou jenom takový ty pavlačový nálepky a ty lidi jsou prostě manipulováni tím přívalem. Ta hybridní válka je něco nesmírně plytkého a povrchního. Tam skutečně největší nebezpečí je, když někdo by chtěl ty věci diskutovat, podobit oponentůře, jít do hloubky, prostě prověřit ty argumenty, to je největší nepřítel. To je taky důvod, prostě proč například veřejnoprávní média nezvou žádné kvalitní oponenty prostě do těch diskuzí. Takže to si myslím právě, že ten fenomén té hybridní války, oni se snaží říct, že to proti nám vedou Rusové. Ne, vede to proti nám naše vlastní vláda, naše vlastní aliance, západ, do kterého se snažíme prostě furt se tak nějak jako nacpat, tak ty s náma hrajou prostě tuhle tu levou a nazývají to jaksi vznešeně hybridní válka, jenomže ono ta hybridní válka, ono to slovo hybridní, hybrid se pokládá jako, že to je z křížení určité, že to je z té vědecké sféry, jenomže ten řecký základ hybris je pýcha a nadutost. A já si myslím, že to je právě velmi přesně vystižené, že ta hybridní válka je válka těch nejprotivnějších, nejnadutějších válečných štváčů a já si myslím, že už je na čase, aby lidé prokoukli a aby s tím skoncovali, protože tohleto, jak říkám, ty důsledky, jak jsem opakoval, na bydlení, na vzdělávání, na zdravotnictví, prostě všichni, všude se škrtá jenom proto, aby tyhle ty hybridní váleční štváči prostě si nacpali kapsy dalšíma penězma.
0: No, já to řeknu zcela otevřeně, co si o tom myslím já. Já si myslím, že ta hybridní válka, to všechno, co zažíváme, že pod tím se skrývá jedno zásadní téma a hlavně ten cíl, a to je federalizace Evropské unie. Ale já bych zůstala ještě vlastně uprostřed toho konfliktu a prakticky bych se chtěla dotknout teďka té Kaliningradu, Kaliningradské oblasti, která je vlastně exklávou, je to oblast mezi Litvou a mezi Polskem. Já jsem si to včera na to koukala, je to 4x menší ruská část, než je Litva. Ale Rusko se teďka vyjádřilo, protože vešly ve známost jakési úvahy o blokádě Kaliningradu, tak Vladimír Putin se vyjádřil tak, že pokud by o něčem takovém vlastně se uvažovalo, nebo by to bylo učiněno blokovat Kaliningrad, že by použil veškerý vojenský arzenál. Co si pod tím máme představovat?
1: Já si myslím, že Rusové nehrozí. Rusové pouze konstatují, že toto je prostě jejich území, nad kterým

0: Tam
1: influencer.
0: by ty výkřiky prostě, aby ty Rusové už konečně udělali nějakou chybu. Čili to je jasně, v literatuře je dosti značného materiálu, kdy se popisuje prostě tato americká taktika přinutit toho protivníka, aby vystřelil první, jo, a pak se, já to přirovnávám prostě v tom hokeji, jo, kdy se neustále prostě dloube ten soupeř hokejkou do žeber, a aby on viditelně dal první ránu pěstí a pak je vyloučen on, jo. Čili tohle to je přesná taktika prostě taková ta pubertálních polučních hrváčů, prostě na tom není nic sofistikovaného. Bohužel mají-li oni zvládnuté média, která to pak prostě neustále rozmazávají, opakují a vydávají to prostě už jako za věc prokázanou, když je 50krát opakovaná, tak ono to pak jako bohužel funguje na ty lidi, protože lidi nemají čas, lidi mají, jsou úmyslně zahlnutí jednak mnoha informacemi, ale také existenčními starostmi, takže nemají čas tyhle ty věci rozplítat, co vlastně bylo prapůvodem těch konfliktů. Takže ano, kolem toho Kaliningradu je to velice kritická záležitost, stačí, aby tam zajiskřilo a oni se prostě s jásotem vrhnou do toho konfliktu, nebo budou eskalovat ten konflikt. Tam je vidět prostě nějaké několika vteřinové narušení nějakého letadla, prostě, které vybočí z trasy, tak už lítají prostě vrtulníky, že už stíhačky, neustále ty polské stíhačky jsou ve vzduchu, prostě furt reagují na to. Oni ty drony ještě ani nepřiletějí na tu západní Ukrajinu a Sikorsky a další prostě už vyšilujou. Takže tohle to je skutečně, já bych je přivítal, tyhle ty váleční štváče do Havlíčkova Brodu. My tady máme takový jako speciální zařízení pro takový lidi. Je to dost osvědčený a já si myslím, že celému světu, že by se ulevilo.
1: Já se tě ale musím v té souvislosti zeptat, aby jsme se vrátili zpátky na zem ke zdravému rozumu. Ta oblast je určitě neuralgická a já se tě chci zeptat, existuje pořád ještě jakýsi telefon, linka, kdy mezi sebou mluví Moskva a velení NATO, ale teď se musím zeptat, bohužel to velení NATO je s Amerikou je určitě, ale jestli to funguje i s Evropou, pokud to vůbec funguje.
0: Já si myslím, že jak byl ten Radcliffe v Rusku, šéf CIA, takže to je znamení toho, že tyhle ty linky fungují, že zpravodajci tyhle ty kontakty nezjevné, čili utajované, že mají, že to stále provozují, ale to je pouze podmínka nutná, nikoli však dostačující. Pak jde o to, co ty politici, jestli vůbec na to nějak tvářejí, anebo jestli se sebou nechají hrát jako s jojem, jako prostě opakovaně bohužel předvádí pan premiér Babiš, který prostě naprosto lživě vykládá něco o článku 5, že nám přikazuje vyslat nějaký dvě motorizované brigády. Prostě on, já nevím, jestli je negramotný, jestli ten článek 5 nečetl, nebo jestli je ten článek 5 před ním utajovaný, ale on by si měl uvědomit, že jediný závazek, který nás jako člena NATO zavazuje z Washingtonské smlouvy, je v článku 1, a to znamená urovnávat všechny spory mírovou cestou a zdržet se i hrozby silou. To znamená, vracím se k té tvé otázce, ta Washingtonská smlouva je skutečně předpokládá, že tyto vyjednávací kanály, že existují, a to NATO bylo původně proponováno jako obranná aliance a já jsem proto, abychom velice téměř dogmaticky, abychom na tom trvali, že prostě NATO musí být obranná aliance. To znamená, že se nebudeme vyzbrojovat bombardéry, které jsou útočné, ale budeme se vyzbrojovat stíhačkami, které jsou obranné. Jo? Takže asi takový ten celistvý postoj prostě z naší strany tady postrádáme, necháme se zbytečně vodit za nos a kdyby to nehrozilo tou válkou, tak by to bylo jenom trapné.

0: ale tohle to je už opravdu dost nebezpečné a já si tady dovolím velice vyslovit hold panu slovenskému premiérovi Ficovi.
1: No já ti ještě doplním, já jsem byla docela šokovaná minulý týden, v neděli jsem slyšela našeho dřív velvyslance při NATO, pana Karla Kovandu, který vlastně nás provázel celým tím vstupem v těch 90. letech a on čtil síru na Roberta Fica a já jsem si znovu šla přečíst ten článek, protože on říkal něco úplně opačného. Takže jestli se mnou souhlasíš, tak se tě zeptám, nemáš pocit, že to, jak vlastně jsme byli vtaženi Petrem Fialou do toho konfliktu, tím jeho výrokem jsme ve válce, že je u nás jako v České republice ta situace té hysterie, rusofobie, neustálého vracení se k roku 68 vyextendovaná daleko víc než v jiných zemích?
0: Nedokážu to porovnat za nás, za situaci zdejší, řeknu, že teda je skutečně to, ta situace, jak se říká, vybejkovaná dost. Snad to není jinde tak hrozný, ale co se týče toho Kovandy, já jsem prostě s hrůzou zjistil, jedním z největších, nejodpornějších válečných štváčů v evropské historii byl jakýsi Joška Fischer a on stejně jako Kovanda kdysi byli vlastně takový, se tvářili jako levicoví studenti. Já jsem si říkal, co to vlastně má společného s tou levicí, protože tyhle ty lidi byli nesmírně agresivní. Tady já spíš se stavím na stranu toho spolku Svatopluk, toho hodnocení, jak náš kolega Petr Drulák prostě říká, tady je spíš rozdíl mezi těma progresivistama, těma válečnýma štváčema a těma, kteří jsou konzervativní a vyznávají prostě určité hodnoty, dávají spíš nohu na brzdu než tohle, protože tam jako zleva zprava prostě tyhle ty váleční štváči se tam houfujou v počtu naprosto neuvěřitelným, v neuvěřitelné agresivitě a co se týče té minulosti, abych to prostě do nich ani neřekl, ale když si jdeme ještě americký neokony, oni taky měli prý jaksi fázi, kdy byli trockisty, jo, což vlastně s tím kapitalismem jako moc nesouvisí, ale prostě ten výsledek je bohužel úplně stejný, ať tam přijdou zprava nebo zleva. Tak to jsou prostě proválečný pošuci.
1: Já jsem si teď vzpomněla na zesnulého Lindsey Grahama, jako když si vzpomněl ty americké neokony, protože jeho výstupy, jeho výroky, ty videa, co jsme viděli na Ukrajině, to bylo něco šíleného, ale já se posunu dál a zeptám se tě, mám tady téma, když se řekne, když tajné služby řeknou Rusko plánuje. Ale teď se budu muset opřít právě o text, který tady mám napsaný k tomu, protože americká zpravodajská komunita má závazná pravidla ICD 203. A analytik má hodnotit, teď se tady říká, důvěryhodnost zdrojů, uvádět míru nejistoty, oddělovat fakta od předpokladů a závěrů a zkoumat také alternativní vysvětlení. To je důležité, protože veřejnost pravidelně slyší formulace jako tajné služby zjistily, nebo podle zpravodajských informací Rusko plánuje. Jenže původní informace, její analytické vyhodnocení a politická interpretace nejsou totéž. Já se tady chci dostat k tomu, že vlastně ti politici, kteří se dostávají, kteří mají ty prověrky, anebo jsou v těch speciálních výborech, které máme, tak se dostávají k informacím. A jak můžeme oddělit to, kde o informace, které nám mohou sdělit a opírají se o ty tajné služby, anebo už to politicky interpretují. A to má zase souvislost s tím, co jsem teď říkala, že jsme jednou z těch nejvíc rusofobních a válečných zemí.
0: Já bych řekl, že cokoliv politik řekne a odvolává se přitom na informace zpravodajských služeb, tak je to špatně, protože každopádně je to jeho mizerná politická prezentace. Informace zpravodajských služeb nejsou určeny pro veřejnost. To už si řekněme jednou konečně. Mimochodem, velice s potěšením jsem zaznamenal, že vojenské zpravodajství na rozdíl od BISky letos už nevydalo veřejnou zprávu o své činnosti. Čili vojenské zpravodajství stejně jako úzina už jsou v převaze proti BISce a pouze BISka se pokračuje v té své tradici, nešťastné tradici, jako ona se stala, jak se říká, propagandistickým vehiklem. Čili bude lépe, když se vrátíme k původní terminologii a budeme mluvit o tajných službách, protože to více směřuje k tomu, jak by, v jakém postavení by měly být. Čili zpravodajské služby, jednak tohle to je naprosto pěkný, co v té Americe dali ty závazné pravidla. Bohužel, že je musí dávat v 21. století, je tragédie, protože těma pravidlama se měli řídit dávno. Měli jednak hodnotit tu důvěryhodnost zdrojů a tak dále. To je všecko, co ta BISKA prostě nedělá. Měli zkoumat alternativní vysvětlení, že ten Koudelka přišel za Babišem a nakukal mu, že to je jedno jediné vysvětlení těch Vrbětic. Prostě žádný alternativy, nic. Jo. Čili prostě úplně všechno špatně. Ty zpravodajské služby by měly prostě zalézt pod povrch, utajit se, prostě komunikovat pouze s těmi, které mají ze zákona. Veřejnost ze zákona není příjemcem zpravodajských informací, čili všechny tyhle ty věci, které říká Koudelka nebo ty politici, jak prdelkují takzvané zpravodajské informace, prostě to je v podstatě porušením zákona, to je nedodržením zákona. Takže si myslím, že tohle to je výraz toho v té Americe, že tam se trošku chytli za nos a že řekli, prostě ty zpravodajci musí fungovat mnohem kvalitněji a že to signalizuje prostě i takovou tu, ten příklon, když ta zpravodajská služba nepochybuje, když tomu politikovi nedá varianty a nedá určitá omezení říct, tohle to je pravděpodobnější, tohle to méně a to z těchto a těchto důvodů. Když tam prostě chybí jakákoliv pochybnost, tak to znamená, že se oni odchylují od toho samého základu euroatlantické civilizace, to jest od filozofie, protože, jak říkal můj učitel Ladislav Hejdánek, základem filozofie je pochybování. Čili kde není pochybování, tam nastává totalita.
1: Teď se teď zeptám já na takovou otázku, kterou já sleduji už dlouhodobě, když vlastně to všechno začalo těma Vrběticema, který se 5 let po tom, co se to stalo, se nějakým způsobem oživili, vytáhlo se to na povrch. Já mám pocit, že to jsou u nás, to je taková specificky u nás domácí věc, že se ty Vrbětici staly jakýmisi pevně zabetonovanými základy pro to, aby se na to vrstvily další takovéto informace na takovou velice vratkou věž. A když ta veřejnost znejistí a začne to spochybňovat, tak se okamžitě vytáhnou znovu ty Vrbětice a vždycky tam je takový ten dovětek jako ale pozor, jsme na seznamu nepřátel hned za Spojenými státy evropskými. Tak mě by jenom zajímalo, co si o tom myslíš, jestli tato moje domněnka, nebo jak já o tom přemýšlím, jestli je správná.
0: No, že jsme na seznamu, my jsme na seznamu nepřátelských, nikoli přátelských zemí.
1: Nepřátelský, pardon, to jsem se špatně, jestli jsem se přeřekla.
0: Jako, to je vlastně negativní reklama, když nemáme čím pozitivně se pochlubit, tak se aspoň chlubíme tím, že jsme teda, že nás nikdo nemá rád. Ale já si myslím, že ty Rusové spíš na nás kašlou a že na nás koukají s určitým smutkem, než že bychom byli prostě tak velicí nepřátelé. Prostě já si myslím, že to je celý dost trapný.
1: No a od tohoto tématu prakticky se dostanu k tomu poslednímu, který si myslím, že už teďka nastala taková jakási lepší atmosféra bavit se o, nebo lepší atmosféra, už běhlo tolik let, prakticky začínáme 5. rok, že se začínáme bavit o těch příčinách té války a mě zaujalo, že bývalý analytik CIA a někdejší ředitel ruské analýzy George Beebe, jestli čtu správně, zpochybňuje způsob, jakým se diskutuje o příčinách války na Ukrajině. Nespochybňuje, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi. Ptá se ale, zda tím má analýza vzniku války skončit. Podle něj je třeba zkoumat také předchozí vývoj vztahu Ruska, Ukrajiny, NATO, Spojených států. Je to vlastně jednoduchá otázka v tom, že jak můžeme... Teď probíhá jedna válka, ale jak můžeme zabránit té příští válce? To přece nemůžeme zabránit jinak, než když budeme znát ty příčiny té války, která právě teď probíhá. A já se tě chci zeptat na to, jestli myslíš, že už se dostáváme k takovéto diskuzi, anebo stojíme pořád ještě před jakýmisi branami?
0: No, my se k ní dostáváme, ale aby se k ní dostal mainstream, to ještě bude chvíli trvat. Já jsem si právě v tom rozhovoru s tím Georgem Beebem všiml takový věty, že on říká, že se tvrdí, že se Putin jednoho dne probudil a řekl, tento sousední stát by měl být součástí mé země, asi ho prostě vezmu. No, nebyl to Putin, nebylo to v Rusku, ale byl to Trump a říkal, vemu si Venezuelu, vemu si Grónsko, vemu si Kanadu, vemu si Kubu, takže ty hoši, ano, jistě mají z části pravdu, ale je to opravdu jako rádio Jerevan. Já si myslím, že je naprosto nezbytný opravdu jít ke kořenu té věci a já jsem si to tady tak trošku jako zrekapituloval, protože s odvoláním na fondy amerického národního bezpečnostního archivu, kde jsou velké folianty týkající se toho, co slyšel od západu Gorbačov a co slyšel Jelcin, co se týče nerozšiřování NATO, i s tím, že rozšiřování NATO jako klíčový rizikový prvek hodnotili pánové Kissinger, Břežinský, George Kennan a mnoho dalších, tak si myslím, že právě to rozšiřování NATO skutečně leží v samém základu toho neštěstí, které máme teď. Čili ty zdroje, které o tom dosvědčují, co jsem teďka citoval, jsou povídce všechny ze západu. Další věc je podívat se, vlastně oni říkají, každý stát může vstoupit kam chce, ano, takže si představme situaci, že třeba Kanada, Mexiko a Kuba vstoupí do vojenské aliance s Čínou. Jak by se asi chovali nebo cítili Spojené státy? Takže takhle se cítí to Rusko. Čili to je jenom na vyrovnání, jak se říká, krevních šťáv prostě v tom případě. Další věc je výstavba biolaboratoří na Ukrajině a jejich financování Pentagonem. To je potvrzeno Viktorií Nuland, to není žádná ruská propaganda. Výstavba řídících center CIA u ruských hranic, to jsou zase západní zdroje, New York Times a další. Zákaz úředního používání ruského jazyka na Ukrajině a další persekuce ruskojazyčného obyvatelstva. Tady se můžeme orientovat na výnosech ukrajinské exekutivy. Separování mnoha tun plutonia a obohaceného uranu v záporožské jaderné elektrárně, tak o tom mluvil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaele Grossi. A chystaný útok ukrajinské armády na jih Ukrajiny, a to byl dekret podepsaný prezidentem Zelenským. Čili tady se neopírám o ani jeden z těch zdrojů nebyl ruský. Čili tohleto všechno je potřeba brát v úvahu.
1: No, vlastně, když se bavíme o těch příčinách, tak se zmiňuje často ten projev Vladimíra Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007, kdy vlastně vznesl takové to první varování. Ale já se tě chci zeptat, protože můj názor je, že to začalo už daleko dřív, protože já jsem tehdy byla v Poslanecké sněmovně a když vstupovalo Pobaltí v roce 2004, do NATO a mně se zdálo neuvěřitelné, že to vůbec nikoho nevzrušovalo a já si myslím, že to má souvislost i s tím, když jsme se teďka dotkli vlastně dneska poprvé toho Kaliningradu, který je vlastně to taková opravdu, že to muselo být docela těžký, když se vlastně vstupovali na to, že vznikla tady takováhle exkláva, jak se říká, a jestli si nemyslí, že to Rusko bylo víceméně velmi benevolentní stále i s tím Pobaltím.
0: Ano, Rusové tohle to vlastně na to reagovali už od toho roku 92. Píše o tom Jacques Bot ve své knižce Tajná válka na Ukrajině, která bude v nejbližší době vydána v češtině, takže tam skutečně nejenom rok 2004, ale mnohem, mnohem dál, už od roku 1992.
1: No, to má souvislost s tím, jaké já jsem měla pozorování v té době, protože já jsem byla vlastně od roku 98 a to byla taková ta euforie, kdy se jezdilo do Pentagonu a kolegové měli pocit, že bude úžasný. Já jsem tomu říkala takové kovbojské období, kdy se těšili na ty mise a tak dále. A bylo to období, jak ty jsi zmínil vlastně, ti neokoni, to válečnictví a tady to všechno. Jako jo, tak z té doby já si pamatuju a nikoho tehdy nenapadlo a neuvažoval o tom, že by se ten svět mohl posunout a změnit. Takže Tolik za mě, jestli ještě máš něco tady k této otázce, že hledáme vlastně, že nemůžeme vlastně přemýšlet o tom, jak se varovat takových válek do budoucna, pokud nebudeme mít vyhodnoceny ty příčiny.
0: Budeme tu válku muset prohrát, když nebudeme schopni se jí vyvarovat. To je bohužel prostě takový tvrdý.
1: Tak já si myslím, že každý, kdo trošku se zajímal o historii a znal tu situaci, tak nikdo nemohl předpokládat už první den toho konfliktu, že by vlastně došlo k porážce Ruska. Aspoň to si myslím já, to je můj názor. Ale jestli už k tomu nemáš nic jiného, tak podíváme se na to, jakou si připravil pro naše diváky knížku.
0: Ono to souvisí právě s těmi analytickými standardy Spojených států. Jean Gisnel, asi já nevím, jak se to čte správně francouzsky, ta knížka se jmenuje Spící citadela a je to o selhání americké špionáže před útokem na ta dvojčata. Potom vlastně došlo k určité reflexi a místo ale zintenzivnění a zkvalitnění zpravodajské spolupráce tam došlo k tomu, že najednou zjistili, že je potřeba prostě nový softwary, nový satelity, reorganizace, to je obrovská, to milujou všichni úředníci, prostě reorganizace. No a celý, plus teda zákon Patriot Act, že ty lidi byli z toho vybzíkaný, takže to schválili, prostě omezení, velmi velký omezení, citelný omezení jejich základních práv a svobod. No a pak se to dostalo, ještě ten vojensko-průmyslový komplex začal měnit na ten vojensko-digitálně průmyslový komplex, čili ty obrovský programy, že jo, teďka ty softwary, čili obrovský výdaje. Samozřejmě se využilo té atmosféry ke zvýšení zbrojních rozpočtů a tak dál. No a ta hysterie pokračovala dál, takže za 2 roky došlo k dalšímu obrovskému výpadku zpravodajskému, to znamená, když se ty zpravodajské služby a respektive analytici nechali zneužít k tomu, aby jaksi vyprodukovali informace o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení, což se pak ukázalo všechno, že byl fake. A chci zakončit tím, že prostě tato nepovedená reforma těch zpravodajských postupů po roce 2001 vedla ještě k horšímu. Pan bývalý agent CIA Robert Baer to nazval největším zpravodajským selháním v americké historii. Takže od té doby sledujeme prostě další a další zpravodajské fejky a hraní. Bohužel to sledujeme prostě i na našem domácím kolbišti a je to k velké ostudě. Čili doporučuji znovu, podle mě jednou z klíčových poznámek nebo z klíčových podmínek těch nových standardů amerických je systémová oponentura a zkoumání různých variant a hypotéz. To nejsou konspirační teorie, to jsou klasické vyšetřovací postupy, které pakliže se nestanou, pakliže si je neosvojíme, tak budeme dělat všechno jiné, než posilovat obranný schopnost a bezpečnost tohoto státu.
1: Já ti děkuju. Já předpokládám, že nějaké dotazy už určitě máme nejenom za průběh našeho vysílání, ale ve studiu od našich diváků, takže otevřeme tu část, kde je prostor pro diváky.
0: Výdajný únos izraelského letadla. Neměla to být operace pod falešnou vlajkou, která nevyšla. Těch informací opravdu moc není. Zdá se, že ta základní kostra událostí je známá, akorát je velice zajímavé nad tím, co se prostě množí za příšerný interpretace kolem toho. Já zmíním jednu, ta posádka náhradní, která byla mezi cestujícími, tak údajně to byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, kteří společnými silami to letadlo dovedli bezpečně na zem a nějaký německý tisk se neštítil napsat to, že tam byl výskyt těch dvou pilotů, těchto národností, že to byli ti původní dva, kteří byli v té kabině a že Rus pobodal Ukrajince. Jo. Čili toto je, řekl bych, mnohem zásadnější poznání z toho, než to, co se stalo, protože tam asi já nevidím moc variant vypadá to, že to prosté řešení, jaké nám je podáváno, je asi pravděpodobné, že ten int, že se mu podařilo, to bylo velký štěstí, že se mu podařilo otevřít ten kokpit, protože ty kokpity letadel jsou právě potom na 11 naprosto neprodyšně oddělují kabinu od prostoru pro cestující. Čili kdyby se mu to nepodařilo, byť obodanému, on bojoval o život, ale podařilo se mu ty dveře otevřít a tím nastala prostě ta možnost záchrany celého letadla. Máme sice, že dva prapory vyšle, pokud bude napaden stát. No, co si máme myslet? Máme si myslet pouze to nejhorší, co si myslet můžeme ve vší slušnosti, protože výrok premiéra je naprosto scestný. Žádná povinnost podle článku 5 neexistuje. Článek 5 neobsahuje žádný závazek, ale pouze domluvu, že ty státy se dohodly, že budou považovat napadení jednoho státu za napadení všech a že přispějí podle úvahy. To znamená, i kdybychom tam poslali deky a balené vody, tak vyhovujeme tomu článku 5.
1: Můžu já ti do toho vstoupit?
0: Jediný závazek je v článku 1. Ano, povídej.
1: Já jsem do toho chtěla vstoupit jako politik tentokrát, jako jestli můžu, protože já sleduji to, že teďka se vlastně projednává rozpočet na několik let dopředu Evropské unie a já tam vidím tady v tomhletom výroku, který ty si teďka komentovala, omlouvám se, jsem do toho vstoupila, to politické pozadí.
0: Tak co říkáte na podporu dalších 22 tisíc migrantů, které schválil Babiš? No, jestliže ty migranti budou podrobeni řádným imigračním procedurám, tak já s tím nemám problém. Prostě pakliže to nebude ten volný úprk, jako byl doteďka. Jestliže ty lidi a ty Ukrajinci tady dlouhodobě znamenají velký přínos ve stavebnictví v mnoha různých sektorech, hlavně ti, kteří tady jsou delší dobu, takže zásadní problém není, akorát prostě musí být ty procedury dodrženy. Babiš podepsal s Macronem dohodu o dodání jaderných. Ne, nic takového není možné, protože Francouzi se jaderných zbraní nezdají a my jsme na rozdíl od Ukrajiny, která hrozí tím, že prostě bude chtít jaderné zbraně, to vlastně vyslovili i Poláci blázniví, někteří pomatení Němci taky chtějí jaderné zbraně. Tady my jsme, doufám, zatím korektním signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, čili nic takového není možné. Jaderný deštník, to je jakási politická formulace, že by Francie ve své režii zasáhla svými jadernými zbraněmi v náš prospěch, ale vzpomeňme si prostě o 100 let dozadu, k čemu byly všechny ty francouzské záruky, takže ať si s Pánem Bohem ty zbraně nechají doma. Proč ho nevyhodil Babiš Koudelku? Babiš je slibotechna, zesraná spávka. No, já nevím důvod, proč nevyhodil Koudelku. Babiš má mnoho důvodů ke kritickému postoji vůči bezpečnostní informační službě. Nevím, nakolik se změní ta situace týkající se úziny. Tam včera nastoupil nový ředitel, Mirek Tomán, můj bývalý kolega z Bisky, vystřídal jiného mého bývalého kolegu z Bisky, Láďu Posoldu. Nevím, o co tam všechno šlo. Nicméně myslím si, že je dobře, že ty výměny na té úzině probíhají víceméně v klidu a já doufám, že ta služba prostě bude dělat to, co dělat má. Projev Lavrova o Buči. Jaký je váš názor? Já jsem neslyšel projev Lavrova o Buči, ale četl jsem novou dokumentaci o Buči a myslím si to, co jsem si myslel dávno, že ruská vojska, ne, že byla vytěsněna odtamtať, oni odešli odtamtať, protože bylo to jednání v Istanbulu a toto byla ruská dobrá vůle, že se vlastně odtáhli od Kyjeva a Ukrajinci toho zneužili naprosto tvrdým způsobem. Myslím si, že ta dokumentace je dost neprůstřelná, že šlo skutečně o, jak se říká, útoky pod třetí vlajkou, prostě, že to chtěli hodit na Rusy, ale ty Rusové tam prostě v ten okamžik nebyli. Večery by mohly být delší, utíká to, důkazy vaše komentáře jsou velmi přínosné. No ano, už já myslím, že Hanka nás z režie už asi co nevidět utne, takže já si myslím, že to byl pěkná tečka za dnešní večerem.
1: Já ti děkuju, Honzo.
0: Já taky děkuju.
1: I za naše diváky a já jsem si dozvěděla zase spoustu zajímavých nových věcí. Děkuji ti moc a přeji krásný večer tobě, divákům i do studia.
0: A děkujeme, Hanse, díky.

0: Ale všechny vás moc vítám. Doufám, že se máte dobře, takhle v neděli večer. Tady koukám do chatu, je vás tady kopice, už skoro 400, to je nádhera. Kamaráde, začneme z Ostra, protože dneska jsi byl poprvé, pokud se nemýlím, v partii.
1: Je to tak?
0: Byla to tvoje premiéra a myslím si, že ta minuta 30 s panem Farským, ta byla teda legendární, to bylo nádherný. Můžeš přiblížit, co pan Farský tam zase předváděl?
1: No, tak jestli myslíš samozřejmě zase ty řeči o tom, o té proruskosti a tak dále, protože ono tam těch střetů bylo několik mezi náma a on tam vlastně, že ho zase znova vyprávěl, že nebude kupovat ropu od vraha a že prostě v době, kdy Rusko páchá ty zločiny a tak dále, takže je absolutní nesmysl, aby jsme tam jako kupovali plyn nebo ropu, no a já jsem mu vysvětlil, že ji kupujeme už stejně a vlastně celou dobu. Mimochodem, měl jsem tam připravený ještě takový obrázek, kdy Petr Fiala loni na podzim, kdy nám Němci vypli kohoutky, poté, co pan Síkela říkal, že až nám bude docházet plyn, takže zastaví část svého průmyslu a rozdělili se s náma, tak Němci jenom utáhli kohouta bylo, tak nám proudilo v jednu dobu na podzim 95% plynu z Ruska. No. Když se na to zeptala tehdy ta moderátorka z Aktuálně CZ, tak pan Fiala na to odpověděl, že to je přirozený a normální, protože ruský plyn je přece levnější. Takže to prostě, to jsem tenkrát, mě spadla brada po 4 letech, když nám vyprávěl, že s nima nemůžeme nic a že prostě tím financujeme ty vrahy a že za to kupují ty letadla, že to prostě platíme dvakrát, tak najednou řekl, no tak teď je to levnější, tak proč by ne, že? Tak tam se nějak zapomněl, protože samozřejmě nevěděl, co na to má říct. Je to neskutečný pokrytectví, který tady panuje pořád, prostě si hrajeme na to, že tady ten ruský plyn není a že tady ta ruská ropa není, přitom samozřejmě proudí do Evropy, že ono se to dělá různě. Turci mají firmu Botas, která má 10% slevu s Gazpromem do Německa, že do rafinerie Schwedt, což je největší rafinerie kolem Berlína, zásobuje celý Berlín, ale třeba i část České republiky, tak tam jde kazašská ropa údajně, ale samozřejmě přes ruský trubky, takže asi si dovedeš představit, že ta ropa neviděla Kazachstán ani z rychlíku, jo. Takže to jsou samozřejmě vždycky ty obchody, které se udělají na oko s Kazachstánem. Kazachstán to podepíše s Němcema, Rusové jim se dohodnou, že jo, dají jim z toho nějaký profit, krásný zprostředkovatelskou komisi 10-15% a jede to. A my tady prostě pořád hrajeme tu farizejskou hru a pak ve finále zjistíme, že na to jenom doplácíme, že tam říkali, jak Pospíšil, tak Farský, že nikde teď není levná nafta, nikde není levná, no tak v Rusku stojí 20 korun za litr a v Indii stojí taky 20 korun za litr. A u nás prostě 50. A to není jenom daně, ano, mají tam nižší daně, to jako jo, ale tím jako nevysvětlí, že to bys mohl jako říct, že stojí tam 40 a tady 50, tak bys to mohl jako vysvětlit daněma, jo. Ale ne, když to prostě stojí 20 korun a tam 50. A prostě jde to udělat, ale to by na tom nevydělávali tolik ti překupníci a všichni ti šmejdi. A samozřejmě, že další otázka je to, že když byla válka v Iráku, tak zhruba před 20 lety, tak tehdy vlastně ropa Brent stála ještě víc, než stojí teďka na burze. A přesto na benzínkách byla za 25 korun. A to se jako nezměnily ty daně nějak zásadně. To se prostě zvýšily provize rafinérií obrovským způsobem, který teď v době nedostatku logicky si účtují obrovský peníze. A druhá věc, která se zase moc neví, jo, že třeba u nás Litvínovy kralupy jsou primárně konstruovaný na tu těžkou ruskou ropu. A oni nemůžou prostě zpracovávat čistě tu lehkou ropu Brent, která sem jde z Ameriky nebo odkudkoliv jinak. A tam musíš vždycky mít nějaký poměr mixu. A čím ten mix je horší z hlediska toho poměru ve prospěch té lehký ropy Brent, tak tím je samozřejmě jakoby nižší účinnost výroby té nafty a logicky prostě ta rafinérie se potom účtuje víc. Takže ono je to strašně jednoduchý říct, že nebudeme kupovat tamhle ropu od Putina. A já jsem tam samozřejmě zase říkal, no tak dobře, takže od Ruska je to špatná ropa, to je ten totalitní ošklivý stát, který vede války, ale z Iránu je to super ropa, z Iráku je to super ropa, ze Saudské Arábie, jsou všechno demokracie, úplně výspy demokracie, výspy demokracie, kde prostě stan, který hájí práva homosexuálu, tak tam je ukamenovaný na první dobro. A prostě mohl bych tisíckrát pokračovat v tom pokrytectví, zase jsem to říkal, prostě když vozíš ten plyn zkapalněný tankerama a vlastně netransportuješ to přes ty trubky, tak výrazně zvyšuješ emise CO2. Jo. Prostě ty tankery mají obrovský emise. 10 největších tankerů má stejný emise jako všechny auta v Evropě. Jo.
0: Ano,
1: a prostě, kde jsou ty zelený? Jo? A říkali, ne, jako musíte pěkně nám to jako dávat trubkama, protože to je výrazně šetrnější k přírodě, výrazně šetrnější k CO2. A to těch věcí by bylo ještě tisíc, ale prostě tady narážíš, já musím říct, že dneska mě to bavila ta partie, protože to bylo prostě klasicky vidět ta srážka těch ideologických blábolů, který jsou absolutně odtržený od reality. Jo. Tam škoda, že jsem nedostal prostor, já jsem chtěl říct, jak říkala Tománková, že ten prostor v Ursula von der Leyen, že byl odtržený od reality, což samozřejmě byl, to měla absolutní pravdu. Tak já jsem chtěl říct jenom, že pan Farský je ze stejný jaksi stáje, jako je Ursula von der Leyen, takže je odtržený od reality úplně stejně jako ona. To, ty lidi prostě, on tam třeba celou dobu říká, že musíme se odtrhnout od těch fosilních paliv a přejít na ty obnovitelné zdroje.
0: Ano.
1: V světě jako může tomu bláznovi někdo vysvětlit, že kdybychom jako skončili s plynem a s ropou, takže ta elektrika prostě neutáhne, že to není reálně možný, že prostě bychom museli mít sítě úplně tisícinásobně silnější, než máme v současné době, protože ty sítě by to prostě neustály, že jako fakt se bez té ropy a bez toho plynu jako neobejdeme, že to je mokrej sen všech těch bláznů zelených, který si myslí, že pustíme větráky a soláry a vlastně nepotřebujeme plyn, nepotřebujeme ropu. Jasně, tak když budeme chodit pěšky a jezdit na kole, tak ne, no a svítit si doma petrolejkama, ale to je tak asi všechno.
0: Ne, ono to zdaleka ještě není jako celý ten příběh, jo? Protože, přátelé, abyste si to představili, tak já jsem kdysi dávno, to je úplná náhoda, tak jsem v záchrance vezl jaderného fyzika z Temelína při úrazu na kleti. A bavili jsme se, protože mě tady ta problematika vždycky zajímala a tehdy jsem byl začínající politik, a tak jsem se ho ptal, jak to vlastně funguje. A on mi vysvětlil jednu věc, kterou si do dneška pamatuji, a to je taky argument, který můžeš klidně používat. Jaderná elektrárna nemůže fungovat bez uhelné elektrárny,
1: ano,
0: nebo plynové elektrárny, protože neudrží tu stabilitu. A protože jsou výpadky, a ty výpadky jsou ale cílené a dělají se u jaderných elektráren každý rok na 6 až 8 týdnů, tak on mi vysvětloval, že nastartovat tu jadernou elektrárnu bez fosilních paliv zkrátka není možné, že to prostě nejde, že na tu technologii nemáme. Bavíme se o něčem, co je staré, řekněme, 15 let, jo? Ale pokud se nemýlím, tak ta situace dnes není jiná. A co se týče OZE, tak přátelé, tam je třeba si uvědomit, že představte si, že fouká a svítí. Je úplně ideální stav. Máme tady v Evropě město, které to zkusilo jet jenom na obnovitelné zdroje, a to město, pokud se nepletu, tak je kousek od Mnichova, někde mezi Mnichovem a Dachau. Je to malé městečko, které se úplně odpojilo od všeho a zkusili to. A oni tam ukazovali ty stavy, kdy se jim prostě brutálně přetížila ta síť, takže to spadlo. A potom ukazovali, že když zase nefoukalo a nesvítilo, tak zase nebyl dostatek do té sítě, takže to ta síť nebyla schopná vůbec udržet, takže si tam připadali jako před 5-7 lety v Pjongjangu v noci v severní Koreji, což už dneska neplatí, jo, pozor. Jako Pjongjang je jedno z nejrychleji rostoucích měst a pokud to trošku sledujete, tak musíte žasnout, jako žasnu já, z toho, co tam Kim Jong-un za 5 let udělal, to mě přijde úplně jako sci-fi. Kdybych jako neměl tam kontakty a lidi, kteří tam byli osobně, tak já bych tomu nikdy nevěřil. Takže ono je třeba, jak říká Jindra, mít trošku tu hlavu nasazenou na krku, ne proto, aby nám nepršelo do zbytku těla, ale proto, abychom opravdu přemýšleli a ty synapse v těch neuronech pracovaly, protože tohle to skutečně není možné. Každý z nás, jak já, tak Jindřich, tak vy, chceme mít krásnou přírodu, chceme dýchat čistý vzduch Ale za prvé, jak to, že jim nevadí Ukrajina a CO2 a COčko na Ukrajině, to je bod A, jo. A bod B, můžeš mi vysvětlit, jak je možný, že teda, když máme brát tu ropu a fosilní paliva od těch kamošů, tak proč nám to ti kamoši prodávají 8x dráž než ty nepřátelé? Tomu jako já nerozumím.
1: No tak, že jo, to je vždycky to, že my tady máme takovou tradici toho, že prostě důležitější je ideologie, jo, takovou tu havlistickou tradici, že ty lidská práva, ideologie je důležitější než ten biznis. A pořád se toho držíme a prostě tyhle havloidní strany to budou opakovat až do aleluja. A realita je prostě taková, že naopak, že business je king a všichni na tom vydělávají a vůbec jako bezskrupulózně tam trtějí peníze. Že? Ty Němci dneska vyjednávají s Ruskem, když byl veletrh mezinárodní, SPIF se to jmenuje, St. Petersburg International Export Festival, tak tam už byli letos, už tam byli Angličani, Francouzi, Němci, už prostě cítí, že ta válka jde ke konci, takže už si rozebírají ten ruský trh atraktivní, už se tam snaží domlouvat nějaký dohody a tak dále a tak dále. Zatímco my řekne, ne, nemůžeme, a oni už dávno jedna. Jo. A co se týče právě tohleto, no tak logicky, my jsme dřív byli na začátku té trubky. Jo. Prostě byl Sovětský svaz ještě tehdy a pak už bylo jako Československo. Jo. Pak teda se to rozdělilo na Ukrajinu. Slovensko, jak už jsme nebyli úplně na začátku té trubky, ale furt jsme byli jako hodně, hodně blízko. A teď jsme na konci. Teď to prostě k nám jde přes Německo, případně přes, co se týče ropy, tak tím tálem jako z jihu, že jo, přes Itálii a Rakousko. No a problém je prostě v tom, že v současné době my jako nejsme schopní pořád si uvědomit, že na prvním místě vždycky jsou ty peníze. O peníze jde vždy až na prvním místě. Já si jenom pamatuju, jak dneska, když byly Vrbětice, a tehdy se vlastně stalo to, že my jsme jako udělali, že jo, tu akci, že jsme vyhostili ty ruský diplomaty a tak dále. A teď prostě přišlo to, že nám Němci za to strašně tleskali, jo? Že to byla jako správná reakce, že jsme opravdu teda jako ukázali tu sílu tomu Rusku, jak jsme vyhnali tady odsud a tak dále. No ale co už jako nikdo nedodal, že tehdy měla Škoda Plzeň jako domluvenou zakázku na dodávku vozů do metra do St. Petersburgu, no a samozřejmě Rusové to zrušili a kdo myslí, že to převzal? Německý Siemens. Takže oni nám prostě jako zatleskají, říkají, to jste kluci super, že? A mezi tím nám seberou kšeft, seberou biznis. A logicky samozřejmě dneska nám přirážejí obrovský peníze za transport, že jo? Němci na nás vydělávají neuvěřitelným způsobem. A to jsem tam dneska říkal, vlastně to, že platíme za ty emisní povolenky nejvíc v celé Evropě, v podstatě nejvíc na světě, tady v České republice, 7 tisíc na jednoho člověka. Ne, to jsou strašní peníze. A Švédi prostě 230 korun, 30x míň, Němci 17x míň, na jednu osobu. A oni tam ten Farský říká, no jo, ale oni mají totiž ty obnovitelné zdroje. A já jsem mu říkal, ale poslouchejte mě, Němci, kdyby neměli naši přenosovou soustavu robustní, do který, když právě fouká a sítí, tak to pustějí. A když ne, tak si to z toho vezmou. Tak mají v Německu, bez nás, když je zítra ustřihneme, tak mají v Německu blackout každý druhý den. Každý druhý den. Protože buď to nebude foukat a svítit, anebo bude foukat a svítit moc. Jo. A tohle prostě je evidentní fakt a ty Němci se bez nás neobejdou a za to všechno, že my, a mimochodem proto je ta elektrika drahá, protože samozřejmě jaksi vybudování ty přenosové soustavy a to, aby jsme to prostě celý ustáli, jo, aby jsme to měli tak robustní, jak to máme, to stojí spoustu peněz. Tak oni nám za to poděkují tím, že si prostě nechávají platit ty emisní povolenky. A pak si představ, já jsem to, že dneska jsem to říkal a počítal jsem to, představ si, že 7 tisíc na jednoho člověka platíme na emisní povolenky. Jenom ETS 1. Jo? To ETS 2 to si můžeš dvojnásobit tu chvíli. Ale na emisní povolenky ETS 1 platíme 7 tisíc na jednoho člověka. To znamená tříčlenná rodina 21 tisíc korun ročně. A letos budeme mít, no, příští rok budeme mít rozpočet na zbrojení 190 miliard, což je 19 tisíc korun na každého člověka, takže na tříčlennou rodinu 57 tisíc. Takže když si to spočítáš, tak tříčlenná rodina, otec, matka a dítě, dají za zbrojení a za emisní povolenky 80 tisíc korun ročně. Jenom za tyhle dvě věci. Dají 80 tisíc korun ročně. Tak jak chceme jako žít v bohatý zemi, nemít deficit vysoký, když prostě 80 tisíc korun tě stojí pouze a jenom emisní povolenky a zbraně.
0: Jak to vidíš ve sněmovně, protože teďkon za sebou máme ty tři zbytečné dny, kdy teda mi někdo z toho druhého tábora napsal takový hezký e-mail, já jsem se musel smát, který tady teda nebudu doslovně citovat, ale v podstatě jsem úplně blbej, protože tomu nerozumím. A tam se platí jenom uklizečky a svícení a poslanci stejně chodí a nechodí do práce, to se do toho nepočítá. No, prostě blábol hroznej. Ale já jsem pochopil, že oni teďkon budou obstruovat, protože čeká nejdůležitější zákon roku, to je zákon o fiskálním roce 2027, to znamená rozpočet na rok 2027. A co jsem tak pochopil, tak oni budou poměrně dost obstruovat. Do toho tam jsou zákony, že jo, které byly slíbené, to znamená, je to Česká televize, o tom teďko mluvil Tomio Okamura, že by se to mělo stihnout, že se teda nestihne od 1. ledna, to je naprosto jasný všem. Jo, ale že teda do konce roku by se měla stihnout tato schůze. A potom tam máš ty, že jo, máš tam, je tam FARA, což souvisí i s DSA a tak dále. Jak to vidíš, jak je k tomu jako svornej Andrej Babiš? Jo? Protože já ti ty konci nahrál těma ETSkama. Jo? Já si vzpomínám, Andrej Babiš hřímal, že ETSky se o tom vůbec nebude jednat o dvojce a že rovnou schodíme ze stolu a že budeme platit ty pokuty. A já jsem včera slyšel, kdy prohlásil na nějaký besedě, že to budeme odsouvat o další rok. No to je změna jako rétoriky. Mně prostě jako přijde, že jako bába hrozně vyměk. Jo. Přitom nemá důvod, má ve vás oporu. Jo. Vy držíte stabilní koalici, jak vy, tak motoristé. Jo. Tak tady to bych chtěl trošičku vysvětlit a osvětlit, jak ty to vlastně vidíš, protože vidím prvního rebela hned s tebou a to je pan Ševčík.
1: Jasně. Podívej, jedna věc je samozřejmě jakoby rozpočet jako takový, ale druhá věc je to, že buď to prostě budeme dělat politiku, kterou jsme lidem slíbili, na kterou jsme dostali ty hlasy a nebudeme se koukat, co o tom říká opozice, Česká televize a další. A prostě pohrneme to buldozerem. Jo. Já už bych se s nima nepádal, já bych dával prostě pevný hlasování, všechno naskladanou, prostě tak si tam dva dny vykecejte, tři dny, ale my si dáme pevný hlasování a odsouhlasíme si to a nazdáre. A jakmile prostě my budeme uhejbat všem těmhle těm médiím, demonstracím Evropské unii, jo, prostě tak to viděl, byly předvolební sliby, že zrušíme v 35 a že zrušíme muniční iniciativu. Já bych to udělal. Přísahám tě Bohu, já bych to udělal. Kdyby prostě na mě ležel Macron, von der Leyenová a všichni, já bych řekl, nezlobte se, ale Česká republika se na tom podílet nebude. Jo? My nebudeme dodávat ani zprostředkovávat nákup zbraní pro Ukrajinu. Je to hezký, že se na tom dá vydělávat, ale to je pro mě ten obchod jako z krví. Jo? To je tohle já nechci dělat za žádnou cenu. A F-35 je absolutní nesmysl, logický nesmysl, který prostě by, nám by se fakticky vyplatilo to teď zrušit a i ty peníze nechat, než prostě v tom pokračovat dál, protože nejdražší bude samozřejmě provoz. Jo. Jedna letová hodina, 1 milion korun. A tyhle sliby padly hned po volbách. Jo. Pak já jsem připravil ten zákon FARA, začali tady křičet, že to je proruský zákon, což je úplná blbost samozřejmě, že to je podle vzoru z Ruska. V životě nikdo podle mě ten ruský zákon nečet, kromě mě tady v této republice. Já jsem to samozřejmě si opravdu jako přečet všechny ty zákony FARA, ať už jsou jako anglický, australský a tak dále a tak dále. Ten ruský zákon je tisíckrát přísnější než to, co jsem napsal já, nemá to s tím vůbec nic společného a už se cuklo. Už prostě se křičelo, už se cuklo. Začalo se křičet, že to dělá Vachatová, protože má bratra někde v Rusku. Ty jak za komunistů, jo? Máš bratra v Americe, takže nemůžeš dělat, prostě prostá, že seš nedůvěryhodná osoba. A teď se prostě cuklo z České televize a teď jako ETS2, no tak to bychom se přece museli postavit na zadní proti té Evropské unii. A já to říkám prostě pořád, Vojto. Mě neustále nejvíc argument, který mě nejvíc vytáčí, to by nám Evropská unie nedovolila. Tak jestli chceme dělat jenom to, co nám Evropská unie dovolí, tak to můžeme zabalit, jít si dát doutník, jo, a nemusíme dělat politiku, protože oni nám nedovolí nic. Nic. To je, ta skutečnost je teď taková, že my musíme absolutně tvrdě říct Bruselu, že už nebudeme jejich štěňátka, který poslušně štěkají a hafají, tak oni si přejou. A budeme tvrdě prosazovat naše národní zájmy a aby s tím počítali. Jo. Žádný nejde, neexistuje. Prostě emisní povolenky je tisíckrát lepší platit ty pokuty, než platit ty povolenky. Jelikož za situace, kdy tady budeme mít emisní povolenky ETS 1 a ETS 2 a budeme si tím zdražovat elektřinu, tak nám nikdo tady nebude stavět fabriky na výrobu čipů, na umělou inteligenci. Prostě moderní věci, které mají vysoký platy, vysokou přidanou hodnotu, které prostě zmodernizují Českou republiku. Nikdo, protože ten vstup bude tak drahý, že se to nikomu nevyplatí. A bohužel musím říct, že jako řada lidí v ANO by šlo touhletou tvrdší linkou, ale že se tam často volí taková ta cesta toho menšího odporu, jo, aby to nebylo jako, aby jsme moc nikoho nenaštvali. Ale tím jako za mě neuděláš to, co potřebuješ. Ty prostě, pokud chceš ty věci dělat, a znovu říkám, na to jsme od těch lidí dostali mandát. Ty lidi chtěli silnou politiku, ty lidi chtěli to, aby jsme prostě defializovali Českou republiku, aby jsme se postavili proti Evropské unii, ne proti Rusku, proti Evropské unii, protože já říkám, že naším největším nepřítelem není žádný Rusko, ale EU a to, co oni v současné době dělají na celém kontinentu a samozřejmě zejména České republice. Protože tady tím, jak my jsme servilní vůči tomu Bruselu, tak nikdo neříká snad opravdu kromě mě a možná Mirka Ševčíka nebo Libora Vondráčka a lidí ze SPD. Nikdo neříká, jak strašidelná zlodějina to na nás je. To, co oni dělají přes ty emisní povolenky, znovu říkám, my platíme 30x víc než Švédi na hlavu. 30x. Negativní dopad na emisní povolenek na českou ekonomiku přímej je 100 miliard korun na naše HDP. 100 miliard. A nepřímej tím, že tady právě neinvestují další ty fabriky a tak dále, je v dalších stovkách miliard, protože prostě nám tady chybí celý tenhle to odvětví. A já prostě říkám, že tahle země už tuhle chvíli nepotřebuje takovýto přešlapování a takovou tu chytrou horákyni ani nahá, ani oblečená. Tahle země prostě potřebuje jasnou, důraznou linku, která řekne, my už si nebudeme tady prostě ze sebe dělat idioty a nenecháme si sahat od ty Evropské unie do kapsy přes emisní povolenky, přes všechny možný jejich nařízení, jako je EPBD 4, D3 a tak dále. Nenecháme si diktovat stavbu větrných elektráren a vydírat se tím a nenecháme v žádném případě se nechat úplně řídit diktátorsky, že nám budou notifikovat naši jadernou elektrárnu s podmínkama, kdy my dáme vlastní peníze, naše státní peníze do stavby naší vlastní jaderné elektrárny na našem vlastním území. A oni nám řeknou, to můžete jedině tehdy, když se zavážete, že po celou dobu životnosti těch bloků v Dukovanech až do roku 2096 budete prodávat 70% elektřiny přes Lipskou burzu a k tomu pouze jako sekundární zdroj, pokud tam zrovna nebude dostatek elektřiny z těch obnovitelných zdrojů našich a zavážete se, že to nebudete prodávat levnějc, než to prodáváme my. No, to jsme ještě suverénní stát. Rozumíš mi, to není, že nám oni dávají ty prachy. Kdyby nám je dávali oni, tak řeknu, OK, tak jako stanovte si podmínky, když nám to financujete vy. Ale to jsou naše peníze na našem území, do naší elektrárny a oni nám budou diktovat, za jaké podmínek to můžeme udělat. Kde to jsme? To nedělal ani Sovětský svaz, Kriste pane. Já jsem dneska říkal a řeknu to znova, EU je horší RVHP, ne stejný, horší než RVHP z hlediska centrálního plánování, z hlediska prostě všemožný buzerace, z hlediska všech těch nesmyslných nařízení a tak dále, je horší než RVHP. A rozdíl oproti tomu, když jsme byli součástí toho sovětského bloku, tak je v tom, že nikdo nechtěl, aby jsme tady platili rublem, to nikoho nenapadlo, a to napadá až Petra Pavla, a nikdo nechtěl, aby jsme zrušili Českou republiku a vytvořili Spojené státy sovětský, kde by prostě jsme byli jenom součástí toho moskevského teritoria. Dneska chtějí dokonce i tohleto, dneska oni chtějí platit eurem na místo koruny a chtějí, abychom zřídili Spojené státy evropský a vlastně tím jako rozpustili Českou republiku. To je ještě horší, než to bylo. Jo. A to ne, já jsem nebyl fanda toho režimu a dodneška říkám, že je dobře, že jsme v 89. udělali tu změnu, byť byla řízená a tak dále, a tak dále. Že to nebyla chyba ten 89. Chyba byla to, co se stalo potom. Chyba byla to, že jsme levně rozprodali naši zemi, chyba byla to, že jsme si tady nenechali to, co fungovalo, že jsme prostě zavrhli a řekli jsme, všechno za komunismu bylo špatný. A to není pravda prostě. Ano, ten režim jako takovej byl prostě režim zločinný, špatný, mstil se na dětech a tak dále, ale ne všechno bylo špatný. A my jsme to zavrhli, odvrhli úplně komplet všechno a řekli jsme, do 10 let budeme mít stejný platy jako Němci, takže jim to prodáme úplně všechno, všechno, co tady máme. A dám ti jeden příklad, ještě než jako to dokončím. Já mám známýho, který dělal na Liberecku ve výrobně textilních strojů. A my jsme byli naprostá světová špička ve výrobě textilních strojů.
0: Ano,
1: ano. Vlastně nejvíc textilní průmysl funguje v Indii, v Pákistánu a tam, protože tam samozřejmě jako ten textil vyrábějí a tak dále. A tak dále. A západní firmy se tam snažili za sociku za každou cenu prodrát a neměli šanci. Protože my jsme měli levnější a lepší techniku, kterou jsme jim tam dodávali. Všechny kontrakty do Indie do toho šly od nás. A vyráběla to tato fabrika, prostě, která byla opravdu světovou špičkou. A co se nestalo potom? Revoluce, my jsme ji rychle prodali Němcům, úplně zbytečně, že jo? Ty to zavřeli a hádej, kdo převzal indický a pákistánský trh, samozřejmě oni, za daleko větší peníze. Protože prostě si vykoupili a zničili konkurenci, levnější a lepší konkurenci. A to byla ta chyba, kterou jsme tehdy udělali. A my v ní pokračujeme dál. My prostě pořád jedeme mantra, jakože Evropská unie nám pomůže, že nás zachrání, že to s náma myslí dobře, že díky tomu vlastně tady prosperujeme. Přitom prostě už dávno Stiglitz spočítal, že je to pro nás ekonomicky nevýhodný, že je to prostě úplně vykolejený. Když posloucháš tu von der Leyenou, tak si říkáš, že to je normálně zblázince projekt. Já jsem si opravdu říkal, já jsem to poslouchal, jo, celý. Já jsem si říkal, to je normálně projev psychicky nemocného člověka, který trpí schizofrenií a je otržený od reality. To je člověk, který není schopný vnímat realitu. My jsme prostě jako Evropa v totální díře, propasti, aby byl slušný. A ona prostě tam mele něco, že musíme splnit klimatické cíle za každou cenu. To prostě, ona není schopná vnímat tu realitu. Já jsem slyšel Ukrajina, klimatické cíle, umělá inteligence, to samozřejmě všechno jako musíme podpořit, jo, a tak dále. Boj proti dezinformacím, to je strašně důležitá věc, ale to, že prostě ta Evropa jde dolů vodou, že prostě ekonomicky ztrácíme, že nám Asie ujíždí už dávno jako pryč, jo, rychlíkem, tak to jako to nikdo nevnímá. A dneska jsem to říkal i tomu Farskému, říkal jsem to i ve svém živém vysílání. Říkám, vy tady chcete odvolávat naši vládu, která je 3/4 roku u moci. Jo? 3/4 roku. Ursula von der Leyenová nastoupila 1. prosince 2019. Má za sebou Fightergate, má za sebou období, kdy Evropa šla do kytek úplně nejvíc v historii. Největší propad prostě z hlediska podílu na celosvětovým HDP. Má za sebou jeden průšvih za druhým. Zmizely záhadně SMSky, který si psala se šéfem Pfizeru Burlou, jo, a se svým manželem Heiko von der Leyenem z firmy Organesis, kam ten Pfizer platil peníze, kterými jsme tam posílali. Ale tam prosím tě, Farský a celá frakce EPP, když se hlasovalo o odvolání Ursuly von der Leyen, tak hlasovali proti tomu návrhu, aby tam Ursula byla dál. Ta je tam 7 let, nejhorší období v historii, zadlužování jako prase, Pfizergate, to prostě Čapí hnízdo se střetem zájmu Babiše je úplná sranda proti tomuhle tomu. Já si nedovedu představit, že by Babiš tady dohodnul kontrakt za 70 miliard korun, tam to bylo za 70 miliard euro, že by tady dohodnul kontrakt za 70 miliard korun po SMS-kách a pak by řekl, že se mu smazali ty SMS-ky a prostě nic by se nedělo. A tyhle ty prostě pokrytci, farizejové, tady dělají si třídenní kampaň, ale když mají hlasovat o odvolání von der Leyenový, tak Topka i Stan hlasovali proti tomu návrhu a hlasovali vlastně proto, aby podrželi von der Leyenovou.
0: Ne, to je to přesně tak, jak říkáš, já tady jen dokonce řadím ty věci, včetně teda dotazů, které tady jsou. Protože tedy za prvé, já si velice dobře vzpomínám, když Václav Klaus řekl, že my jdeme na západ a nejdeme na východ a Jitek z Písek, Otavan, prostě jo, a pravdě ty okamžitě zkrachovaly. Jinak pro vaši představu, přátelé, teplákovky pro v té době ještě Sovětský svaz a následně Ruskou federaci, tak převzal Adidas. Jo, tak jenom, abyste věděli, jak tady to dopadlo. Potom tam byla ještě ta další věc ohledně Indie, jak si říkal, a zpracovat.

0: na celé SPD, pardon, pro svobodní a tak dále. To mě taky jako zajímá, jako, protože hele, když motoristé řeknou, a oni to řekli, že se sahne na daně, tak budou zásadně proti a neprosadí se to. Jako daně fyzickým osobám například. Jo? Do toho je samozřejmě navýšení těch korporátních daní, to se Babišovi vůbec nelíbí, tenhle ten nápad. K tomu tady máme zestátnění ČEZu, kde už teď to vypadá velmi divně, protože z Jastovských Bohnic se teď stahuje ČEZ za 6,4 miliardy korun. A takhle by mohl pokračovat v těch jednotlivých střípcích, které potom spojují celou tu mozaiku. Jo. Ale je pravdou, že kdyby teď byly předčasné volby, já si je nepřeji, ale kdyby teď byly předčasné volby, tak SPD a ANO mají téměř ústavní většinu. Jo. Podle všech průzkumů, dokonce i Kantaru. Dokonce i u Kantaru to vyšlo 117 poslanců a poslankyň. Jo. To znamená, že to, co tady píšete, přátelé, že jsou lidé nespokojeni s tou vládou, tak to bohužel není tak úplně pravda. Protože kdyby tomu tak bylo, tak by tam ty průzkumy vycházely jinak. Jediný, kdo z toho opravdu vychází plus procenta, tak jste vy. Uh-huh. Spojené vlastenecké síly. Jo? Ostatní ztrácí. Ano, ztrácí 3-4%. To ODSka ztrácí nejvíc ze všech. A vy jediný získáváte. Jo? Motoristé jsou ve všech teď mimo sněmovnu, ale tam to beru s rezervou, ty jsou mimo sněmovnu od té doby, co vznikly, a pak se ukázalo, že to je všechno jinak. Jo? Ale že lidi se stydí to říct, že volí motoristé. Zvlášť po těch jako pseudokauzách. Jo? Takže tady mě by opravdu zajímalo, jak to vlastně uděláš, když tam máš stěžení věci, na kterých vlastně i tvoje politická kariéra stojí a padá a nepodaří se je prosadit. Protože máme za sebou 10 měsíců, té skutečné vlády, ještě necelých, jako jo. To je jako v pohodě. To každý může říct, teď přijde rok 2027, 28, 29 a tak. Ale jak to chceš udělat, abyste to opravdu prosadili? Protože já i na Okamurovi vidím, že jako ten začíná být vytočený. Proto pouští ty balonky, to zase si může vyprávět někde jindy, proto on tohle to dělá. Že pouští něco, co bylo na nějakém jednání. To není náhoda. Jo? To, já to vidím, že se to stupňuje. Že každou další, co máte tiskovku, tak Okamura pouští věci, které jsou vlastně jakoby mezi tou koalicí a neměly by se pouštět ven, ale on to nedělá náhodně. Tak to by mě opravdu zajímalo.
1: No, tak zaprvé je potřeba říct, že vždycky je to o tom, jak voliči rozdají ty karty, a myslím si, že prostě tady u nás ještě nenastal ten čas, aspoň oni v říjnu to, ty volby ukázali. Kdyby ty lidi měli odvahu volit prostě to řešení, které je fakt jako nikoliv kosmetický, ale naprosto jako systémový, základní, úplně prostě předělat celou tu věc. Jo. Já tam prostě vnímám do velké míry alibismus, takovou obavu se do toho opravdu jakoby pustit a říznout bez jakýkoliv výmluv a tak dále a tak dále. Já jsem si to, ten podcast o toho odkudy taky se pustil teda celý, jsem to vydržel. A musím říct, že tam bylo třeba zajímavé, že já jsem před půl rokem asi přišel s tím zdaněním těch bank a těch zbrojařů, jo, a těch technologických společností. A ten Tomáš Kulidakis to tam včera položil, já jsem se díval na to včera, a Babiš na to řekl, že to jako nechce komentovat, ale nevyloučil to. Jo. A já jsem za to strašně rád, protože vlastně tohle jsem vnesl do té debaty veřejný já, že je potřeba prostě zdanit banky a zbrojaře, se kterou daní stejně tak jako ty technologické giganty, jako je Google, Facebook, který se nám vysmívají. Jo. Prostě jako Google tady platí 18,1 milionu a mám známýho šéfa IT firmy, říká, to vydělali jenom se mnou, jo, na ty daně. Jo. Prostě oni by tady měli platit mnohonásobně víc, jo, v miliardách, ne 18 milionů, to je prostě opravdu směšný. Ale je tam vidět prostě samozřejmě pořád jako taková ta nechuť jako pustit se do těch zásadních změn. A těm lidem to asi vyhovuje, protože ANO dostalo největší počet hlasů, prostě tak to je. A my se snažíme teď prosadit maximum možného s těma našima 15 mandátama. Já pořád upozorňuji lidi, ať jako nezapomínají na to, že my kdybychom jako šli až na takovou tu tvrdou linku, že bychom řekli, tak buď to teda to bude podle nás, anebo to nepodpoříme, tak jako lidovci jsou připravení. Ty se nabízejí furt. Oni toho Babiše kritizují, ale neustále říkají, ne, my jsme připravení vládnout, kdykoliv pan Babiš může zavolat. Jo. Protože samozřejmě vědí, že končí a ještě by si rádi jako 3 roky něco nakradli. A my jsme samozřejmě, nám se podařili některé věci, jo, zastavení prostě očkování v lékárnách, strašně důležitá věc.
0: To je celá pravina.

0: karenční doby, jo, že prostě první 3 dny by proplácí nemoci, proplácí zaměstnavatel. Samozřejmě jsme udělali sudeto německé Landsmannschaft a tak dále, těch věcí jako není málo, ale my bohužel nejsme v pozici, aby jsme si úplně mohli dupnout. Jo. To znamená, já vlastně těm lidem říkám, tohle by se dělo, tohle jsou naše programové priority, kdyby jsme měli my těch 80 křesel a ano, těch 15. Jo. Já jsem prostě přesvědčený, že jako bez toho ostrýho střetu s Evropskou unií to nepůjde, že je potřeba se jasně vymezit vůči těm válečným hrám, stejně jako se vůči němu vymezil Fico. Já teda musím říct, že můžeme Ficovi lecos vyčítat, ale to, jakým způsobem se dokázal postavit proti teď těm jako opravdu rozehráváním té eskalace toho konfliktu, jo. Že prostě řekl, že i v případě uplatnění článku 5, že on by teda rozhodně to jako v žádném případě neposílal slovenský vojáky kamkoliv bojovat. Klobouk dolů.
1: Dvě brigády.
0: Jo, a to, ale
1: dvě brigády.
0: Za mě je to prostě tohle je státník, jo, který dokáže v těžké chvíli tohle říct zcela otevřeně, že on teda jako se na tom nebude podílet a že Slováky do té války nezatáhne. A já bych to řekl úplně stejně. Teď tady ti říkám, že kdybych já byl český premiér a zeptal se mě někdo na to, jestli bych jako v případě, že by došlo k takovému zřejmě, já říkám nejpravděpodobněji provokaci, jo, aby se tohle stalo, protože to Ukrajina už kusila jednou v tom převodově, tak já bych prostě do toho český vojáky nikdy neposlal. Nikdy. Jo. Protože prostě, když vidíš jako Petra Pavla, který říká, já na to musí prokázat odvahu sestřelit ruské letadlo. Tak kde jsou ty novináři, aby se zeptali toho Petra Pavla? A pane prezidente, co bude potom? Můžete nám říct, co se stane potom? Jo? Oni všichni říkají, že Turci taky sestřelili Rusům letadlo. Jo? Ano, to se tehdy stalo. Ale zaprvé ty Rusové okamžitě zrušili ten kontrakt na tom Gazpromu, strašidelným způsobem po nich šli diplomaticky a skončilo to tak, že se dohodli a že jim Turci zaplatili odškodný 1 miliardu dolarů. To už se tady neříká. Takže ono jako se pěkně tvrdí, jak jim to Turci sestřelili to letadlo, ale už se neříká, že se přišli pokorně omluvit a zaplatili 1 miliardu dolarů odškodný. Takže my, kdybychom jako sestřelili letadlo, tak co by bylo potom? Jako chceme orešník do Brna nebo do Ostravy, jeden cvičnej, aby jsme si jako pochopili, že to fakt není sranda. Co uděláme my? Vystřelíme rakety do Ruska nějaký a pak už tady jako teda budou lítat ty jaderní zbraně? Nebo jako chápe někdo, že si zahráváme opravdu jako se sudem, se střelným prachem? Že na něm sedíme, my na něm sedíme a máme tam ten doutnák a máváme kolem něj sirkou? Takže prostě podle mého názoru chce v tuhle tu chvíli někoho, kdo opravdu jako bude mít odvahu říkat ty věci na rovinu, ne prostě balancovat a proplouvat, ale prostě řekne, Česká republika do žádné války s Ruskem nepůjde za žádných okolností, my se na tom nebudeme podílet, protože předpokládáme ukrajinskou provokaci, podobnou jako byla převodově. Za druhý, my jsme tady prostě k tomu, aby jsme zrušili Green Deal. Je to absolutně existenčně nutný pro Českou republiku. My emisní povolenky platit nebudeme. Za třetí, my tady okamžitě zavedeme zákon FARA, protože politické neziskovky jsou zlo a rakovina téhletý společnosti. A začneme řešit věci, které opravdu jsou důležité pro naše občany. Zdravotnictví, školství, péče o seniory, pomoc mladým rodinám, protože jestli neuděláme něco s porodností, tak to nemusíme tady dělat nic, protože tady za 100 letů žádný Čech nebude. Tak tohle jsou přece klíčové věci, které dneska někdo musí jakoby říct, že už na prvním místě nebude žádná Evropská unie, že se nenecháme tlačit. A jestli nás chtějí vydírat, tak prosím, jako my máme taky zbraně, kterýma proti ní můžeme jít. Jo. Znovu říkám, když ty Němce, my odstřihneme od ty naše přenosové soustavy, tak Merz ti říkám, že do 14 dnů skončí. Protože prostě ta německá přenosová soustava to neunese. A oni budou mít obrovský problém. Tak jo, tak chcete teda, jako my nebudeme do nekonečna ustupovat a říkat, my jsme malí, my teda jako nebudeme vás zlobit a budeme dělat a poslouchat to, co vy nám řeknete. A já jsem prostě přesvědčený, že je potřeba tyhle věci pojmenovat a jasně říct a dát České republice silnou vizi do budoucna. kde chceme být v roce 2035, že chceme investovat do naší země, že veřejné prostředky, veřejné zakázky půjdou do českých firm, výhradně ve všech případech, kde to jenom trochu jde, že přefinancujeme náš státní dluh českýma dluhopisama, tak, aby těch 140 miliard obsluhy státního dluhu nešlo Rockefellerovským bankám, ale našim lidem, kteří si koupí ty dluhopisy. Že uděláme to, že bude stát investovat, že si pořídí vlastní banku, vlastní potravinový řetězec, že prostě Česká republika zase znovu bude investovat do sebe samotný a do našich lidí. A ne prostě do toho modelu globalismu, kdy jsme jenom levnou pracovní silou, levnou zásobárnou elektřiny a jiných energií, kde prostě my jim to vyrábíme, ještě jim za to platíme. A zároveň jsme odbytištěm jejich prostě výrobků třetí jakostní kategorie na čele s potravinama. Ano. Jak je možný, že dodneška, když ta Evropská unie stanovuje na všechno možný, jako stejný pravidla pro celou Evropskou unii, pro celou 27. Jak to, že tady není ještě nařízení, který řekne potravinářským firmám, že musí do všech členských zemí dodávat stejnou kvalitu zboží? Jak to, že to tady ještě není? Jak to, že tady všichni v klidu se dívají na to, že v Německu, ve Francii, v Itálii máš super kvalitní potraviny, salámy, všechno to. A u nás je to plný Eček, chemikálií a tak dále, což způsobuje alergie a všechny možné zdravotní komplikace, které tady jsou. Proč tohle to teda není taky jako zglašetovaný? Proč my musíme stavět větrné elektrárny jako západní Evropa, ale nemůžeme mít stejnou kvalitu potravin jako západní Evropa? Proč? Jo? Tam to najednou nejde, tam to najednou nefunguje. A já bych se opravdu postavil na ty zadní, já bych udělal tady vnitrostátní předpis a nařídil bych firmám, který kdekoliv prodávají potraviny v Německu, v Itálii, že musí dodávat na český trh zboží ve stejné kvalitě. A pokud ne, tak by tam byly drakonické pokuty v desítkách miliard korun. Drakonický. Říkám to úplně jasně jednoznačně. Protože prostě není možný dál akceptovat to, že oni nám tady budou vozit odpad, který budou tady jíst naše děti. Fakt to není možný. A my se na to pořád jenom díváme a poslušně prostě jak hujeři jim na to na všechno kejváme. A tohle musí jako skončit a fakt musí už tady někdo přijít, kdo řekne, Česká republika už nebude kolonií Bruselu. Prostě nebude. A jestli to bude znamenat boj s tím Bruselem, nechtě boj. Ale jako jsou jenom dvě cesty. Buď to se dál necháme zotročovat a okrádat a pak nikdy nebudeme bohatou zemí. Nikdy. Když bychom teď začali pracovat všichni dvakrát víc, nezbohatneme, jenom budou vyšší dividendy odcházet do zahraničí. Dvakrát vyšší dividendy budou odcházet pryč. Ale Česká republika nezbohatne, když nezměníme ten systém. A my prostě máme dvě možnosti. Buď to se dál nechat okrádat. Jo? Představ si, že seš doma, sedíš doma, někdo k tobě každý měsíc přijde a vybírá od tebe výpalný. A říká, my tě budeme chránit, aby se ti něco nestalo, tak nám dáš každý měsíc 20 000 korun. A ty jim to budeš každý měsíc dávat a budeš říkat, no, to nic jiného se nedá dělat. Tak tě budou okrádat do smrti, za měsíc už ti řeknou, že to bude 30 000 korun, za další rok ti to zvednou na 50 000 korun a pak tě uštvou prostě. Tohle je jedna cesta, že se necháme poslušně okrádat dál, budeme skákat tak, jak oni pískají a Česká republika bude faktickou ekonomickou kolonií Bruselu. A druhá cesta je postavit se na zadní, jít do toho souboje, včetně soudních řízení, včetně všeho, tak jako Poláci žalují Evropskou unii, prostě nejsou poslušní, snaží se to nějakým způsobem řešit, tak já bych prostě do toho šel jedině touhle druhou cestou, protože tamto to je pomalá smrt, to nás prostě jenom budou vykořisťovat dál a potom je to opravdu jak v té Africe, když tam měli doly s platinou, s uranem, se zlatem a všichni tam makali jak diví a divili se, že nebohatnou. Jak to je možný, že máš zásoby platiny, zlata, diamantů a nebohatneš? Jak to, že bohatli ty Holanděni, kteří si to vozili do Amsterdamu a do Rotterdamu? Jak to? Jo? Až když ty Afričani pochopili, že jsou tímhle tím způsobem vykořisťovaní a postavili se proti tomu, tak dneska Afrika roste. A roste naprosto zásadně. Tak my musíme udělat to samý. Jinak prostě nezbohatneme nikdy. Jo? Nikdy nedoženeme je těma platama, protože prostě my jsme levná pracovní síla, my jsme jejich kolonie. A pojďme si to přiznat a říct, protože dokud si budeme ty věci malovat na růžovo a říkat, jak Evropská unie je zárukou naší prosperity a bezpečnosti, tak do té doby prostě budeme pořád jenom tou přidruženou kolonii, tím satelitem, kde se bude makat, dřít, jak Bulhaři tady budeme a nikdy nezbohatneme. Takže lidi si musí vybrat, jestli chtějí jít do toho souboje s tím Bruselem, tak ale je naprosto jasný, že ano, to nebude výst. Ano, není tak. Ten, kdo povede souboj s Bruselem. To je jako, se k tomu snad všichni jsme ano. pochopili. Jako.
1: Ano. Teď se k tomu konečně dostáváme, já ti za to děkuju, protože teď se dostáváme k tomu hlavnímu tématu, a to jsou volby. Tak my už víme, že admirální generál, který vypisuje volby, to žádný prezident neudělal nikdy v historii, žádný prezident, tak má svoji 16. dovolenou, protože jako tento rok, protože je unavený, já ho chápu, ono jako být loutkou skutečného prezidenta doktora Koláře, ono to dá zabrat, jo, to není nic jednoduchýho, navíc ještě musí dokončit ty pohádky, jak pejsek a kočička vaří dort, takže já chápu, že ho to zmáhá a tudíž teda tady nebude, hlavně, že před rokem a ještě říkal, že zvláště komunální volby a volby do krajů jsou ty nejpodstatnější. Tak volby do krajů teď nejsou, ale jsou ty komunální a teď se k tomu dostaneme, protože přátelé, vy tady pořád někteří opakujete dokola, pořád dokola jedno a to samé. Já vám rozumím, já jsem taky naštvaný. Já to každý den říkám ve zprávách. Zítra budu mít kávu s Vojtěchem na to, jak strašně špatně se tu budovalo před rokem 89 a co velkého se vybudovalo v roce 89. To budete teprve koukat, až vám dám číselné jako srovnání. To mě padla brada i mě teda, jo. A to si myslím, že o tom nějaký ponětí mám, co všechno se tady dělalo a jakým způsobem se to promrhalo a tak dále. A jak máme otevřené trhy, na kom jsme závislí, bez koho si to tady všechno Indra teďkon vyjmenovává. Chcete to změnit? Opravdu to chcete? Nebo o tom jenom píšete a mluvíte? Protože pokud to opravdu chcete, tak půjdete k volbám a i když nesnášíte Senát, a já Senát úplně nenávidím, jo, tak půjdete a budete volit ty kandidáty a kandidátky, kteří alespoň, já nikomu nevěřím na 100%, ale aspoň z 90% se budou snažit něco změnit. Samozřejmě, že budou hrabat pod sebe, to hrabou všichni. Jo? Ale tady třeba budou padat kosti a bude na nich maso. Což tady u těch, jako je Pecková, která mi do dneška neodpověděla a mělo to nejvíc lajků na jejím streamu na Instagramu, kde jsem napsal velice slušně. Paní Pecková, Pecková, pardon, platíte daně v České republice nebo v Německu? Úplně jednoduchá otázka. Má to asi 1700 lajků. No, samozřejmě na to neodpověděla, protože ona bydlí kousek od Frangu, já ji potkávám, když jezdím, ona má, já nebudu říkat, jaký má auto, to by zase mě mohl někdo napadnout, že tady k něčemu, to říkat nebudu, ale prostě vím její auto, vím její značku, vím, v čem jezdí a potkávám ji na Strážném občas, jo, takže ona bydlí kousek od Frangu a myslím si, že platí daně v Německu 40 let a půjde do Českého senátu, no tak s tím musíme něco udělat a teď Jindra vám tady řekne, kdo všechno kandiduje za vlastenecké síly, za pro, do senátu, kdo kandiduje, kde, do komunálu, kde jsou celé kandidátky. Pozor, přátelé, kandidátek pro je nejvíc v republice postanu, protože pro si dávají všichni. Jenom v Českém Krumlově mají tři kandidátky pro, ani jedno z nich není Jindřich Reichl. Tak Jindro, prosím.
0: Děkuju moc, Vojto. Já začnu toho senátu. Je potřeba si říct na začátku ty základní parametry. Já myslím, že nikdo normální nemá rád senát, všichni chápeme, že by nám jedna komora stačila, ale prostě tak to v současné době je napsané v ústavě, že ten senát máme a nezrušíme senát, pokud s tím nebude souhlasit sám senát. No, takže realita je taková, že prostě ten senát tady mít budeme, ať se nám to líbí nebo ne. A to, že se nám to nelíbí, na tom nic nemění. A pokud budeme ty volby bojkotovat a budeme říkat, senát je zbytečný, sedět tam darmožrouti, takže já tam volit nepůjdu, tak tam budou sedět skutečně dál ty darmožrouti, který nedělají absolutně nic a čest výjimkám samozřejmě, který tam jsou a jsou úžasný. Tak prostě se na tom senátu nic nezmění. A pak, když mě budete psát, že potřebujeme do ústavy dát českou korunu a že potřebujeme do ústavy dát hotovost a právo žít offline a to, že existují jenom dvě pohlaví, muž a žena a to, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy a to, že adopce dětí stejnopohlavními páry je zakázána, tak já vám na to odpovím, přátelé, nešli jste volit do senátu, smůla, protože ústavu můžeme změnit pouze a jedině tím, že to odsouhlasí obě dvě komory parlamentu České republiky, to znamená jak poslanecká sněmovna, tak senát. A pokud senát bude mít to aktuální složení, tak můžeme zapomenout na všechny tyhle ty věci. A já bych strašně rád dal korunu do ústavy, aby jsme ukončili definitivně debaty o euru, pojistili hotovost. Naši národní měnu, hotovost do ústavy. Jo, to jsou všechno důležité věci. A k tomu ten senát prostě nutně potřebujeme. Bez toho to nejde udělat. Jo? Takže pokud prostě tady někdo řekne kašlu na Senát, je to zbytečný, tak mě prosím pak už nepište, ať dáme korunu do ústavy, protože se to prostě nepovede. A já jsem prostě přesvědčený, že v dané situaci je nezbytný, abychom obměnili ten Senát. A my máme 4 skvělý kandidáty. My máme Milana Loprajze na Ostravě, člověka, který je naprosto úžasný, kdybyste ho znali osobně, tak ho budete milovat. Neznám člověka, který ho nemá rád. Neznám. Mě lidi buď milují nebo nesnášejí, ale u něj neznám nikoho, kdo ho nemá rád. Prostě neuvěřitelný. Fajn, klidný člověk s nadhledem, úžasný. Takže Ostrava, Milan Loprajze. Na Děčínsku máme Honzu Skalického ze Svatopluku, že jo, pracant horem dolem. Zítra budu ve Varnsdorfu, Šluknovský výběžek, a ve čtvrtek budu cestovat po Ústeckém kraji od Jirkova, až to nakonec zakončíme právě v Děčíně. A mimochodem v úterý a ve středu budu v Ostravě, v úterý v Havířově ve 14 hodin s Martinem Garou, s Milanem Loprajzem, takže se přijďte podívat. Zastavte se na tu debatu, a pak nejdřív budeme na náměstí Havířově a pak budeme mít debatu. Přijďte se popovídat, poznejte osobně ty lidi. Poznejte Milana Loprajze a Martina Garu osobně. Zamilujete si je, protože to jsou tak féroví rovní lidi, že prostě budete za nima stát úplně vší silou. Na Trutnovsku máme Hinka Berana, člověk, který je hlavním odpůrcem stavby větrných elektráren v České republice, všude o tom píše, všude o tom hovoří. A potom máme na Příbramsku pana doktora Josefa Šornu, což je lékař, který tam desítky let léčí, učí a tak dále a tak dále. A zdravotnictví je pro mě taky obrovský téma, protože v současné době, a to by Vojta řekl líp než já, ale prostě my jsme na prahu velké krize z hlediska personálního obsazení. Nám ubývají doktoři, ubývají zdravotní sestry, nemáme dostatek těch lidí. My máme dost přístrojů a nemáme dost lidí. Jo. Prostě bohužel ty kapacity řídnou, a faktem je, že do 10 let nám třetina lékařů a zdravotních sester odejde do důchodu. To hrozí obrovskou krizi. Takže pan doktor Šorna by řešil tyhle věci. Ne očkování, ne národní očkovací strategie a podobné blbosti, ale právě to, aby to zdravotnictví sloužilo našim lidem a ne nějakým zájmům korporací. Pozor, tady jako hrozí i to, že se někdo může pokusit zkomercionalizovat české zdravotnictví, udělat takzvanou amerikanizaci českého zdravotnictví. A to by byla absolutní tragédie. Absolutní tragédie. To prostě by byl konec toho zdravotnictví, tak jak ho známe. A my ho chceme udržet pro vás tak, aby bylo pořád v té kvalitě a za to zdravotní pojištění, které v současné době platíme. Takže tohle jsou 4 naši kandidáti. Ostrava, Milan Loprajze, Děčínsko se Šluknovským výběžkem, Honza Skalický, Trutnov, Hinek Berán a Příbram pan doktor Šorna. Podporujeme Petru Rédovou ve Znojmě, samozřejmě, byť to není námi nominovaná kandidátka, tak je to holka, která nám tady jasně ukázala, že má srdce na správném místě a že je připravená bojovat ze všech sil. Máme tam skvělý další kandidáty, se kterýma máme spolupráci v těch ostatních obvodech. Samozřejmě logicky podporujeme kandidáty SPD, protože jsou nám nejblíž. A myslím si, že by bylo dobře, abychom ten Senát prostě obměnili. A když to dokážeme teď v prvním kole, tak v tom druhém kole už je prostě přebijeme, protože budeme daleko aktivnější než oni. K těm druhým kolům už ty sváteční voliči nechodí. Takže teď se to rozhoduje v tom prvním kole. No a co se týče komunálek, tak máme 110 kandidátek, 571 našich členů kandiduje po celé republice. Máme v Liberci Lenku Tarabovou vlastní kandidátku, v Havířově vlastní kandidátku a v mnoha dalších městech a obcích jdeme v koalici. Skvělý podle mě výhlídky má Libor Vondráček v Českém Krumlově, kde jsme všichni společně. Skvělý výhlídky má Chomutov, kam jsme dostali na kandidátku i motoristy. Na společnou kandidátku máme SPD Pro, Trikolora, Svobodní motoristé, velmi široká kandidátka. Máme šanci pro Tábor, máme tam lídra Tondu Snášela, máme pro Budějovice dvojku pana doktora Šimka, v Litoměřicích je skvělá kandidátka SPD Pro a Stačilo v čele s Dominikem Hankem, strašně fajn kluk, který ho jednoznačně podporuju. Moravský Třebový... Ano?
1: Promiň.
0: Ano.
1: Snášela od Tomáše a Davida, nějakého příbuzného.
0: To je jejich táta.
1: Fakt?
0: Ano.
1: Tak přátelé, tak to teda rozhodně na Táborsku musíte volit, protože jestli teda se něco povedlo panu Snášelovi, tak jeho dva synové. S Tomášem, což byl jeden z nejmladších miliardářů, tak s tím se znám opravdu 12 let minimálně. Pro ty z vás, co třeba máte rádi muziku, tak je to jeden ze spoluzakladatelů Mafia Records, jeden z prvních, kdo objevil Rytmuse, Patrika Brodovského a tak dále. A jeho brácha je obrovský kreativec a reklamka a opravdu jako super. Jako to teda, tenhle ten chlap musí být dobrý, protože jinak...
0: Onda Snášel je lídr, ty kandidátky, jmenuje se to Šance pro Tábor a je to jejich táta a vlastně on tam je jedničkou na ty kandidátce. Je to společná kandidátka taky několika stran, několika hnutí, je to i se stačilo a tak dále a tak dále. A ten Tonda Snášel je tam lídr a je tam za nás, jakoby lídr, což je prostě skvělá věc. Takže to jsou jako všechno lidi skvělí, ale můžete najít všechny naše kandidátky komunální na www.stranapro.cz a tam si zadáte volby, takhle kliknete na volby a tam je mapička České republiky, mapa České republiky se všema místama, kde kandidujeme samostatně nebo v koalici a tam si můžete rozkliknout a zjistíte, kterou tu kandidátku je správně volit. No. A znovu říkám, tam, kde to jenom trošku šlo, tak spolupracujeme s SPD. A já jsem byl teď, prosím tě, v Chrudimi a tam se mě ptali lidi na to, chtěl bych to říct i tady, jo. Ptali se mě lidi na to, proč jako v některých městech nejdeme společně. A já jsem na to odpověděl to, co chci říct i tady. My jsme za pro neodmítli ani jednu jedinou společnou kandidátku s SPD, se Svobodnýma, s Trikolorou, ani jednu jedinou. Já jsem prostě velkým zastáncem toho spojování, jsem přesvědčený, že to je cesta správným směrem. Kdekoliv nám nabídli spolupráci motoristi, SPD, Trikolora, Svobodní, všude jsme do toho šli, ani jednou jsme to neodmítli my, ani jednou. A pokud někde nejsme společně, tak to bylo proto, že to odmítli někteří z těch partnerů. Ale my ani jednou. Já jsem jasně řekl, že prostě budeme spojovat, že budeme tím článkem, který bude propojovat, protože jestli v téhle zemi se má něco pohnout, tak je nezbytný ty národní síly spojit. A už nekoukat na to, kdo komu, kdy, co, kde, blbě řek. Prostě v tomhle tom se musíme poučit z toho Trumpa, který když ho J.D. Vance kritizoval dřív, tak si ho stejně vybral jako viceprezidenta. A když se optali na to Trumpa, říkali mu, no a teď vás J.D. Vance kritizoval, byl never Trumper, říkal, že jste skáza republikánské strany a to, tak Trump se usmál a řekl, no jo, to mě neznal osobně, pak mě poznal a zamiloval se do mě. A bylo vyřešeno, už se ho na to nikdo nikdy nezeptal. Takže my velmi často na té národovické scéně máme obrovský jeden problém a to je právě takový to hraní si na vlastním písečku a takový ty, jako, že mě někdo někdy jako rozbil bábovičku na pískovišti, tak už se s ním nikdy nebudu bavit. A možná si lidi všimli, že já jsem za poslední dobu dokázal vlastně ukončit veškerý ty předchozí nějaký rozpory s Petrou Rédovou, se Zuzanou Majerovou, se všema lidma, kteří na tyhle ty scéně jsou, jsem se snažil to nějakým způsobem urovnat. I s Katkou Konečnou jsme se dohodli a tak dále a tak dále. Prostě na několika místech, kde mi se stačilo, protože prostě v tuhle tu chvíli není čas na to, aby jsme si hráli, že jeden je lepší než druhý. V tuhle tu chvíli je čas na to, aby jsme se spojili a dokázali tu Českou republiku opravdu vyvázat z toho marazmu, do kterého je neustále zavlékávána. A znovu říkám, pokud si někdo myslí, že je potřeba jít do sporu a konfliktu s Evropskou unií, tak nikdo jiný, než my to neudělám. A když jsi tady mluvil o motoristech, já tam mám spoustu kamarádů, vážím si, jsou to skvělí lidi, ale podle mě dělají jednu velkou chybu a to je to, že jsou velmi často nečitelní, že dělají takový kroky, který nikdo moc nepochopí, ne ani ty pušují, to podle mě jako je přefouknutá bublina, jo. Ale podle mě prostě třeba, jako když bylo to Lipsko, tak si pozvat ruskou velvyslankyni, jako já nevím, proč tohle jako bylo. Pro mě je to nepochopitelný krok, nepochopitelný.
1: Ne, to není nepochopitelný. Stačí si poslechnout, jak mluvil Filip Turek před 4,5 lety, jak mluvil o Zelenským, stačí si poslechnout Borise Šťastného, stačí si poslechnout pana Macinku a tak dále. Jako podstatná část voličů motoristů jsou pro ukrajinský a chtějí, aby Ukrajina bojovala do strhání těla. To tak prostě
0: ale musím zase říct, že Filip jako na to hodně změnil názor, co jsem se s ním bavil. No, ale
1: dobře,
0: ale prostě pořád jako jsou víš, jako, že já bych byl velmi proto a snažím se o to celou svou politickou kariéru, aby nikde nebyl rozpor mezi tím, co říkám a co dělám. Jo? Aby ty lidi prostě jasně věděli, že když volej Reichla, tak volej všechno to, co já říkám, se vším všudy a že prostě neuhnu o centimetr, nebudu jiný, nebudu se prostě jakýmkoliv způsobem měnit nebo přetvařovat nebo cokoliv. Jo? Aby prostě měli jistotu. A tam jako je to občas, že, nebo i velmi často, že ten Petr Bacinka dělá skvělý kroky, že by řekl, ty Hugo, paráda, zatleskám. A najednou prostě přijde nějaký takovýhle zásek, který je pro mě prostě nepochopitelný, protože já bych to nikdy neudělal. No, jo? Jako prostě Němci si tam řeší svoje volby v Sasku a na Haldsku, udělají tam totální false flag, úplně směšnej, že jako jestli si někdo myslí, že tam nějaký autobusák jako chytne dron rukou, že to je akce ruské tajné služeb.
1: Tak... Ruský motorkář, už je to ruský motorkář. Já jsem se včera smál, když jsem to četl, ne, to je opravdu absurdní.
0: Takže jenom abych to dokončil, podívejte se na ty komunální volby, nenechte se zmást tím pro, ono to opravdu, jak říkal Vojta, spousta lidí má to pro, ale nejsme to my. A pokud si chcete být jistý, tak jděte na to stranapro.cz a tam si to najděte a prosím, nedělejte malý křížky, dělejte velký křížky u té celé kandidátky. Nejde o to, kdo tam bude z nás, jde o to, aby jsme se tam vůbec dostali a ten velký křížek z hlediska volební matematiky je mnohem, mnohem výhodnější. Takže nám dáte plný počet hlasů tím velkým křížkem, těmi malými křížky nikoliv. Tak za mě je tohle naprosto klíčová záležitost a pojďte prosím do toho Senátu, znovu říkám, zítra budu ve Varnsdorfu, určitě přijďte do toho Havířova, potkat Milana Loprajza a Martina Garu osobně ve 14 hodin na náměstí a potom tam máme debatu ještě v sále. Přijďte se za náma podívat, hrozně rád vás uvidím a pojďte tyhle lidi pomoct protlačit do Senátu, protože já vám můžu garantovat jednu věc, že oni vás nesklamou. Já jsem šel do politiky z velké části, protože jsem vždycky někoho volil a pak jsem jako byl zklamaný, že nedělá to, co si byl před volbama. A jestli vám můžu něco tady garantovat, že tyhle lidi budou dělat přesně to, co vám, já vám tady teď říkám a v žádném případě se prostě nepodvolej a neotočej a nebudete zklamaný. Nebudete z nich zklamaný.
1: Tak budeme věřit, že to tak bude, že nikdo z nich neuhne nakonec, protože samozřejmě ruku do ohně za někoho dávat, to jsem v životě párkrát udělal a pak to nedopadlo úplně dobře, ale jako já ty lidi znám, který vyjmenováváš, teď jsem se sešel s některými, co jsem neznal, tak na tvých narozeninách v Šeberáku, takže jsme tam s nimi hovořili a byl jsem za to rád, protože jsem se jich ptal na jejich pohled na věc a tak. A poslední věc, kterou bychom měli probrat a která se tady neustále také opakuje, tak je jaderný deštník. Francie nám nabídla jaderný deštník. Co si o tom myslíš?
0: Já jsem prostě v tomhle tom absolutní skeptik. Já prostě principiálně z hlediska mých znalostí a zkušeností nevěřím Západu, nejsem prostě fanda toho, nebo nejsem, řekl bych, dostatečně naivní na to, abych si myslel, že nám přijdou někdy na pomoc, nebo že to bude z hlediska jako nějaký záměr nás ochránit, pomoct nám a podobně. Ono totiž, kdyby se něco takového stalo, jako se tady bavíme o tom, případným jaksi konfliktu, že by se uplatnil článek 5 NATO, tak ono by se ukázalo, jak je to NATO absolutně jako papírový drák. Jo. Protože garantuju, že Američani by do toho nešli, Turci by do toho nešli, mnoho jiných států by do toho nešlo a najednou bychom viděli, že klauzule číslo 5 nebo článek číslo 5 je úplně k ničemu. A já prostě nevěřím na to, že se dá válka odvrátit zbrojením, odstrašováním, nějakýma deštníkama a podobně. Prostě ty Rusové mají takový arzenál, že pokud bychom se dostali do toho ostrýho střetu, tak je to prostě konec. To není žádný deštník, to jako nemá šanci ubránit. Jo. Mimochodem samozřejmě oni mají ten systém mrtvý ruky, to znamená, že i kdyby jsme je zasypali jadernýma zbraněma, tak prostě ten systém automaticky odpálí ty jaderný zbraně zpátky na nás a je konec světa, takže jako fakt si zahráváme tady strašně hloupě a já jsem vždycky byl a vždycky budu příznivcem diplomacie, jednání, mírového řešení, porozumění, respektu, snažit se pochopit ty druhý, jo. Podívej, dneska samozřejmě ano, dá se jednoduše říct, Rusko zaútočilo na Ukrajinu, je to agresor. Černobílý vidění, tečka, jo, co dál. A já vždycky dávám ten příklad, tak si řekněme, když byla ta 62. ta karibská krize, která začala tím, že Američani dovezli rakety do Turecka, na to reagoval Chruščov, že dovez rakety na Kubu, a Kennedy řekl, no to ani náhodou, my nebudeme mít 80 mil od Floridy jaderný zbraně ruský, to ani omylem, a my uděláme invazi na Kubu. Jo? A naštěstí se na poslední chvíli dohodli, jinak tam byl jako obrovský průšvih. Kdyby ten Kennedy zaútočil na tu Kubu, kdo by byl agresor? Amerika? Nebo by byl na vině ten Sovětský svaz, který tam dovezl ty rakety? A nebo by byla na vině Amerika, že už předtím dovezla rakety do toho Turecka? Jo? A prostě jakoby říct, kdo je v tu chvíli ten agresor? No přece Amerika, kdyby Mexiko chtělo v roce 63 vstoupit do Varšavské smlouvy, tak to nikdy nedovolí. Jo? My na jednu stranu říkáme, co Rusáci kecat do toho, že Ukrajina bude vstupovat nebo nevstupovat do NATO. No jestli si někdo myslí, že by Američani nekecali do toho, že by Mexiko vstupovalo do Varšavské smlouvy, tak tě ubezpečuju, že teda velmi zásadně, velmi tvrdě. Nikdy by to nedopustili. To znamená, jestli chceme mír, tak musíme respektovat ty oprávněné bezpečnostní zájmy těch velmocí. Číny, Ameriky a Ruska. Ať se nám to líbí nebo ne. Oni jsou nejsilnější hráči a pokud se budeme jako navzájem štengrovat a přibližovat, jo, pokud budeme prostě vždycky mě nejvíc baví, že řeknou, že Rusové operují na hranicích NATO. Jo? No, když se jim NATO rozšířilo na hranice, tak jako prostě, co mají dělat? Jo? To je takový vtipný, jako když se ti přistěhuje soused k tobě za barák a ty řekneš, a ty mě chodíš k plotu, jo? Protože už tady bydlím asi 200 let. Tak ta situace je prostě taková, že tehdy oni měli dostatek rozumu, ten Chruščov s tím Kennedym, že to neodpálili, Rusové odvezli rakety z Kuby a Američani za půl roku potají odvezli rakety z Turecka a byl klid. A začali se podepisovat demilitarizační smlouvy. SALT 1, SALT 2, START. Rušili se odpalovací zařízení. Vzdalovali se od sebe. Likvidovali se jaderní zbraně. A to byly 70, 80 a 90, což byly nejmírovější léta vůbec, který Evropa zažila. Jo? A tohle je pro mě ta cesta. Ne jaderný deštníky, ale prostě odzbrojování, snižování počtu těch jaderných zbraní, o vzdalování se od sebe, vytvoření, to Angličani tomu říkají buffer zones, jo? Prostě nárazovní zóny, jako je ta Ukrajina, která prostě zůstane neutrální. Tečka, zůstane neutrální tak, aby všichni byli v pohodě. Protože samozřejmě ta realita je taková, že na odpálení každé rakety ta velmoc je schopná reagovat. A čím seš blíž, tím má kratší tu reakční dobu. Jo? Existoval případ, říkal mi o tom Scott Ritter, že někde v 80. letech byla odpálená nějaká raketa někde z Norska a Rusové se prostě báli, že to jde na ně, tak už reagovali, že odpálejí proti. Nakonec to vyhodnotili, že ne. Ale prostě, jakmile máš na reakci 12 minut, tak s tím můžeš něco udělat. Když máš na reakci 3 minuty, nemůžeš dělat nic.
1: No,
0: prostě reaguješ okamžitě. Jo? Takže prostě čím dál od sebe ty velmoci budou vzdálený, tím líp. Jo? Když jdeš na fotbal a jdeš na Spartu se Slaví, tak taky neposadíš huligan Sparty a huligan Slávy vedle sebe. A neřekneš jim, hele, víte co bude nejlepší, když si každý vyjmete pistole a baseballky, protože tím na vás ty druhý nezautočí. Oni se budou bát, vy je odstrašíte. Jo? Když si vezmete sebou bouchačky a nože a baseballky, tak ty druhý se budou bát na vás zautočit. Tak to bude úplně to nejlepší. Ne. Nedovolíš ti zbraně nikomu a posadíš je každý na druhou stranu toho stadionu, pokud nechceš tu rvačku. Úplně stejná je mezinárodní politika. Ne, že řekneš, posaďte se vedle sebe a vemte si, my si vezmeme kvéry a vy si vezmete samopaly a my si vezmeme kulomety a vy si vezmete panzerfausty a nakonec se prostě stejně pomlátíme. Jediná ta cesta je, jak na tom fotbale, nikomu nedovolit ty zbraně, nedovolit tam žádný kudly, žádný nože, nic takového, žádný baseballový pálky a podobně a posadit je co nejdál od sebe. A mezi tím posadit neutrální diváky, který je oddělej. Tohle je přesně, takhle musí fungovat mezinárodní politika, pokud nechceme válku. Přesně takhle.
1: Já myslím, že jsi to vysvětlil naprosto vyčerpávajícím způsobem. Bohužel bude otázka, jak se tady k tomu postaví Andrej Babiš, protože jako Británie, která už neměla hlavice, zase má hlavice od států, tak chce přikryt jednu část, další část tady mluví Francie. Jo, do toho, no...
0: Jako, víš co, to jsou... Všechno to stojí peníze. Všechno to stojí peníze a já vždycky říkám, jako my tady mluvíme o nějaký kolektivní bezpečnosti, o NATO a podobně. Ale my jsme dneska v době prostě jaderných zbraní. To je obrovské průšvih, protože prostě už neplatí to, co platilo dřív. To, že prostě tady to někdo srovnává s druhou světovou válkou, no super, ale Hitler neměl naštěstí nukleární zbraně. Kdyby je měl, tak je prostě použil. A celý se to muselo dělat jinak. Jako jo, to prostě tak to je, ať se nám to líbí nebo ne. A v momentě, kdy si jako dneska řekne, že vedle nás je Rakousko, jo, stejně vzdálený od Ruska, jako jsme my, úplně stejně, je neutrální. A teď si představ, že by vzniknul ten konflikt. Na koho myslíš, že by to Rusko zautočilo dřív? Na nás, protože jsme v NATO, nebo na Rakousko, protože je neutrální? Já myslím, že na nás.
1: Samozřejmě.
0: A tím pádem, jako pojďme se dostat k téhle normální debatě, nedělejme z toho dogma. Já neříkám, že všechno je špatný a nikdy nejsem jakoby člověk, který by generalizoval úplně všechno, ale pojďme si říct, jestli teda jako to Rakousko není náhodou bezpečnější, než jsme my, přestože ty zbraně nemá, přestože žádný jaderný deštník prostě chtít nebude a podobné věci. Tak já jsem prostě přesvědčený o tom, že tohle je ta správná cesta a že mír nám nezajistí žádný deštníky a bude to stát zase jenom peníze. Ty Francouzi to nebudou dělat zadarmo. Jo. To je prostě jednoznačný fakt. Zase budeme platit, zase budeme něčí nějaká kolonie, na někoho se spolíhat, že nás tady ochrání. A zrovna s Francouzima máme opravdu skvělou historickou zkušenost, jak se za nás postavili v 38. Jo. Jako, minulej týden jsme měli 30. září. A zajímavé bylo, že v médiích ticho po pěšině.
1: Ticho, no jasně, já jsem na to dělal videa dvě. A
0: Mnichov dvě, ani ne.
1: To se nehodí připomínat takovýhle věci, když tady dělat ze sebe terč jako před Francouzima, tak tady nebudeme vytahovat Mnichov. Ne. Ale tady správně píšete a Soně to říká úplně přesně. Jo. Tady se dávají peníze do zbrojení na rakety a podobně, a Klokánek tady nemá prachy a lidi jsou tam.
0: To je strašný. Tak.
1: To jako, to se mě někdo nezdobí, ale to, nad tím by se jako ten Babiš měl minimálně jako zamyslet. Jo. Já to vidím i teďkon, jak jsme dělali tu sbírku pro Jiříka, to vám chci moc poděkovat, přátelé, a pro Honzíka, protože se vybralo 144 000, což je neuvěřitelný, během asi 630 hodin. Takže jsme to tam naposílali. Tak to, jako mě to přijde smutný, jo, že tady přijde drobeček, u kterého to vůbec nebylo poznat, všechno bylo v pohodě, on se narodí, má prostě tři zásadní vady a pojišťovna, když přijde maminka a řekne, já potřebuji monitoring, jo, protože dříve nebo později půjde na těžkou operaci srdce, kterou možná nepřežije, tak i pojišťovna řekne, no to se nezlobte, na to jako my vám peníze nedáme, a jako tady nejde o 100 milionů, tady jde o 35 000.
0: Já jsem, prosím tě, teď se nám podařilo založit už konečně ten spolek. Moje žena je tam předsedkyně, Ivanka Nová, kterou dobře znáš, je tam členka, a Saša Uherková, která dělá dlouhodobě charitu, je tam členka. A chceme vlastně tyhle ty akce zaštítit nějakým jako institucionálním subjektem. Takže se budeme snažit vybírat peníze nejenom od lidí, já tam budu dávat ten svůj poslanský plat, ale zároveň budeme oslovovat velký partnery, velký firmy, které by mohly jako na to přispět svýma penězma. A kdybys měl prostě další takovýhle projekty, tak mě dej vědět a můžeme tyhle ty aktivity spojit, protože pro mě je to věc, která mě obrovsky naplňuje, a myslím si, že ty peníze jsme schopni dát tímhle tím způsobem dohromady i větší peníze. A pro mě prostě jeden zachráněný lidský život, notabene u malého dítěte, je tisíckrát cennější než všechny náklady na zbrojení tohohle světa. Takže když budeš mít takovýhle možnosti někomu pomoct, tak mě dej prosím vědět, nebo mojí ženě, a můžeme to dát vlastně pod ten spolek, který bude získávat peníze, jak říkám, ode mě, ale současně budeme oslovovat další partnery, budeme pořádat sbírky mezi lidma, a pokud budeš mít takhle někoho, takovýhle malýho kluka nebo něco, který bude potřeba pomoct, tak dej vědět a určitě to nějak zvládneme pokryt.
1: Jako my máme pořád něco, já jsem ti to říkal, že my máme ten regionální rozvojový fond, takže tam kdykoliv můžeš přispět, a my tam pomáháme kde komu, kdo zrovna potřebuje a kde vidíme, že selhává to síto, jo, protože samozřejmě nemůžeme saturovat, všechno to není ani v našich silách, ani to není cílem, ale říkal jsem si, že tohle to mě opravdu nadzvedlo, jo, protože když mě ta moje bývalá spoužečka oslovila, že má takovýhle problém, tak jsem na to koukal, říkám, to není možný, jakože tady pojišťovna prostě nezaplatí blbých 35 000 za monitor, a pak tady parta s prominutím dementů vybere 250, 260 milionů na rakety, na drony a na tyhle ty věci, tak to mě teda přijde úplně neuvěřitelné.
0: To je, ono je to, ono je to, Vojto, nejenom z hlediska toho, co tady říkáš o tom jako výběru na ty sbírkách, na ty zbraně a na ty drony a tak dále, ale ono je to právě, jakým způsobem ten stát se úplně jako vykolejil z hlediska saturování potřeb, obyčejných potřeb lidí. Pro mě a jsem rád za tuhle debatu, teda musím říct, že jsme to sem jako dovedli úplně přirozeně. Já prostě považuji za absolutně amorální. Za absolutně amorální situaci, kdy prostě někdo nevlastní vinou se dostane do takového stavu, že má zdravotní komplikace, které prostě ho ohrožují na životě nebo ho nějakým způsobem totálně limitují v jeho běžném životě. Že mu stát řekne, že mu to neproplatí. Mně to připadá absolutně amorální. My si tady kupujeme minomety, rakety, letadla, na to na všechno máme. A pak normálně řekneme malýmu klukovi, sorry, my ti to neproplatíme, tak si jako umřeš. Jako, kam jsme se to jako společnost do Boha dostali? To přece nemůže vůbec nastat, takováhle situace. To se může stát každému jednomu z nás. Každému jednomu z nás, že nám zítra naše dítě prostě onemocní a budeme prostě v situaci, kdy budeme tu pomoc potřebovat ostatních lidí. A já jsem absolutně přesvědčený, že ten stát se musí vrátit do naprosto normálního fungování, že může říct, hele, my nemáme na to letadlo, my nemáme na ten tank, my nemáme na ty rakety, nemáme, bohužel, ale nemůže se dostat do situace, kdy je tady nemocný dítě, ten stát mu řekne, my na to nemáme, my ti to nedáme. To je absurdní přece, to jako, pojďme si to říct úplně jasně, to je absurdní. My si tady říkáme, musíme utratit 2% HDP za zbrojení, protože jsme se zavázali na to. A na druhou stranu řekneme malýmu klukovi, malý holce, dvouletý, jo, ty máš tohle, nebo, no to zrovna nehradíme, tak to si teda umři. Tak jsme normální, kam se to ta společnost dostala? Tohle se nemůže stát. Tohle se absolutně nemůže stát. A já fakt jako prostě, já jsem vždycky člověk, který jako má jako ne myšlení konvenční, že prostě jenom říká, tak posuneme daně z 21 na 22 nebo na 20, ale já jsem člověk, který jako chce vždycky měnit ty věci jako z gruntu. Naprosto zásadně, systémově. A tohle je prostě jedna z těch věcí. Nemůže se stát. Musí na to existovat fond speciální prostě pro ten stát, i když ty pojišťovny mají třeba nějaký výkony, OK, všechno. Ale nemůže se stát, aby prostě tady ta republika řekla, my vám nepomůžeme, my vás necháme umřít. My jsme takhle udělali sbírku pro tu Báru. Ona byla 31 let z Opavy, holčina, úžasná, milá, rakovina prsu ve čtvrtém stádiu. Jeden kluk, jeden rok starý, manžel úžasný, fakt nádherná rodina. A prostě ve čtvrtém stádiu tady měla rakovinu prsu a v nemocnici řekli, to už jenom paliativní léčba, to už prostě jako zemřete a naskladanou, jako můžeme vám dát morfium, aby vás to tolik nebolelo, ale to je tak všechno. No my jsme sbírali přes 1 000 000 korun na mém Facebooku a ta holka se odjela léčit do Švýcarska individuální léčbu, imunoterapii a do dneška tady já těší se dobrýmu zdraví. To znamená, prostě 1 000 000 korun, 1 000 000 korun zachránil takovýhle lidský život. A my dáme 190 miliard na zbraně.
1: Ne, to je neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Na to není co říct. Není, no.
0: Kolik těch životů, kdybychom dali na ty zbraně 120 miliard třeba, jo, a 70 miliard jsme si nechali na tyhle ty věci, kolik těch životů bychom zachránili? Kolik rakovin dneska umíš léčit právě touhletou speciální individualizovanou léčbou, která stojí třeba 1 000 000, 2 000 000, ale dělá se už běžně. Jako za kolik vyměnil bys ten rozpočet na ty zbraně, kdyby to bylo tvoje dítě, tvoje manželka, jako, taky bys jako řekl, ale důležitá je ta bezpečnost odstrašit toho Rusa, nebo bys tu chvíli řekl, já dám všechno za to, aby mě to zachránilo moji ženu, moje dítě. A my bychom, znovu říkám, může se to stát každému jednomu z nás zítra. A já jsem prostě přesvědčený, že bychom tohle měli totálně překopat a prostě jasně si říct, že klidně shodíme rozpočet na zbrojení, ale nestane se v této republice, aby člověk, který má možnost záchrany života za jakýkoliv finanční prostředky, aby se mu řeklo, že na to nemáme, protože těch 70 miliard, které bychom škrtli na tu obranu, tak by v podstatě stačilo na záchranu mnoha a mnoha set životů dětí, mladých lidí a tak dále a tak dále. Takže tohle je prostě věc, kterou já budu určitě prosazovat, protože mně to přijde absurdní. Mně to přijde absolutně absurdní.
1: Ne, tady nemůžu než souhlasit, tam nemá smysl, abych jako jakkoliv doplňoval, jak tady píše Big Master a další, že proto si ten stát platíme, aby tohle řešil. Že jo? Pokud to neřeší,
0: tak
1: opravdu ten stát jako nepotřebujeme. Že? Nebo k čemu ho potřebujeme, ten stát. Jo? A to je jako se vším, to není jenom v tomhle, to se můžeme bavit o jednotlivých jako dalších kapitolách. Každopádně já vím, že to máš hodně, do toho jede Xaver Live, jste psali, já jsem koukal, že tam je o půlku lidí méně než tady. Takže to je docela dobrá vizitka. A tak když je tam Jindra, tak je tam 10 tisíc, 13 tisíc lidí. Každopádně, Jindro, já ti moc děkuju. Jsem rád, že se nám to podařilo po měsíci se zase takhle spojit. Držme si palce na volby, protože to je jediné, co s tím můžeme teď udělat. Ale obávám se toho, že tady dojde k daleko horším věcem, protože někteří lidé, a je jich poměrně dost, tak chtějí krev a myslí si, že to jako je legrace nějaká, že se to nemůže stát a že jsou asi nesmrtelní někteří a tak, ale já vždycky říkám, zkuste si jenom nepohodlí studených nohou a ono vás to opravdu přejde potom nějaký jako válčení.
0: Nevím. Pro mě opravdu jako zaplať pambu za Fica, protože to je naprosto úžasná záležitost, kterou předvedl. A v tuhle tu chvíli v rámci všech evropských politiků pro mě úplně září, jako všichni tady pořád říkají dokola, jak je potřeba se připravit na válku, zbrojit a být jednotný a jediný ten Fico říká, ne, nesmí být válka. Pokud je válka, tak už jsme všichni prohráli, všichni, jo, to není vítěze. Jako bavit se o tom, jestli třetí světová válka bude mít vítěze, to je zbytečná debata, nebude mít žádný, jo. Einstein řekl, nevím, jakými prostředky se povede třetí světová válka, ale vím, že u té čtvrté to budou opět klacky a kameny. Jo. A je to absolutní pravda. A myslím si, že v tuhle chvíli musí přijít ke slovu racionalita. A opravdu jako zdravý rozum. A my musím říct, že když jsem se díval, opravdu jsem teď sledoval i to valné shromáždění a poslouchal jsem tam některé ty projevy, tak jsem si říkal, jako kam jsme to dotáhli, že vlastně nejlepší projevy na tom takzvaném valníku, valné shromáždění OSN, má Javier Milei, argentinský prezident, a Sergej Lavrov.
1: Jo, přesně.
0: Ať chceš nebo nechceš, úplně objektivně. Já bych si tak přál, aby tam byl západní politik, prostě, který bude mít to charisma toho Kennedyho, to jeho uvažování, který tam prostě přednese státnický projev, apelující na mír, apelující na to, ať vezmeme všichni rozum do hrsti. A on tam teď nikdo není. On tam teď nikdo na tom západě není, kdo by prostě mluvil tímhletím způsobem, tak, jak prostě dokázal mluvit dřív ten Kennedy. A to je jako strašně smutná vizitka, kam jsme to dotáhli. To, že prostě hrozně bych si přál, aby nejlepší projev tam měl prezident Spojených států nebo anglický premiér nebo já nevím kdo, německý kancléř, ale faktem je, že prostě nejlepší projev tam má Javier Milei a Sergej Lavrov. Každý, kdo to viděl a je schopný to objektivně posoudit, tak to musí podle mě uznat.
1: Je to tak. Tak já bych se rozloučil pozitivně, to, jak tady píšete někteří, musíme taky trošku optimisticky. To znamená, já budu věřit, že se podaří přečíslovat Senát tak, aby se dali prosadit ty věci, protože pokud se příští rok touto dobou budeme bavit stejně jako teď, tak si teda troufám tvrdit, že už ty lidi budou opravdu jako vytočený, je slabý slovo. Takže závěrem tě poprosím, abys něco řekl.
0: Přátelé, já vždycky tvrdím, že ta brána, kterou máme zamčenou, která vede k naplnění potenciálu České republiky, a věřím, že potenciál České republiky je obrovský. Obrovský, protože máme neuvěřitelně šikovný a pracovitý lidi a bohužel neumíme využít naplno to, co bychom my mohli z nich vytěžit a dostat, z nás ze všech, z naší práce, z naší šikovnosti, z naší invence, která je podle mého názoru nesrovnatelná, co se týče celého světa. Já jsem cestoval celý svět. Máme neuvěřitelně kreativní, invenční, pracovitý lidi. A je potřeba, abychom pracovali zase znovu na svým. A ne, abychom makali na zušlechťování sousedovic zahrádky. A ta brána, která tady před náma je, tak má klíč. A ten klíč držíme v ruce my všichni. A teď je jenom otázka, jestli najdeme odvahu ten klíč použít. Dát ho do, toho, do té brány a odemknout ji. Protože nám oni tvrdí, že to nejde, že to není ten správný klíč a že i když to odemkneme, takže za tou bránou je nějaká hrůza, která bude jenom ničit naše životy. Ve skutečnosti je to přesně naopak. A pokud prosím chcete ten klíč použít, pokud chcete, aby Česká republika odemkla svůj potenciál absolutně naplno, přijďte prosím k těm volbám a pojďte nám pomoct na všech úrovních, a zejména v tom Senátu, aby se nám tam podařilo dostat lidi, kteří tam patří. Kteří mají intelektuální výbavu, kteří mají životní zkušenosti a především, kteří mají morálku a charakter na a čest na takové úrovni, že z nich nebudete zklamaní a budete na ně hrdí. Tak pojďte nás prosím podpořit, velmi bych si to přál a pevně doufám, že tím vytvoříme základ k tomu, abychom v roce 2029 tady udělali totální přerod české politiky, aby tady znovu zvítězily strany, které budou mít Českou republiku vždycky na prvním místě a na prvním místě zájmy našich občanů a nikoliv NATO, Evropské unie, Kyjeva nebo kohokoliv dalšího.
1: Já myslím, že to je naprosto vyčerpávající. Já ti moc děkuji, přátelé, všem vám děkuji. Bylo vás tady jednu chvíli skoro 2700, což je úžasné a budu se těšit na další vysílání. Dobrou noc.
0: Děkuju moc, mějte se krásně a užijte si úspěšný týden. Přijďte se podívat za námi třeba do toho Havířova v úterý. Díky moc, mějte se.
1: Ahoj, dobrou.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu v tento mimořádný sváteční den. Já jsem se na to také trošku jinak oblékl, nevzal jsem si obvyklé montérky, ale trošku jsem je upravil, protože to tak docela, musím popravdě říct, cítím. Je to trošku formálnější záležitost. A je to pozoruhodné, protože dějí se různé věci v tomto dni a budeme začínat také trošičku jinak v tom vašem četování. A protože víme, že nic není náhoda, tak se na to tedy rovnou podíváme. Tady je totiž jedna dobrá ukázka, kterou si hned jako můžeme předvést. Jednak Jan Stíbr, výborná historická analýza z hlubin našich dějin, pravděpodobně hovoří o tom článku mém včerejším. Nikdy mě nenapadlo, že svatováclavský příběh je tak plný paradoxů až ironie. Je a je dodnes jich plný. Před vysíláním mě říkal tady náš režisér tohoto vysílání, že zaslechl někde na tom veřejnoprávním ČRO, že se také bavili o svatém Václavovi, jestli zkoumali, zdali byl kolaborant, a přišli na to, že spíš asi ano. To je příspěvek našich veřejnoprávních médií. Ten svět je plný paradoxů a ironie. Kam se podíváme? Jediným pevným místem v našem vesmíru je František Toula, který přejeme všem dobrý večer a všem Václavům mnoho štěstí a hlavně zdraví, jelikož nás dnes předběhl s pozdravem mudrc z Ostravy, tak všem přejeme pohodu a také zdraví v tento významný den. Mudrcem z Ostravy má být asi Jirka. Jirka si asi na 10 SMS-kách nebo kolika vstupech, ne SMS-kách, stěžuje, že jsem mu ještě neodpověděl na mail, který mi poslal. Omlouvám se, ale možná, že Jirko, jste tak trošku předvedl, proč je tak obtížné vám odpovídat. V těch dopisech se projevujete podobně jako tady. Je to trošku chaotické a je toho ohromně moc. Je to takové to, neměl jsem čas napsat vám krátký dopis, tak vám píšu dlouhý. A pokud já nechci v té chvíli jenom to tak nějak odbít a napsat vám, že vás zdravím a na vaši otázku ano nebo ne, ale pokud chci něco tam vysvětlovat, tak na to potřebuji opravdu čas. A toho se mi nedostává.

v rámci svaté a později nesvaté EU, Římše, římského národa, německého. To je takový zmatek, Jiří, že na to skoro nelze odpovídat. Já vám na tom chci jenom demonstrovat, jak je obtížné. Při všem, že jste určitě moc hodný člověk a myslíte to moc hezky, takže je to velmi obtížné se v tom vyznat. Jaký slavíme svátek? No, oficiálně se jmenuje České státnosti, a vy si tam už v tom si pletete dvě věci. Jako si někteří Moravané, kteří chtějí jako být hodně patriotičtí, také někdy pletou. Je totiž tak, že ono je to země koruny české a do nich patří i to vaše Slezsko, ale vznikly země koruny české postupně, jo? Takže ne země koruny české, slezské, moravské a tak dále, ale takhle se takový tradiční název vytvořený našimi nádhernými minulými krály. Souvislost s římskokatolickou církví je na snadě, protože svatý Václav přijetím křesťanství tehdy nebyla žádná jiná, žádná další církev než jediná Kristova církev. Přijetím křesťanství vlastně zakotvil tu naši zemi. Ale možná, že se vám to přesto, ale neslibuji to, pokusím trošku aspoň ozřejmit v nějakém kratším dopise. Vy podotýkáte, že jste můj článek ani zatím nečetl, ani neslyšel, ale zajímá mě, do jaké míry s touto mojí tezí souhlasíte, či nesouhlasíte. No, co k tomu dodat, k této závěrečné myšlence, Jiří? Pokusím se. Zdravím Veronika Konopáčová, aha, zdravím nepodvolené, je třeba jít volit proti Babišovi, protože jinak se na jeho způsobu vlády nic nezmění. Potřebuje pocítit tlak, aby se jeho lidé nedostali do Senátu či zastupitelstv velkých měst. Předpokládám a budu se rád, když se budu mýlit, že je to výzva, nepřímá výzva k účasti na té demonstraci, která má proběhnout za týden Ladislava Vrábela. My se k tomu ale dostaneme, takže já to zatím odsouvám. Dostaneme se k tomu v několika tam případech vašich dopisů. No a tady už si přejete krásný večer, takže můžeme na to jít. Všechny karty budou a kostky, všechny kostky budou vrženy. Chtěl jsem říci, že všechny karty jsou rozdány, ale pak mě napadlo, že spíš jsou to ty kostky, co jsou vrženy některými těmi dopisy. Ale začínáme jedním hezkým. Já bych vůbec to chtěl dneska, aby to bylo takové, pokud možno méně konfliktní, než některé bývají ty naše porady. Ale nevím, prostě vy to určujete svými dopisy. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, zase mi to nedávám nenapsat, váš nedělní článek, opět bohužel samá pravda, doplněn trefným obrázkem, který obsahuje vše. Také soudím, že EU musí být zničena, ale asi to bude opačný proces jako u Kartága. Bude možná zničena tím, že jednotlivé státy tento strašidelný a destruktivní klub opustí sami. To je, milá Lado, jedna z možností, to je jedna z těch verzí. Svým způsobem by byla nejlepší, protože ono by se to rozpadlo do nějakých 3-4 celků. My bychom asi tady zůstali v nějaké té středoevropské součásti. Ale myslím, že i ten dezintegrační proces, kdyby takhle nastal, že by ještě nebyl

0: vedl k úplnému osamostatnění těch států. Ono je do toho investováno strašlivé mraky peněz a to Německo to potřebuje, a to dnes umírající hospodářsky, politicky i morálně umírající Německo, to potřebuje nějak z toho zbytku Evropy dostat. Čili nemyslím si, že je pravděpodobná moc tato varianta, ale je možná. Ale především vám chci moc poděkovat za rozhovor s panem Hrabákem. Děláte oba dva důležitou práci. Je až k neuvěření, kolik je ve všech institucích zrádců a škodičů našemu národu. A to vše bez postihu a zájmu lidí. Smutné je, že hlavně zástupci katolické církve v této souvislosti neplní to, co by měli. I v obyčejném občanském životě mi chybí její aktivní zapojení v boji za pravdu, Boha, že by vystoupila veřejně proti tomu neuvěřitelnému lhaní ve všech oblastech života a akceptaci toho, že zde na takzvaném západě už neplatí ani právo a o morálce se nemá cenu ani rozepisovat. Církev by to udělat mohla bez postihu po projevu svobody slova, měla by být přece apolitická. Třeba by přilákala více věřících, ale to není asi žádoucí. Jenom k tomu poznamenám, že v těch institucích je prostě všude pořád ještě spousta toho, čemu říkáme deep state. Je to tam, jsou to spousty lidí, kteří jsou tam byli dosazováni po dlouhá léta, dlouhé roky. Využilo se k tomu a kvůli tomu také vznikl ten zákon Evropské unie, která nás donutila ho převzít, ten o státní službě, který měl takzvaně pomoci stabilizovat tu státní službu, čili v té chvíli oni si tam nacpali, Sobotkové a další, ten deep state, ten hluboký stát, a teď ho je velmi těžko z toho dostat ven. Proto také současná vláda udělala ten další zákon, který vytýkají, který vede proti tomu. Ale k té církvi, no pochopitelně, církev 2000 roků se projevuje v podstatě velmi podobné, se projevují velmi podobné věci. Občas povstane jak Fénix z popela v podobě několika řady, několika třeba papežů a celé epizody dějinné, kdy úplně nádherně vede a pak se to přes jiné postavy zhroutí k úpadku, z níž se zase stoupá vzhůru. Mimochodem, bylo to tak i předtím, čteme ve Starém zákoně, bylo to tak od počátku. Problém je v tom s tím kopytem a v lidech. Protože když se tam dostanou, když třeba s dobrými úmysly se dostanou do vedení takovéhle úchvatné, protože z části lidské a z části metafyzické organizace, jakou je Církev Kristova, když se tam dostanou ti zajatci toho černého, no tak pracují přesně podle toho. A ten souboj spasitel ale předpokládal. A proto říká, nebojte se, brány pekelné ji nepřemohou. Tím už naznačuje, že tam bude veliký zápas a on je. Nelámejme hůl nad církví jako takovou, ale nad mnohými, kteří dnes tvoří, jako je ten deep state. Úplně stejným způsobem tam byli vneseni po druhém vatikánském koncilu v 60. letech spousty těch zednářských autorit a zednářských členů. také ty všechny sexuální problémy, které se různě řeší s těmi kněžími a tak dále, ty vznikají z 95% tam, v těch 60. letech. Oni tam už takový vstupují a tak dále. Chce to, je to jako kdybych teď něco vysvětloval Jirkovi, chce to trošičku víc poodstoupit a malinko se víc podívat na tu skutečnou historii a na zdroje. A pak tomu začneme o něco víc rozumět. Ale já chápu tu vaši výhradu. Jenom říkám, že má nějakou příčinu a není kouře bez ohně. Čili musíme zkoumat, kde byl založen ten oheň. My už vidíme jen ten satanův dým, vznášející se, jak pravil jeden z papežů nad Vatikánem. A vy ještě pokračujete. Nemám z té jakože výstavy v New Yorku dobrý pocit, ostatky jsou tam ponechány na pospas, ani nebudeme vědět, kdo k nim může mít přístup, ale snad žádné případné zlo těmto relikvím neuškodí. Těším se na vaše další články a rozhovory. Tvrdohlavě nepodvolená Lada. No, Lado, moc děkuji za tenhle dopis a za i to vročení, abych tak řekl, to tvrdohlavě nepodvolený. V této době i mnozí, kteří se pokládají za nepodvolené, tak začínají se podvolovat různým věcem, protože ten široký rejstřík možností podvolení se rozevírá stále víc a víc. Ona ta druhá strana ví, že začínáme pro ně být smrtelně nebezpeční. Německo, Francie, Itálie. Kam se podíváte tamto? Tam sílí ten nepodvolený aspekt. A o to víc oni útočí. A je to úplně stejné jako s tím satanským dýmem. Je to vždycky nabídka. Nejlépe peněz, když se podíváme na to, co se děje v Kyjevě, na ty korupčníky obludné, v jejichž moci je nechávat vybíjet vlastní národ. Až po ty Rakušany zde a podobně, všichni, já věřím tomu, že nebyli původně, nejsou determinováni tím, ale tou nabídkou. A teď jde o to, jestli vydrží ten člověk nebo nevydrží. Tvrdohlavě nepodvolený vydrží. Pojďme dál. Já chci tady v té souvislosti ještě přečíst jeden dopis, který přišel ze zahraničí. Jirka si tam stěžuje, že spíš odpoví někomu v zahraničí než jemu, ale není to tak, i když musím říci, že některé dopisy našich krajanů mě nesmírně zasahují. Mezi ně patří i tento od Hany Zahradníkové. Také reaguje na ten náš svatováclavskou alfu a omegu s Václavem Hrabákem a píše: jeden z nejdůležitějších podcastů, které se mi kdy dostaly před oči, do uší, mysli a hlavně do srdce. Už dlouho jsem přemýšlela nad tím, proč právě my Češi platíme za největší ateisty v Evropě a možná ve světě. Skvělý čaj. Napadlo mě, že to může paradoxně souviset s tou naší zvláštní hlubokou poetickou duší. A pražské jezulátko ví, proč to byla právě Praha, kde chtělo být uctíváno. Zajímavá myšlenka. Ne, nejsme tendenčně povrchní neznabozy, kterým k životu bohatě stačí opřeknedlo, zelo a pivo. Nádherně jste tu naši tragickou demolici křesťanské víry posvítili. Nádherně jste na tu naši tragickou demolici křesťanské víry posvítili a vždycky, když jsem pročítala už jen tu obligátní babičku Boženy Němcové, jsem nad tím náhlým naším českým duchovním úpadkem smutně kroutila hlavou. Nikdy bych si nemyslela, že i za zrodem Československa je pařád zednářů, ale je v tom obrovská logika. Ta ďábelská pomyslná červená nit, která se táhne od zrodu masonérie, která přísahá na zničení katolické církve, dnes se dostala do samého jejího středu a na vrchol. Napoleonské války a války katolíků proti katolíkům, tak jako dnes mezi Slovany, invaze všeho druhu pro demolici evropských křesťanských kořenů, propagace neřestí, které jsou útokem proti evangeliu, to všechno dává tragický smysl i ve všem svém nesmyslu. To je text. Ne, samozřejmě, že lež a prohnanost nebudou mít poslední slovo, a to i díky odvážným lidem, jako jste vy a další, kteří se pomalu, ale jistě probouzejí, protože všichni máme před očima, nakolik ty v uvozovkách jistoty, ve které ateisté v uvozovkách věřili, jsou nakonec jen nástrojem na ovládání mas. Velmi přesně. Wow! Americky. Teď víc než kdy jindy mám jistotu, že přes všechny naše mizérie nás Pán Ježíš neopustil a že stojí za to vsadit na něho, na toho, který je ta správná, jediná správná cesta, jediná pravda a život věčný. Ode dneška se budu ještě víc modlit za mé milované Česko, ve kterém sice už 45 roků nežiji, ale tím víc své kořeny ctím a uctívám. Ať vám oběma a nám všem náš Pán Ježíš Kristus a Panna Maria žehnají. Hana Zahradníková. Neodvažuji se říct k tomu ani slovo. Pojďme dál. On ten závěr toho týdne s tím Václavem Hrabákem, který je mimochodem také jedním z lidí, kteří momentálně na stanici Hvězda působí a má tam svůj pořad. Já vím, že mnozí už jste mě také napsali hezké věci o tomto pořadu a teď je tam také Markéta Bejvodová. A je tam, už včera zkoušel první vysílání večer Ládě Květvička, dneska myslím zkusí v 11 večer druhé, zatím zkušebně, tak kdo si to budete chtít poslechnout, si to poslechněte a případně nám dejte najevo, protože jsou to teprve zkušební moderátorské pokusy, ale on je suverén. On dlouhá léta v rádiu pracoval. Tak ten celý závěr toho týdne s Václavem Hrabákem a potom i s tím mým článkem, myslím, byl dostatečně inspirován tou svatováclavskou obrovsky silnou energetickou bombou, bych řekl, kterou možná ani někteří necítí. Pro někoho je to opravdu jenom delší víkend, prodloužený víkend, jak se tomu říká. Někteří ale naopak, jeden z vás, pan Klejna, tady to mám z YouTube zrovna, pane Hájek, měsíčně dávám 100 korun, ale vidím, že je to zoufale málo. Mějte se a díky za vše. No, takovýchto věcí k nám přišlo víc. Já si toho nesmírně cením, že právě u těch duchovních věcí se najednou vlastně mnozí si uvědomují, že to docela obtížné obtížný balvan, který ten protiproud před sebou už 15. rok. No, skoro. Valí. Prostě potřebuje občas podpořit. Mnozí to činíte. Ale specificky teď ještě ve vztahu k té hvězdě, která nás opravdu stojí docela dost peněz, bereme každou takovouhle poznámku za vysoce, ale opravdu vysoce plausibilní, nutnou a krásnou. Je Marie Lidenthalová napsala právě před chvílí, projela kolona s relikviemi svatého Václava okolo nás. Stříbrný relikviář s kůstkou svatého Václava a jeho lebkou. Zítra je zde ve Staré Boleslavi mše k téměř tisícímu stému výročí zavraždění svatého Václava. Kardinál Dominik Duka měl vždy zde úžasné mše a modlitby. I když jsem nevěřící, tak jeho úžasná řeč mě vždycky fascinovala. A vždy jsem překvapena, jaké množství lidí 28. září přijíždí do města, aby se zde pomodlili za svůj národ. Milá Marie, máte úžasné jméno. Uchvatné. Ono je to opravdu tak, my se k tomu ještě dostaneme v závěru naší dnešní porady, protože je tam jeden zádrhel pozoruhodný. O němž možná víte, ale já jenom chci reagovat na to, že vy jako člověk, který se definuje jako nevěřící, přímo řekl bych ve smyslu toho, co jsem četl předtím ten dopis, vlastně hluboce vnímáte ten duchovní rozměr našeho bytí, našeho národa. Svým činem, svým myšlením. To jestli, víte, víra jako taková, ta pravá, hluboká, je vždycky dar. A je jenom, někdy se člověku stane, on ten dar totiž nepřichází s tympány a nebeským troubením andělů málo kdy, skoro nikdy, spíš jen jako takový ten šelestivý, nepatrný vánek, který je v tom rachotu světa velmi snadné přeslechnout. No, nabídku dostane každý a má možnost se k ní vrátit kdykoliv. A myslím, že vy jste ho někde zaslechla, a někde ve vás je ten vánek. A proto možná začas pochopíte, proč takové množství lidí se nejen 28. září opravdu intenzivně modlí za tento národ k Pánu Bohu a k Paně Marii. Ale děkuji moc za tento moc hezký dopis. Pojďme dál. No, tady se dostáváme ovšem k jedné věci. Já přečtu tenhle kratinký dopis, také nádherný od Daniely S., ale nebojte se, hned na něj budu reagovat dalším dopisem. Vážený a milý bratře, děkuji vám za úžasný článek Čekání na zázrak. Jste prorok dnešní doby, Pán si vás používá. Kéž vám i nadále poskytuje ochranu a dává svou moudrost, zdraví a sílu, to vám vyprošuje vaše posluchačka Daniela S. Vykřikovat, že nejsem prorok, je zbytečné, protože nejsem prorokem, ale oni totiž, ty proroci, se mimochodem vždycky viděli až zpětně. Proroci, ale vlastně doba proroků skončila Kristem, vystoupením Ježíše Krista. A to ještě ani nemluvím o tom, že osudem proroků prakticky všech bylo, že je zabili. a pak se k ním vraceli a dělali jim ty hroby. Ježíš o tom v jednom evangeliu velmi, velmi dobře mluví, když mluví k farizeům. A k farizeům dnes mluvíme skoro většinou tady. Ale mě to zajímá z jiného hlediska. Vážený pane Hájku, další dopis od Lucie M. Zdravím vás, Lucie, už jste také nám psala několikrát a já jsem vám odpovídal na rozdíl asi od Jirky. Nevím, jak je to možné, ale na vaše slovo vždycky dojde. I když s něčím třeba nejdřív nesouhlasím. Dneska proběhne protivládní demonstrace chvilkařů na Staromáku. A asi za týden tam bude Láďa Vrábel dělat to též. Když jste tady o tom promluvil prvně, zdálo se mi, že jste asi proti němu nějaký zaujatý. Jenže ono to je přesně, jak jste říkal, a já to fakt nechápu. Nebo možná to nechápe on, že se tím přidává ke chvilkařům? Jenom s tím rozdílem, že oni jsou opravdoví milionáři, protože je platí celý ten antibabišovský politický kartel, kdežto jeho odrbali o všechno a ještě ho hnali k soudům. Jestli je to zatrpkost nebo co, ale prostě fakt je, že udělat takovou demošku teď, to je hotová nahrávka všem Rakušanům, se kterými je Hrad i chvilkaři propojený. Tak jsem se vám jen chtěla tímto omluvit, že jsem vám napsala ten nesouhlasný dopis, beru zpět. My se tady nakonec semeleme sami, myslím, my nepodvolení. Bojím se, že po Láďově demošce se hodně lidí rozhodne k volbám vůbec nejít a nechají to Rakušanovi a Pirátům aspoň tady v Praze. Z toho vašeho nedělního článku jsem doteď paf. S díky a úctou Lucie M. Jen ještě poznámka z YouTube. Já jsem tam zahlédl něco, co se objevilo právě tady v tom chatu. Tam je najednou jedna krátká notička. Můžete podpořit přijít 3.10. od 13 hodin na Malostranské náměstí na demonstraci proti válce a jaderním zbraním včera. Ono to je Lucie, prostě ono to je tak nějak v nás. Tady ten problém momentálně, který je mnohočetný a který se týká současné vlády a řady kroků, které po necelém roce už musí začít podnikat, to si uvědomíme, že opravdu nastoupila až začátkem roku, čili je to nějakých 9 měsíců, 3/4 roku. Ale já to neobhajuji. Já naopak jsem tvrdým kritikem toho. Ale to všechno je vedle toho postaven Rakušan a všichni ostatní. Víte, já jsem si se zájmem dneska uvědomil, byla ta tiskovka, měl Andrej Babiš a vláda, ve kterém ta agentura, já teď nevím, jestli jsem si vůbec poznamenal její jméno, teď konce nespomenu, fakt, ale je to docela významná ratingová agentura, přisoudila naší zemi opět vyšší, konečně vyšší rating takzvaně, čili jakési dobrozdání o tom, jak je ta země na tom ve vztahu ke svým možnostem například splácení a tak dále. I hned se k tomu přidal Petr Fiala, náhle se říká, teď to za to můžeme my, ale tam za to ostatní ne, za ten 1 200 000 000 000 korun vysoký dluh, to ne, ale za tohle je to směšné. Jistě, že ta vláda za 3/4 roku už něco v tom udělala a ono mě to vede k tomu, a já se to možná tady k tomu dostanu ještě, že vlastně bychom měli vnímat to působení a fungování té vlády ne z těch úplně jednotlivostí, jsou důležité, ale z toho celkového trendu. Zatím nemíří ten trend do války, zatím je tam docela zvýrazňující se brzda v podobě SPD. Uvidíme. Není to ještě ani rok. Ale specificky, pokud jde o ten rozpočet, kvůli kterému se tady zvedaly koaliční půtky bezmála, aby se trošku snížil, nesmyslně, podle mého soudu motoristé jenom chtěli předvádět, že jsou takzvaně pravicoví. A podle toho dogmatu, jako mají ten rozpočet co nejníž. Já se připadám jako, nebo se definuji jako člověk spíše s pravicovým myšlením. A já bych byl proto, aby byl klidně ještě vyšší. Teď je právě ta chvíle, kdy zaprvé se lze z toho téměř s jistotou proinvestovat. Právě proto, že není krize. Ne, že se proinvestovat z krize. Proinvestovat se k vyššímu výkonu celé té země, k lepším jejím silnicím, elektrifikaci a tak dále. Výstavbou například přehrad a ostatních věcí, dostat prostě najednou tu zemi dál, regiony, které jsou pořád ještě odděleny hodně právě dopravně, zvlášť severní Čechy a všechny ty a mnohé ty severní okrajové části, kde žijí ti nejstatečnější občané naší země, protože to nesou na zádech, na hrbu. Speciálně jsem to zahledl v Jeseníkách samozřejmě, ale jak jako to propojení především dopravní, to by všechno mělo velký smysl a tak by mě vůbec nevadilo. Kdyby ono, když se to přepočítá, tak kdybychom měli vůči počtu obyvatel schodek, jako mají třeba Poláci, kteří jsou dnes lídrem ekonomickým tady ve střední Evropě, tak by ten schodek měl být asi kolem 700 miliard, ne 300 a něco. Kolem 700 miliard. Nikdo nesnižuje Polákům rating. Ne, jsou to fakt nesmysly. Jsou to hříčky, ale v tomto smyslu slova bych řekl, že by měl daleko Andrej Babiš víc trvat na svém. On tak víceméně trval. Ty pokusy o snížení toho jsou jen formální, toho schodku. Ale jak mám vůči němu spousty výhrad, tak v tomhle ne. Je to paradoxní, jakoby. Ale stálo by to skoro na zvláštní jednu samostatnou naší poradu, jenom o těch rozpočtových věcech, ale já myslím, že by to zajímalo tak málo lidí, že to nemá smysl udělat. Prostě v tomhle bych vůbec Andreji Babišovi nic nevytýkal. To mělo být ještě vyšší a teď ty závazky, že budou snižovat ten rozpočet v dalších letech, no to si mají, to měli tenhle nafouknout daleko víc a počkat, až ty první investované peníze to začnou vracet. Ale já tím chci jenom říci, ono to s touhle vládou tak beznadějné zase není. Pojďme dál. Ono je to nebezpečné možná v těch zahraničně politických věcech, ale ty, jak jsem řekl, přestože přišlo hodně dopisů na Ukrajinu a na Michala Svatoše, protože myslím, že to bylo jedno z nejzajímavějších rozhovorů, který jsme tady minule udělali, tak si je nechám pro něj. Protože my jsme se s Michalem Svatošem dohodli, že budeme dělat daleko častěji naše rozhovory, protože ta situace ve světě, nejen na Ukrajině, se tak zauzluje a dramatizuje, že ten výklad je potřebný. A ten jeho je vždycky nesmírně inspirativní a zajímavý. Čili nechám to spíš pro něj. Pane Hájku, nevím, jestli čtete komentáře pod vašimi videi, ale pravidelně se tam prohánějí trolové, nejvíc ten pod značkou Platner Ježíšek. Ten se objevuje i na našich pondělních poradách. Urážejí a rozeštvávají lidi. Proč to nezablokujete? Nás přece, i když jsme naopak slušní a věcní, na jejich webech i na sítích blokují pořád. Myslím, že už dávno neplatí, nejsme jako oni. Vlastně to neplatilo nikdy, byla to jen taková vějička, aby se komunisti po převratu nehoupali na lucernách. S heslem pro dobrotu na žebrotu, věrný protiproudař Luboš Z. Luboši, vy už jste mě také pár dopisů poslal, beru to velmi vážně, co říkáte, ale vysvětlím to zcela jednoznačně. Tam to nejsme, jako oni, platí také. Možná ve třetí řadě, ale platí. My prostě, kromě těch, kteří se tady začnou vyjadřovat vulgárně, my nikoho neblokujeme. To vulgární zablokujeme, protože to je ten odér satanského dýmu. Ten tady nechceme nechat potulovat. Ale ty nešťastníky, jako je ten, já jsem si ho také všimnul, jak se mne Platner Ježíšek, ten vstupuje do všeho. A ještě je tam pár jich takové, ale ten nejaktivnější. A jeden z vás tam píše, když se tam s ním, já ty komentáře čtu docela intenzivně, nemyslete si, že ne. Já tam jenom nechci vstupovat do toho, protože to bych to začal okamžitě moderovat. Kdybych to udělal jedinkrát, tak to začíná moderovat a to ne. To je váš prostor. Tak někdo tam velmi případně píše, hlavně mu neodpovídejte, ignorujte ho. Ano. Tihle zoufalci, bez ohledu na to, jsou-li zaplacení nebo nejsou, to je jedno. Ti se živí vaší energií. Tím, že jim odpovíte, tím, že vás rozčílí, tím, že vás urazí, všemi těmi rusáky a podobně, že to je primitivismus. Ne, vůbec o tom neuvažovat. Není to. Ignorovat to. Jinak pro mě a obecně je ale zajímavé tam tyhle lidi nechat. Protože ke zkoumání toho nejen intelektuálního, tam to není moc ke zkoumání, ale řekl bych vnitřního zázemí toho soupeře, toho protivníka. Je to zajímavé vidět způsob demagogie, způsob, kde je naočkovaný a proč a kudy jde. To je jako z hlediska vědeckého bádání nad nešťastníky docela zajímavá věc. I to je důvod, proč je tam nechat. Ale obecně, prostě my pořád máme ten ideál svobodného názoru, svobodné výměny názoru, ideál svobody slova i po projevu a tak dále. Nemůžeme dělat přece něco jiného. Snad to pochopíte. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, když nedávno prohlásil Andrej Babiš někde na severu Moravy, že je možno si zde v naší zemi objednat trestní stíhání, tak se potrpené husy Soudcovská unie, Česká advokátní komora a předseda Vrchního soudu Praha ozvali. Ten předseda Vrchního soudu údajně prohlásil, že si půjde stěžovat ministru spravedlnosti Tejcovi na Andreje Babiše, že prý Andrej Babiš tímto prohlášením snižuje prestiž soudců. Pokračuje to pořád. Stěžují si dál, ale je to komické. Hezky jste to, pane Kellnere, vystihl. Já nemohu nic jiného než s Andrejem Babišem souhlasit, poněvadž jsem sám podstoupil jeden vykonstruovaný soudní proces, který proti mě inscenovali na vrchním státním zastupitelství Praha. Ten vrchní soud, co si chce jít stěžovat na ministra Tejce, sedí ve stejné budově jako to nejvyšší státní zastupitelství Praha, co mě zažalovalo. Tak jsme nelenili a svolali jsme za národní demokracii demonstraci na 1.10.26 před ministerstvem spravedlnosti od 14 hodin do 16 hodin. Tady vidíme pozvánku, kde chceme apelovat na ministra Tejce, aby zajistil odpolitizování justice v České republice. Vždyť se tam všichni ti frajsleři sedí spokojeně dále a politické procesy jedou dále. Chceme se samozřejmě zastat na našem shromáždění i posledně stíhaného Tomáše Hrdličky za to Z na oděvu. Miroslav Kalnar píše, ono, já bych řekl, že právě v debatě o tom, zda ta dnešní trapná chvilkařská nepovedená operace byl tam. Oni jsou zvyklí na ty statisíce nahnaný a svezený ze všech koutů a dneska tam bylo nezaplněné náměstí z poloviny Ukrajinci a z poloviny náhodně jdoucími okolo. To je strašné selhání na to, kolik na to mají. Opravdu spousty milionů dostávají na to. Tak a vedle toho ten chystaný Brabelův zmíněný podnik. Mně přijde tahle ta pozvánka na tuhle demonstraci najednou smysluplná. Bude tam jenom pár lidí, nepochybně. Ale to bych řekl, to je smysluplné. Jít, říci vládě, kterou docela s ní asi jsem rád, že tu je, říci, zaměřte se teď bezprostředně na tohleto, my opravdu trváme na tom, že nesmí pokračovat například politické procesy, že nelze jenom, aby premiér připustil nebo řekl, že si tady lze objednat odsouzení kohokoliv. Nepochybně pravda. Mám s tím jistou zkušenost ještě z hradní doby, z doby, kdy jsme četli Milosti, nepředstavitelné věci. A dával Václav Klaus Milosti a byl za to kritizován. Teď nehovořím o amnestii, o Milostech. Tak ano, nepochybně je pravda, že v této zemi si lze objednat, máte-li dost zájmu některých mocných, anebo peněz, objednat politický proces proti komukoli, nebo i proces kriminálně. A všimněme si, Rakušanů se to netýká. Ti ve spojení s Hradem a milionářskými chvilkami kráčí vítězně vzhůru. Obávám se, že i ta demonstrace chystaná Ladislava Vrabela může přispět také k tomu, že řada lidí nepůjde volit současné strany z těch nepodvolených. A o to víc vyroste Rakušan. A jednoho dne, nedej pán Bůh, nám opět vstoupí do Strakovky. Tentokrát se nezakecá. Pojďme dál. Dobrý den, vážená redakce. Já se tady ale chci dostat k dopisu, který jsem minule vynechal a slíbil jsem, že o něm promluvím, tak tady tentokrát vynechám tento. Veroniko K. Jenom dávám najevo, že jsem ho dostal. Tomáše Doležela mi mimochodem určitě také znovu pozvem, je vynikající, takže zaznamenal jsem tu vaši zajímavou žádost. Dobrý den, pane Hájku, vím, že server Protiproud řeší především globální problémy světového charakteru, ale byl bych vám vděčen, pokud byste byl schopen zveřejnit váš pohled na kritickou situaci tisíců ohrožených občanů České republiky. Jde o problém spojený s developerským projektem fondu Wood & Company City OPF pod názvem Vita Písnice. Já jsem to naznačil minule. Zatím a tak dále, tato kauza zasáhne tisíce bezbranných lidí, většinou staré generace, a postupně hrozí, že mohou skončit na ulici jako bezdomovci. Silně to připomíná kauzu spojenou s panem Bakalou. Moc vám děkuji za vaše články, myšlenky a úvahy o světě okolo nás. S pozdravem, Jan B. Jené, koukal jsem na to samozřejmě. Zjišťovali jsme, co zhruba se k tomu dá říct. No je to přesně, jak říkáte, je to další Bakalovina, jenže v menším trochu, a ne v Ostravě, ale v Praze, kde ty byty na začátku 90. převzal ČES, tak by člověk řekl státní firma, tak no to bylo OKD taky. A on to ČES dokonce pak nabízel některým lidem. K odprodeji to v té době bylo vyloučeno, neměli jsme ani vindru nikdo, kromě těch, co si z toho předchozího režimu nakradli. No a tak to prodal jiné firmě, asi za 1,5 miliardy, nebo jak to bylo, ty byty. A ta už s tím zase začala pracovat. Takže přes několik kolen ta další firma, ten ČES to prodal skupině CIB, CIB. Někteří nájemníci se dokonce soudili, se pokoušeli s ním soudit. No a dneska dochází k tomu, že jim říkají, že je vystěhují, že to budou renovovat, a tam už se nikdy nevrátí ty lidé. A nebo za nepředstavitelných nájmů. No co s tím? Do toho se určitě mainstreamová média nepustí. A když se do toho pustíme my, tak je to málo. Jediná možnost je využít teď situace v těch volbách. Jestliže tam je starostou jakýsi pan Macháček ze STANu, z této bezpochyby mafiánské organizace, no tak požaduji na nich, aby s tím okamžitě něco udělali, a ne, že pan starosta řekne, ještě jsem nemluvil s žádným nájemníkem, který by řekl, jsem dobře informován. On je má informovat. To jsou ty okamžiky, kdy je možno speciálně u komunálních voleb toho využít. Tam na místě musíte ještě narychlo zorganizovat, co umíte, abyste tam tyto lidi dostali pryč a na jejich místa dostali někoho například z SPD, která docela bych řekl, že se o tyhle případy zajímá a bere. Nebo dalších, nebo nevím přesně, jaká tam máte uskupení, ale určitě ne Piráty. Určitě ne Lidovce nebo podobně. Teď je ta chvíle. Já vím, že se to snadno říká, ale já opravdu nic jiného teď poradit nedokážu. Za měsíc bude pozdě, pak si o tom můžeme říkat a neříkat. Teď je ta možnost. No, jestli to zkusíte, rádi o tom budeme všechny informovat. Pojďme dál. Hej. Přišla spousta reakcí ještě také na ten rozhovor s Markem Obrtelem. Moc jsem tomu rád, všichni mu přejeme samozřejmě úspěch, ale on tam narazil také na ten problém větrníků, proti kterému on velmi silně s nimi bojuje. A Monka tady říká, Ohledně jižní Moravy naprosto pravdivé. Od doby, co Rakušani zaplavili pohraničí větrnými elektrárnami, na jižní Moravě enormně fouká, je velmi často zataženo a šedivo, především v zimních měsících, léta naopak extrémně horká a spalující. Srážky nejsou příliš časté, ale pokud jsou, jsou extrémně intenzivní, provázené velmi silným studeným větrem. Tyto teplotní zvraty mají za následek plíseň na ovocných stromech i v lesních porostech, špatnou úrodu a problém pro chovatele čiskotu, dobytka čiskotu nebo zemědělce. Já myslím, že lepší příspěvek k té klimatické lži nelze vyslovit. Prostě jestli něco je způsobeno člověkem, tak tyto věci, tyto následné věci, protože ty větrníky skutečně mění ty toky větru a všeho ostatního. To je na to napojená vlastně celý ten ekosystém. Opět velké téma, k němu se chceme vrátit, nejenom jako poznámku tady při naší poradě, ale o tom, co a jak se s tím dělat dá. K tomu se chceme dostat. Máme pozoruhodnou zkontaktovanou skupinu lidí, kteří se tomu opravdu na vysoké úrovni věnují. Brzy necháme to po volbách, samozřejmě teď ještě je spousta dalších témat, ale po těch volbách se hned k tomu chceme vrátit, protože to je jedno z nejďábelštějších témat toho satanského dýmu, který se tu nad námi vznáší. Tak pojďme dál. Tady jsem se nechal jednu věc. Z dneška přišlo od Jany Horákové. Dnešní svatováclavská pouť poprvé v historii bez ostatků svatého Václava. Musela být vytvořena bysta svatého Václava podle předlohy parléře našimi umělci ze stříbra. Je nádherná, ale daleko od poutníků. Už věříte, že jsou ostatky pro oslabení národa v USA i se zemským křížem? Já jsem přesvědčen, že zemský kříž tam není, že tam je ta fotografie jeho, ale už jsem se tady jednou zmýlil, nechtěl bych se mýlit, i když Václav Hrabák o tom ví opravdu hodně a tvrdí, že tentokrát ten kříž neodvezli, ale odvezli spoustu ostatků do té Ameriky, do toho židovského muzea. Ten okamžik je na jednu stranu drtivý a na druhou stranu příznačný. Mnozí tady spílají té naší katolické církvi, já se ji snažím občas trošku obhajovat, ale současně přiznávám, že je plná zednářů v těch nejvyšších patrech, zvlášť ve Vatikánu a v těch organizačních stupních pod ním, zvláště němečtí biskupové, to je specifická kategorie. Přesto si myslím, že něco takového jako nedonést tam na tu pouť celou tu lebku svatého Václava poprvé je něco převratného a něco, co signalizuje, že náš nový arcibiskup pan Přibyl, no prostě řečeno, není kardinálem Dominikem Dukou. O to víc je třeba vzývat našeho zemského patrona nejsvětějšího Václava, abychom tyto těžké doby překonali. A nejen, abychom je překonali, ale abychom z nich vyšli v pravdě vítězně. Tak si ještě užijte ten úchvatný svatováclavský večer a konec prodlouženého víkendu a za týden se dáli Pán Bůh na poradě Nepodvolených opět sejdeme. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: hodně dobré zábavy na Plesku tady a možná i poučení, jak doufám. Stálým hostem tento den v Pleskazření Skálopevné, řekněme ve Skálopevně, pomlčka Pleskazření, je Josef Skála. Ahoj.
1: Ahoj, Vladimíre.
0: Tak vidím, že se máš dobře, jsi dneska nějaký in focus, nějak pozoruhodně zaostřen, je? Ježišmarja.
1: Ano, byl jsem nucen si opatřit novou kameru, ne na Prahu vysílání na jiném kanálu alternativním, na jinou kamera. Vypověděla službu, tak jsem během asi 3 minut stačil instalovat záložní kameru, kterou jsem dostal pro podobné případy a hle, ona funguje a zdá se, že obraz je ještě ostřejší.
0: Tak děkujeme, že teda nebudeme připraveni o tvou ostrost, tvůj ostrovtip a adekvátní komentáře. Prosím tě, já nevím, mám tady dvě takové celkem zajímavé věci, tak celkem si říkám, kterou bychom začali, tak pojďme začít přímo dánským ministrem obrany. On se jmenuje Theo Franken a vlastně v interview Euronews řekl, a teď na to se všichni prosím pěkně posadíme, že Rusko nezačalo svou hybridní válku před 2 lety. On tedy jde hlouběji do historie a vlastně já navrhuju si ho teď poslechnout, protože vždycky nám říkali, jděte do zdrojů, jděte ad fontes, tak pojďme si poslechnout, co on teda říká.
2: Hybrid warfare is not something that Russia is starting since 2 or 3 years. They're doing this for 50 years. This is something that where Putin was really very good in.
0: No, takže on tam hovoří o hybrid war. Není to něco, s čím by oni začali před 2 lety. Oni to dělají už půl století, ale zajímavý je ten konec. Putin je v tom dobrý. Takže dalo by se to zřejmě chápat možná tak, že on jí vede už 50 let, ten šéf, co tam sedí v tom Kremlu, nebo někdo by to tam mohl asi takhle zřejmě vlastně slyšet. A já se tě zeptám konkrétně. Vždycky se říká, že ti politici by měli pečlivě vážit svoje slova, protože když je někdo vezme do slova, tak oni sami sebe mohou historicky vlastně diskvalifikovat. Jak by si viděl vlastně styl uvažování teda evropského ministra? Toto není o Kremlu, tohle je o stylu uvažování evropského ministra. Národního státu, pravda, takhle ne EU ministra, ale ministra národního státu EU.
1: Dánsko má, jak víme, problémy s úplně jinými tlaky. A sice na Grónsko, takže možná pan ministr se rozhodl, že... A ty jsou, jak víme, spoza oceánu Atlantického. A pan ministr se rozhodl, že to nějak vyváží zřejmě a kompenzuje a odvrátí pozornost a tak dále. No dobře, tak možná mu to někdo zbaští. 50 let a Putin, no, tak Vladimír Putin je svého zvláštní náhodou stejně starý jako já. To znamená, že před 50 lety mu bylo 24 roků. Tak to nějak ještě byl v přípravce TKGB zřejmě nebo jak. A tento dánský ministr opravdu vyniká zvláštní jasnozřivostí, analytickou hloubkou a moudrostí. Já nevím, jaká ještě slova použít. Máš pravdu, že když to bude poslouchat nikoli blázen, ale normální člověk, který umí do 5 počítat a je nadány s tou schopností od samostatné orientace, tak se řekne pro boha živý, to i v Dánsku máte takový lupáky ve vládě, to jako, pardon. No je to absolutní nesmysl samozřejmě a pokud by někoho zajímaly hybridní války, vedené teda již od dob před 50 lety, mohou o tom tady promluvit velice dlouze, ale to asi není naše téma. Ty jsou páchány přesně opačným směrem.
0: No já si právě říkám, že tady každý argument dobrý, že kdo chce teda, jak se říká, já teď, protože mám rád tu němou tvář, tak se teď chci vyvarovat jedné metafory, ale vždycky se říká, vždycky, kdo chce zachovat se brutálně, tak tu hůl si najde. Tak asi teda řekněme tedy takhle. Zajímavé je, že jemu je 48 let, mě je teda, řekněme, těch let 50 a minimálně ta válka jedna v Afghánistánu hybridní nebyla, ale o tom to samozřejmě není. Tady spíš jako jde o to, že opravdu, když chce někdo dosáhnout nějakých výsledků, tak on si kolikrát přizpůsobuje zadání, aby to měl s minimální

0: Já jsem si kdysi koupil, udělal jsem chybu a koupil jsem si tuto knihu Dějiny Ruska v edici Lidových novin. Ona úplně špatná není, ale je napsána s takovou záští, že to vlastně stříká úplně z každého otvoru. Takže kdo se chcete dozvědět, co v té zemi nikdy nebylo, co tam není a co tam nikdy nebude, tak si rozhodně přečtěte tyto Dějiny Ruska. To moje vydání končí zhruba kolem doby denominace toho rublu. Vím, že asi zřejmě existují nějaké modernější dotisky, ale já jsem si řekl, že si ji nechám, abych na ní demonstroval právě ten styl toho myšlení. Tak a už ti dávám slovo.
1: Povrchnost říkáš, no tak pochopitelně, jakákoliv hlubší analýza, která by se opírala o fakta, by drtila podobná schémata mantry a hovadinky. Takže je třeba nasadit kvantitu a z té artilerie tohoto typu mentální chrlit nějaké povrchnosti a hlouposti. Je-li to dostatečně povrchní, jako třeba ta úvaha, že 50 let hybridní válka a podobně, no tak lidi, kteří jsou nepolíbeni fakty a čímkoliv podobným, to může nějak omámit. Někdy se to i daří. Jo, všimni si, že tady třeba se neustále šarmuje jakýmisi kauzami domnělé hybridní války proti České republice. Nevím, jak ty, ale já jsem nikdy, mám na mysli tady z východu, já jsem nikdy nezaznamenal jeden jediný důkaz toho, že se něco takového stalo. V Americe na to mají pojem highly likely, že tedy se to může jako, že to vysoce pravděpodobné. No ale já na to mám odpověď poměrně jednoduchou. Říkám, počkejte, tak chce-li někdo něco seriózně tvrdit a je to obvinění z vážných přečinů a možná zločinů, tak musí unést důkazní břemeno před soudem.
0: No ale nějaké takové věci ti média se pokusila zprostředkovat, vys ten autobus v tom depu, nějaký jeho Američan tam, co si působil. No já nevím, tak je to legrace, nebo se tím máme zamyslet?
1: Teda? No tak je to pitomost, samozřejmě, jako totální blbost, ale já chápu, že kdo chce slyšet, že teda ti Rusáci a tak dále, no tak na to naskočí a vidíte, to máte další jako příklad. No, takhle se dá oblbovat určitá část veřejnosti poměrně dlouhodobě. Bylo by hloupé, kdyby to došlo tak daleko, že by dozrala doba na varování, která tomu, na toto téma, nebo na toto témata, jak si adresujeme my, protože dneska jsme opravdu na hraně možného obrovského konfliktu, který by mohl vyústit v velmi zničivé, destruktivní prostě události. A já chodím, kde můžu, tak říkám, že je-li to takto vážné, tak je rozhodující apelovat na půd sebezáchovy elementární. A nevím, co brání tomu, aby stát, aby si taky umyl ruce, vypsal všelidové referendum na naprosto jednoduchou otázku. Smí či nesmí být Česká republika vtažena do válečného konfliktu pod, tedy v cizím zájmu, pod cizím velením, natož pak proti kterékoliv z jaderných velmocí. Kdyby se stát odhodlal takové referendum uspořádat, já jsem si naprosto jist, že většina lidí by odpověděla záporně, že nesmí být. A myslím si, že dokonce ten většinový podíl by byl velmi výrazný, protože jedna věc je tlachat v hospodě nebo někde pokřikovat cosi, ale druhá věc je jako si uvědomit, že potom braná povinnost a tak dále a dokonce se změna našeho území ve válčiště, to doufám nepře s výjimkou několika šílenců asi nikdo. A dneska je ta výroba souhlasu, jak tomu říká Noam Chomsky, známý intelektuál americké a mezinárodní alternativy, Manufacturing Consent, se to říká v originále, ta je založena na kombinaci tak ujetých tvrzení, že žádné z nich nesedí. Nikdo není s to dokázat. A dohromady tvoří takový slepenec, který

0: sugeruje. To je nebezpečné, to už v dějinách bylo nejednou a nedopadlo to dobře. Tak tentokrát ta rizika jsou ještě mnohem větší a my žel jsme v takové části evropské mapy nebo v Evropy, které by se v případě toho konfliktu ta válka vyhnula jen velmi obtížně. Dokonce se nedávno v parlamentu konala jakási zvláštní akce, kde jistí vojenští činitelé, a nejenom oni, dokonce malovali nějaké trasy pohybu velkých vojenských kolon východním směrem a podobně. Já znovu chci zdůraznit, můžeme mít každý úplně jiného favorita, pokud je o zahraničí. Někomu se může líbit země, co já vím, hvězd a pruhů za oceánem, a někomu zase třeba, já nevím, Čínská lidová republika, někomu Tchaj-wan dokonce, a někomu třeba i Ruská federace, a někomu Ukrajina. Nicméně tady jde o životy nás všech, takže myslím si, že by bylo skvělé, kdybychom dostali šanci se k tak kardinální otázce vyjádřit referendu. Obávám se, že tak nestane, ale pokud by se podařilo alespoň to téma zviditelnit a získat mu nějakou širší podporu, tak už si přístup státní moci k tak naprosto, ale absolutně legitimnímu požadavku by prostě ukázal spoustu věcí a rozlepil by spoustu rozpalků, si myslím.
1: No ale nicméně zdá se, že je to jenom takové přání jistých kruhů, protože se dělá všechno pro to, aby to nebylo.
0: To je svatá pravda. Já jsem si dneska s velkým zájmem vyslechl výklad kvalifikovaného muže, který teď pracuje jako náměstek ministra průmyslu a obchodu a předtím byl naším velvyslancem v Rakousku a pracoval také jako diplomat ve Spolkové republice Německo. A my jsme ho pozvali do takového kolektivu, kde se scházíme se řadou zajímavých lidí, aby nám řekl svůj názor a svoje informace na situaci v Německu po volbách v několika spolkových zemích. No a byl jsem potěšen tím, když on konkretizoval třeba zahraničně politický program té AfD. Já nezdílím s AfD celou řadu názorů, já jsem nalevo, oni jsou napravo v něčem ani tak nemoc. No a pochopil jsem, že oni chtějí dialog místo zbrojení, dialog místo válčení, že odmítají další proměnu německé ekonomiky ve válečnou ekonomiku, žádají, když tedy dialog, tak žádají dialogy s Moskvou, chtějí obnovit normální vztahy, které by umožňovaly dodávky z energetických komodit z Ruska a tak dále. Jsou velmi tvrdě proti všemu, co to Německo zbavuje industriální síly. Jsou proti těm šílenostem jako Green Deal a tak dále, žádají prostě zásadní změnu. A i v řadě jiných otázek jsou, řekl bych, na pozicích, které bychom asi docela s gustem odsouhlasili. No a jsou asi kaceřováni jako nějací extremisté a tak dále, že to už se asi nepodaří úplně, protože oni dosahují takových výsledků, že jako říct, že to je nějaká hrstka bláznů, to už jako nepůjde. Stejně mě potěšil prostě vzestup té strany Die Linke a také toho svazu Sary Wagenknechtové. Takže německý takzvaný mainstream nebo establishment těžce ztrácí. A místo toho nabírají na síle oba, řekl bych, kritické póly, jak ten zprava, tak ten zleva. Já si kladu otázku, a nejsem sám asi, zda se podaří předejít tomu, aby se pod tlakem toho takzvaného politického středu do sebe pustili jako a navzájem si vyráželi zuby a usnadnili návrat těch, kdo jsou viníky velmi neblahé situace Německa dnešní k výkonné moci prostě. To samé třeba je ve Francii dneska, že jo, tam zdá se, že až budou příští rok prezidentské volby, tak největší favority jsou buď teda Madame Le Pen, nebo její, bych tak řekl, adjutant Bardella a z druhé strany Jean-Luc Mélenchon. Macroňátka zřejmě budou mít velký problém se dostat do druhého kola, chci tomu věřit. Takže situace se mění, já to sleduji se sympatiemi, ale obávám se, že ti, komu ujíždí vlak, jako ještě vykonají spoustu špinavostí. A některé ty špinavosti mohou mít fatální následky. Tak proto bych rád, aby se veřejnost mohla přihlásit k samé podstatě věci způsobem, který by státní moc zavazoval. Takový Robert Fico už to ani nepotřebuje referenda, on řekl, že pro Slovensko považuje za optimální variantu neutralitu. To u nás bohužel tohle nezaznělo žádné z vysokých politických židlí. Škoda.
1: Tak já bych jenom připomněl jednu věc, kterou nevím, jestli teda zná ten dánský ministr. Jenom to připomínám pro někoho. Jo. Pražská smlouva, nová dohoda Start SNV 3 vypršela 5. února 2026. Podepsána byla 8. dubna 2010 v Praze prezidentem Barackem Obamou a tehdejším prezidentem RF Dmitrijem Medvedevem. Vstup v platnost 5. února 2011 na dobu 10 let, později prodloužená do roku 2026. A ta smlouva limitovala vlastně počet jaderných hlavic na obou stranách na 1550 a tyto hlavice měly být neseny maximálně 800, nebo měly být vypouštěny z těch maximálně 800 odpalovacích zařízení nebo bombardérů na každé straně. Takže mezi ty hybridní hrozby, že by patřilo i něco, co Spojené státy podepsali s Ruskou federací v Praze v roce 2010. Čistě namátkou vlastně jenom, jo. Já se tím chci jenom ukázat, jak je to šíleně mělké, blbé, hloupé, nedůstojné těch lidí a to je zřejmě nějaký festival nekompetentnosti. Čím nekompetentnější osoba, tím jako lépe placenou funkci asi zřejmě má, takže na tuto dobu se asi takto bude vzpomínat.
0: Čím nebezpečnější politika, čím víc ta politika míří proti životním zájmům vlastní země, tak tím víc se musí opírat o absurdní tvrzení, všelijaké konstrukce, a prolhanosti a tak dále. Stoupenci této politiky to neradi slyší, ale ona je, ta její argumentace je absolutně děravá. Tam nesedí vlastně vůbec nic, jo. Začněme třeba takovými detaily. Ruská federace byla za posledních, já nevím, čtvrtstoletí a dokonce i předtím terčem celé řady teroristických útoků. Oni je notoricky známo, že nebyly pouze nápadem nějakých bláznů uvnitř Ruské federace, ale že byly delegovány ty útoky ze zahraničí. Ví se, odkud byly delegovány a tak dále. Není mi známo, že by na území Spojených států nebo Spolkové republiky Německo nebo já nevím, Francie, Británie došlo k jednomu jedinému analogickému prostě kroku.
1: Ale co hůř, tito lidé v našich hlavnoproudých médiích byli tehdy nazýváni povstalci.
0: Ano.
1: To se potom změnilo na začátku milénia po jistých známých událostech za oceánem. Najednou si to tam jako uvědomili a domluvili se s Ruskem na společném postupu proti těm teroristům a dokonce tehdy na to využívalo ruskou vojenskou a i civilní infrastrukturu, konkrétně železnici nebo vzdušný prostor. Jo? A dokonce to došlo tak daleko, že někteří v Rusku se obávali, že snad vyroste nějaká US základna na teritorii federace. Tehdy Dmitrij Rogozin řekl, tak jestli někdo tady objevíte, tak máte u mě bednu koňaku. Nevím, jestli někdo jak si byl obdarován tím koňakem, anebo jestli nikdo nic nikdy nenašel.
0: Dovolím si familiární poznámku. Dmitrij Rogozina pamatuju ještě v dobách, kdy to byl mladý chlapík, říkali jsme mu Díma, jak to bývá v Dmitriju. Mm. On pracoval ve výboru mládežnických organizací SSSR. Měl na starosti, on byl zdatný v některých románských jazycích, tak měl na starosti vazby na mládežnické struktury těch frankofoních a těchto zemí. Potom povýšil a měl na starosti ještě něco jiného. Byl to tvrdý chlapík už tehdy. On byl z rodiny, táta byl náměstek ministra obrany sovětský a myslím, že měl na starosti právě ty vazby na VPK, na zbrojní průmysl, takže Dmitrij potom rostl, no a pak udělal kariéru ještě rostodivnou jinou, ale to nic to není, to je jenom taková nůžka. na okraj.
1: Kateřina nám tady píše, že neslyšela dánského ministra, my jsme ho tady, Katko, pouštěli v ukázce, takže si pust pár minut zpět od... No prostě posuň si tento pořad, jestli chceš zpět, tam můžeš si poslechnout tu vlastně ukázku. Takže abychom jako zase...
0: Ten Rogozin, ty jsi to ale v souvislosti s Rogozinem, promiň, já jsem se zamotal. Ty jsi ho citoval nebo uváděl, protože...
1: Protože ty jsi hovořil vlastně o těch projevech toho terorismu tehdy v 90. letech a na počátku milénia tehdy v Ruské federaci a naše hlavnou proudá média, vlastně já nechci jako si myslet, že jim snad nějak nadržovala, jo, ale nazývala je povstalci. Čili ne separatisty, ale byli to povstalci, když se to hodilo. A teď, když vidíme jistý konflikt, zase tady máme za dveřmi, tak tam zase ta, nebo vlastně ty názvy, označení se mění zase tak, jak se to vlastně komu hodí najednou, teda je to vlastně zase tak, jak velí ta současná politická zakázka.
0: Já si dokonce dovolím to ještě připomenout ještě další doušku z téže nechutné břečky. Nejenom, že nazývali povstalci, ale když bylo zřejmé, že se dopouští opravdu zvrhlostí vyslovený, jako děti v těch škole Beslan, tuším se to jmenovalo a tak dále.
1: Budionovsk třeba taky.
0: A Budionovsk a tak dále, tak začali spekulovat o tom, že si to vlastně to Rusko dělá samo. Že jako, aby nějak dosáhlo čehosi doma, takže nechá vybuchovat nějaké dynamity prostě ve školách a podobně, že Putin zatím stojí a tajné služby a podobně. To se tady tak plácalo v těch médiích poměrně jako opakovaně a všelijakými dovědky. Takže já se těším na to, až přijde v této zemi doba, kdy tohle nebude normou, kdy se na tomhle nebude moc honit kariéra, protože honit na takový zvrhlostek kariéru je zvrhlé. A já se těším, Vladimíre, na to, už pamatuju takové doby, kdy se něco podobného dělo, jak ti, co se toho dopouštějí, jak potom budou chtít znovu jako se chytit vítr a být u toho znovu a budou nám vysvětlovat, že oni to vlastně mysleli dobře a že můžeme být rádi, že to říkali takhle oni, že kdyby tam přišli jiní, bylo by to ještě mnohem horší. Tak já si myslím, že nás čeká taková jako...
1: Tak já jsem dneska nějaký úplně přetížený, nevím, jestli jsem to teda správně vyjádřil, že prostě ti lidé, kteří se tam dopouštili těch různých věcí, kdy byli u nás nazýváni právě povstalci, dneska by dostali označení separatisté být v jiném koutu světa. Zcela jednoznačně.
0: A ještě horší,
1: No a zajímavé je to, že prostě s příchodem toho nového milénia najednou, když se změnila ta geopolitika, tak si sladili úhel pohledu a retoriku Rusové s Američany a to do té míry, že Rusko umožnilo Americe využívat ruskou infrastrukturu pro přesun vojsk kontingentů do Afghánistánu amerických vlastně. Máme, než se dostaneme, posuneme dál, tak ty máme dotaz od Kateřiny, jestli bys mohl vysvětlit, co to je Pakazucha. Nevím, ona teď nějaký něco hovoří o něco o běloruské televizi.
0: Já jsem byl v běloruské televizi.
1: Pane, bože. Co ty budeš dělat? Teď ještě, aby se migroval snad, nebo to?
0: Ne, to doufám, že nehrozí. Teď Lukašenko se stýká s významnými západními činiteli a ti ho dokonce ocenili ze Spojených států, že velmi pomohl přípravě setkání v Anchorage a tak dále. Takže,
1: malá poznámka. Byly doby, kdy ho nazývali největším posledním diktátorem v Evropě, teď jako ho nezvali na různé akce, některé ty představitele Běloruska. Pak najednou se to otočilo, najednou tady byly minské dohody a jezdilo se do Běloruska. To byl ten prostředník. Byly doby, kdy tady visely u nás běloruské vlajky na místních zastupitelstvech, na úřadech, pak najednou nějak zmizely. Nevím, jako proč, co bylo tím důvodem. Čili všechno je to takový trošku jako na hlavu postavené, ale chce tady vědět Kateřina a ona si ví na odpověď, ale
0: ptá se... Vladimír, ty jsi velmi zkvalifikovaný filolog ve slovanských jazycích, zvláště pak v jazyce ruském. Já jsem tento pojem použil v takové debatě televizní, kde já jsem byl na dálku, oni ve studiu. A tématem bylo, co si myslet o tom, té výstřednosti, kdy Ursula von der se objímala s Markem Carneym z Kanady a prohlásila, že právě nyní se Evropská komise rozhodla udělit Kanadě status nějakého přidruženého člena. A teď se nám o tom diskutovalo v té běloruské televizi, jako zkoumali, já říkám, že vás mě na tom zajímá jako to nejpodstatnější. Oba ty subjekty jsou v těžké krizi a jakože by si jeden druhému mohli dodat nějakou přidanou hodnotu, pribávočnou stojnost, to jsem teda jako nezdá se mi to. A oni zase se ptali, já říkám, vy Rusové máte pěkný pojem pakazucha. Oni se toho chytli a pak se to rozvíjeli, to dál moji kolegové v té diskuzi. Já pakazucha, Vladimíre, pomoz mi, jestli znáš jedno slovo, které by pakazuchu. Já myslím, že já takové slovo neznám. Někdo říká habaďura, to ne, to není úplně habaďura asi.
1: Já na to mám teorii, hned ti to řeknu, ale chtěl bych jenom říct, že ta přidaná hodnota by měla být debavačné stojemosti.
0: Já jsem se
1: to je jedno, prostě je to
0: máš debavačné. Debavačné,
1: to se týká slova pakazucha, tak podle mě je to takový to vytahování se, to showing off anglicky, to znamená taková to barnumsko-bajlejské myšlení, vlastně to přehánění, jo, vytahování se, přehánění, nebo ještě lépe možná, já to řeknu jinak, asi stavění na odiv. Pakazucha je stavět věci na odiv.
0: Na odiv, ano, ale já bych dodal k tomu ještě, že se tím taky říká, že se něco jako předstírá spíš, že to, co stavíš na odiv, vlastně ani nemáš mnohdy, jo? To si myslím, že je pakazucha.
1: To si nemyslím, že to úplně jakoby automaticky, ale spíš je to stavění na odiv a přehánění, protože ten, kdo skutečně jako něčím vládne, nemá nutně potřebu se s tím hned někde tasit a ukazovat. Prostě je to ukazovat se s něčím, něco stavět na odiv, vychloubat se asi taky s tím bude nějak souviset. Takže asi to
0: pakazucha.
1: Vychloubačné stavění na odiv.
0: Vychloubačné, tak vytahování se tak nějak. Ano. Mm-hmm. Pojďme dále, pakazuchu jsme vyřešili.
1: Tak dobrý, takže Mark Rutte v podstatě nám tady říká, že od Ruska hrozí stejná hrozba jako loni. Takže máme tady stav setrvalý. A nicméně, on není tak úplně setrvalý, protože jako ten Západ začíná tady tomu Rusku dávat na srozuměnou, že by taky se mohl dostat do úzkých Kaliningrad, že by mohla být uspořádaná vyhlášená blokáda této exklávy. Načež na to ruské vedení zareagovalo. Konkrétně Putin varoval před eskalací, před tou blokádou Kaliningradu, řekl, že libovolné hrozby s cílem blokády se budou likvidovat.
0: Četl jsem i komentáře západních reprezentativních kruhů, které nepatří úplně mezi řad těch, kteří klučou do válečných bubnů. A oni vyjádřili pochopení pro toto stanovisko, řekli, no pro boha, to je součást území, prostě legitimně součást území Ruské federace. A pokud by někdo chtěl vystavit jakékoliv hrozbě, počínaje blokádou a tak dále, no tak každý jiný stát, zejména, když se nejedná o maličkou zemičku, ale o velmoc, tak by reagoval adekvátně a prostě likvidoval by tuto hrozbu nějak, jo? To jsou slova, jedno jaké sloveso použijeme. Mě vyděsil nedávno, já se dostanu k tomu, co je zřejmě velmi podstatným rysem toho všeho. Kdo to řekl u nás tady, vzpomenu za chvíli, že už je nejvyšší čas, abychom donutili to Rusko k nějakému útoku. Jo? To někdo řekl přeci. A tady se v celé nahotě zjevilo, oč kráčí těmto válečným agorům. Oni tím říkají, že vlastně Rusko na nikoho nezaútočilo, takže zlato a tak dále, ale že si to přejí, aby byla záminka, aby byl kázus belli, aby se mohli pustit do boje. Je to z jedné strany naprosté šílenství, protože dnešní stav armád NATO, těch evropských, je takový, že jako nemají na to, aby nějakou takovou válku vyhráli. A zároveň je to podlost, protože se pokouší vyvolat konflikt způsobem, který, nevím, jak to říct si slušně, no. Jestliže někdo na někoho neútočí, tak vytvořit situaci, aby musel podniknout jisté kroky a pak se na to vymlouvat. Jo? Já říkám, že tady vzniká parta, taková glivická kasta. Jo? Ty, kteří se inspirovali Otto von Skorzenym a dalšími, co 1. září 1939 spáchali onu obludnou operaci, false flag, teda pod falešnou vlajkou, a tím zdůvodnili vstup německou agresi nacistickou, tak si myslím, že přibývá těch, kdo nějakým způsobem připravují něco analogického, a to je mimořádně nebezpečné. Mimořádně.
1: Kateřina to možná přeložila taky dobře, ona řekla, že to je, napsala, že to je divadlo. Já jsem si to tady vygooglil na Wikislovníku, to je taková fantastická věc, Wikislovník, a trefili jsme se, že to je stavět na odiv, trefili jsme se, ale ještě se to dá taky překládat jako hraný efekt, dělání něčeho na oko, klamný vnějšek, přetvářka, ale nebo stavění na odiv, tak asi jsme
0: částečně... Tak jsem to překládal jako předstírání něčeho, to jsou pojmy, které rotují kolem podstaty věci, ano. Tak.
1: No tak dobře, takže tady máme teda vyjádření teda toho kremlského šéfa, a pak tady nicméně se vyjadřilo taky Nikolaj Patrušev, nyní tedy šéf mořského nebo námořního kolegia, ten informoval, že v souvislosti s prezidentským nařízením jsou činěna bezpečnostní opatření, to znamená vojenského rázu.
0: No boleť by ne. Já si dokážu představit, že by někdo kolem Floridy začal něco podobného vymýšlet, a dokonce to srovnání ani nesedí, protože Florida není jak s klávou.
1: Já bych tu Evropu nepodceňoval, ona jako v těch konvenčních zbraních značný potenciál má, sice by to asi Rusa nepoložilo, ale mohlo by mu to způsobit třeba takové škody, že by byly poškozeny kulturní budovy, představ si třeba útok na Ermitáž, jako, jak bys to potom kompenzoval takovou hodnotu?
0: Já se domnívám, že pokud by k něčemu takovému došlo, takže by zřejmě byly poničeny i chrámy umění a kultury třeba v takovém Berlíně, nebo v takovém Paříži, nebo a tak dále, nebo v takové Varšavě. To asi by ta reakce
1: byla. Já bych to hodnotil tak, že by se ta Evropa vlastně střelala do vlastní nohy, protože by ničila vlastní evropská umělecká díla tam koncentrovaná vlastně.
0: Ermitáži je tam spoustu krásných jako děl, která nejsou jenom ruského původu, souhlasím. Souhlasím.
1: No, takže on teda dál teda jako se vyjadřoval ještě tak, kromě toho, že jsou činěna ta opatření, že v případě útoku na Kaliningrad bude přikročeno k adekvátním opatřením, která budou mít rychlý účinek. A tady ti řeknu jakou zajímavost, jestli ti to neuniklo, nebo ne.
0: No.
1: Prostě v jednom ruském médiu, ho tady nebudu jmenovat, protože nevím, jestli to bylo odvoláno, jako to nedoporučení se o něj zmiňovat, o těchto médiích. Nicméně, působí tam novinář Dmitrij Kyseljov. A tam jeden takový pikulík zřejmě, redaktor, oni potom řekli, že to byl externí spolupracovník. O čemž, na což já mám svoji teorii. Teda, jo. Prostě se ukvapil a napsal, že v případě potřeby to Rusko může spustit druhou svoji speciální operaci, která tentokrát bude rychlá. Načež ten Kyseljov se omluvil v tom médiu a řekl, že to je taková ta horká novinářská hlava, že prostě pochopme, že občas někdo si příliš něco přeje, teď to začne takhle ventilovat, a omluvil se, že ten článek vyšel, článek byl stáhnut, nevím, jak dopadl ten spolupracovník, jestli ještě spolupracuje, v každém případě se omlouvala taková šajba. Jo. Jenomže, dneska v tom též médiu já tady prostě zjišťuju, že tady ten šéf námořního kolegia vlastně jako říká, že v případě teda toho útoku bude přikročeno k adekvátním opatřením, která budou mít, já to překládám jako, svým, jako tak, jak dokážu, jo, která budou mít rychlý účinek. Jako není to tedy jako svým způsobem jako skoro totéž, teda se ptám.
0: Tak je to dostatečně mlhavé, jaksi nekonkrétní, aby všichni měli příležitost přemýšlet, co by to tak mohlo být. To je všechno. Ne, už to nenechají líbit. A já jsem přesvědčen, že pan táta za velkou louží jim to nedovolí. Chci tomu věřit. Mm. On potřebuje něco jiného, a ne takovéhle blbosti. Přečetl jsem si třeba, jak je to s americkou podporou Ukrajině, no tak finanční, tak tam to vyschlo úplně. A patrioty taky nebudou dodány a výroba taky nebude. A hledá se nějaké jiné řešení. Vypadá to, že usiluje Bílý dům o to, aby Rusko propustilo nějaké politické vězně, jak jim říkají, a výměnou za to prostě bude vstřícný krok směrem k ukončení války, k ukončení dodávek prostě zbraní na Ukrajinu, čímž pádem Ukrajina končí, že jo, v té válce. No a nějaké kšefty, že budou uzavřeny. Tak já bych si to přál. Nebylo by to zlé. Nebylo by to zlé. No,
1: jako bohužel ta Ukrajina teď vyžaduje neustále už průběžné financování od západních zemí, protože je teď v takové situaci, že je vnitřně neufinancovatelná ten běžný chod tedy té země. Jo.
0: Naprosto, naprosto. To už je všechno na cizí účet.
1: No, no a právě tedy někteří ti evropští lídři začali požadovat v podstatě takové ty raporty, na co jsou ty peníze, nebo jak se s nimi teda nakládá, poté co jsou ty tranče právě převáděny. A jako tady, já si myslím, že se nakonec ukáže ta upřímnost té naší pomoci, protože zdá se, že to je podmíněno ekonomickým jakýmkoliv dalším materiálním ziskem. Takhle, já samozřejmě chápu, že dárečky se nemají rozdávat jako na potkání ty vrtulníkové peníze, s tím jako na jednu stranu souhlasím, a na druhou stranu, jestliže oni říkají, že ta země je ve válce, musí se jí pomáhat, tak by to mělo být ale absolutně bez jakýchkoliv teď podmínek a ty řešit potom. Ale oni už teď začínají jako vědět, chápat, že takhle to nemůže pokračovat dál, chtějí teda ty atčoty, jo, nebo jak to teda nazvá, ty raporty, a tím působí tu velkou nevoli v té zemi, která má ve znaku obilí a oblohu, protože teď najednou by se zjistilo, co se s tím všechno teda dělá. Zřejmě.
0: No tak vezmi si to tak, že Evropa žel, sice občas něco zamručí, ale nic konkrétního nepodnikne, zatímco ty dvě instituce v Kyjevě, které mají na starosti odhalování korupce a podobně, ty mají, a to se notoricky všude tvrdí, asi to bude pravda, velké americké krytí, no a postupují, že? A ty kauzy se přibližují víc a víc k té bankové, kde sídlí onen prezident po expiraci a narůstá tam jako nervozita. Hmm. Takové ty kauzy, kdy to dojde na generální prokuraturu a generální prokurátor položí funkci a zmizí během několika hodin prostě úplně někde jinde. Tak to asi jako je zajímavé. Já vysílám. Vydrž. Dobře, já vysílám. Potom.
1: Tak to je kouzlo živých přenosů, takže nevím, jestli už můžu pustit zvuk tedy.
0: Tak to máte tady. Tak prosím, to je autentický přenos přímý. Dobře, co jsi, o čem jsme to mluvili?
1: A tak to byla tady tvoje paní, tedy.
0: Tohle byla moje žena. Mhm.
1: Tak nakonec může nás pozdravit tady na Plesku, přece my jsme
0: moji ženu si viděli jenom nějakou.
1: Ale já vím, no, když jsme tady ve volně diskuzním pořadu, tady by se to celkem hodilo. Jestli chce, tak může nám něco
0: zkýřit. Tak to myslím, že bychom to roztahali do šířky a tematicky by se to rozplizlo. Takže ona přišla nějaké dobré náladě tady, takže to tak bývá. O čem jsme to mluvili?
1: Tak já vycházím novou, že vlastně 20:50, tak jestli náhodou teda vám nebrzdíme rodinný program, teda nějak nebezpečné. Ale...
0: No, Vladimíre, ty ano. Jsi někde nastolil téma, my jsme ho nedotáhli.
1: Takže to je tady Nikolaj Patrušev, který tady řekl, že to bude mít tedy jako, že to bude rychlá jízda, tak já jsem si jenom vzpomněl, že se dostal nějaký redaktor do potíží, protože neřekl úplně teda to samý vlastně, ale nicméně ten jeho velký kápo šéf rozhodl se, že se teda omluví na Češ za nedlouho poté tady najednou šéf námořního kolegia, takže doufám, že ho nějak jako třeba rehabilitují, částečně vezmou na milost, nebo nebude muset být externím spolupracovníkem, třeba se vrátí normálně ke své pravidelné redakční práci.
0: To může být přeci dopředu připravený takový postup, že někdo vykřikne víc, oni to jako vemou zpátky a pak to řeknou jinak.
1: Ale já vím, ale tak jak znám ty redakce, tak všeobecně, tak ono většinou se nestane, že by někdo uvolnil nějaký svůj článek, aniž by to prošlo těžkým sítem jako redakce, takže to jako...
0: Vypadá to tak spíš. Ano,
1: on mě zaujal myšlenkou jinou, ještě ten pan Dmitry, on prostě řekl, že novinář prostě jako musí ctít tu redakční linii, že s ní prostě vlastně musí souhlasit, takže takhle to je teda celoplanetárně všude na světě, nemůže si psát vyloženě, co chce. A pokud by si chtěl psát, co chce, tak by se měl stát blogerem anebo básníkem.
0: To tak je, jistě, tak já, lidé, kteří jsou znalí v americké žurnalistiky třeba v retrospektivě, tak upozorní znovu a znovu na to, že doba, kdy kádry typu Hershe polemizovali veřejně s americkou vládou v době vietnamského konfliktu a odhalovali šílenosti, které se tam odehrávaly, že je pryč, že ta velká média americká absolutně si nic podobného netroufají páchat. A že jsou, že se stávají, prostě, oni to nazývají tak, že to jsou v podstatě ministerstva propagandy nebo nástroje ministerstva propagandy a nikoli jakékoliv nezávislé žurnalistiky, to se dneska v Americe prostě říká nahlas. Říkají to hlavně ti, co si to mohou dovolit, jako je třeba Hershe, no, tak to je prostě legenda. Říká to Paul Craig Roberts a další.
1: Já mám oblíbený jeden film o novinářích americkým. Myslím si, že to skutečně... Myslím, že to na titulní straně se to jmenuje.
0: Aha.
1: Neviděl jsi to?
0: Nespomínám si.
1: Na titulní straně 1984. Jo, to bude ono. Co to bude ono? Jack Lemmon a Walter Matthew tam hrají.
0: Aha.
1: A ono, je to takový remake jiného amerického filmu, jeho přítelkyně Pátek s Cary Grantem. A je to o novinářích, takže jestli se chcete pobavit nebo vidět něco velmi zdařilého, tak oba dva ty filmy na stejné téma. A on byl potom nějaký další remake, ještě potom z daleko pozdějších časů, takže minimálně jsou nějaké tři verze vlastně. Myslím, že ta třetí je s Michaelem Douglasem dokonce. Mimochodem ta rodina těch Douglasů je taky nějakého ruského původu. Aby toho nebylo málo, tak doporučujeme jeho přítelkyně Pátek na titulní straně a ten film s Michaelem Douglasem, nevím, jak se jmenuje, ale to si snadno dohledáte, když tak jako, takže byly doby, kdy ti novináři byli ve celkem úctě a tak i v té Americe. Takže jsme si tady citovali Nikolaje Patruševa, který souvisí taky s těmi zpravodajskými strukturami, kromě toho, že teď teda v tom námořním kolegiu. Dmitrij Peskov volá potom, aby se snížila taková ta náruživost západní retoriky, aby ten narrativ trošku upustil tu páru, když bych to měl říct právě svými slovy. Takže jsme si tady zacitovali právě, jak to vidí v tom Rusku, a oni tam si uvědomují, že ta situace opravdu jako houstne, eskaluje, zhoršuje se. Na Češi to zřejmě uvědomil ten Mark Rutte, šéf Aliance, který nás tedy uklidňuje, jakože klid. Ta stupeň nebezpečí je stejný jako před rokem vlastně.
0: Jasný.
1: A abychom tady citovali toho Tea Frankena hyperbolicky, tak možná je stejná jako před 50 lety.
0: Dobře. Já myslím, Vladimír, že už vysíláme dlouho. Máš nějaký bonmot na závěr nebo...
1: Dobrý večer, paní Skálová, jak se máte? Pojďte nám něco říct.
2: Ale normálně, každá chvilička sexu.
0: Můžu to říct? Ženo, prosím tě, ovládej se.
1: Já jsem se ale ptal, jestli vás držujeme od rodinných záležitostí. Vidím, že tedy jo, tak už propouštíme pana manžela. Už propouštíme. Tak se mějte, jo.
0: Ten, tak, pohodě, hezký večer, dobrou noc. Dobrou noc
1: a...
2: zachrání ten život. Krásný.
0: No dobře. Vladimíre, prosím tě, děkuji ti. Dobrou noc.
1: Můžeš se odhlásit, já se rozloučím s diváky. Ano. Logout, tam dej. Než dej k nejhoršímu, tak tam dej logout, prosím tě.
0: Ale můžu najít. Počkej,
1: to je to kulatý tlačítko vedle kamery a mikrofonu.
0: Ale můžu najít tady prostě.
1: V rámci videofonu. Tak jo, přátelé, takže skončili jsme, teď bych mohl citovat kapelu Olympic, ale ne, odpustím si to. Čili jsme rádi, že pan doktor má takové hezké, milé, zdravé, příjemné prostředí. Přejeme samozřejmě spoustu krásných, úžasných zážitků a doufám, že mu zbyde i síla na to, aby příští týden pokračoval v skálopevném pleskaření na tomto kanálu v pořadu, který startujeme za nejpříznivějších podmínek vždycky ve 20 hodin večer. Pořady Plesk jsou každý den, kromě soboty ve 20 hodin, takže zítra máme tedy taky stálého hosta a rozšiřujeme tedy záběr speakerů, takže zítra máme hosty dva. Konkrétně teda v 18 hodin tady bude pan doktor Ivan David a ve 20 hodin Václav Ohřejší, na kterého si můžete připravit ostré otázky, na které se rozhodně pan profesor Ohřejší těší. Takže loučím se i já. Snad se nám to dneska povedlo. Já si myslím, že jsme skutečně vyčerpali všechno, co jsem si napsal, takže nebojte se, žádné resty v tomto smyslu nemáme. Mějte se hezky, buďte fit, užívejte dne, jak říká klasik, carpe diem a dobrou noc v září úplňku. Naschledanou.

Zdrujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Takže já vás všechny vítám, zdravím vás u toho dnešního pondělního pořadu, u prvního pořadu z Midgardu. Tento týden a hnedka naživo, to se hodí, ne? Co myslíte? Mám pro vás tady spoustu zajímavých informací, ano, také knihu, kterou si čteme. Takže čím začneme? No tím přeci, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví, že by 14.9. máme a slaví Radka. Jméno Radka je ženský jemné, současně však v sobě nese prvky tvrdosti. Jméno v sobě skrývá jednoduchou krásu, přirozenou radost ze života a schopnost radovat se z maličkostí. Mezi nositelkami jména najdeme například českou modelku a moderátorku Radku Kocurovou, která je partnerkou fotbalisty Tomáše Rosického. Jméno nosí i herečky Radka Fiedlerová nebo Radka Pavlovičová, také zpěvačka Radka Fišarová. Jméno patří i ke zpěvačce a skladatelce Radce Vrankové, která si umělecky říká Radůza. Ještě že ne Radůz a Mahulena. Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmen začínajících na Rad, Radoslava, Radomíra, Radimíra a jiné. Jméno bývá spojováno i s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně jde o odvozeninu právě tohoto jména. Novodobý význam všech jmen začínajících na Rad je odvozován od slova radovat se, také jméno Radka se tak předkládá jako radostná či radující se. No a my to jméno Radka máme zaznamenané u 26 299 nositelek. A je to 53. nejčastější varianta jména, která se v české kotlině používá. Tak, to znamená, že i ve Slezsku a i na Moravě. No, a co ještě dneska? Dneska už to je všechno. Máme týden v roce 38. tedy sudý. A nezbývá než popřát. Takže, milé Radky, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. Na to nezapomeňte, dejte si záležet. No a máte spoustu času i pěkného počasí na to, abyste to pěkně oslavili, ten svůj svátek, ty svoje jmeniny. No a vy, kteří znáte nějakou Radku, tak ji nezapomeňte popřát. Ráďám, jak se taky často říká, že ty jsi Ráďa. No tak když jim popřejete, tak jim posílíte imunitu a když jim posílíte imunitu, tak jim prodloužíte život. No a o to frčí, ne? To je úplně nejlepší. Tak, dávám to na stranu. Radkám jsme popřáli, jistě budou mít krásnou oslavu. Na oslavě spoustu příjemných lidí a budou se z toho co? No, budou se z toho radovat. Jak jinak? No, a my si tady přečteme něco zajímavého. Čím začneme? No, možná bychom si mohli zase trošku přečíst něco o velkém buditeli, mysliteli, velkém zastánci pravdy a lásky, že bychom si přečetli něco o velkém vyznavači lidských práv, o někom, kdo tak rád o té demokracii mluvil, až zapomněl, co znamená, a choval se jako dobytek. Dobrá, tak si přečteme teď něco o jednom z prezidentů, o s novém disidentu, který pro tolik lidí ještě pořád stále dneska je jakousi modlou a ikonou. Tak jen, aby bylo jasno. Psal jsem a upozorňoval na to za poslední leta nejednou. Václav Havel, jak se dostal k majetkům. Bohužel mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet. Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedna z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lóže Pen Club, a oba byli členy Rotary klubu. Současné bohatství, respektive zrestituované majetky, jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla, Václav Havel starší, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna Film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s gestapem a SD, to je Sicherheitsdienst v Lucerně, která byla ve vlastnictví Havlů, ustavil reziduru SD a zřídil konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a s gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s STB. Miloš Havel podepsal s STB také spolupráci. Po navázání spolupráce s STB odcestoval Miloš Havel do Německa. V západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války a odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barandovských studií německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu je odškodnil. Vraťme se však k Václavu Havlovi. Teď jenom chci říct, že ho sice odškodnili, ale pozor, následně nám to vyúčtovali. To byly ty vyúčtované věci, které jsme museli zaplatit, aby se nám v roce 84 vrátil náš, aspoň polovina našeho zlatého pokladu. Ten Václav Havel, ten se programově angažoval v chartě 77, ve které byla řada bývalých komunistů, takzvaných 68níků. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967. Všichni mluvčí charty 77 byli židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády. Vlastnil luxusní Mercedes. Obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkónu Melantrichu mával nadšeným 100 000 doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25. únoru 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navrácení majetku ztraceného po roce 1948 nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002. Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát. Ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl, a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila. Já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety. Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou takzvané sametové revoluce a falešného sametového národního obrození. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77, židovka Marta Chadimová. Jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25. února 1948, si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO a Akademie KGB Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova peněženka. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol, vedené agentem STB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Kam mi to skočilo? Dnes agent. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Brandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jaký vykreslují židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za jednoho z nejlepších synů národa vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, který se

Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariana Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lože, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a občanského fóra vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 8minutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lože v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lože byl uveden Arturem Millerem, židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu. Ritual of King Kadosh z roku 1879. Etika rytířů 30. svěcení Kadosh je v rituálu charakterizována takto. Moj ren koe moj tout rmoj tout pour moj et cela partous les moens quils cu il soint. To jest, já nic než já, všechno mě, všechno pro mne, a to všemi prostředky lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kadoš je pojmenován podle rabína H. Kadoše. V zednářském řádu Kadoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1 jako Le Kadoš Izraelit. Kadoš Izraelita. Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen, takzvaně vyvolen, pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot. Což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však viděli, že patří králi bosáků, služebníků židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeďnářku, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako morální symbol, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku. Napsal doktor Igor Tomo, MD, PhD, Endklinik Home Osterreich, Ostergatan 30A, Schördertaile Hospital 15243, Schweden. No tak to jsme se dozvěděli o jednom velikánovi, ke kterému se někteří chodí klanit. A to je to, na co já upozorňuji, že tady máme opravdu velmi rozšířený deep state, stejně jako na Slovensku. A můžeme si myslet, co chceme, můžeme si přát, co bychom rádi, ale oni nám to vždycky nakonec budou předkládat tak, jak oni uznají za vhodný, a budou nám to tady takto organizovat. No. A tady bych si teďko dal asi pauzu, dáme písničku.

po písničce se podíváme na to, jak je to s Iránem a s Dálným východem. Tak, co si zahrajem? Mám tady spoustu krásných písní. No,

No, to jsme se zaposlouchali do krásného díla. Prostě Vltava je Vltava. Co si budeme povídat, že? Bedřich Smetana má vlast. No, velký úryvek jsme si dali a my jsme se to učili. Vzpomínáte si, jak jsme se učili, nevím, jestli to dneska děti se mají učit celé. My jsme se to učili celou tu, ta má vlast, co to obsahuje, že jo. To, ono, to je celý soubor těch různých skladeb. A naše paní učitelka nám udělala jako nemotechnickou pomůcku. Bra prodali dvě hutačevy. Jo? Bra prodali dvě hutačevy. Bra jsou Braniboře v Čechách, že jo? Pro je prodaná nevěsta. Ba prodá Dalibor. Jo? Libuše, li. Takže takhle ty začátky nám pospojovala. Bra prodali dvě hutačevy a aby jsme to uměli hezky jako povědět, když se nás na to ptali, protože se to, toto se kdysi, prosím vás, počítalo jako vzdělanost, jako jak je člověk vzdělaný o kulturním dědictví svého národa. No, žádný evropský přiblblý hodnoty, duhový, barevný, vypatlaný, ale úplně vypatlaný. Dneska jsem byl za paní učitelkou, řešili jsme tam nějaké věci organizační ohledně to, jak Eliška se bude se mnou doma učit některé věci a tak jsem jenom tak hodil zvědavě, protože paní učitelka mluvila o nějakých, že dělají v pátky některé ty projektové záležitosti. Trošku ve mně hrklo, říkám, netýká se to LGBT, tak jsme se tomu oba zasmáli, že teda opravdu oni ve škole děti k žádnému LGBT nevedou, tak aspoň, že tak. No, to jsou ty nové hodnoty. Za těmi novými hodnotami a za tím svinstvem, za tím rozkradením republiky stál pochopitelně ten kolaborant a starý pražský příslušník starých pražských židovských análí a rodů vašich Havlů, pochopně ono jich je víc, těch příslušníků zednářských loží, ty nám tady kalejí vodu v podstatě už od Rakouska-Uherska. To jsou ty rodiny, které nám tady chtěli už v 68. implementovat to imperialistické svinstvo. A když jim to nepovedlo, tak aspoň v 89. To, že to všechno bylo za... To nebylo o tom, že nějaký Havel očúral nějaký estebáky, prosím vás. To se estebáci nadřeli jako koně, aby toho Havla dostali do té funkce dřív, protože to bylo zadání CIA, pochopitelně a KGB, aby toho Havla dostali do té funkce prezidenta dřív, než se uchlastá. Jo. To bylo fakt nejsložitější, protože udržet to při životě, když už do něj Západ nainvestoval tolik peněz a zvolili ho tím, kdo tady otevře ty dveře, aby rozkradli tu vybudovanou republiku, tak opravdu STBáci se hodně nadřeli ty lidi, aby jim nezdechnul pod rukama někde ve svých opileckých a drogových rauších, které tak miloval a měl tak rád. Protože to byl ksindl, který nikdy moc nepracoval. To, že dělal kulisáka, to mělo svoje opodstatnění. Protože tam se mu nemohlo tolik co přihodit. Představte si takového idiota dát na stavbu. Tak tam na něj něco spadne. Jednak byl nemakačenko a za druhé to byl totální hňup. Ten nikdy nepracoval. To nebyl člověk zvyklý pracovat. To nebyl člověk, který měl Baťovu akademii jako třeba Miloš Jakeš. Čili to nebyl někdo, kdo měl velké politické a
válečné zkušenosti, jako třeba Ludvík Svoboda nebo Gustáv Husák. To byli lidi, kteří mohli říct, že znají kus světa, že vědí, kudy teče řeka. Tohle byl normální idiot vypěstovaný z nuly, pořád to byla nula, akorát navoněná, vyšlechtěná nula, která první, co udělala, že zradila svůj vlastní národ, nejdřív zradil lidi, kteří mu věřili a kteří byli okolo něj, pak zradil celý národ, zradil svoji manželku, zradil svoji rodinu, no a zradil pochopitelně principy. Benešovy dekrety prolomil. Čili takovýhle ksindla tady ještě někdo opěvuje a vzývá, jo. Tak co můžete od nich chtít, od takovýhlech? Mám tady komentář Jana Maliny z válečné zóny. Kůže rohovky a rodiny uvedené v omyl. Ukrajina řeší biznis s mrtvými vojáky. Ukrajinou otřásá poměrně drsný skandál. Tamní vyšetřovatelé zasáhli v Černovickém patologickém ústavu. Zjistili, že zaměstnanci nelegálně odebírali a prodávali tkáně zemřelých. Jak popsal zpravodajský server Babel a potvrdili soudní spisy, tento biznis stál například na manipulaci příbuzných, fiktivních smlouvách a skrytých platbách skrze síť směnáren. Je to případ, který bohužel otevírá pomyslné etické dno ukrajinského medicínského systému. Dne 28. srpna provedla Národní policie Ukrajiny společně s úřadem generálního prokurátora, to je ten úřad toho generálního prokurátora, myslím, který už je taky obžalovaný, ve stejný čas 18 prohlídek v bydlištích podezřelých, jejich autech, kancelářích Černiveckého oblastního patologicko-anatomického úřadu i v prostorách firmy, se kterou ústav spolupracoval. Ve vazbě skončili 4 lidé. Obvinění zní hrozivě. Neoprávněný odběr a komerční prodej anatomických materiálů zemřelých pacientů. Podle vyšetřovatelů si tým nejméně od roku 2024 vytvořil lukrativní biznis, ačkoliv ústav neměl příslušnou licenci, začal systematicky odebírat kůži, kosti, šlachy a oční rohovky k následné výrobě bioimplantátů. Tělo jako zdroj příjmů a lži pozůstalým. Klíčovým bodem celého vyšetřování je způsob, jakým lékaři získávali souhlas s odběrem. Ukrajinský zákon vyžaduje jasný souhlas, jenže v Černovicích fungovala podle prokuratury promyšlená dělba rolí. Jedni jednali s rodinami a připravovali fiktivní dokumentaci, druzí odebírali tkáně, třetí zajišťovali dopravu k odběratelům. Vyšetřovatelé tvrdí, že patologové v těžkých chvílích s pozůstalými manipulovali, což je obzvlášť nechutné. Souhlas si často vynucovali slibem slev na pohřební služby, nabídkou bezplatného balzamování nebo uložení těla. Zdokumentovány jsou bohužel i případy, kdy tkáně odebrali navzdory výslovnému odmítnutí rodiny. Probuďme se, Němci označili útok v Lipsku za ruský. Je na čase říct slovo válka. Fiktivní smlouvy a hotovost ve směnárnách. Ohledně případu unikly i soudní spisy. Protože ústav licenci neměl, uzavíral podle prokuratury s odběrateli fiktivní smlouvy o vědecko-medicínské spolupráci a předání tkání vykazoval jako dodávku suroviny pro výrobu bioimplantátů. Část plateb odcházela na oficiální účty ústavu, jenže ceny v dokumentech byly podle vyšetřovatelů záměrně podhodnocené a rozdíl se doplácel v hotovosti přes síť směnárenských bodů. Podle spisů, z nichž vycházel server Babel, šlo o kyjevskou firmu Probones a směnárenskou síť Kit Group, přičemž jen za několik měsíců takto proteklo nejméně 190 tisíc hřiven, necelých 90 tisíc korun, poznámka autora. Odebraný biomateriál se přitom převážel běžnou cestou.
Vyšetřovatelé tvrdí, že předání 10 krabic s částmi lidských těl a odeslání chladicích boxů s očními rohovkami proběhlo vlakem na trase z Černovic do Oděsy. Armáda se stává sociálním trestem. Ukrajina nemá dost mužů ani peněz, říká Just. Obezřetnost před ruskou propagandou. Na tomto případu je podle mě nejproblematičtější jeho mediální interpretace. Ruské dezinformační kanály už roky přiživují falešný mýtus o černých transplantolozích, kteří na Ukrajině kradou orgány padlým vojákům. Kauza v Černovicích je pro ruskou PR vítaným dárkem, který nepochybně zneužije. Černovický skandál je sice dost děsivou a cynickou ukázkou hluboké korupce a etického selhání ukrajinského zdravotnictví, ale odhalení této sítě ukazuje, že kyjevské úřady začínají tyto temné biznesy čistit právní cestou, čímž ruským propagandistům, doufejme, berou z ruky jejich nejoblíbenější konspirační zbraň. Samotný patologický úřad ostatně končí. O jeho sloučení s Černivickou záchrannou nemocnicí rozhodla oblastní rada už letos v dubnu, tedy několik měsíců před razií. Proces má být hotov do 1. října. Předchozí předseda reorganizační komise přitom sám figuruje v trestním řízení. Tím se samozřejmě nabízí další otázky, ale píše se o tom svobodně. Tak zajedno bych k tomu chtěl něco podotknout v tom smyslu, že přesně o tomto, co se tady píše, byl natočený německou televizí dokumentární film. Ten film jsme si dokonce tady, část toho filmu jsme si tady pouštěli. Takže to není ruská propaganda. To je prostě bohužel to dno ukrajinské společnosti, tak, jak je se vším všudy. Za další, to, že přímo poblíž fronty jsou, jak bych to řekl, rozebíráni, ať už živí, anebo umírající vojáci. O tom ani potom, protože o tom zase natočil film Steven Seagal. Mimo jiné teda, jo. Těch hrůzostrašných streamů natočených při odhalení jsme tady taky viděli dost. Takže nechme tu propagandu stranou. Víme, co je Ukrajina zač. Ukrajina je prostě ve všech ohledech, pokud se budeme bavit, že něco podobného v malém se děje skoro v každém státě, tak Ukrajina to jede na 1000% a na doraz. To, že balkánská řeznice Madame Albrightová zbohatla na nezákonných obchodech s lidskými orgány, to bylo také prokázáno. A když se budeme bavit o válce v Jugoslávii, tak válka v Jugoslávii nebyla za tak obrovských korupčních a tak obrovských finančních skandálech, jako je to na Ukrajině. Takže v tom zhruba poměru si umíme představit ten černý obchod s těmi orgány přímo z fronty. Takže tady to hodnocení, jako že se to hodí ruským propagandistům a tak dále, to přeci s propagandou nemá nic společného, tohleto. To je prostě otázka nalezání faktu. A jestli jsme a žijeme ve společnosti, kdy v Sýrii je prezident, který hrál fotbal s lidskýma hlavama, které byly čerstvě uříznuty a bylo to sfilmováno, jejich kumpány, protože takový on je velký chlap,
A s hlavama těch nepřátel tam kopal a držel je za vlasy a ukazoval se do té televize. Tak tenhle ten mezinárodně hledaný terorista je momentálně prezidentem Sýrie. Velkého srdečného přijetí se mu dostalo českým prezidentem Petrem Pavlem. Ono prostě svík svým. Čili jestli se někdo neštítí podat ruku někomu, kdo v ní ještě nedávno držel ještě dýchající pomálu hlavu uříznutou za čerstva, tak si podle mýho jako není o čem tady co nalhávat. A to, že to komentovala hlava našeho státu tím, že každý má nějakou minulost, no tak to on ví, o čem mluví, pochopitelně. Ano, každý má nějakou minulost. Pak tedy nechápu, proč by nemohl kandidovat Kajínek na prezidenta. Já vím, proč by Kajínek nemohl kandidovat na prezidenta. To je jasný, proč by Kajínek nemohl kandidovat. Protože on by mezi těch panáčky moc nezapadal. On je měkouš totiž. Jo? On až tak daleko nedošel. No, pokud se vám právě teď chce zvracet, tak si s toho nic nedělejte, to je jenom se vám tak houpe žaludek. No. Pak bych tady měl možná ještě jedno sdělení. A to je důležité. Dali jsme si jako dlouhou písničku, tak se podíváme na to, jak to vypadá na Blízkém východě. Co se tam vlastně odehrává, proč se to tam odehrává, kdo tam tahá za ty nitky, kdo komu tam natřel pořádně, co se do něj vešlo, tam komu nadal, a kdo tam momentálně drží opratě a řídí situaci. To proto, aby jsme si tady nenechali balamutit hlavy nějakýma nesmyslama, jo. Tak. Írán zahájil slíbenou rozsáhlou ofenzivu s pomocí svých spojenců. Na potlačování Saúdské Arábie se podílí nejen Hútijové, ale i irácké milice napojené na IRGC. Útočí z obou stran. Riad pohrozil Bagdádu údery, pokud nezakručí. Dojde k válce mezi Irákem a Saudskou Arábií. Včerejší satelitní snímky odhalily extrémně ponurý obraz nejen pro Saudskou Arábii, ale pro celý Blízký východ a globální obchod s ropou. Saudsko-arabský ropovod Východ-Západ, klíčová alternativa pro přepravu ropy, byl poškozen na 16 místech a dvě z jeho čerpacích stanic byly vystaveny skutečně masivním úderům. Zpočátku byly tyto útoky připisovány hnutí Ansar Allah, které předchozího dne obsadilo rozsáhlá území. Brzy se však stalo něco zcela nepochopitelného. Místo posílení svých panikařících vojenských sil v Jemenu zahájil Riad sérii útoků na sousední Irák. Jak uvedlo ministerstvo zahraničí království. Rozhodli jsme se v této fázi nereagovat vojensky, abychom iráckým úřadům umožnili přijmout opatření k zabránění útoků z jejich území proti Saudské Arábii a sousedním zemím. Království si však ponechává své legitimní právo přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně své suverenity, bezpečnosti občanů a zařízení. Náhle se ukázalo, že hlavní škody na ropovodu nezpůsobili jemenští rebelové, ale jejich kolegové z islámského odporu v Iráku. Šíitské organizace s významným vlivem v zemi. Ta dokonce funguje jako samostatná jednotka v rámci iráckého bezpečnostního systému. Západní zpravodajské služby navíc považují
Kataib Hizballah a další šíjitské skupiny v Iráku za zahraniční odnože iránských IRGC. Během iránské války se Spojenými státy tyto síly způsobily americkému kontingentu umístěnému na několika významných základnách v Iráku obrovské množství problémů a vynutili si úplné stažení letadel ze základen Al-Asad, Victoria a Erbil. Nyní v podstatě otevřeli druhou frontu proti Saudům a vláda v Bagdádu nemá fyzickou sílu, aby tomu čelila. Ani k tomu nemá touhu. Konec konců, šíjité tvoří jádro iráckého důstojnického sboru. Válka mezi Saudskou Arábií a Irákem se tedy nyní jeví abstraktní, ale už ne nemožnou. Pozice Saudské Arábie se zhoršuje doslova každou hodinu. Riad se bude muset buď zrale postavit nejmilitantnější části náboženských skupin Blízkého východu, která... která je součástí iránské sítě, nebo znovu vyjednávat s Íránem a Hútidi jako samostatnou silou na Blízkém východě, jejíž prestiž v regionu v posledních dnech vzrostla do neuvěřitelných výšin. Je však jasné, že Írán v současné době koordinuje celé hnutí, drží všechny nitky v ruce a hledání kompromisu bude muset probíhat jedině přes něj. Krvavé rudé moře. Washington a Riad utrpěli drtivou strategickou porážku. Hútijové nejenže zmařili saudskou invazi, ale také převzali úplnou kontrolu nad úžinou Bab el-Mandeb. 10. září zahájili síly Ansar Allah rozsáhlou ofenzívu na jihu. Za necelých 24 hodin Hútijové dobili dvě klíčová pobřežní města a dosáhli zálivu El Hayk, nejužšího místa průlivu Bab el-Mandeb. Kromě pozemní invaze provedly síly Hútijů také dvě obojživelná vylodění. Nyní ovládají část ostrovu Haniš a také ostrov Perim. Všechny tyto kousky pevniny se nacházejí v ústí úžiny Bab el-Mandeb. Perim ve skutečnosti dělí úžinu na dvě části. Velký Bab el-Mandeb, široký 20 km, a malý Bab el-Mandeb, který je široký pouze 3 km. Skupina Ansar Allah také provedla operaci proti saudsko-arabskému plynovodu East-West. Raketový a bezpilotní útok zničil část kritické infrastruktury zařízení. Situace je nyní tak složitá, že v předvečer 11. září dorazil do Riádu velitel CENTCOMu admirál Brad Copper. Online zdroje zaznamenávají podivná letadla odletající z USA směřující na Blízký východ. Zejména byl spatřen šedý C-17. To znamená, že Washington naléhavě zřizuje v Saudské Arábii operační skupinu. Pojďme si tedy zjistit, co se stalo a jak se situace může vyvíjet v blízké budoucnosti. Se staženými kalhotami. Saudská Arábie se s plnou podporou Spojených států připravovala na novou invazi do Jemenu. Plány Riádu a Bílého domu však pro Hútije nebyly žádným tajemstvím a Ansar Allah začala jednat preventivně. Saudsko-arabské velení od června naléhavě nasazovalo síly do přístavu Aden, který je pod kontrolou jemenské vlády. Ta je, jak je dobře známo, pod plnou kontrolou Saudské Arábie. Jádro saudsko-arabského vojenského kontingentu tvořily tzv. Protihútijské brigády. Tyto jednotky jsou obsazeny bývalými členy hnutí Ansar Allah a také Jemenci nespokojenými s jednáním tohoto hnutí.
protihutijské bojovníky cvičili americké zelené barety a příslušníci námořní pěchoty. Problém je v tom, že pozemní trasa spojující Saúdskou Arábii a Aden je dlouhá, extrémně nepohodlná a má nízkou kapacitu. Proto se i během intervence v Jemenu v roce 2015 saúdské velení spoléhalo na námořní trasu. Lodě přepravující zásoby, vojáky a munici vyplouvaly z přístavů v Rudém moři a Perském zálivu. Nyní jsou ale tyto záchranné tahy přerušeny. Hormuzský průliv je Íránem zcela blokován. A v oblasti Bal-eb-Mandeb sami Hútijové útočí na jakékoliv námořní cíle, které pro ně představují hrozbu. Riad proto poté, co s rozmisťováním sil začal již v červnu, nebyl schopen jej dokončit ani v září. Navíc se uvízli nejen vojáci, ale i zásoby, munice, zbraně a vojenské vybavení pro jemenské vládní síly. Tento logistický kolaps byl z velké části způsoben hnutím Ansar Allah. Ozbrojené síly hnutí opakovaně podnikaly raketové... Podnikaly raketové a bezpilotní útoky podél pozemního koridoru. Tyto útoky byly zaměřeny na polní tábory, konvoje s vybavením a personálem a polní sklady. V důsledku toho se saúdská operace místo rychlého a rozhodného útoku na Holdajdu proměnila v umírající velrybu vyplavenou na břeh. Hútijové zahájili útok brzy ráno 10. září. Lehké síly, jedoucí v pick-upech a nákladních vozech, obešly předsunuté pozice jemenských vládních sil a protihutijských brigád a zaútočili na město Mocha, nebo Moka. Tento malý přístav, který se nachází 150 km od Hodajdy, má zásadní operační význam. Jednotky Ansar Allah nejprve obklíčili vesnici ze tří stran. Poté zahájili rychlý útok z několika směrů. Nepřítel byl během několika minut dezorganizován. Poté začal neorganizovaný útěk. Hútijové Moku neobklíčili. Proto se některým vládním jednotkám a bojovníkům z protihútijských brigád podařilo proniknout. Místo, aby však vyhodnotili situaci, přeskupili se a zaujali obrané pozice, vrhli se na Aden a cestou šířili paniku. O něco později vylodili Ansar Allah vojska na ostrovech Haniš, které se skládají ze tří velkých ostrovů a několika menších. Cílem vylodění byl ostrov Zugar. V roce 2015 jej dobyla Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Poté, co v roce 2019 skončila invaze monarchií Perského zálivu do Jemenu, Riad oficiálně předal tento kus země nové jemenské vládě. Saúdská posádka však na Zugaru zůstala. Poté, co se Hútijové přeskupili v oblasti Moka, zaútočili dále na jih směrem k zálivu El Hajka. Nejprve ovládli další přístav Zubab, nebo Dubab, a také zahájili námořní vylodění na ostrově Perim. 11. září se jednotky Ansar Allah konečně zastavily a začaly upevňovat své pozice. Saúdské velení bylo mezi tím zcela dezorientované. Riad nebyl schopen ani zahájit letecké údery, a to navzdory naléhavé potřebě stabilizovat situaci. Panika pokračovala i mezi vládními silami a protihutijskými brigádami v Adenu. Strategická porážka. To, co se stalo v Jemenu, je strategická krize nejen pro Saúdskou Arábii, ale i pro Spojené státy. Je důležité si uvědomit, že po ztrátě základny v Bahrajnu kvůli blokádě Hormuzského průlivu může Pentagon doplňovat zásoby pro své válečné lodě na Blízkém východě pouze v Diego Garcia. A to se nachází několik tisíc kilometrů od operačního prostoru.
Proto bylo pro Washington klíčové odblokovat Rudé moře. Pak mohli své lodě vyslat na Krétu do Řecka a Španělska. Riad zase trpí zničujícími finančními ztrátami. Ano, Saudové mají ropovod Východ-Západ, který dodává ropu do přístavu Janbu na pobřeží Rudého moře. Kvůli uzavření úžiny Bab el-Mandeb však bylo možné uhlovodíky přepravovat pouze Suezským průplavem. Trasa, kterou tankery proplouvají touto úzkou cestou, je extrémně složitá. Po přiblížení k průplavu se ropný tanker vykládá ve speciálně vybaveném depu. Tam je ropa čerpána do potrubí, které spojuje egyptské pobřeží Rudého a Středozemního moře. Po průjezdu Suezským průplavem tanker dorazí do přístavu, kde je znovu naložen ropou. Propustnost této trasy je extrémně omezená. Je jasné, že USA a Saudská Arábie potřebují nejen stabilizovat situaci, ale také porazit Hútii. Ale nyní, když Ansar Allah ovládá ostrov Perim a ostrovy Haniš, to bude extrémně obtížné. Po pádu Moky a Zubabu už není možné prorazit do Hodajdy z pevniny. Zbývá už jen námořní a vrtulníkové vylodění. Nyní je ale celý průplav Bab el-Mandeb v rukou Hútiů. A ti naléhavě vybavují své nové ostrovní základny námořními a leteckými drony a rozmistují protilodní střely. No. Co z toho vyplývá? No, vyplývá z toho jednoznačně to, že Amici ztratili Blízký východ. To, že se zmocnili ropy ve Venezuele a myslí si, že jim zůstanou zdroje na Blízkém východě, tak jak se to tak vyvíjí, tak nejenom, že mají velký problém tu ropu dopravovat, ale mají velký problém dokonce nestratit celý Blízký východ. A to, co řekl Írán po napadení Amerikou, že vyzývá celý region Blízkého východu k tomu, aby se k němu přidal a osvobodil se, se teďko právě projevuje. A to je to, proč najednou Američani tak intenzivně začali jednat o tom, jestli by to na té Ukrajině nějak nešlo už urovnat konečně a jestli by mohli mít alespoň ty zdroje tam votať. No, nebudou mít, protože Vladimír Putin se vyjádřil jednoznačně. Neustoupí ani opít z toho, proč začala SVO, a bude dosaženo těch cílů, které si speciální vojenská operace dala za své, proč vůbec existuje a proč vůbec ji Ruská federace realizuje. A znovu se ukazuje, že těmi svými sankcemi se Západ těžce izoloval. Americká agrese přispěla k tomu, že zvedla síly odporu, které možná předtím by nebylo možné aktivizovat, protože nebylo toliko důvodů. Dneska, jestli se podaří skrz Irán osvobodit Blízký východ, tak s Amerikou, řekl bych, je docela rychlý amen. No nic, necháme se přesvědčit. Dáme si malou písničku krátkou a potom se vrhneme na tu naši knížku. Takže

0: věřil, že je Bůh. Abych slyšel slova písma. Tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
1: že tak se chovám už.
0: Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
1: že tu vůbec jsou.
0: Je tolik krásy na světě,
1: je tolik krásy, že až do očí
0: lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pyzanská naučnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když moudrém slunci řeka, rozčaruje klid. Aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skotské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele, a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
1: Abych věřil tichým andělům, abych věřil,

za medvěd. No, otvírám knihu, kterou jistě jste si oblíbili, protože také vystihuje spoustu zajímavostí. Máme ještě 3/4 hodinky, tak si můžeme číst. Minule jsme si četli z té knihy Rusko 21. století Archa svátosti člověka od Jana Masného část vystoupení Andreje Iliče Furzova na téma epocha přechodu. Je to i na YouTube kanálu YouTube. Energetika. Existují momenty, kdy vy nic lepšího neuděláte, protože nejste nejlepší. Někdy je lepší rovnou nechat hovořit mistra, mlčky zvednout oponu, za níž se skrývá. Posadit se, udělat si pohodlí a připravit se na nezapomenutelný zážitek spojený s učením a získáním nových obzorů, nových perspektiv. Boris Leonidovič Marcinkevič je mistrem, Mozartem v oblasti ruské a světové energetiky. Připravte se, začínáme. Jak vrátit celý kontinent do doby kamene? Boris Marcinkevič. Co se děje na plynárenském trhu Evropy v poslední době, je jasný příklad toho, k čemu vede kombinace několika faktorů. První. Elektrárny se nacházejí v rukou soukromých společností. Z toho důvodu je jejich hlavním úkolem vytváření zisku, ne hájení zájmů státu, ne spolehlivé zajištění elektřiny pro koncového spotřebitele. Druhý faktor snahy evropských vlád regulovat energetiku jako oblast se provádějí pomocí daňových slev či daňovými omezeními. To je projev liberální ekonomiky, kdy takzvaná neviditelná ruka trhu vše sama reguluje. Úkolem státu je v tomto případě zajistit fungování trhu, kde má existovat co možná nejvíce výrobců a dodavatelů, což má vést příchodu cenové konkurence a snížení ceny, což bude vstup do ráje na zemi pro každého spotřebitele. Třetí, nevidíme ani pokusy o provedení analýzy toho, zdali teorie odpovídá praxi. Evropské vlády jsou přesvědčeny, že jejich suprový model je správný, protože je pravdivý. To je narážka na marxismus, poznámka autora. Roste počet lidí, které evropská frazeologie označuje za lidi nacházející se v energetické chudobě. Energetická chudoba znamená, že váš plat či státní pomoc stačí na to, abyste si buď koupili jídlo, nebo si pustili topení a osvětlení. Takových lidí jsou miliony, s tím se ale nedá nic dělat. Tito lidé pro sebe nedokázali najít místo v tržním prostředí. Narážka na ruské ekonomické reformy 90.

dodavatele nebudou mít žádnou možnost cokoliv dělat, stoupnou si na zadní, začnou prosit a škemrat a ve výsledku přijmou jakékoliv naše podmínky. Nevůle čelit realitě je psychická nemoc, páni Evropané. Váš plynárenský trh dnes závisí na situaci na trhu v jihovýchodní Asii. Přijměte to jako danou věc. Příčina? Vy, páni Evropané, jste odmítli spolupracovat s vaším největším dodavatelem, s Gazpromem. Odmítli jste dlouhodobé plynárenské kontrakty, které jste předtím sami vymysleli. Dlouhodobé, páni Evropané, které jsou přivázané k ceně košíku ropných produktů se zákazem na přeprodej plynu bez souhlasu dodavatele. Sami jste to odmítli. Vy jste to tak chtěli. Viděli jste v tom vítězství liberální ekonomiky. Nechcete dlouhodobě spolupracovat s Gazpromem? Budete tedy závislí na Číně, Singapuru, Japonsku a Jižní Koreji. Je tu jedna zajímavá věc. Evropa jen těžko zvládá platit $1000 za 1000 kubických metrů plynu. Asiatům je to jedno. Proč? Jedná se o spotové ceny za plyn. Cena k danému momentu. V Asii tvoří spotové ceny maximálně 25% ze všech dodávek. Ostatní ceny jsou přivázané ke koši ropných produktů, což jsou dlouhodobé kontrakty s jasnými pravidly. V Asii neexistuje nic takového jako třetí energetický balíček Evropské unie. Nedochází tam k pokusům všem uměle vnutit liberální model ekonomiky. Kde si tam v Trinidadu existuje plynárenský závod. Jeho majitelé na roky dopředu vědí, jaké objemy produkce budou nakoupeny. Proto můžou s klidem plánovat, jaké objemy plynu je třeba těžit, kdy a jak modernizovat výrobu. Spotřebitelé zase vědí, kdy a kolik plynu dostanou, díky tomu mohou plánovat rozvoj svého průmyslu. Taková situace je příjemná i pro spotřebitele, i pro dodavatele. Spotový trh s jeho skokovým růstem cen je jim u zadnice. Ideologický fanatismus a neschopnost vidět realitu vede k tomu, že se Evropa snaží hezky tvářit při špinavé hře. Růst cen nejdříve za nosiče energie, plyn, a poté i za teplo a elektřinu je jen začátek. Naše civilizace, ekonomika jakékoliv země stojí na základech na energetice. Trhlina v tomto základu vede k tomu, že se stěny nakloní, následně nebude možné zavřít okna či otevřít dveře. V Bulharsku nedávno propustili 10 000 lidí obsluhujících skleníky. Skleníky nejsou při takových cenách energií životaschopné. Rostou ceny chleba, neboť pro jeho výrobu musí být pece zapnuté neustále, plyn je nyní ovšem drahý. Výrobu pozastavilo 40% evropských kapacit na výrobu dusíkového hnojiva. Cena za tato hnojiva závisí totiž za 70% na ceně plynu. Rostou ceny na benzínových stanicích. Budou problémy v chemickém průmyslu, v automobilovém průmyslu. Do výšin vyletí ceny potravin. Hlava Evropské komise ale nadále mele své hlouposti. Plynárenský trh Evropy funguje dobře, funguje dobře, funguje dobře. To je ale jen část problému. Druhá část je realizace direktivy z roku 2009, kdy se musí nejdříve vykupovat elektrická energie vyrobená pomocí větrných elektráren a slunečních elektráren. Všechny tepelné elektrárny a hydroelektrárny mají možnost prodávat svoji produkci podle toho, co na ně zbyde. V elektrické síti se v daném okamžiku může nacházet jen tolik elektrické energie, kolik jsou v daném okamžiku schopni spotřebovat všichni spotřebitelé. Kvůli tomu, že sluneční a větrné elektrárny mají přednost, tak tepelné elektrárny jsou nuceny snižovat objemy své výroby. Nikdo přitom dopředu neví, jak moc, protože to záleží, na tom, zdali fouká vítr či svítí slunce. To vede ke snížení účinnosti tepelných elektráren, vybavení elektráren přestává na

naplno pracovat. Konečným cílem fungování tepelných elektráren v našich kapitalistických časech je vytváření zisku. Ten se začíná snižovat. Neustále zvyšování a snižování výkonu tepelných elektráren vede k tomu, že je nutné častěji provádět servis. Myslíte, že z toho mají jejich majitelé radost? Samozřejmě, že ne. Snaží je vše zavřít a neničit si nervy. Hlavně v těch případech, kdy byla elektrárna postavena za půjčené peníze. Banky všechny ty detaily nezajímají, ty chtějí jen své splátky. V Evropě jsme už byli svědky paradoxů, kdy nadále fungují zastaralé elektrárny, zatímco nové jsou zavírány. Vezmeme si následující slova. Tato sluneční elektrárna dokáže zajistit proud pro XYZ domácností. A co jsou tyto domácnosti zač? Jednopokojové byty nebo rodinné domy s bazénem o rozloze 1000 metrů čtverečních? Čertví, spíš domácnost. Dám vám radu. Pokud uvidíte někoho, kdo takhle mluví o slunečních či větrných elektrárnách, tak vězte, že je to buď úplný blbec, který nic nechápe, nebo podplacený lump, jenž dostal za úkol dokázat, že tradiční energetika je za zenitem. Proč tito lidé nepíší o tom, kolik proudu budou tyto zázračné technologie vyrábět? Protože to nikdo neví. Počítají se sice nějaké roční průměry, ale jak to bude vypadat v realitě, to ukáže až život. A život ukázal. Bezvětří nad Německem v letě 2021, bezvětří nad Anglií a Irskem na podzim roku 2021, bezvětří v lednu 2022 znovu v Německu. Jeden týden bezvětří a úroveň generování elektrické energie pomocí tepelných uhelných elektráren vzrostla o 22%. Hej, zelení, vy opravdu hovoříte o ekologii? Nejste směšní. Vás zajímají jen peníze. Peníze těch, kdo vyrábí sluneční panely a turbíny. A těch, kdo je instaluje. Peněz je v tomto sektoru mnoho. Státy to štědře dotují. Reálně je to ale další daň na účtu za energii. Tady tuhle sumu plať za elektřinu a tohle, milí Evropané, je zelená přirážka. To ale není všechno. V mnohých západních zemích skákali někteří radostí při pohledu na zavírání tepelných elektráren. Divoký západ je, jak vidno, věčná věc. Teď místní evropští domorodci zazírají na nová čísla na účtech za teplo a proud. My s vámi, dámy a pánové, žijeme v technologické civilizaci. Výroba kilowatthodin a gigakalorií, to jsou základní ukazatele. Ampéry v zásuvkách a kalorie v radiátorech jsou základní hodnoty spolu s vodou a vzduchem. Hlavním úkolem tepelných elektráren není vytvářet tisíce kilogramů euro, dolarů nebo rublů zisku, ale spolehlivě zásobovat spotřebitele. To je část vystoupení Borise Marcinkeviče pro televizní kanál DEN TV. Dostupně na YouTube na kanálu DEN TV, jak vrátit celý kontinent do doby kamenné. To je 9.2.2022. Praktická zkušenost. Autor dlouhodobě bydlel v Moskvě asi 30 minut pěšky od kremelských zdí v takzvané Chruščovce. Zjednodušeně řečeno se jedná o bytové domy postavené za vlády Nikity Chruščova. Jsou mimo jiné unikátní tím, že mají topení, které není možné dobře regulovat. Baterie topení zůstávají celou zimu rozžhavené. Jediná metoda, jak v zimě v bytě neumřít vedrem, je větrat, a to místy s podobným úsilím jako v létě. Nehledě na to, účet za topení po skončení zimy nepředstavuje žádnou neúnosnou finanční zátěž. Vybírat si mezi puštěným topením a nákupem potravin Rusové na rozdíl od mnoha obyvatel západní Evropy nemusí. Kolaps trhu. Falešný bůh zemřel. Od konce 80. let je nám Čechoslovákům, později Čechům a Slovákům, intenzivně vysvětlováno, že trh je samoregulující se entita, která usiluje o jakousi rovnováhu mezi poptávkou a nabídkou.
Přitom je nám neustále všemi dostupnými způsoby sdělováno, že trh je dobrá věc, která sama díky svým vnitřním regulačním mechanismům řeší naše problémy a nachází východiska z nepříznivých situací. Áhle, v roce 2022 raketově vyrostla cena plynu. Vyrostla do takové výšky, že si ho najednou do stejné míry jako dříve nemůžeme dovolit. Naši dvorní vysvětlovači nám v této souvislosti z ničeho nic sdělili, že došlo k jakémusi kolapsu trhu s plynem. Snad nejpronikavějším hlasem u nás byl pan Martin Kuba, politik ODS. Otázka, je vůbec možné, aby skolabovalo prostředí, kde neplatí téměř žádná etika, a základním pravidlem je pravidlo nabídky a poptávky? Odpověď? Ne, není. Vždyť skutečnost, že si něco nemůžeme dovolit, protože na to na základě tržních mechanismů nabídky a poptávky jednoduše nemáme, v milionech jiných případů žádný kolaps trhu neznamená. Znamená to, že na to prostě nemáme. Že nás trh vyhodil z kola ven, protože nejsme součástí kruhu vyvolených s dostatečným množstvím peněz, abychom mohli hrát tržní hry dál. Uvedeme si pro názornost několik jednoduchých příkladů. Každý chlap sní o červeném Ferrari. Červené Ferrari je ovšem sakra drahá záležitost, kterou si může dovolit pouze několik málo jednotlivců. Chceme ho ale všichni. Znamená to, že kolabuje trh, když si Ferrari, které chceme všichni, prakticky nikdo z nás nemůžeme dovolit. Další příklad. Všichni bychom rádi trávili většinu zimy někde na ostrovech v teplých krajích. Skoro nikdo z nás si však dlouhou zimní dovolenou v Karibiku nemůže dovolit. Znamená to, že trh s dovolenými u teplých moří a oceánů kolabuje? Nebo si ukážeme drsnější příklad. V Africe umírá každých 5 vteřin jedno dítě hlady. Trh s potravinami tam samozřejmě existuje, jen obrovské množství lidí je tak chudých, že se tržních her nemůžou vůbec účastnit a tak umírají hlady i se svými dětmi. Slyšíme od někoho z politiků, že v Africe kolabuje trh s potravinami? Skolaven. Skutečnost, že na trhu vzniknou situace a stavy, kdy se dále nemůžeme účastnit hry na nabídku a poptávku, protože už na to jednoduše nemáme peníze, neznamená žádný kolaps trhu. Znamená to, že jsme mimo hru. Nemáme na to, abychom se účastnili tržních operací. To, co s rostoucími cenami plynu v roce 2022 skolabovalo, nebyl trh, ale naše představy o sobě samých, o světě a našem místě v něm. Budeme brát pouze naši polistopadovou dobu, respektive dobu od rozpadu Sovětského svazu. V tomto časovém období několika desítek let nám bylo dovoleno něco si o sobě myslet. Platila dohoda mezi Sovětským svazem, později Ruskem a Západem o tom, za jakých podmínek bude probíhat vzájemná interakce a spolupráce. Byla to právě tato dohoda, která udržovala ceny plynu a ostatních energetických zdrojů v Evropě na historickém minimu. Evropské hospodářství, obzvláště německé, mohlo rozkvést a vytvořit vysoký životní standard obyvatel západní části kontinentu. Ten standard, na něž jsme se slzou závisti v očích hleděli. Západní chování po začátku ruské speciální operace na Ukrajině ovšem změnilo status quo. Dohoda padla a s ní padl i levný plyn, silná evropská energetika a průmyslová odvětví vytvářená z levného a snadno dostupného plynu. Tržní prostředí se po konci této dohody natolik změnilo, že my s ním v nové situaci nemůžeme držet krok v tom nastavení průmyslu a hospodaření, tak jsme si za posledních několik desítek let zvykli. Nikde ovšem nedošlo k žádnému kolapsu trhu. Došlo k tomu, že trh nás v nové situaci jednoduše vyhodil z kola ven. Že je to pro nás nová nezvyklá situace, která ve své podstatě odporuje tomu, co jsme v posledních letech považovali za normální a tomu, za koho jsme sami sebe považovali, to je náš problém. Levný ruský plyn byl základem vysokého životního standardu mnohých zemí Evropy. Levný plyn z Ruska v dlouhodobé perspektivě končí.
Tím končí i vysoký životní standard těchto zemí. Co myslíte, uslyšíme od tamních politiků a obyvatel, že u nich kolabuje trh, neboť ten jim již nedokáže zajistit vysoký životní standard s desítkami a stovkami luxusních komodit, na které si v průběhu posledních několika desítek let zvykli? Falešný bůh. Většina naší polistopadové politické elity jsou z hlediska hospodářství liberální tržní fanatici. Vysloví-li liberální tržní fanatik, pro něhož je slovo trh synonymem slova bůh, slovní spojení, trh skolaboval, je to jako by řekl, bůh zemřel. V roce 2022 bůh v Evropě skutečně zemřel, falešný bůh zemřel. Trh byl od samého začátku pro západní společnost falešným bohem. Není podivuhodné, že tento falešný bůh zemřel, podivuhodné je, že to trvalo tak dlouho. Teoretické závěry. Trh není žádná kouzelná hůlka, řešící všechny naše problémy, uspokojující naše přání. Vyšší jsme si uvedli několik případů kolapsů trhu, které nikoho nezajímají. Nákup Ferrari, dlouhá zimní dovolená v Karibiku a hrůzostrašná situace s hladomorem na africkém kontinentu. Co můžeme už při rychlém pohledu na tato prostinká fakta konstatovat? Trh je tady od toho, aby kolaboval. Kolaps trhu, tedy situace, kdy trh neuspokojuje naše potřeby či přání, je jeho základním úkolem. Trh není ničím jiným než sociálním filtrem, který odsekává jednotlivce nebo rovnou celé společenské vrstvy od statků, o nichž bylo rozhodnuto, že jim nemají náležet. Možnost jezdit ve Ferrari má mít jen velmi malá část společnosti, stejně jako možnost odletět na zimu do Karibiku. Úkolem ostatních je dělat, co se jim řekne. Dřít od rána do noci a být vděčný za to, co je jim dovoleno si za jejich almužny pořídit. Dokázat tato tvrzení je snadné. Můžeme organizovat průmyslovou společnost tak, aby měl každý muž po dosažení 30 až 40 let věku možnost vlastnit supersportovní vůz? Můžeme. V rámci technologií a organizace výroby třetí průmyslové revoluce je to snadné. Jenže naše zelená planeta tak neuvěřitelnou míru spotřeby materiálu a paliv nepřežije. Proto je z pohledu mocenské elity nezbytné vytvořit přirozený sociální filtr neviditelnou ruku, který k luxusním a ekologicky náročným statkům bude pouštět jen vybrané. Trh s jeho hrou na nabídku a poptávku právě takovým sociálním filtrem je. Jeho základním úkolem není postarat se o náš dostatek, jeho základním úkolem je odříznout většinovou společnost od statků, které jí z rozhodnutí mocenské elity nemají náležet. Jednání Rusů s Evropany. Praktická zkušenost. Mají Rusové zájem o návrat Evropy do temného středověku díky absenci nezbytných zdrojů energie pro udržení technologické společnosti? Nemají. Nemají zájem o to, aby u jejich bran stály miliony zdivočelých barbarů, kteří budou neustále ohrožovat ruskou civilizaci. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že jednostranné diktování pravidel a norem všem po celém světě podle rozmarů evropské elity nebude fungovat. Rusové mají zájem o to, aby Evropané pochopili, že dohody stvrzené podáním ruky a pohledem z očí do očí se dodržují. Dohoda o nerozšiřování NATO na východ a další. Jakmile Evropané tyto jednoduché principy pochopí, bude jim umožněn snadný přístup k životodárným zdrojům na základě přátelské dohody odrážející porozumění potřebám všech stran. Než to Evropané pochopí, budou si muset vystačit s vlastními zdroji. Moskva. Moskva je krásná, nemá cenu ji popisovat nebo jakkoliv široce přibližovat čtenáři. Vše je možné si prohlédnout na internetu či na stránkách cestovatelských magazínů.
Nejlepší na tom je, že krásné obrázky, které tam naleznete, jsou pravdivé. V Moskvě, Petrohradě ani jiných velkých ruských městech, stále oblíbenějších mezi turisty z celého světa, nevidíte scény jako například v Paříži, kdy turisté, kteří pečlivě prostudovali reklamní letáky před začátkem své dovolené, přiletají do francouzské metropole, očekávají nebeskou krásu, ale místo toho jsou konfrontováni s realitou. Špína, krysy i v centru města, stanová města afrických a arabských migrantů, banditismus, kriminalita. To se netýká jen Paříže. Berlín je na tom stejně, Marseille, Řím, Londýn. My žijeme v představě, že se v těchto městech a státech zastavil čas. Že 60. léta nikdy neskončila. Zaostalí navždy. V Rusku se budují experimentální města, například Inopolis. Tam se testuje robotika a pokrokové technologie, hlavně jejich zapojení do urbanistické činnosti a života obyvatel měst. V tomto smyslu je i Moskva experimentálním městem. V roce 2021 se jeden z německých vědců při návštěvě Moskvy vyjádřil s drobnou nadsázkou ve smyslu: my v Německu také budujeme experimentální města, ale když vidím realitu Moskvy současnosti, tak je mi jasné, že i naše nejvíce experimentální město navždy zaostalo za Moskvou. V Moskvě je už dlouhá léta internet zdarma v každém vagonu metra, v každém autobuse městských dopravních podniků. Ruské taxislužby jsou přímo legendární. Moskevská městská infrastruktura je široce rozvinutá, bohatá a hlavně dostupná běžným občanům. Vezmeme si 20letou snahu Němců vybudovat u Berlína nové letiště. Snaží se Němci, snaží, 20 let se snaží a výsledek dlouhou dobu byl hodný ledatak Burkina Faso či pobřežní Slonoviny. Ve srovnání s tím, jak okolo Moskvy a dalších klíčových měst rostou nová letiště se supermoderními terminály a vlakovou dopravou do centra města, se člověku chce skoro plakat. Ale to ale Němcům nebrání považovat se za jakýsi technologicky vyspělý národ s přední inženýrskou školou. Neustále je od nich slyšet příběh o zlých Američanech, kteří nechtějí dopustit, aby se německá inženýrská škola a technologie protnuly s ruským přírodním bohatstvím. To byl plán na začátku minulého století. Legendární sovětský symbol srpu a kladiva je toho svědkem. Kladivo označuje německý průmysl, zatímco srp označuje ruské přírodní bohatství. Celosvětová komunistická revoluce podle představ revolucionářů konce 19. a začátku 20. století měla propojit právě tyto dva elementy. Události ovšem nakonec nabraly jiný směr. Strůjci tohoto jiného směru byli dva političtí giganti první poloviny 20. století. Prvním byl Vladimír Iljič Lenin. Ten plán celosvětové revoluce zastavil tím, že po převzetí moci v Rusku vyvedl zemi z první světové války. Druhým byl Josef Vysarionovič Džugašvili Stalin. Tomu se podařilo porazit trockisty s jejich plánem zneužití Ruska jako zápalky pro světovou revoluci. Podle plánů trockistů mělo být Rusko použito jako týl pro rozpoutání světové revoluce. Kdyby se Stalinovi nepodařilo trockisty zastavit, Rusko by s největší pravděpodobností bylo nevratně poškozeno. Zemi by bylo nenávratně ublíženo. Stalin dokázal trockisty porazit a zahájit procesy budování socialismu odděleně v Sovětském svazu, nehledě na revoluce či na revoluce v ostatních zemích. VDNH. Za vlády Josefa Stalina byl postaven chrám. Hlavním chrámem ruského pravoslaví je chrám Vasila Blaženého na Rudém náměstí vedle Kremlu. Hlavním chrámem Sovětského svazu je výstaviště VDNH. Celý název zní Výstava úspěchu národního hospodářství. Jedná se o obrovský výstavní areál v sousedství samotného centra města s mnoha pavilony, pojmenovanými po jednotlivých částech Sovětského svazu. Jeho dominantou je zlatá fontána přátelství národů Sovětského svazu. VDNH ale není jen
výstaviště. Je. Není to jen zábavní park s obrovským množstvím atrakcí a vzdělávacích programů. Je to svatyně sovětských ideálů, poselství dalším generacím. Aby bylo možné vidět ideály vryté do VDNH a porozumět jim, je nezbytné být na velmi vysoké úrovni duchovního rozvoje. Arogantní namyšlenci, sedící v luxusních vozech, mumlající něco o akciových indexech, nemají šanci. To jsou možná bohatí lidé, jsou to však malí lidé, parazité, za nimiž zůstává jen spálená země. Podobné je to třeba s četbou Fjodora Dostojevského. Investiční vševěd nemá u Dostojevského šanci. Ten může maximálně číst playboye či podobná zvěrstva západní kultury. Rozumět Dostojevskému, slyšet jeho hlas, znamená být velmi vysoko. Tak vysoko, kde neexistují ani playboy, ani akciové kurzy. Dostojevský je tu pro každého, kdo touží stoupat po žebříku duchovního růstu směrem k nebesům. Podobně VDNH, největší Francouz 20. století, Charles de Gaulle, kdysi řekl, Stalin neodešel do minulosti, on se rozplynul v budoucnosti. Jakou budoucnost měl de Gaulle na mysli? Kořeny. Když už jsme u Francouzů, v době Napoleona Bonaparta byl hlavním městem Ruska Petrohrad, nikoli Moskva. Moskva se stala hlavním městem země až později. Nahledě na to, když se Evropané jako už po několikáté rozhodli jít civilizovat ruské hordy zlobrů, Napoleon Bonaparte táhl se svojí armádou na Moskvu, nikoli na hlavní město Petrohrad. Zajímavé, že ano. Proč to dělal? To je stejné, jako kdyby někdo chtěl dobít Česko tím, že obsadí Brno, aniž by si všímal Prahy. Napoleon Bonaparte byl vyslancem toho, čemu se v Rusku říká kolektivní západ. Z Ruska je jednoznačně vidět, že na západě nic takového jako suverénní země, jež sami rozhodují o svém osudu, neexistuje. Neexistuje Belgie, Německo, Francie, Holandsko, Španělsko, Itálie. To vše je součástí jednoho těla, kolektivního západu. Je to stejné jako tvrdit, že vaše levá ruka existuje nezávisle a suverénně sama od sebe. Nebo vaše pravá noha, nebo vaše ledviny. I malé dítě vidí, že to je nesmysl. Všechny orgány jsou součástí jednoho celku, vašeho těla. Stejně tak všechny západní země jsou součástí jednoho celku, kolektivního západu. Nemá proto smysl hledět na to, co dělá ta či ona země. Všechny jsou součástí jednotného systému rozhodování, jediného systému hospodaření, jediného systému myšlení. Kolektivní západ i za času Napoleona Bonaparta věděl, že Petrohrad je příliš mladé město, kde sice sídlí panovník, ale nesídlí tam páteř Ruska. Páteří Ruska vždy byly a jsou staré ruské rudy, lidé nesoucí tradici kultury a sílu státnosti. V Moskvě sídlil duch Ruska. Proto bylo potřeba ovládnout právě ji, a ne Petrohrad. Nová města. Bývalý ministr obrany Ruska Sergej Šojgu v roce 2021 začal otevřeně hovořit o plánech na stavbu nových měst na Sibiři. Důvod je jednoduchý. Posledních několik století se centrum světové civilizace nacházelo v západní Evropě, na západě. V této době mělo smysl mít svá hlavní města, svá centra kultury a života poblíž Evropy. Ruský prezident Vladimír Putin však podepsal na začátku února roku 2022 se svým čínským protěžkem Xi Jinpingem dohodu spečeťující přátelství Rusy a Číny. Tato dohoda je počátkem něčeho, co bychom po staru mohli označit za nový světový řád. Rus a Čína se dohodli na vytvoření nového světa, kde Západ již nebude hrát ústřední roli, jak ji hrál doposud. Právě v těchto rámcích je potřeba chápat i slova Sergeje Šojgu o nových městech na Sibiři. V situaci, kdy Evropa, tedy Západ, přestává být těžištěm civilizace, nemá smysl mít hlavní města u hranic s Evropou.
Těžiště dějin se přesouvá na východ od Evropy. Proto má smysl budovat nové metropole blíže k tomuto novému centru. Západ se na poli světové politiky marginalizuje. Náš úkol. Naším úkolem na pozadí úpadku Západu je nedopustit, aby se destruktivní procesy probíhající tam přelily i na naše české území. Musí se zastavit ohřebeny Krušných hor, Českého lesa a Šumavy. Vyvázat se z vlivu Západu pro nás ale nebude těžké. My jsme velmi starý, moudrý národ, plný kvalitních lidí. V naší zemi pravda zvítězí. Nenáhodou naši velcí předci dali toto prosté svaté konstatování o stavu našeho ducha na vlajku prezidenta naší vlasti. Praktická zkušenost. Wi-Fi v každém vagónu metra, Wi-Fi v každém autobuse městské hromadné dopravy, možnost koupit si 1 giga mobilního internetu za 5 korun do vozidla půl hodiny po objednání ve dne v noci, obchody a prodejny, které nikdy nezavírají, super pokročilá navigace v mobilní aplikaci společnosti Yandex, mobilní aplikace Sberbank umožňující dělat s bankovním účtem a penězi úplně vše, non-stop dostupná plná paleta služeb, 4 letiště s novými supermoderními terminály, dostupná speciálními vlaky z centra města, odkud se letá do celého světa. Bohatá síť městských parků s živým programem a v neposlední řadě lidé patřící všem kulturám světa procházející se po ulicích města. To je Moskva. Jak říkají Rusové, kdo neviděl Moskvu, ten neviděl krásu. Dál číst nebudu, protože bych to celé rozbil. Zaznělo toho dost. Na pozadí toho, co jsem tady v podstatě četl z kraje toho našeho dnešního vysílání, bych si dovolil říct, že tento pořad, který pro většinu lidí většinou byl takový absolutně okrajový, kdy jsme si četli nějaké knížky a tak jsme si je komentovali, tak vidíte, že i tento pořad má velký význam. Že navazuje vlastně na ty všechny pořady, které tady máme na Midgardu. A dostáváme se v tomto pořadu k velmi zajímavým zjištěním a k velice zajímavým vývodům. To, co tady píše v podstatě pan Jan Masný, je to, co já tady troubím celou dobu. Já jsem nečetl tu knižku, já ji čtu úplně s vámi poprvé. Takže každé slovo, které tam je napsáno, které jsem vám přečetl, jsem viděl poprvé. A je zvláštní, že Jan Masný vidí tu budoucnost právě v tom, aby nás nezachvátila ta evropská šílenost. A já si myslím, že právě teď je ta situace natolik a dostatečně vyhrocená a připravená, aby jsme začali správným způsobem uvažovat. A proto jsem tak rád, že zasedala po dlouhé době V4. A bavili se tam Andrej Babiš, Robert Fico, maďarský a polský premiér společně s premiérem Irska, tuším, které předsedá Evropské unii, tak se bavili o Evropské unii vůbec jako o smysluplném nějakém uspořádání něčeho, co je v samotném vrcholu své existence, to ne pro svoji kvalitu, ale pro svoji životaschopnost. Takže to, o čem tady vlastně se má smysl bavit, je, aby jsme svoji energii a svými myšlenkami podpořili to dění, které může vést k našemu osvobození. Prosím vás, a pokud někoho uslyšíte mluvit, že nás ty Rusáci zase obsaděj, tak mu ji flákněte přes celou držku, protože ten člověk vůbec neví, o čem mluví. A je to kolaborant zla. Buď ať se doučí, poučí a potom teprve něco říká, anebo radši ať mlčí. Proto musí přes tu hubu dostat, protože taková zkušenost, zítra to budu mít s Míšou v pořadu, já to trošku prozradím, ale je toho plný internet, tak vy to víte. Petru Macinkovi už došla trpělivost.
Protože ten nevychovaný smrad od Pirátů, smrad, který je namočený v x kauzách korupčních, když někdo říká něco, co by mohlo někoho zaujmout a dovést k nějakému myšlenkovému procesu o tom, kdo tady zavinil v podstatě ty obrovské finanční ztráty a zadlužení, tak on mele do toho vyjádření, teď narážím a mluvím přesně a konkrétně o té debatě, ve které mluvil Karel Havlíček, a ten smrad od Pirátů, za který je jenom paseka a zkáza v Praze, tak neomaleně do toho mluvil. Nenechal se ani odradit napomenutím moderátorky, nenechal se odradit nikým. A tak mu prostě Macinka to řekl naplno, že si zaslouží dostat přes hubu, protože je nevychovaný. Že ho prostě nevychovali. Zítra si o tom trošku povíme. Je potřeba s těma ksindlama už konečně začít zacházet tak, jak se sluší a patří. Na hrubý pytel, hrubou záplatu. Povolat je k odpovědnosti, povolat je k tomu, aby měli hlavu v pejru z toho, že půjdou před soud se zodpovídat za to, co tady ukradli kde, aby nemohli škodit těm, kteří možná se nám v minulosti nelíbilo řada jejich rozhodnutí, ale teď se snaží něco kloudného tady pro tu republiku a pro nás udělat. Tak jim fanděme. Stejně jako Slováci by měli fandit Robertu Ficovi. Protože ten deep state na Slovensku i v Čechách je velice rozlezlý a je potřeba ho vyprášit z těch ministerstev a všude tam, kde obsadili ty židle. Tak si to přejme a pomožme jim mentálně i energeticky tyhle ty věci naplnit. No tak co? Tak si zahrajeme a končíme. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra s Išou od 17 hodin a potom s Míšou od 21. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.

0: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Dosáhne důchodového věku. Musíme to řešit nyní a teď a bez ideologických frází a populistických plků. Pojďme prosím zachránit české zdravotnictví tak, aby někdo z vašich blízkých nezemřel jen proto, že se mu nedostalo potřebného vyšetření včas. Díky moc za podporu, buďte pro a pojďte prosím zachránit Českou republiku a ne zbytečně zachraňovat svět.
3: A samozřejmě se ještě rozšířila ta nákaza z Ceuty a to, co jsme předpokládali, že to je jenom začátek, že prostě ti agresoři, ta invaze z Afriky, v momentě, kdy zjistili naši slabost, kdy přišli na to, že Evropa není připravená ochotna se bránit, tak budou ty svoje útoky pouze a jen stupňovat. Ty vlny se budou valit na Evropu čím dál tím častěji a s čím dál větší razancí. A já znovu opakuji, že tohle je naše největší bezpečnostní riziko v tuto chvíli. To znamená migrace jako taková, ať už je to ta africká nebo ta ukrajinská. A že Česká republika, pokud rychle nevezme rozum do hrsti, tak už nebude tím bezpečným ostrovem, kterým je dodnes, jelikož ti migranti k nám nepřijdou, protože prostě sociální dávky v Německu, ve Francii a vůbec tolerance těchto režimů, Španělsko vůbec ani o tom nemluví, je mnohem výhodnější než České republice. To je jenom otázka času. To je jenom otázka času. Ta migrace je jako rakovina. Ta migrace bude metastázovat a nejdřív si vybere ty nejslabší orgány, ale nakonec požere úplně všechny. A já opravdu jsem naprosto přesvědčen, že v tuhletu chvíli je na čase začít chránit naše vlastní hranice. V krajním případě uvažovat i o vystoupení ze šengenského prostoru, protože bezpečnost je přece nade vše. Já myslím, že každý z nás raději ukáže pas na hranicích, než aby se bál pouštět večer naše děti z domova. To si myslím, že snad je otázka, kterou ani nemá cenu pokládat. Logicky chceme žít v bezpečné zemi a doposud žijeme v relativně bezpečné zemi, ale to je prostě jenom dočasné. Jestliže se nezačneme bránit velmi jednoznačně, rázně a bez jakýchkoliv výmluv a bez jakýchkoliv výčitek, že to je nesolidární nebo že to je nehumanitární, mě to absolutně nezajímá, upřímně. Já jsem připraven být solidární se státy nebo s regiony, kde vypukne požár, kde nastane zemětřesení, kde přijde povodeň, jednoznačně hned. Pojďme pomoct, pojďme tam dát peníze, pojďme tam poslat naše lidi. Ale tohle není přírodní katastrofa. To je absolutně selhávající politika Evropské unie, která v tuto chvíli pokračuje. Tak, jak se teď o tom tady bavíme, tak na těch fórech slyšíme, oni to mají, ta Evropská unie, zažité. Že oni říkají, že je potřeba jezdit elektrickými auty, ale sami jezdí auty na naftu nebo na benzín, protože nepřejedou mezi Štrasburgem a Bruselem bez nabití. Ursula von der Leyen, když chtěla šetřit životní prostředí, tak vypla klimatizaci v budově centrály Evropské unie, Evropské komise, ale pouze do 7. patra. Od 8. patra výše, kde sedí ona a její blízcí, tam tu klimatizaci nechala běžet. A tohle je samozřejmě to samé. To jejich pokrytectví je všudy přítomné. A v migraci je vidět naprosto nejvíc. Oni na jednu stranu říkají, jak chtějí zlepšit to navracení a zastavit ten příliv afrických migrantů, ale na druhé straně podporují ty organizace, které tohle všechno začaly a které dodnes vlastně jsou hlavními hybateli té migrace, protože mi věřte, že v té střední Africe oni působí a vysvětlují tam těm mladým mužům, že je správné přijít do Evropy, že tady na ně čekáme, protože tady je čeká ten ráj na zemi, o kterém oni sněli. A já prostě jednoznačně tvrdím, že migrační pakt není absolutně žádným řešením. Už jsem to zmínil v jedné televizní debatě. Migrační pakt by se správně měl jmenovat redistribuční pakt. Protože tam nejde o migraci, tam jde o přerozdělení těch migrantů mezi jednotlivé členské státy Evropské unie. A to, že v tuhletu chvíli nás ukolíbali tím, že máme výjimku díky té ukrajinské migraci, to je jenom otázka času. Za 2 roky, až skončí tahleta výjimka, tak nám všichni řeknou, proč jste se neozvali dřív? Vždyť vy jste mlčeli, vy jste byli v pohodě, když se vás to netýkalo a teď najednou křičíte. Takže my musíme křičet už teď, ne až potom. A když mě v televizních debatách vyčítají oponenti nebo moderátoři velmi často, že jak si naše vláda proti tomu nebojuje dostatečně. No ano, já říkám znovu, já jsem připraven být mnohem radikálnější. A myslím si, že i všichni kolegové z SPD, ze Svobodných a z Trikolory, zejména v této oblasti, v oblasti migrace a v oblasti emisních povolenek, ke kterým se ještě dostanu, a v oblasti ukončení toho strašení válečným konfliktem, jsme připraveni být mnohem razantnější. A to vyžaduje prostě jednu jedinou věc, a to je pustit se do ostrého střetu s Bruselem. A na to musíte mít odvahu, ale především na to musíte mít dostatečnou podporu. V momentě, kdy do toho ostrého střetu, opravdu zásadního střetu s Bruselem, chce jít 15 poslanců v poslanecké sněmovně, tak to prostě nestačí. Takhle je to jednoduché, žijeme v demokracii a my nemůžeme si tady prosazovat naši vůli v momentě, kdy jsme dostali 7,8% hlasů. Opakoval jsem to už mnohokrát, opakuji to znova, ten klíč máte v rukou vy. Nikdo, ale opravdu nikdo jiný. Pobavila mě samozřejmě příhoda se spadlou větrnou elektrárnou a teď jsem si přečetl, že na vině byl vítr. Asi ti to spadlo, máchale, zřejmě asi vítr, zřejmě vítr. To je složitý, když větrná elektrárna upadne kvůli větru. Musím říct, že tady jenom je jednoznačný důkaz toho, že je to absolutní nesmysl, že to je prostě vynález všech těch sociálních plánovačů, kteří vůbec netuší, která by je, a kteří jenom chtějí tu Evropu definitivně zničit a zahrabat pod zem, protože na tom usilovně pracují posledních několik let a myslím, že pokud s tím něco neuděláme, tak se jim to dokonce i podaří. Přátelé, chtěl bych se krátce vyjádřit k dnešní televizní debatě. Moc děkuji za obrovskou vlnu podpory. Psali jste mi neuvěřitelné množství SMS-ek, zpráv přes všechny možné komunikační platformy. Velmi si toho vážím. A chtěl bych jenom zmínit, že tam kromě toho výkonu opozice, který byl naprosto žalostný a tristní, na závěru jsem se musel jenom smát, když prostě Baby Fiala alias Matěj Ondřej Havel to se neudržel a v tom svém totálním debaklu a v absolutním nedostatku argumentů. Všimněte si, kolik čísel, kolik věcných argumentů tam předložím já, jak argumentuji procenty, vývojem HDP, vývojem reálných mest. Oni nic takového nemají. Oni nevědí ani, jak se počítá HDP, věřte mi, oni to ani netuší. Tak samozřejmě v momentě, kdy už byl v naprostém argumentačním deficitu, tak vytáhl Putina, vytáhl to, že po skončení relace dostanu SMS-ku z Kremlu pochvalnou, to je prostě totální dno argumentační. Já bych nikdy nic takového nepoužil, neboť to je absolutní důkaz jednoznačné prohry. Jakmile už nemáte co, tak prostě vytáhnete toho Putina jako to poslední záchranné lano, kterého se držíte, to poslední brčko, kterým dýcháte, přes tu vodu, ve které se topíte, tak vytáhnete Putina, naprosto zoufalé. Ale já bych chtěl říct jednu věc. Ono na jednu stranu možná pro některé z vás mohla být ta debata nezáživná, vzhledem k tomu, že jsme se hodně bavili o rozpočtu a o makročíslech a nebyla tam úplně prostor pro jaksi zhodnocení dopadů na konkrétní lidi, na běžné občany. Já jsem se o to snažil, to tam neustále vnášet, právě tou reálnou mzdou, právě tím, že už prostě nemáme kde škrtat. Tím argumentem, a který je pravdivý, podívejte se, jakým způsobem vzrostly zisky bank za dobu vlády Petra Fialy za ty poslední 4 roky. Oni poprvé v historii překročili zisk 100 miliard korun v České republice. Podívejte se, jakým způsobem rostly zisky nadnárodních korporací. Já jsem tam použil 2x argument, že Google, obrovská multimiliardová společnost u nás, na daních platí 18 milionů korun. To je almužna, to tady platí trošku větší podnikatele, platí 18 milionů korun, ale oni tady reálně vydělávají miliardy. A to už ani nemluvím samozřejmě o těch zbrojařských společnostech, které tady vydělali 1000%. Jediný, kdo tady prodělal za vlády Petra Fialy, kdo měl méně peněz v roce 2025 než v roce 2021, byli naši občané. Naši občané. Já jsem tam ukazoval tuhle tabulku. To je tabulka Českého statistického úřadu. Český statistický úřad, která hodnotí kumulovanou inflaci, která byla za doby vlády Petra Fialy 36,49%. Zatímco nárůst platů ve státní sféře byl 22,81%, nárůst mest ve soukromé sféře byl 27,1%. Jinými slovy, oni v podstatě sebrali 10% privátním zaměstnancům ze soukromého sektoru a 15% státním zaměstnancům. Je to to samé, jako kdybyste po 4 letech práce klesli ze základní mzdy z čisté mzdy 30 tisíc na 25 500. Je to úplně to samé. Oni vám reálně sebrali 4,5 tisíce na 30 tisícové mzdě, protože ta inflace logicky vám ty peníze sežere. Všechno je dražší. To je jediný segment, jsou důchodci, občané České republiky, samoživitelky a tak dále, naši lidé. Všichni ostatní tady vydělávali obrovské peníze. A mě obrovský vadí, že ten růst HDP se nepromítá do zvýšení životní úrovně našich občanů. Naše HDP roste, to HDP je počítané očištěné o inflaci a ono skutečně roste. Ale vy to nevidíte na svých peněženkách. To je na tom ten největší problém, že lidem se tady nežije lépe, než se jim tady žilo v předcovidovém období, jelikož je všechno natolik dražší, že ten růst mest nedokázal vyrovnat nárůst těch cen. To je ta nejhorší bilance, to nejhorší číslo Fialovy vlády. Oni to spackali totálním způsobem a já jsem to řekl ve čtvrtek panu Žáčkovi, když jsem argumentoval tím, že on říkal, jak to bylo těžké období po tom covidu. No nebylo. V době covidu, to, co tady byla vláda Andreje Babiše, já jsem navrhoval, abychom nezavírali biznis, abychom šli švédskou cestou, to myslím všichni vědí, ale v době vlády Andreje Babiše prostě padaly všechny ekonomiky, jelikož byly ty provozy a průmysl zavřené. Ale v tom post-covidovém období ty ostatní země letěly vzhůru, zatímco Česká republika byla poslední v zemí v Evropě, poslední, která se v úrovni HDP dostala na rok 2019, na to předcovidové období. A co se týče reálných mest, tak tam je ta situace ještě tristnější. Zatímco v Bulharsku vzrostly o 36%, v Maďarsku o 13,5%, v Polsku o 9%, tak u nás klesly. U nás klesly naprosto zásadním způsobem právě díky té kumulované inflaci. A já říkám za sebe, já odmítám škrtat další peníze lidem, zemědělcům. Odmítám škrtat do zdravotnictví, odmítám škrtat do školství. To jsou prostě segmenty a sektory, kam už nemůžeme dát méně peněz tuhletu chvíli. Naopak, my vám musíme dát více peněz. Vám, lidem, na důchody, na právě samoživitelkám, na podporu mladým rodinám s dětmi, klesá nám porodnost a tak dále a tak dále. A kde ty peníze vzít? Já jsem tam opět představil konkrétní řešení. Na rozdíl od těch blábolů opozice, tak jste tam slyšeli konkrétní řešení. Digitální daň. Přece firmy typu Google, eBay a další, které tady fungují, které tady prostě normálně vydělávají obrovské miliardy, tak tady nemůžou všechny ty peníze vzít a odnést je z České republiky. Tak prostě dejme digitální daň. My to máme spočítáno, že by to přineslo do státního rozpočtu nějakých 15 miliard korun. Pojďme dát 1% sektorovou daň na banky, které tady vydělávají obrovské peníze, 1% z objemu aktiv. My to máme v programu PRO. Myslíte si, že ty banky odejdou? že tady nebudou, kéžby, možná by to bylo dobré, protože bychom se vrátili ten bankovní segment do českých rukou, ale ono se to nestane. Ale je nezbytné, aby tady začali platit svůj férový díl právě velcí podnikatelé a velcí korporátní hráči. Už není možné sahat do kapsy vám. Oni když udělali ten svůj balíček, kdy se snažili nějakým způsobem zakrýt tu svou neschopnost hospodařit v České republice, tak komu zvýšili daně? Vám? Komu sebrali školkovné? Komu sebrali slevu na manžela daňovou? Komu snížili valorizaci důchodů? Komu zvýšili daň z nemovitostí, ta nejzbabilejší daň, která vůbec je? Vám? A o kolik přišly ty velké banky a ten Google a mobilní operátoři, kteří tady vydělávají miliardy? Vůbec o nic. Chtěli dál, to byla asociální vláda, která na prvním místě myslela na zájmy právě těch svých donorů, kteří je platí, kteří je sponzorují. Eurohujerská vláda, která nebyla schopná se postavit za Českou republiku. A samozřejmě, přátelé, to nejzásadnější, a to jsou ty emisní povolenky. Ještě jednou, já vám to ukážu i tady, to, co jsem ukazoval v televizi. Tohle je nárůst emisních povolenek. 355%. Aktuálně se obchoduje ETS 1 přes 80 euro, ETS 2 přes 70 euro. Kde je to slibované zastropování na těch 40 eurech? V Číně, ve celé Asii, v Koreji jsou několikanásobně levnější ty emisní povolenky. V Americe to samé.

víc než Švédi na hlavu a 17krát víc než Němci. Takhle vypadá ta mapka, kdo platí nejvíc emisních povolenek. Čím tmavší barva, tím víc platí na hlavu. Samozřejmě Česká republika jednoznačně nejtmavší. Vždyť oni nás okrádají. Negativní dopad na české HDP podle prestižního Varšavského institutu je přes 100 miliard korun. Ale to je ten přímý dopad, přátelé, to je ten přímý dopad. Ten nepřímý dopad, že tady platíme tyhle ty nesmysly, je v tom, že tady u nás nikdo nechce podnikat. Tady podnikat je odvaha na úrovni osobní statečnosti. Každý, kdo si tady založí firmu, která má vysokou spotřebu elektřiny nebo plynu, tak by si zasloužil nějaký řád, protože v téhle zemi se prostě nedá reálně podnikat. Neskutečná porce byrokracie, která je na podnikatele valena. Pomalé odpisy. A mohl bych pokračovat. To jsou všechno věci, které jsou obrovským problémem. A tím řešením, jak znovu říkám, je postavit se Evropské unii, snížit ceny energií, tím, že odejdeme z lipské burzy, tím, že odmítneme tenhle okrádací mechanismus. Je to spravedlivé, že platíme 30krát víc než Švédi a 17krát víc než Němci, kteří mají 3krát vyšší platy? My platíme 17krát víc na hlavu za emisní povolenku než Němci, ale oni mají 3krát vyšší platy. Chápete, jak je ten model skorumpovaný? Jak je to celé nastavené jenom na to, aby, samozřejmě druzí jsou Poláci za námi, aby okrádala západní Evropa nás, tu střední a východní Evropu, aby my jsme byli ta jejich kolonie. Já to odmítám se nechat tímhle tím způsobem okrádat. Podívejte se na to. Oni neplatí téměř nic. My, Polsko, to je samozřejmě zase dvě země, které tady jim vyrábí elektřinu, které jim tady vyrábí různé průmyslové komodity a ještě jim za to platíme. Jednoduše, představte si to v rodinném životě, představte si to na malém městě, že máte vy zahradu, kde prostě vy pěstujete, máte močůvku, abyste tam měli prostě všechny možné věci, které ten soused si bere na svou krásnou zelenou zahradu. A vy si ničíte tu svoji, máte to tam zakouřené, máte to tam rozbořené, on tam má anglický trávník, vy mu to dodáváte a ještě mu za to platíte. To je naprosto zoufalý systém, to opravdu nelze v tom dál pokračovat. A znovu říkám další věci, veřejné zakázky, peníze z veřejných zakázek českým firmám, veškeré financování investičních projektů na základě adresních dluhopisů. Vy si kupte dluhopisy na dostavbu Temelína, Dukovan, D3, D47. Ať naši lidé to drží a ten úrok, který platíme, tak ať neplatíme těm rothschildovským bankám do zahraničí, ale našim občanům. My se tady bavíme o tom, že ta obsluha státního dluhu je vysoká, 120 miliard. Samozřejmě, že je vysoká, díky právě Fialově vládě, která nás zadlužila o 1 200 miliard. Ale i tak by byl obrovský rozdíl, kdybychom to financovali formou dluhopisů a ne půjček od zahraničních bank. Protože těch 120 miliard by skončilo zase zpátky ve vašich rukách. V rukách českých občanů, tak jak to dělají v Japonsku. To je, dámy a pánové, náš cíl a tímto způsobem my chceme postupovat a tímto způsobem chce strana pro řešit ekonomiku v České republice. Takhle je to jednoduché. A poslední slovo, které tam zase znovu padlo ohledně těch 2%, mě skutečně nezajímá názor Petra Pavla. Já nechci řešit vůbec člověka, který tady chce zničit Českou republiku tím, že bychom přijali euro. Já jsem to tam ukazoval. On pomáhá Lichtensteinům v obejití Benešových dekretů. On chce zrušit právo veta. On dal záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu. On chce přijmout euro. On chce Spojené státy evropské, fakticky zánik České republiky. Tak chcete poslouchat takového člověka? Fakt? Teď co názor, to protičeský názor. To silně protičeský názor. Zrušení práva veta je konec suverenity. Zrušení české koruny a přijetí eura je konec definitivní. Prostě to jsme uvázaní na ty okovy Bruselu na dosmrti. No a Spojené státy evropské, to se může myslet vážně jenom šílenec. Petr Pavel a možná ten Matěj Ondřej Havel, který tam dneska byl, u toho bych si to možná taky tipnul. Takže žádné více peněz na obranu. Není k tomu důvod, ani nejsme schopni už víc utratit. I sám generální tajemník NATO Mark Rutte říkal, že výrobní kapacity jsou na maximum a že už nejde zvyšovat prostě další výrobní kapacity těch vojenských materiálů, zbraní a munice. Tak na co budeme zvyšovat další peníze? My je potřebujeme jinde, my je potřebujeme ve vašich kapsách. Takže pro mě ten závazek je jednoznačný a řekl jsem to v tom studiu. Můj šéf, můj nadřízený není Petr

Pavel, jediný můj nadřízený jste vy, občané České republiky. Vy jste jediní, koho já budu poslouchat. A poslední věta k té debatě, která byla, myslím si, velmi ilustrační z hlediska toho, kde se nachází opozice v současné době, kdy neustále mele dokola ty svoje bláboli o tom, že Babiš zadlužuje zemi a tak dále a tak dále. Paní Kovářová tam říká, kdyby se naplnily ty vaše věci, no to by byla hrůza. V čem by to byla hrůza, paní Kovářová? Že bychom v covidu nezavřeli školy? Což jsem navrhoval. Že bychom v covidu nezavřeli obchody, restaurace? Že bychom nenosili roušky? Že bychom tady normálně žili jako ve Švédsku? To by bylo tak hrozné, paní Kovářová, opravdu? Nebo co by bylo tak hrozné, že jsem navrhoval, aby plyn byl dále za fixní cenu? Což by bylo jednoznačně lepší, protože do doby, do roku 2017, dokud jsme měli plyn za fixní cenu, tak byl asi o polovinu levnější, než je v současné době, možná ještě je víc. To by bylo tak strašné, paní Kovářová, že by peníze dostali naši lidi a ne zbrojaři? Já nevím, jestli by to bylo tak šílené, já si to úplně nemyslím. Ale já musím ještě reagovat na jednu věc, která tam zazněla, kterou já absolutně nesnáším, a to je slovo odstrašení. Tohle je moderní slovo, které vzniklo právě v dílnách těch zbrojských lobbystů, protože samozřejmě se krásně bude tvrdit, že musíme odstrašit toho našeho nepřítele, aby nám sem nepodnikl tu agresi. A to je samozřejmě klíč k tomu, abychom ty zbraně kupovali už teď. Abychom teď kupovali, čím víc zbraní koupíme, tak tím víc odstrašíme to zlé Rusko, které tím pádem na nás nezautočí, protože v momentě, kdy my tady budeme mít 49 leopardů, tak se určitě Rusové podělají v Kremlu strachy a určitě sem nezautočí. To je jednoznačné, těch 49 leopardů, těch je určitě odradí. A nebo je možná odstraší ty zálohové faktury na ty F-35, které dostaneme v roce 2035, kdy už tady pevně doufám žádný konflikt na Ukrajině nebude a možná už ani nebude Vladimír Putin sedět v pozici ruského prezidenta velmi pravděpodobně. V tu dobu dostaneme ty F-35, tak myslíte si, že se jich bojí už teď? Že teď ten Putin sedí v tom Kremlu a říká si, ty, oni v tom roce 2035 dostanou ty stíhačky, to bude průšvih. To jako je přece absolutní nesmysl. Žádné odstrašování nefunguje. Říkal to Žáček ve čtvrtek, říkal to zase dneska Baby Fiala, říkala to zase paní Kovářová, pořád odstrašení. Já nechci nikoho odstrašovat. Já fakt nechci nikoho odstrašovat. Protože my na to zaprvé nemáme. Je to absolutní nesmysl, to bychom si museli pořídit nějaký nukleární arzenál. Jediné, co dneska je skutečně odstrašující, jsou jaderné zbraně, nic jiného. A tu v tu chvíli tady nemáme a snad ani mít nechceme, protože bychom byli samozřejmě okamžitě terčem. A za druhé prostě já chci dialog, já nechci s nikým válčit, já se nechci pořád připravovat na nějakou válku. Jsou ty lidi vůbec normální? Řekněte mi, jestli jsou ty lidi normální, jestli vážně chtějí válku s Ruskem. Já nefandím Rusku, ale nechci s ním válčit, pro boha pěkně. Já fandím jenom České republice. Ty ostatní státy, ať si dělají, co chtějí a my musíme si prosazovat svoje vlastní zájmy. Ale já nechci válčit s nikým. S nikým, protože jaderná válka je konec. Rusko nikdy nepodnikne pozemní operaci proti státům NATO, protože na to nemá. Ono by muselo v tu chvíli mít nějakých 10 milionů vojáků, kde by je vzalo. V životě je nemají. Pokud by došlo k jakémukoliv konfliktu, tak to bude konflikt nukleární. A to snad přece nikdo normální nemůže myslet ani na vteřinu vážně. Takže já nechci nikoho odstrašovat. Mě to slovo totálním způsobem uráží, je hloupé a jenom slouží k tomu, abychom nakupovali víc a víc zbraní a dávali vaše peníze těm zbrojářským korporacím. Celá tahle ta retorika má odstínit vaši pozornost, má vytvořit clonu. Clonu, ale přes kterou vy nevidíte to, že bychom mohli ty peníze dávat úplně někam jinam. Že půjde do zbrojení téměř 200 miliard korun. Že kdybychom dali do toho zbrojení polovičku, tak si krásně vyzbrojíme armádu, ale těch 100 miliard korun dalších tady může udělat úžasnou službu, může zachránit spoustu životů. Na co nám budou ty tanky a ty BVPčka v těch skladech? Na co? Řekněte mi. Kolik nám přinesou dobrá? Kolik životů zachrání? Takže odmítám jakékoliv odstrašení. Já jsem jednoznačným příznivcem dialogu mezi všemi státy,
všemi zeměmi, které se navzájem můžou cítit tuhletu chvíli v nepřátelském postavení, ale pokud budeme to nepřátelství budovat, tak je jenom otázkou času, než ta válka jednou přijde. My musíme budovat přátelství, ne nepřátelství. A pokud se budeme chovat jak ti manželé, kteří se pohádají a řeknou, ne, až on se mi přijde omluvit, a já řeknu, ne, až ona se mi přijde omluvit, a ona řekne, až on se mi přijde omluvit, tak se nedohodneme nikdy. Já nemám problém udělat ten první krok a říct, Česká republika je jednoznačně zemí, která se hlásí k mírovému řešení, která se hlásí k odzbrojování, která je tady, aby zprostředkovala dialog mezi Východem a Západem. To je, dámy a pánové, moje filozofie, nikoliv odstrašování. Já jsem připraven být tím mostem a myslím si, že by to České republice neskutečně slušelo být mostem mezi Východem a Západem a zprostředkovávat tu komunikaci, tak jako se o to snažilo Turecko, Izrael, Maďarsko. Pojďme to vzít do ruky my, tu iniciativu. Nehrajme si tady na válečníky, jak malí kluci na pískovišti. Pojďme vzít do ruky tu iniciativu a řekněme, my jsme tady a sebevědomě prohlašme, protože chceme mír a jsme připraveni o tom míru jednat a zprostředkovávat ta jednání na našem území, mezi všemi. To je náš cíl a tohle je Česká republika, moderní Česká republika. Sebevědomá země, která se nenechává natlačit do atmosféry strachu, která má jenom zakrýt oči jejich občanům, aby oni souhlasili s tím, že jejich těžce vydělané peníze nepůjdou na zdravotnictví, na školství, na zemědělství, na podporu důchodců, na zvýšení platů u mnoha a mnoha profesí, které by si to zasloužily, ať už to jsou zdravotní sestry, pečovatelky v domovech sociální péče a tak dále a tak dále, ale aby šli do zbraní, aby jsme je nacpali těm zbrojařským korporacím, to chcám. Opravdu ne. A odmítám to. Tak. Přátelé, 21. srpen. Publikoval jsem video, které jsem natáčel opravdu jaksi velmi, velmi rozloben s ohledem na to, že Ukrajina, nebo respektive ukrajinští migranti v České republice na tento den si svolali hudební festival Pulse of Nation, kde v podstatě země, která byla zcela jednoznačně součástí těch agresorů, kteří k nám přišli v roce 1968 a způsobili tu invazi, která změnila osudy České republiky na mnoho a mnoho let dopředu, tak aby tady si vlastně ve stejný den tito agresoři, to se nedá jinak říct, okupanti, si konali svůj hudební festival ke dní nezávislosti své země ještě o 3 dny později. To mně přišlo naprosto nedůstojné a přišlo mi to jako plivanec do našeho obličeje. Prostě nezlobte se na mě, ale kdyby tady Němci si chtěli udělat festival 15. března nebo 30. září na den Mnichovské dohody, tak to bych tedy křičel úplně stejně. A znovu říkám, křičel bych úplně stejně, kdyby si ten týž festival toho 21. srpna tady chtěli udělat Rusové, Uzbekové, Kazaši, kdokoliv. Mně to je úplně jedno. Azerbajdžánci, Arménové, úplně mně to je jedno. Prostě ten den patří nám. Ten den je připomínkou toho, kdy jsme byli skutečně okupováni a nebyl to vůbec jednoduchý čas, který jsme v tu dobu prožívali a pro mnoho lidí způsobil obrovskou frustraci. Mnoho lidí vyhnal ze země do emigrace. Takže rozhodně to není prostě důvod k tomu, aby si tady Ukrajinci pořádali na ten den svoje nějaké festivaly slavící nezávislost své země. To je prostě facka, přímá facka do našeho obličeje. To jsem ale ještě netušil, co přijde potom. Dámy a pánové, já tady skutečně zodpovědně prohlašuji, že projev Petra Pavla před budovou Českého rozhlasu v pátek 21. srpna 2026 byl z mého pohledu nejbizarnějším okamžikem historie české politické scény. Od roku 1918. Nic bizarnějšího tady nebylo. Opravdu ne. Víte, když jenom zhodnotím to, že jde pronášet člověk, který tady schvaloval tu okupaci, on se z toho vymlouval, já jsem dnes dával video, kde to nechtěl přiznat. Já doporučuji přečíst si ten životopis celý jeho. On je na stránkách iDnesu, můžete si ho najít. Napište si životopis Petra Pavla z roku 1987 a vypadne vám to. To není jenom ta adorace toho srpna 68. To je vyznání lásky k Sovětskému svazu. Tam je opakovaně napsáno, jak
obdivuje Sovětský svaz a metody řešení, které přejímají ostatní socialistické státy. Jak byl na měsíc na Sovětském svazu nadovolené a tam načerpal ty zkušenosti, které by chtěl převádět tady v České republice. Že by chtěl, že se setkává s problémy a s oponentními názory těch části své posádky a že samozřejmě bude důsledně prosazovat názory strany a tak dále a tak dále. Přečtěte si to celé. To je výlev oportunismu toho nejtěžšího kalibru. Mnoho lidí říká, že byl komunista. Já si nemyslím, že byl přesvědčením komunista. On je celoživotní oportunista. On bude vždycky sloužit každému režimu, který bude zrovna u moci. Všimněte si, že Petr Pavel ani na minutu své kariéry nebyl u nebo nesloužil pro nějaký režim, který nebyl u moci. Ani na minutu. Ani na jednu vteřinu. Vždycky jen převlékal kabáty a dal se do dresu toho, kdo právě vyhrával. Představte si, jak by to byli fotbaloví fanoušci. Představte si, že byste byli v dresu Sparty a řvali byste nesnáším Slávy. A najednou by Sparta spadla na čtvrté místo, Slávie by vyhrála titul a vy byste převlíkli ten dres a začali byste volat hej a Slávia, hej a Slávia. To prostě, to nejde. To je, ten člověk nemá páteř. To je opravdu bezobratlý živočí. A on tam bude se dojímat nad odbětmi z roku 68, vždyť on to schvaloval, on byl součástí toho režimu a on ji dokonce to 20 let poté schvaloval. Všichni tady ti jeho zastánci píšou, že tehdy by bylo 7 let v tom roce 68, ale to přece není podstatné. Kdyby to schvaloval těch 7 let, tak jako malý kluk, tak by to bylo OK. A on to schvaloval jako 27-letý člověk, který fakticky byl členem komunistické strany a který usiloval o to, aby se stal významnou silou a posilou komunistické rozvědky. A ještě si vzal politručku. No tak nezlobte se na mě. Ti lidé, kteří mu tam tleskali, opravdu jako jsou psychicky v pořádku. Opravdu jsou psychicky v pořádku. Představte si, že byste šli, dneska máme nějakých 36 let po revoluci. Téměř 37 po revoluci v roce 89, listopadu 89. Představte si, že byste šli 36 let po roce 1945 do Lidic. A tam by pronášel projev dojímající se nad obětmi Lidic bývalý člen NSDAP a člověk, který usiloval o to, aby byl na významném postu v nacistické rozvědce Sicherdienst. Člověk, který by psal ve svém životopisu, že chtěl důsledně prosazovat nacistické myšlenky a potírat všechny nepřátele tohoto úžasného režimu. Šli byste mu tleskat, prosím vás, pěkně s tím, že už si to odpracoval? Kdybyste mu řekli po 36 letech, no teď už jste tady sloužil tomu demokratickému režimu, šli byste tam zatleskat náckovi, členovi NSDAP, který by prostě studoval na to, aby byl významným členem Sicherdienstu. Je to hanba, že se ze sebe nepozracíte. Vy oponenti, kteří mi píšete, co Babiš, co Klempíř a tak dále, prosím vás pěkně, zaprvé, neviděl jsem nikoho z nich, že by se tam u toho Českého rozhlasu dojímal jako Petr Pavel. Za druhé, nečetl jsem v životopise ani jednoho z nich, že by schvaloval okupaci z roku 68 tak nadšeně jako Petr Pavel. Vlastně nikdy to nebylo řečeno, že by to někde schvalovali. Za třetí, Ota Klempíř byl donucen k tomu svému jednání brutálním výslechem na STB, což by všichni ti hrdinové, kteří tam dneska tleskají Petrovi Pavlovi, kdyby je hodinu vyslýchal STB, tak tam napráší svoji babičku a pradědečka. To vám garantuju, tyhle ti hrdinové. Ty by nevydrželi vůbec nic a dneska chtějí soudit. To je přece obrovský rozdíl. Petr Pavel schvaloval tu okupaci z roku 68. Petr Pavel se tam jde postavit k tomu rozhlasu a dojímá se tam nad těmi obětmi, které on sám v roce 87 považoval za protisocialistické živly. A on sám nikdy nebyl nikým nucen. On na jeho rodinu nikdo netlačil, protože celá jeho rodina byla komunistická. Nikdy nebyl pod nějakým brutálním výslechem, aby byl donucen na někoho práskat nebo sepsat ten životopis. Ne. On to dělal proto, že si chtěl pomoct ve své kariéře.
To byl jeden jediný důvod, proč to Petr Pavel sepsal. Takovému člověku tam chceme naslouchat opravdu. A teď se dostaneme ještě k tomu obsahu. Přátelé, on tam začne srovnávat rok 68 se současnou dobou a řekne, že i dnes dochází k útoku na demokratická média. To myslí vážně ten člověk? Opravdu chce srovnávat to, že sem přijeli ruské tanky, a nejenom ruské, pardon, abych zase, sovětské tanky a německé tanky a maďarské tanky a všechny možné tanky a obsadili reálně naše média a brutálně prostě ukončili jejich vysílání a začali si vysílat svoji vlastní propagandu, tak chce srovnávat s dneškem? Já jsem normálně v tu chvíli mu chtěl poslat jako číslo na psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. To si nic jiného nezaslouží. Ten člověk není normální, z toho se každému normálnímu člověku musí prostě dělat špatně. A já jsem přesvědčen, že ti lidé, kteří na něj pískali, já jsem přesvědčen, že většina z nich byli lidé, kteří pracovali před rokem 89 proti tomu komunistickému režimu, kteří si nechali rovnou páteř. Mnoho lidí jste mě psali do komentářů, když jsem tam napsal, že můj táta měl stejnou nabídku na stole. Můj táta byl projektant v hradecké firmě Gumokov a měl nabídku být náměstkem a později ředitelem téhle velké firmy se všemi výhodami. Stačilo, kdyby vstoupil do strany. Neudělal to. Tečka. Pardon. A takových lidí tady byly desetitisíce, statisíce, miliony, kteří prostě se nepodvolili tomu režimu. A dneska máme poslouchat tohleto oportunistu, který byl ochoten prodat svoji čest, kterou nikdy ani neměl, a jít prostě sloužit tomu zločinnému režimu na ty nejhorší možné posty. Jemu dnes v Trutnově dávají tričko s Havlem. Jo, on studoval na to, aby toho Havla sledoval a kompromitoval. Neskutečné, opravdu neskutečné, co jsme schopni tady ještě zažít téhle zemi. Jakým způsobem tady začala dominovat pseudomorálka nad skutečnou morálkou. To už opravdu chybilo jenom, aby si vzal do ruky kytaru a začal brnkat Karla Kryla. Já už jsem to čekal, kdy to nastane, že si vytáhne z futrálu kytaru a začne brnkat Bratříčku zavírej vrátka. Opravdu. A to nic, ještě by to mohla zpívat Marta Kubišová. To je prostě neskutečné, kam jsme se to dopracovali. Víte, rok 68 byl pro naše dějiny samozřejmě momentem zlomovým. Z geopolitického hlediska jsme byli bohužel obětí tehdy studené války, kdy v roce 62 v říjnu vznikla karibská krize, svět byl na pokraji třetí světové války a po necelých 6 letech prostě Sovětský svaz byl v situaci, kdy a samozřejmě i Západ by si nenechali vzít navzájem to teritorium, které si rozdělili po druhé světové válce. A my jsme to bohužel odskákali, my jsme byli zase jenom to políčko na šachovnici, ale já už nechci být znovu to políčko na šachovnici. Ta šachová figurka, která skáče, jak mocní pískají. To je pro mě ten základ, dámy a pánové. A rozhodně nechci, abychom tady poslouchali moudra člověka, který zaprodal tuhle zem kvůli své vlastní kariéře. A který zaprodává i nadále. Protože úplně stejné, jako schvalovat invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68 do České republiky, no, do tehdejšího Československa. Úplně stejné je dnes navrhovat vznik Spojených států evropských. To je možná ještě horší, protože to by bylo srovnatelné s tím, kdyby tehdy navrhoval, aby se Československo stalo součástí Sovětského svazu. To by bylo srovnatelné. To znamená, on, jak říkám, vždycky sloužil jenom tomu, kdo byl u moci a celý život fakticky prosazuje proti české hodnoty. Celý život je postavený na tom, že plní rozkazy svých loutkovodičů, které jsou v přímém rozporu se zájmy občanů České republiky. Taková je situace, dámy a pánové. Přátelé, slíbil jsem, že to dnes bude kratší a svěžnější. Navíc 8 hodin budeme u doktora Vajíčka. Moc děkuji. Viděli jsme, mám tady téměř 2800 sledujících tuhletu chvíli, což je naprostá paráda. Prosím ještě jednou o sdílení. Možná jenom částí, vždycky vidím, že se různě objevují výseky z toho mého živého vysílání. Velmi si toho vážím. Děkuji za vaši podporu. Je nás tady už teď, jak říkám, 252 tisíc a budeme růst dál, protože zdravý rozum musí nakonec zvítězit. A myslím si, že dnes ta televizní debata na Primě, na kterou se dívali 100 tisíce občanů České republiky, k tomu zase znovu přispěla. Protože každý člověk
který je schopen používat svou vlastní hlavu, aniž by neustále jenom opakoval floskule a fráze a propagandu, která je šířená mainstreamovými médii v České republice, tak prostě každý člověk musel vidět, že my máme argumenty a my myslíme na ně, zatímco ta protistrana, ta je tady jenom od toho, aby bohatli jejich sponzoři a jejich donoři. A samozřejmě kvůli tomu, aby oni sami profitovali dál. Mimochodem, když my navrhujeme jako koalice zmrazení platů politiků, tak oni jsou proti. My nám tam budou vyprávět, kde všude máme šetřit a my říkáme, jestliže chceme někde šetřit, tak první musíme začít u sebe. To je logické gesto, každý, kdo kdy dělal ve firmě manažera, tak ví, že musí nejdřív začít šetřit u sebe, než začne šetřit u svých zaměstnanců. Takže první gesto je, my si zmrazíme platy, já bych byl i pro snížení, a opozice je proti a označuje to za populismus. Ne, to není populismus. To je, dámy a pánové, jasný vzkaz, že tahle politika, tahle vláda je jiná, že chce začít šetřit u sebe, teprve potom u těch ostatních. To je něco, čemu oni absolutně nerozumí a nikdy rozumět nebudou, protože drtivá většina z nich je v té politice jenom kvůli tomu teplému křesílku a kvůli svém vlastním mzdě a svému vlastnímu pohodlí, kvůli ničemu jinému. Oni nic pro tuhle zemi odvést nechtějí, oni nechtějí této zemi sloužit, oni chtějí sloužit jenom vlastní peněžence. Ostatně, když někdo pochází z dozimetrického hnutí STAN, tak co od něj čekáte? Mimochodem, zase tam byl STAN a TOP 09, obě dvě dozimetrické strany. Za normální okolností, v normální zemi, už by tyto strany byly dávno u soudu a soudní instance by rozhodovala o možná i jejich zrušení, když ne o dramatické a astronomické pokutě. Tady u nás sedí v televizním studiu, já jim v tom nebráním, nechť se to ukáže v plné nahotě, ale za mě, dámy a pánové, je to naprosto neuvěřitelné, když oni nás nazývají extremisty, přitom právě to jsou tyto strany, které jsou nejvíc extremistické ze všech, rukou v ruce s Piráty, kteří by nás tady připravili o naši suverenitu, o naše bohatství, o naši bezpečnost. Oni by nám sem dovedli migranty z obou dvou stran, oni by nás vyždímali do posledního mrtě přes emisní povolenky, přes další platby, jako je EPDB a tak dále, tedy náklady, chci říct spíše. Oni by nás prostě zaprodali tomu Bruselu jenom za kus žvance za těch pověstných 30 stříbrných. To oni jsou extremisté, ne my. My chceme jenom návrat ke zdravému selskému rozumu. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za podporu. Kdo chcete, v 8 hodin u doktora Vajíčka na YouTube, budu se moc těšit a doufám, že příští týden se zase znovu brzy někde uvidíme. Mimochodem, rozjíždím se na předvolební kampaně, takže brzy uvidíte kalendář na webu naší strany a můžete za námi určitě dorazit. Budeme jen a jen rádi a já vás moc rád uvidím i osobně. Přeji vám úspěšný týden a samozřejmě na závěr, jako obvykle, musím říct jediné. Ať je naše vlast, ať je Česká republika. Bůh je ochraňuje.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, krystalkám a jiným bazmekům, ze kterých posloucháte Svobodný vysílač potajno, tak, aby vás sousedi neslyšeli. Je to dost podobné, jako když jste když vaše rodiče poslouchali Londýna, Moskvu, aby se vůbec dozvěděli, jak ta válka probíhá v reálu, protože Goebbelsovská propaganda pochopitelně neustále vykřikovala, jak ten ústup je promyšlený a vlastně, když je hnali od Stalingradu, tak jak je to chytrý, že tomu Rusovi dávají planou naději na to, že vítězí. Takže v těchto časech, kdy nám budou šmírovat telefon ze všech stran a budou nám prohrabávat naši soukromou korespondenci, aby nás buď vydírali, zatýkali, nebo nějakým způsobem pranýřovali, tomu se ještě dneska dostaneme. Tak zkrátka dobře nezapomeňte, že ten veřejný poslech, jakože třeba někde na pracovišti mezi ostatními lidmi, že byste si poslouchali Svobodný vysílač, tak to už asi brzy nepůjde. Nevadí, protože svět se podělá natolik, že se bude muset znovu postavit úplně nové. Já vás vítám, nebojte, nic jsem tady nepil, mám tady jenom vodu a kafe. No a se mnou pochopitelně je na tyhle ty všechny věci připravená Míša, která je mým hostem už tak dlouho a dneska doufám, je připojená úplně bez problému, excelentně, všechno jsme tady vyřešili, všechno jsme tady pořešili a to dokonce jsme pořešili tak, že je to ke spokojenosti to, abyste ji slyšeli. Míšo, já tě vítám, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jaké překvapení.
1: Jaké překvapení.
0: Ono to fakt čájet.
1: Ne, my jsme to opravdu vyzkoušeli odpoledne. Všechno jsme pustili, zasunuli všechny
0: detaily.
1: No nicméně, jako všechno zafungovalo a úplně bez jakéhokoliv přičinění. Mm-hmm. Takže můj názor, aktualizace, tak prostě jako si dělají, co chtějí. Pak si dělá, co chce počítač, ten je pak zoufalý a tak dále. Takže asi tak. A myslím si, že s nástupem Czech Control to bude ještě zajímavější. Uvidíme.
0: Bude to zajímavější, ale berme to tak, že prostě tyhle ty věci, všechna ta opatření a všechno to, co se jako kdyby skládá do té mozaiky, tak musí, a už to budí v řadě lidí prostě obrovské nepokoje, znepokojení, odpor, prostě lidé se chce zvracet z toho, jak ta Unie se vyvinula úplně v něco naprosto jiného. Dneska je to nacistický vojenský blok, který neustále prostě lidi šmíruje, brzy zavedou eutanázní ústavy a nebo něco podobného, takže čím hůř, tím líp, ono vždycky před tím Úsvitem je největší tma. Jak se říká, no a kdo má povědomí o tom, kdy ty věci se mají zlomit, tak ví, že už to mají za pár chlapci. Tak, my se, Míšo, podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska kdo slaví svůj svátek. Víš, no jo, tom, že dneska mají některý lidi svátek?
1: No, to určitě jako mají, no.
0: A víš o tom, že jsou to lidi, který nejseš ani ty, ani já?
1: Mhm, vím. A byla to moje babička.
0: Tvoje babička byla ne ani já, ani ty?
1: Ne, moje babička byla to jméno.
0: Já vím, kdo se třeba dneska narodil, jo? Ze známých lidí třeba.
1: Jo, tak to já asi nikoho neznám, kdo je dneska.
0: Tak dneska to má narozeniny hitmaker Michal David. Pozor. A taky se narodil Karel Gott. 14. července.
1: A vidíš to, tak to je hodně známá osoba, ano.
0: Ale pravda je, že ty kluci se nenarodili 14.7.2026, jo? To je pravda. Ano. Ale dneska by Karel Gott měl svoje narozeniny, Michal David slaví svoje narozeniny a hádej, kde je slaví. Upozorňuji tě, že to neuhodneš. Vzdej se. Dej se podat. Míšo. Přemýšlíš, nebo už se vypadla? Haló, Míšo.
1: No, člověče, to bylo...
0: Ale teď bylo ticho, to přemýšlíš,
1: To
0: nebo...
1: jsem nějak ne... Přemýšlím.
0: Co?
1: Slyšíš mě?
0: Teď už tě slyším, ale bylo dlouhý
1: No?
0: ticho. Bylo dlouhé ticho.
1: Ne, nebylo. Ne, já jsem přemýšlela nahlas, jsem si myslela a nevím,
0: Ano.
1: kde teda by mohl slavit. Kde? Kde mi...
0: Je
1: Kde ten
0: to
1: David
0: jedno velice
1: slaví?
0: pro, je to jedno velice proslavené místo ve Francii.
1: Jo, ve Francii,
0: Ve
1: chlapec.
0: Fran, no jasně,
1: Aha.
0: ve
1: Jo,
0: Francii,
1: aha.
0: no. Dobře, dám ti další nápovědu. To místo je proslavené už desítky let díky několika velice pěkným komediím.
1: Saint-Tropez.
0: No jo, Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez.
0: A
1: Jo,
0: tuli tuli
1: četník a
0: tuli tuli
1: četnice.
0: Saint-Tropez. A tuli tuli, znáš to.
1: No tak to je hezký od něj, že teda
0: No.
1: jo až do Saint-Tropez.
0: No a já mám jednu známou a ta se právě teď vrátila. Její dcera je taková jako zapálená do těch četníků. Tak ji pozvala, tak spolu absolvovali Paříž, jo, Nice a tak. A byli právě v Saint-Tropez. Posílala mi aktuální fotku, jak to vypadá, ta četnická stanice, kde ty četníci byli. Jo.
1: No, a byla tam fakt.
0: No jo, oni to, že z toho mají turismus. Jinak píše Jarda Týrák, žena Svoba. Zdravím Petře, tebe i Míšu, poslouchám. Kluci Týráci to teda vůbec nemají jednoduchý. No, tak.
1: No.
0: No pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, kdo dneska slaví
1: Tomu
0: svůj svátek.
1: právě.
0: My jsme z toho neutekli. Karolina a Karla. Jméno Karolina nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolina, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna. Slyšela, co mi tam najíždělo?
1: Česko-uherská. A ty jsi to
0: Ne,
1: tak...
0: mě tam najíždělo česko-ukrajinská, ty vada. Má
1: Ne,
0: přeci ukous
1: ne.
0: jazyk. Jo,
1: Ne,
0: normálně.
1: ne,
0: Hned jsem si
1: ne,
0: dále páka
1: neblbni.
0: tady. Fakt?
1: No, vidíš, už jsme postižený i my.
0: Hele, sám sebe jsem
1: Jo.
0: potrestal, jasně. Česko-uherská královna Karolína Augusta Bavorská, také britská královna Karolina Brunšvická. Mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou. Můj vzdálený strýc bydlel v Ústí nad Labem v ulici Karolíny Světlé. Herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kurková. Čtenáři sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobíškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. No jo, tak.
1: Taky slaví svátek.
0: Jo, taky mají svátek, to víš, v Americe. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Kdo by to byl
1: To by
0: řekl?
1: jeden
0: Obě
1: neřekl,
0: jména i další varianty
1: viď?
0: Karolína, Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova kartas. Karlas,
1: Karta?
0: pardon, Karlas.
1: Karlas.
0: Karlaz. Které se překládá jako svobodný muž. Ježišmarja. Může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O Rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, pozor teď, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král, jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Tak, Karolína, 3180 nositelek. 145.
1: Tyjo, to je dost.
0: No, 145. příčka. Potom Karolina, krátce, pozor. 3180, tak to už jich je 6000 a něco. A potom Karla, těch je 85.
1: Takže jenom 85? Já jsem
0: Karolina
1: jednu
0: a Karolina jsou zahrnutý pod jedno číslo. Těch je 3180, jak krátkých, tak dlouhých. A Karla, Karlička, 85 jenom, člověče, to je málo. 726. příčka mezi nejčastěji použenými jmény. Vidíš, a já když jsem pracoval v Precioze, tak jsme zrovna měli tam na jednom soustrojí paní, mladou maminku a ta se jmenovala Karla.
1: No a já jsem taky měla klientku a ta se taky jmenovala Karla.
0: No, ona byla taková, jako, jak bych to řekl, vyvinutá docela dost a byla taková malá, drobná, ale byla vyvinutá. Takže když byla odpolední, tak její manžel ji vyzvedával pravidelně, protože vůbec nebyl žárlivý.
1: Ani trošku, veď.
0: Ne, ani trošku. Takže milé Karolínky, Karoliny, Karly, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování neodbývejte. I když třeba máte někoho, kdo na vás čekává, abyste náhodou nezbloudili při cestě domů. Takže to promořování nesmíte odbývat. To je zdravotní záležitost. Čili pořádnou oslavu. A vy, kteří znáte buď Karlu, Karolínu nebo Karolinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože ještě pořád to stihnete tak, abyste zkrátka a dobře jim udělali radost, nadělili jim prodloužený život, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No a teď si představ, že dneska je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Viděla jsi film Spalovač mrtvol?
1: Jo, teď jsem viděla, ano. Ano,
0: se,
1: to je hodně těžký a náročný film.
0: No a my se na to podíváme. V České republice se nachází celkem dvě velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jo, tak, to je na odpad. Aha. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem. Zdravíme Vandu. A Vyškov. Aha. Tam mají ty vojáci ten výcvik a policajti.
1: Ano.
0: Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí. Zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalování nebo spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť Gaia. No já teda nevím, já si myslím, že ty spalovny, dneska moderní spalovny, mají velmi kvalitní záchyt těchto plynů.
1: Určitě.
0: A těch vůbec jakoby fosilních záležitostí. To za A. Za B. Lepší, když se to spaluje, než když se to ukládá. Jo. To je taky potřeba
1: říct. 100%.
0: Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
1: No, člověče, ty jsou ale šikovný.
0: No, oni jsou nad propastí, že jo, takže
1: A už tam spadly, už jsou
0: ne,
1: tam
0: tak
1: úplně
0: oni,
1: jiní.
0: chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak
1: No, Rusko to už
0: no,
1: tam
0: musí vrtit petky a
1: skočilo.
0: dělat z toho benzín, představ si to.
1: No a ještě jako vybírají ty čipy. No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No člověče,
0: No
1: no
0: ne, tak
1: chudáci,
0: vyspělý,
1: je
0: hele,
1: mi
0: vyspělý,
1: svíto.
0: víš, jak to dělá vyspělý západ, konkrétně s petkama třeba.
1: No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka a že už jsem si několikrát o to roztrhla ruku.
0: Jako debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řízím se do
1: Vítej v klubu.
0: obličeje pomalu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy, jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy ta, že jo,
1: Danuše
0: prázdnuše udělala
1: prázdnuše.
0: stream pro takový debil, jako jsem já. Možná, že to taky bylo užitečný. Jak s tím víčkem máš pracovat? Jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít? No tak.
1: Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
0: No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek, jo,
1: To
0: ona k
1: si
0: tomu
1: děláš
0: udělá.
1: teďka ze mě srandu. Nebo to myslíš vážně?
0: No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako,
1: Jo,
0: že je
1: já jenom jestli tam
0: nejpovolanější na
1: tak.
0: planetě, rozumíš?
1: Tak za asi to pustím, abych věděla, jakým způsobem si mám jako napít.
0: Já ti to řeknu. Prostě vezmeš to víčko, urveš a pak se
1: No
0: napiješ,
1: jasně,
0: rozumíš?
1: no. A o to si vždycky urvu tu ruku, že jo?
0: Jo. Tak aby jsme něco nezapomněli, asi jsme popřáli, to jsme udělali dobře. Tak já to takhle. No dobře, já to dám pryč. Ježiš, to mě
1: Dej
0: to nějak
1: to.
0: tady tohleto. No.
1: Nejseš sám.
0: Nejsem sám.
1: Nejsi sám.
0: Tak jaký jsi měla ten uplynulý týden? Já jsem viděl, že jsi se válela někde u biotopu, pak jsem viděl, že jsi se plavila parníkem a pak jsem viděl tvoji řiť, jaký máš oteklou od kousance od vosy. Tak nevím, co tě nejvíc vzrušilo z toho všeho. Ale třeba vypíchneš něco jiného.
1: Tak u biotopu jsem byla, ano, to je pravda. Tam jsem byla v pátek, velice brzo ráno, na 7, aby jako bylo jasno, aby se to všechno stíhalo, protože už o 9 jsme měli jednání někde ve Studůlkách, takže jsme se předtím vykoupali. Přátelé, ku podivu, ačkoliv bylo docela teplý začátek léta, tak jsem tam skočila, nebo skočila po nohách. A chvíli jsem měla pocit, že jsem zapomněla dýchat. Jo. Tak jsem si říkala, tak jestli se ještě dneska nadechneš, tak to bude zázrak. Bylo to fakt studený. Jo. Ku podivu, jako nebejvá to tolik. Jo. Nevím, ale asi byly studený noci,
0: Byly
1: takže tím
0: noci
1: pádem to,
0: studený. Byly studený noci.
1: tak to vychladlo. No tak to byla pravda, tak to jsem opravdu neválela jsem se, ale koupala jsem se. Mezitím ještě byla jedna věc, která nevím, jestli ti došla taky, jestli jsem ti poslala tu fotku nočního Karlštejna, protože jsem v sobotu byla pozvána jako dárek k narozeninám od svých klientů na představení Noc na Karlštejně, přímo na Karlštejně.
0: Počkej, Teď jsem se zamyslel, protože mi tady Pavel Hlávka něco napsal, co musím říct do éteru. A
1: Ano.
0: co jsi byla na Karlštejně, nebo co bylo na Karlštejně?
1: Byla jsem na představení Noc na Karlštejně,
0: Jo, ty jsi
1: na
0: byla na
1: Karlštejně.
0: představení, já myslím, že jsi šla do toho kopce, ne, na ten hrát, jako.
1: Ne, já jsem se vezla.
0: Aha. A
1: Já jsem byla
0: kde to dávali ten kus, prosím tě?
1: na Karlštejně.
0: No, takže jsi byla na tom hradě.
1: Ano, ale vezla jsem se. Nešla jsem.
0: Masňáci, no jo, to je jasný.
1: Masňáci, no.
0: To já, to šel on hrát pěšky až nahoru. A pak
1: Jo,
0: dolů.
1: tak a pak dolů. Tak to byla
0: My
1: sobota.
0: chudáci, rozumíš, jsme odkázaní na chůzi, že jo, to je. Víš? No a jaký to bylo? Povídej.
1: Bylo to krásný. Bylo to opravdu
0: A
1: krásný.
0: bylo to jako ve smyslu toho muzikálu, byly tam ty
1: Bylo to úplně
0: písničky?
1: přesně jako ten muzikál. Byl to přesně ten muzikál, byl to
0: Ne, tam
1: přesně
0: nebyl
1: ty
0: Matuška ani
1: písničky.
0: Brejchová. To.
1: No to nebyly, no to je jediná jako takový mínus, no to jako už asi jako nikdy jako.
0: A
1: Ale prosím
0: krásnou
1: tě
0: roli
1: bylo,
0: měl pan Heger, že jo? No.
1: hele, a víš, co bylo zajímavé, víš, kdo tam hrál Regina Rázlova. No to mě teda
0: Počkej,
1: dostalo.
0: koho hrála Regina?
1: No, tu Ovku.
0: Jo, Ovku. No vidíš, krásná role.
1: No, ale bylo to, fakt to bylo pěkný, jako bylo to takový, všechny ty písničky a mělo to spát a oni tam tak jako lítají po tom nádvoří a po
0: Vy to
1: těch
0: máte
1: hradbách.
0: kousek na ten Karlštejn, no to je Pražáci, no to je.
1: No, Pražáci, no, tak.
0: V biotopu
1: No,
0: se
1: tak.
0: klepou zimou, ale na Karlštejn se vylezou, jako.
1: Hele, že večer to už bylo teplo, to byla pravda, no, to už jako nebylo. No a pak se mi taky stala taková věc, no, že mě opravdu štípla, píchla, kousla, já nevím co. Štípla mě vosa. Přátelé, ale upozorňuji vás.
0: Těsně vedle.
1: Dávejte si na to velkýho bacha, protože jsem si tak říkala, no tak jako jo, chvilku mě bylo zimnice a dobrý, ale
0: Ty nejsi alergická, normálně jako.
1: normálně ne,
0: Byla infikovaná
1: ale
0: nějaká, nadržená.
1: když jsem večer jako se otočila k Martinovi, aby se podívali, jestli jako to není nějaký úplně zásadně hrozný, tak na mě vyvalil v oči a říká, to je ale strašný. 20x20 cm, což není malý flek na zadní části zadku. Prostě na takovém tom bůčku akorát.
0: Na
1: No,
0: bůčku,
1: na
0: počkej,
1: bůčku.
0: bůček není ze zadku, si pleteš. Tam je kejta.
1: Hele, to bylo, to tak bolelo, horký to bylo, prostě tepalo v tom. No,
0: A horký to bylo.
1: No,
0: A do
1: nakonec
0: rána
1: jsem
0: dobrý
1: skončil.
0: pak? Jsi to
1: Ne, ne,
0: zachladila?
1: ne.
0: No.
1: No, není to ještě teď, jako.
0: A na čem
1: Ještě
0: sedíš?
1: teď. No, já ležím. Já to řeknu upřímně.
0: No
1: Ne,
0: počkej, s tou,
1: opravdu.
0: s, no povídej.
1: Jako, ona totiž ta mrcha jedna mi vlítla po sukni. Prostě nevím, co jí to napadlo. A ta sukně byla v celku dlouhá, takže ona jako tu trasu musela jako dlouhou jako. A já jsem ji nespozorovala a já jsem si ji tam ještě přimáčkla, že jo. A já jsem si jako
0: No to je
1: pomohla.
0: tak, když si někdo sedne na vosu, jako kterou má pod sukní, nemůže se divit, že vosička se brání nožičkama škube. A tím bodavým
1: Zobáčkem.
0: žihadýlkem, že se brání, no to víš. No ona
1: No,
0: tě
1: takže.
0: škrábala, že jo, ty jsi se nezvedla, no tak ti ji vydala, no to je jasný.
1: No. A musím říct, že to teda bylo jako teda,
0: Ne,
1: nakonec jsem
0: počkej.
1: stejně
0: No, víš, čem
1: si
0: byl problém? Ty
1: musela,
0: jsi si
1: no.
0: vymáčkla, víš? Jak jsi na ní sedla, tak jsi si vymáčkla
1: No,
0: vlastně.
1: určitě jsem si tam prostě za to, ale zacpal. Žihadlo tam nebylo, takže to byla vosa, ale taková reakce alergická, tak strašná, jo. To jako představa, že bych to třeba měla na ruce nebo někde jako
0: Na krku.
1: no, no
0: No.
1: vůbec.
0: No
1: Vůbec.
0: já
1: Mě bolí i
0: jsem
1: ten kyčel, jo.
0: No, my jsme byli s Eliškou u Saňkovského rybníka, že jo? A tam ty vosy hodně jako dorážely, tak jsem jí hodně hlídal, jako jo, že zmrzlinku, nebo nanuka, nebo limonádu, nebo jídlo.
1: No,
0: Oni ty vosy fakt dorážely i na maso, na všechno. Takže vždycky jsem jí něčím... To jsou dobrý pivní tácky. To jsou dobrý pivní tácky, že jí prostě mázneš tím táckem. Jo. No a pravda, jako, musím zklamat milovníky hmyzu, pár jsem jich zabil teda. Jako. A funguje to tak, že když jich pár zabiješ, oni si to okamžitě řeknou a
1: kolektivní vědomí.
0: Jedna paní tam teda říkala, že to není pravda, že prý se vracejí na pohřeb, že vosy mají tendenci uklízet, že jo. Ale nebyla to pravda, nevrátili se. Ale bylo to o tom fakt se hlídat, no, protože je to hmyz, k létu to patří. Co
1: já jsem právě neměla doma fenestel, protože jsem ho poslala s Tomíkem na tábor.
0: Jsi se ho sama potřebovala, viď?
1: No a tak jsem šla do lékárny a ta paní říká, no a nemáte to nějaký úplně veliký, jako. Tak jsem tak na ní koukala, říkám, no já nevím, no tak mi to ukažte.
0: Ty ukázala, že ti v lékárně.
1: No, no a ona mi říká, no ale tak tohle už je skoro na injekci, jako jo. A já říkám, no to ne. No, tak si vemte prášek a ještě si to namažte, ale tak to nějak střídejte během dne, jo. No ty jo.
0: My jsme teda měli Midgardí sled takovej.
1: To vidím.
0: Bylo to hezké, příjemné, přijeli v podstatě zajímaví lidé, respektive velice příjemní lidé, tak to řeknu, víceméně kamarádi. A asi nejnáročnější na tom bylo udržet plac pro ně. Jo? A tam přijel jeden Němec s takovým tím velkým, drahým, luxusním karavanem, že jo? A postavil se přímo tam, kde já jsem hlídal to místo. Že? Tak jsem k němu přišel jako a však moje němčina, die kurve, schöne Haxen mit chlupen, jako jo, to je jako, to umím a víc ne. A ještě pár takových základních frází. No, a tak mu říkám jako nein, nein, že tam nemůže stát, protože ještě přijede pět karavanů. A on teda, když už mi konečně začal rozumět, tak mi položil otázku. A to nebyla ani němčina, jo? Hrál tě německou značku a mluvil nějak zvláštně. A povídá, jako jestli jsem šéf. A já říkám, že nejsem šéf. Že šéf je v recepci. A hodil jsem rukou směrem k té recepci, abych ho tam nasměroval. No, tak šel do recepce a pak se pochopitelně uhnízdil někde jinde, bylo mu vysvětleno.
1: No, tak to dopadlo dobře.
0: No, pak tam přijeli nějaký starší lidi s karavanama a tak. To je tak nevděčný, jako víš, protože každému se ten plac tam líbí, že jo, který ty tam hlídáš.
1: No, ten je v kurzu prostě.
0: A teď ale nemůžeš nikam skoro odejít, protože... Tak pak jsme to vyřešili tak, že jsme tam postavili párty, takový ten koleman, přístřešek. Tím jsme ten prostor natolik znehodnotili, víš, že už ostatní jim přešla chuť se tam jako realizovat. No a když potom přijeli ostatní, tak jsme ten přístřešek posunuli kousek a bylo. No, tak jsme měli, mimo jiné, jsme teda měli v sobotu, byla ta akce, kterou jsem sliboval, 18+.
1: No. Jo.
0: Tak přijeli umělci z daleka, až z Moravy a přivezli ochutnat víno, velice dobré, ale německá firma. Takže jsme si ochutnali 20 vzorků

0: že dobrý, ale její zima na hlavu, jakože jí byla. Byla ve spacáku.
1: Fakt, jo.
0: No, ve stanu, normálně. A jak dýchala, tak prostě se pokryla ledem a ráno jsme ji normálně museli vysekat z té krusty a vypustit ji do vody, aby se rozplavala, aby se rozehřála. To pochopitelně ne teda, ale skoro to tak vypadalo. Ale třeba včera, když jsme odjížděli s Eliškou, tak už bylo nádherný hic, prostě bylo to paráda. Takže jsme jeli až v 10, jsme tam tady odjížděli v noc večer. Takže akce se povedla, musím říct, budeme ji opakovat, jsme se dohodli ještě letos. Takže pokud byste se chtěli
1: ještě
0: zúčastnit,
1: letos?
0: Tak no, taková polosoukromá už to bude záležitost, tak určitě se nějak domluvíme. Kdo budete chtít, tak mi napište do mailu a já už to nebudu jakoby veřejně, spíš to uděláme tak jako na pozvání, tak bych to řekl. Takže pokud chcete, tak kontaktujte. No, k tomu, jak jsme se tady bavili o těch odpadech, jo, tak mi napsal tady Pavel.
1: No, to jsem ti chtěla připomínat.
0: Pavel Hlávka, mě nemusíš. Jako,
1: no.
0: Jsem v pohodě. Jako, vy ženy to máte zvláštní. Jako, jo. Vy prostě neustále podceňujete nás muže, jako, že si to nepamatujeme. Já si přeci pamatuju, a každý chlap si pamatuje, že před půl rokem manželka říkala, že chce přidělat ty konzole. My si to pamatujeme. Jenom je potřeba, aby nastal ten správný okamžik. Že jo? Na tu práci.
1: Ta správná konstelace, ano.
0: Tak. U nás to byla firma, jestli čtu dobře, Ervo Eco, která to dovedla do dokonalosti. Kdy dokázali veškerý organický odpad přeměnit, pozor, na ropu, uhlík a vodík. A pak je tady takový smutný dovětek. Nedávno tento vynálezce záhadně zemřel.
1: Tak to
0: dělám srandu, to tady napsal Pavel. Jako jo.
1: No to já pravděpodobně věřím.
0: Z čehož usuzuju, že to asi Pavel nebyl, že jo? To je jasný.
1: Ten dělal jenom skladníka.
0: Co?
1: Ten tam dělal skladníka. Pavel evidoval tu ropu a ten uhlík a ten vodík. Hele, to je zajímavý moment.
0: Viď?
1: Že jsme o tom nikdy nikdo neslyšel, viď?
0: No jo.
1: Já teda aspoň.
0: Já ne, jako. No tak asi Pavel se v tom pohyboval, tak nějak to jako asi tak. No tak pojďme se podívat na nějaké ty záležitosti, co nám tady napsala Božena Blanka. A pojďme nějaké, mám tady informace o BRICS, tak jaký to teda rozsáhl, musím říct, listuju, už mi to tady jede. Počkej, ještě pořád listuju. To je dlouhý. No jo, furt listuju, víš.
1: To tam máš takové dlouhý,
0: no,
1: jako?
0: No, tam jsou nějaký velký písmenka tady. Boženka, Božena Blanka, víš. Kdybys viděl, jak tam řádila.
1: Jo.
0: Já jsem ji obdivoval. Tak. Rusko 14. júl. Ako by se BRICS mohl přiblížit ku globálnému riadeniu? Keď uvažujeme o tom, ako by se skupina BRICS mohla po rozšíření v rokoch 2024 až 2025 stabilizovat a zároveň zaujat výraznější město v globálnom riadení, můžeme předpokládat následovné. Řešení by mohlo spojit společné dosahování klíčových cílů členských krajín a být zaujímavé pre zvyšok světa. Niet pochyb o tom, že v

V současnosti nikto nepřijme model globálního riadenia, který by vnucovala úzká skupina států. Tento model by mal být zameraný na skutečné záujmy většiny světového společenstva. Zdá se, že v nejbližší budoucnosti spočívají takéto základné záujmy krajín BRICS a celého světa v společném úsilí o dosáhnutí právě těch cílů udržatelného rozvoje, o které sa OSN už dlho snaží, píše Timofej Bordačev. V současnosti by nejabsurdnějším plánem pre BRICS bylo pokúšať sa napodobňovat některou zo štruktúr, které v priebehu posledních 10 ročí a dokonce aj skôr vytvorili velmoci, kterých preváha vo světové politike byla založená na sile zbraní. Právě proto v kontexte našich úvah o tom, jakou úlohu může tato platforma zohrávat v globálnom riadení, nemá zmysel ani len uvažovat o napodobňovaní tých postupů, které se zvyčajně považují za úspěšné. V prvom rade kvůli už spomenutému stanovení cílů. Všetky nám známe mezinárodní organizace z minulosti a i současnosti představují právě právné zakotvení rovnováhy síl mezi ich účastníkmi alebo ich zámerů voči ostatním krajinám a národům světa. BRICS naopak nie je založená na rovnováhe síl, nesleduje cíl zaznamenat na papíry poměr vojenských kapacit členských krajín, který by bol stanovený v priebehu konfliktu a nebola vytvorená na to, aby koordinovala politiku úzké skupiny krajín na světové scéně v tradičnom zmysle tohto pojmu. Právě proto se zdá, že snaha o stabilitu a efektivnost BRICS musí začať otázkou nejvšeobecnějšího stanovenia cílů členských krajín, které spája ich vnútorné a zahranično-politické programy. Ďalej sa pokusíme vysvětlit, co tým máme na mysli a čo sa javí ako najvýšší.

0: Já jsem se včera díval na film Příběh Olivina Strajta. To je příběh Davida Lynche. Film Davida Lynche. A to je film o dětkovi, který má nějaký záchvat, kolaps a zároveň jeho bratr někde má mrtvici. Bratr, který je 500 mil vzdálený. 10 let spolu nemluvili, rozhádali se nějakým nepříjemným způsobem. A tenhle chlap, protože má ten kolaps, jde pak k doktorovi, má tam ty výborné věty, že jo? Žádné léky, žádná operace. A on bylo by potřeba tohle? Ne. A jediný, co přijme, je druhá hůl, takže má dvě hůlky. A on se rozhodne, že pojede na sekačce na trávu, že pojede těch 500 mil za bratrem, protože se s ním chce usmířit. A tomuto člověku jde celý svět naproti. Ten film je o tom, že mu jde všechno naproti. On potká někoho, povídá si s ním, je nesmírně milej, je mírný, sedí na té své sekačce a jede, jede prostě ty vzdálenosti, tou pomaličkou rychlostí. Potkává jenom pomoc ze strany ostatních lidí a zájem. Je to úplně přirozený svět. Je to ten svět, ve kterým ve skutečnosti žijeme. Je to prostor nebe s péčí. O tomhle je tenhle ten fantastický film, třeba jednoduchý. A my, kteří jsme jaksi vtaženi jako děti, nikdo se nás na to neptá, jestli chceme chodit do té školy nebo nechceme. Možná už si můžeme přehodit pohlaví dneska, jako to snad jako můžeme, ale nemůžeme říct jako dítě, já tam chodit nebudu do té školy, ta učitelka, ona je zlá, že jo. No prosím tě, co si to dovoluješ, že jo, to si nesmíš. A tahle ta mašina té hierarchie vojenský vlastně, že jo, nadřízený, podřízený, nadřízený, nadřízený, nadřízený. A my vstoupíme do této nepřirozené mašinérie, a spousta lidí tomu prostě toto považuje za ten bezpečný prostor, za to zajištění toho bezpečí. Tito lidé vůbec nejenom, že nechtějí slyšet o nějakých, jako, že by snad ten systém nějak byl jako špatný, nebo že by dokonce to bylo jako, že proti lidem, no to vůbec tyhle ty lidi nemůžou, víš to, oni to ani nemůžou vnímat, protože ty receptory jsou nastaveny tak, v těchto těch bytostech, že v tu chvíli oni nerozumí, co povídáš. Co to povídáte? Jako? To vůbec nechápu. To přece není možný. Prosím vás, tohle to, kdyby byla pravda, tak to přece dávno všichni víme. Jo? To jsou tyhle ty argumenty takový naivní, pochopitelný, ale naivní. No a tak prostě tady teďka ty kauzy, které se vynořujou, ať je to ty UFO, že jo, nebo jak se to teďka jmenuje, UAE, nebo jak tomu říkají,
1: Jasně.
0: v Americe, že jo, kongres, tam probíhá takový to šetření, proč se to tají 80 let, proč prostě 80 let, my jako nesmíme vědět, že tady vylétají rakety nebo nějaký takový letouny záhadný z moře a nořejí se do moře, ačkoliv existují videozáznamy toho, tam je ten film, že, který se jmenuje Čas odhalení, myslím, česky, že jo, Age of Disclosure, nebo tak nějak. A je to loni natočený film. A tam mluví 35 lidí, vojáci tam mluví, já nevím kdo, politici, kteří povídají, jakože jo, máme tady ta pozorování, viděli jsme nehumánní těla, nehumanoidní, je tu nějaká technologie, který nerozumíme. Proč to jako nemáme vědět? A ty odpovědi jsou, že by to lidé neunesli, že by lidé neunesli tuto zprávu. Že tady třeba někdo ještě je jiný než my, nebo přitom tady je plná planeta nějakých bytostí jiných než jsme my, že jo? Tady jsou mikroorganismy, hmyz, tady je tohle ty houby, to je plný prostě narvaný bytost na jinýma než jsme my, ale tyhle ty jako ne, tyhle ty tady by nemůžou být. A teď se objevuje toto teda, probublává, že jo, tenhle ten jakoby tohle velký tajemství teda, by se nesmělo vědět. A ten kongres pořád chce prohlasovat ten zákon, že jo, aby teda to museli uvolnit. A ku podivu, furt to nejde. Vždycky se nakonec to neprohlasuje, ten zákon, jo? A zase to pokračuje dál. Takže jedna rovina jsou tyhle ty zprávy třeba o těchto těch podivných věcech. Druhá rovina je ovlivňování počasí, že jo? Který bude taky jako, že to je taková konspirace, nesmysl. Přijde ten Bill Gates sám potom mluvil, že tady zastíníme to slunce a rozprášíme ty aerosoly.
1: Ono se totiž nemůže říkat jako chemtrails, ale když řekneš
2: Geoengineering.
1: solární geoinženýrství
0: Třeba.
1: nebo prostě nějaký cloud
0: Je v
1: seeding, tak
0: pořádku.
1: je to vlastně v pořádku.
0: Právě. No, takže víme, že tohleto taky postupně se jako prozrazuje, že to je pravda, že tamhle si udělali při olympiádě, to v Dubaji zase ten déšť se jim trochu vymkl z ruky, že jo, tam byla pak povodeň. No, takže se to tak jako postupně, jako by se to teda dozvídáme. No, další věc je světová pedofilie, že jo, která je teda vlastně úplně, jak bych to řekl, tak jakýmsi cejchem, kterým se cejchuje toto, ta elita, která ku podivu je v tom namočená nějak hodně. No, pak jsou to farmaceutické firmy, že jo, a všechny ty rádoby léky a ta pomoc, o tom je zase fantastický film Nepohodlná studie, že jo, který udělal ten Big Three, to je film o dopadu těch látek, očkování. To neznáte?
1: To
0: Nepohodlná studie, Big Three. Tenhle ten Big Three udělal nějaký film, který se jmenoval Očkování. A tenhle film měl uvést Robert De Niro na festivalu Tribeca. A po obrovském nátlaku to De Niro neuvedl na tom festivalu. A je tohle v tom dokumentu, to je. Jo, i ten Niro tam mluví a tak. A nevíme, kdo zatlačil na De Nira, takže on to chtěl, ten film. No tak ho tam nedal. A Big Three s tím filmem objížděl Ameriku. A dělal projekce 3x denně. Plný sály. A on vždycky na konci projekce řekl, chtěl bych vás poprosit, jestli je v sále někdo, kdo trpí autismem, nebo někdo v rodině má diagnózu, jestli byste si stoupli. A k jeho šoku si vždycky stoupili 3/4 sálu. Obrovské množství lidí.
1: Ne, fakt jo. Jakože...
0: Ano. A on právě tam říká, a já jsem najednou uviděl, že to je mnohem větší, než jsem si myslel. A začal hledat někoho, nějakého lékaře, ale jakoby, jak to říct, velké jméno, nebo uznávané jméno, organizaci, která by udělala porovnání stavu dětí očkovaných a neočkovaných v Americe. Protože v Americe děti do 18 let procházejí 72 očkování.
1: No,
0: je to asi 18 vakcín v různých jako vlnách. První dostává den po narození proti hepatitidě B. A tenhle ten člověk teda hledal nějakýho a našel v nějaký, myslím, nadaci Henryho Forda, nějakého doktora, jehož jméno jsem zapomněl, který řekl, jo, jdeme do toho, padni komu padni, prostě, jo. No a pak se to vyhodnotilo ve prospěch těch neočkovaných dětí, že jo. A tenhle doktor řekl, že to teda nezveřejníme. A Big Three se naštval, vzal si skrytou kameru do kravaty a šel ho natočit na nějakou večeři. Je to taky v tom filmu, kde on mu říká, ale ta studie je v pořádku, ne? Ta je správně. A on mu říká, no jistě, ta studie je. No tak proč to nezveřejníme? Ale nebudem si pálit prsty. Já jsem malej pán na tohle, já tady nebudu teďka takhle. Jo, takže ten Big Three tam vysvětluje věci, které třeba já jsem vůbec nevěděl. A měli by to vidět všechny maminky dětí, že jo? Protože tam třeba je vysvětleno, že žádná vakcína, nikdy, ani jedna, nebyla testovaná proti placebo. Nikdy. Vždycky je testovaná jenom proti jiný vakcíně. To znamená, ty posuzuješ, jestli tato vakcína má horší účinky než tato vakcína. On tomu říká whisky test. Že budeš zkoušet, jaký špatný účinek má whisky, ale kontrolní látkou nebude voda, ale vodka. Takže zjistíš, že to tak nějak de facto, ta whisky není horší než ta vodka, jo, v tom dopadu. Je to prostě úplně cinklý. Je to famózní, a ten bod 6 vždycky na tom příbalovém letáku, že jo, kde je napsáno, jak proběhla ta kontrola tý, a on tam ukazuje třeba vakcínu, kde byl kontrolní skupina, teďka nevím, třeba 148 dětí nebo 178 dětí, které byly sledovány po podání vakcíny, přátelé, plných 5 dnů. 5 dnů. A to je tam napsaný. A on říká, čtěte to, tenhle ten bod 6. Běžte si ho s lékaři přečíst, když vás budou nutit jako k tomu očkování. Zkoumejte to, čtěte si příbalový letáky, všechno tam vlastně je napsané. No, takže tenhle ten film je velmi cenný. A propichuje zase tohle, to, co napsal John Virapen, že jo, v roce 2009, nebo kdy nežádoucí účinek smrt, dávno se to ví, ale vždycky se to zakamufluje, že jo, vždycky se to tak jako...
2: Kolaboranti, vítáme vás u sledování další epizody našeho podcastu, našeho vašeho podcastu, Met a Peří.
3: A Peří,
2: přesně tak. Děkujeme všem, kdo nás podporujete a sledujete na našich kanálech na YouTube a na Spotify. Pokud jste tak neučinili, prosíme, přihlaste se k odběru. Nic vás to nebude stát, nám to poskytne radost a...
3: Cená data.
2: Přesně tak. A pokud nás podporujete i finančně na naší domovské platformě Forendors, moc vám za to děkujeme, bez vás by to nešlo. Tato skulptura je dílem tady mého kolegy Daviana. Je to... Kočka prcá ptáka? Nebo jak jsi to nazval?
3: Kočka prcá ptáka, ale je to...
2: To mi připomíná, že jsme kdysi uměli francouzský větu zajíc prcá králíka? Nebo králík prsa zajíce?
3: Le lalievre en cul le lapin. No. Les amusements de la vie. Ano. Uměli.
2: No.
3: Králíček zajíčka.
2: Já to použiju jako oslý mustek k dnešnímu tématu.
3: Třetí zvíře, který jsou vedl.
2: Myslíš, že to je hřích? Že kočka takhle jako ptáka?
3: Ne, pokud je tam...
2: Láska?
3: Souhlas ze strany ptáka.
2: Dobře.
3: Jak se tomu říká? Ne, uniformovaný. To slovo. Ten souhlas, nějaký přijde jméno.
2: Ano, ano. Konsenzuální?
3: Konsenzuální konsenzus.
2: Konsenzuální konsenzus. No, konsenzuální kojkus.
3: Jako, že se jí zeptal, ale, jako no, ptáka, že ano. Se zeptala kocour, se zeptal ptačice, takhle si to představuju.
2: Víš to mě, a já furt říkám kočka a...
3: Kočka ptáka.
2: Kočka ptáka.
3: Čím?
2: No, that is the question.
3: Víš, že kocouři mají v penisu kost?
2: No to mají všichni.
3: Jak všichni? Ty máš taky kost?
2: Já ne. Já nejsem savec.
3: Ty nejsi savec?
2: Já už nejsem savec. Já jsem býval savec a už nejsem savec.
3: A teď si co?
2: Teď už nepiju. Když to nejsi savec, neznamená, že piješ?
3: Já jsem se rozkošatil, jako, ale to úplně...
2: Přátelé, abychom
3: se... Je to, působí to na mě jako hřích.
2: Na to jsem se ptal a jsme, uzavřel se nám oslý mustek. Já jsem přišel s tím, za Davianem, že mám téma a to téma bylo pokušení. Podíval se na pokušení jako na kategorii, jako na fenomén a Davian mě neodmítl, ale řekl, že si myslí, že bychom se neměli o čem bavit hodinu, jakkoliv já si myslím, že bychom se měli o čem bavit hodinu a říká, pojďme to jako pojmout šířeji.
3: Na 7 smrtelných hříchů, ale dnes.
2: 7 smrtelných hříchů dnes.
3: No, ne, co si o tom myslíme.
2: Co si o tom myslíme?
3: Jo, píše se rok 2026 a asi stejně jako jsme se bavili v kuchyňce o tom, že se redefinovali 7 divů a že už se tolik nedivíme některým věcem.
2: Tak, jasné.
3: Takže musíme jako restartovat to divení. No, takže já bych restartoval 7 smrtelných hříchů.
2: A tak restartuj.
3: No, tak já se pamatuju podle filmu 7, jo?
2: Jasné.
3: Ty taky asi.
2: David Fincher samozřejmě, zásadní.
3: No, takže první. Pícha.
2: Pícha? Pícha.
3: Pícha.
2: Hm. Já mám kámoše a ten se jmenuje, má příjmení Pícha.
3: A jmenuje se Ondřej, křesním? Mm-hmm. Tak toho taky znám.
2: No, jasně, fotograf. Hm? No, Ondra Pícha.
3: No. No. To je jediné, co tě napadne u smrtelného hříchu. Jako, myslíš si, že by...
2: Pí, a ještě mě napadne, že pícha předchází pád.
3: A pícha a předsudek.
2: Pícha a předsudek.
3: Ne, to jako vlastně ti to vůbec nic neříká. To by to je, po tobě tenhle smrtelný hřích jako stéká. Jsi v pláštěnce?
2: Ne, já si myslím, že pícha jako je blbý, když je někdo... Já si myslím, že to slovo vlastně už nemá tu kadenci dneska. Že tomu říkáme jinak. Že to pořád jako považujeme za, je to blbý, když je někdo namachrovaný ale myslím si, že se to trošku vyprázdnilo jako terminus technicus.
3: To jsem přesně chtěl, tam, abychom se dostali. Taky cítím, že slovo pícha je...
2: Že jsou horší věci.
3: No nejenom horší, já si dokonce myslím, jsem pyšný na své dítě, že se dostalo na dobrou školu. A jenom špatného, protože to smrtelný hřích.
2: No asi prostě se to vyvinulo vnímání toho slova, nebo obsahu toho, ten obsah slova se prostě jako, toho terminu se jako vyměnil. Proč to tehdy bylo, já samozřejmě, když je někdo pyšný, to znamená asi v tom průvodním zvězu slova, že se povyšuje, jo, se povyšuje na to ostatně, já jsem něco lepšího a to je na skutečně, ale...
3: A jak to asi vypadalo?
2: Ale nepřijde mi to jako smrtelný...
3: Dobře, tak pamatuj si s filmu 7.
2: Já si myslím, že pyšný, že to v tom teologickém smyslu slova byl hřích, že jako...
3: Nebyl
2: že
3: dost pokorný až před Bohem?
2: Ebn.
3: Jo?
2: Toto si myslím. Že rostl až do nebe, je to takový téměř až antický, jako hříše před...
3: Jako Prometeusem šlohnu oheň, protože nerespektuju Bohy.
2: Ano. Že ta pícha, že se chceš rovnat jako bohům, nebo chceš něco, co ti není, co ti vůbec jako nepřísluší. To si myslím, že je. A nevím, jestli to bylo, a myslím si, že to bylo ale vztaženo k rábům a nikoliv jako k pánům. Jo?
3: Že
2: protože zjevně vládcové vždycky nějakým způsobem jako pyšní byli.
3: Já bych teď jenom přeskočil ke kontextu. Jo? To?
2: To byl Kemmer, pamatuješ si film Hopa je tuli do op? Tak ten Kemmer tam dělal přece toho Gina a dělal.
3: Ano. A proč jsi to řekl?
2: Nevím.
3: Proč jsem řekl přeskočit?
2: Uh-huh.
3: Jo, dobře. Tak já totiž hledám, často se tady jako příklad bereme do huby chudáka toho politika Turka, ne?
2: Politika, no, dobře.
3: Aktivistu, nebo...
2: Řidiče,
3: nebo...
2: Spatného
3: já musím nějak pojmenovat, jo?
2: Jasně,
3: veřejnou
2: jasně.
3: Osobu jménem
2: Turek. Veřejnou osobu, to je ano, ano.
3: A teď... Já cítím, já k tomu nemám žádný, já cítím, že patří tady k těm sedmi smrtelným hříchu, že určitě jsi někdo tak, jako takovej typ, jo,
2: ano.
3: A hledám mezi těmi sedmi, který na něho pasuje. A pozor, proč? Protože ty přece cítíš, jaký je to druh člověka, ani ho nenazývej jako přídavnými jmény.
2: Uh-huh.
3: A teď já ti řeknu, že máš možnost o těmito, jo, tradičními křesťanskými hříchy pojmenovat, že to je pýcha, lakomství, závorce chamtivost, smilstvo, chtíč, závist, obžerství, hněv nebo lenost, jo. A mně je jasný, že to není lenost, že to není hněv, že to není obžerství, že to není závist,
2: že to není smilstvo. Já myslím, že jako všichni nácci, že to pochází z hněvu. Z hněvu, jo. Z nějaké frustrace. Že hněv je nějakým ventilem frustrace, ne?
3: Hněv, v psychologii se říká, že hněv je manifestací smutku.
2: No každopádně manifestaci nějaké emoce, že to musí ven, proto říkám, že je to ventil.
3: Takže ty si myslíš, že to je, že on je blíž, jo, jako Filipe, no, jmenuje se Filip?
2: Jo.
3: Jo. Prostě si tě bereme do huby jako nějaký laboratorní experimentální zvířátko, podle kterého posuzujeme, jestli jsou ještě sedm smrtelných hříchů jako aktuální.
2: No ale pojďme po pořadě, ještě u té pýchy, tak jako... Jak se projevuje pýcha dneska? Jako, dobře, ty zde jako jeden příklad, já jsem pyšný, jo, že něco, ale zajímavé je, že lidi prostě jsou někdy pyšný na něco, pro co nemuseli vlastně nic udělat.
3: Já to
2: si pamatuju, jako když byla, naopak. Dám příklad, ale teď takový jako trošku úplně odinut. Když byly ty balkánské války, já byl zrovna v Německu za Folkrem a nějak jsme se v nějakým baru a byla tam kočka strašná a tak jsme do ní samozřejmě ano, tadle, tak se do ní vandrovali a ona vyklubala se z ní, ale naturalizovaná Chorvatka.
3: Jo, ale to bylo jinak.
2: No, k tomu právě nedošlo. Ale to nevadí a byla to naturalizovaná Chorvatka a řekla nám, že nějak došla řeč na tu válku a ona nám řekla, ich bin stolz, Kroatin zu sein. A mě furt, já jsem přemýšlel nad tím, co, proč je člověk pyšný na něco, na co si pyšná? Když se s Chorvatkou narodila, kdyby se narodila o 10 kilometrů dál, tak byla Stolz Zeabin, nebo jako, víš,
3: darmo,
2: jako,
3: no. Ale ty jsi říkal, že
2: je někdy
3: lidí...
2: je to prázdnej pojem, jsem chtěl říct. Pýcha. Jako, já si myslím, že ta pícha v tom původním významu a že my to necítíme je takový, že skutečně jako myslíš si, že neznáš svoje hranice.
3: Nedostatek pokory.
2: Ano, ano, ano. To jsi vlastně definoval hezky. Mám se, jestli to tady vypnu, tak...
3: No to by se jako v televizním pořadu stát nemohl.
2: To nemohlo, nemohlo.
3: Co by se stalo? Co by se stalo, kdyby se stalo během natáčení nějakého pořadu?
2: No nic.
3: Kdo by křičel?
2: Asi asistent režie.
3: Ne, byl by zprostý?
2: No, to prosím by bylo vás, to, ne, asistenti režie zprostý nebývají, zprostý bývají režiséři.
3: Tak jak by to vypadalo? To by pípnul mobilu natáčení.
2: Pane Zlazáček. Takový amatér. Mluvil by se mnou, jako my mluvíme s naším vlastním kolegou Václavem. Padla by slova o rizím, amatérismu a podobně.
3: A kdyby ti to píplo znovu?
2: Tak asi zazněl nějaký ten pípak. No a máš co pípat. Tak,
3: stopořený pták, říkám.
2: A ještě jsem si u slova pícha vzpomněl na Jiřinu Švorcovou, která mluvila přece v rámci té anticharty. Já si pamatuju, nevím proč, v bezmezné píše tam bylo slovní spojení. A tam si myslím, že ano, ta pícha, že ta nepokora. Nepokora
3: jako takhle si myslím, že tomu povyšování rozumím.
2: Povyšování se. Já si myslím, že to je povyšování.
3: Já si potřeboval k tomu přiřadit někoho.
2: Ale proč je to
3: někoho,
2: smrtelný, jo?
3: Někoho, kdo...
2: Že se dotýká Bohu.
3: No řekni někoho, jako jak máte takhle abstraktní.
2: Pyšný. Princezna třeba byla pyšná.
3: Diana?
2: Myslím, tu princeznu, ty neznáš pyšnou
3: princeznu. Pyšná princezna Diana? Bim.
2: To zavaž mi střevíc.
3: Ale jo, ale to
2: jako
3: bylo...
2: Jako děvčata byly některý, si myslím, jako pyšný, který jsem potkal v životě.
3: Nebyly spíš jako protivný?
2: A nebo kravy, jako no. Taky mohly být. Ale vlastně teď, kdybych, ty jsi použil toho Turka, a já vlastně nevím, koho bych označil jako za pyšného. Václav Klaus. Starší.
3: Mm-hmm.
2: Ve své píše káže světu jako svoje nevyžádané.
3: A teď ještě, dobře, pokud Václav Klaus, st. Tečka, velikost bod, sexuální orientace. Jako pokud tento člověk je pyšný, nebo označujeme ho, řekl, že tím smrtelným hříchem, mě by zajímalo, jestli na to má nebo nemá, jsou to dvě kategorie. To znamená, když na to má, představ si, že by opravdu měl co kázat, byl by jako stokrát lepší než všichni ostatní občané.
2: Ale není pícha.
3: Tak je
2: nebo
3: to...
2: asi je. Takže... Asi proto je to. Možná tohle je ještě z toho teologického hlediska ještě nebezpečnější.
3: Když to že se těm, když je skvělej.
2: Že, když se chceš těm bohům rovnat a fakt se jim jako, jo. Ještě jsem si uvědomil, že pyšné v polštině znamená, že to je chutné.
3: Pyšné.
2: To přepyšné. To je to jedzeně.
3: Mm-hmm.
2: Přes. Mm. Věděl pan, či ne? No to je jedno. Tak jenom tak, že nakonec zjistíš...
3: Já prostě nepůjdu s principem, Nikol.
2: No tak jasně. Že nakonec zjistíš, že není pyšné, jak pyšné.
3: No dobře, jestli to je nedostatek pokory...
2: Co je to pícha, vole, se zeptáme.
3: Loda?
2: A ona nám to napíše, český fotograf, a já se zabiju.
3: Nenapíše.
2: Nenapíše, no
3: takhle,
2: ne, to
3: hloupý není.
2: To by byl zásah. Definuj píchu. Píchu.
3: Ale počka, jako smrtelný hřích, ne?
2: No vidíme, co z něho vypadne. Pícha latinsky, superbia.
3: Superbia, nadřazenost.
2: Nadřazenost, ano. Je pokoj. A tam to nám vysvětluje mnohé. Protože já jsem na začátku vlastně chtěl říct, že možná je to trošku lingvistický problém.
3: Je.
2: Protože Bůh ví, jak je to, jo? Takže tady nám to říká. Je postoj nebo vlastnost spočívající v nadměrně vysokém hodnocení vlastní osoby.
3: Čili falešný sebeobraz?
2: Falešný sebeobraz.
3: A nebo?
2: Naše oblíbené téma. Nadměrně vysoké hodnocení vlastní osoby, svých schopností, úspěchu nebo postavení, často doprovázená pohrdáním druhými. A tady si myslím, hele, myslíš si o sobě, co chceš. Hele, jakmile... pohrdáš ostatními a dáváš jim to ještě ze své pozice jako sežrat, je to hnusná vlastnost. Ale jako smrtelný řík bych to.
3: A co to znamená smrtelný?
2: V závislosti na kontextu se rozlišují dvě základní podoby píchy.
3: Mm-hmm.
2: Navíjáne, teď pozor. Pícha jako morální selhání a zlozvyk. Slepá pícha. V náboženských, filozofických a etických systémech je pícha považována za jednu z nejzávažnějších lidských chyb. Křesťanská tradice je řazena na první místo mezi sedmi hlavními hříchy. Bývá označována za kořen všech ostatních hříchů.
3: Myslím si, že jsi nadřazený.
2: Tak my tady nad tím, ne, ano, protože představuje stav, kdy člověk staví sám sebe na místo Boha a odmítá pokoru.
3: Tak jsme se trefili.
2: Ano. Antické Řecko odpovídá konceptu hybris, přemrštěné sebedůvěře a neústě k řádu či bohům. Ano, to je ta pícha. A to je ta pícha toho Filipa Turka, že si myslí, že může překračovat jako normy. Mě nevadí, že lidi překračují zákony, jo, je dobře. Ale ještě veřejně, a ještě, že to je ta pícha. Čili ano, to, že vlastně pojmenoval vlastně... správně, protože přemrštěna na sebe důvěře a neústa k řádu, a tady si musíme uvědomit, není nic hezkýho na, protože jsme si přece říkali, není nic hezkýho na tom, že můžeme dodržovat řád, ale tím, že dodržujeme řád, se zbavujeme nějaké vlastní svobody, jen ale proto, abychom ty všechny ostatní svobody nestratili.
3: Jo, takže pícha superbia,
2: ano,
3: je kořenem všech ostatních šesti smrtelných hříchů.
2: Ano, vede k neústě k řádu či bohům, která nevyhnutelně vede k pádu.
3: Čili anarchie.
2: Ano. Projevy, arogance, povýšenost. Ano, my říkáme dneska arogance a vlastně je to jedna část a je to vlastně z tohle pohledu jenom projev pýchy. My dneska vidíme jako arogance a to jednoznačně odmítáme, že? Že někdo arogantní. Arogance, povýšenost, neschopnost uznat vlastní chybu, tak ne, nějaký ne, narcistní, nebo přijmout kritiku. Přehlížení potřeb a hodnoty druhých. Tak já myslím, že Doník.
3: Dobře, jako pojďme se tam...
2: A pýcha jako zdravá sebeúcta. Hrdost. V běžném jazyce varianta. A moderní psychologii se slovo pícha často překrývá s pojmem hrdost. Pícha na něco. Ano, a to je Stolz. Chovatin. Jde o pocit uspokojení z dobře odvedené práce vlastních blízkých lidí. Jsem pišný na své děti. Pokud nás to poslouchá, ty vole. Mm-hmm. Až to řeklo větu, kterou jsi řekl před 5 minutama.
3: No ne, ale já jsem nadřazený to tomu, co ona říká.
2: Jasné.
3: Arrogantní a já jsem to napsal celé.
2: Aha, jasné, jasné. Pokud nevychází z povýšenosti nad ostatními, jde o přirozenou a zdravou součást lidského sebevědomí a sebeúcty. Jsem tě chtěl říct. To no, máme píchu.
3: Ondřej. Dobře, superbia. Z toho jsem si z toho vzal.
2: Ano, ano. A já jsem si z toho vzal to, že vlastně z toho zbyla ta nadřazenost. Že některé atributy píchy jsme přijali, že jsou vlastně OK.
3: Já chci říct, že se inženýrům z Mladé Boleslavy podařilo pojmenovat jeden ze svých vozů podle smrtelného hříchu. Škoda Superb.
2: No. To mi se chtělo říct, že v jednu dobu ta automobilka ty svoje děti pojmenovala poměrně hezky.
3: Třeba Felicie.
2: Což už dneska jako neplatí. No, Octavie a tak. Dneska u těch...
3: Dneska je Kodiak, Eniak.
2: Eniak a Karok, Elrok, vole, co to kvít. Víš?
3: No to nebude asi, to bude prostě jiný kopík.
2: No ne, no to jasně. Co tam máš dál?
3: Co to mám dál? No tak, nebo přesně si to pamatuju, otevřu si to. Lakomství, závorce chamtivost. Opět tady jsou dva termíny pro
2: tak
3: to též.
2: Greed. Chamtivost.
3: Je to jedno slovo anglicky lepší.
2: Ano, já to rozlišuju. Jako ty věci.
3: Lakomství, že mám, ale nedám.
2: A mám, ale nedám.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného pořadu 11. září Pozadí světové mafie. Když se 11. září 2001 nad New Yorkem rozednilo do nebývale jasného a klidného rána, nikdo netušil, že se během několika hodin zásadně promění tvář celé lidské společnosti. Běžní lidé spěchali do kanceláří na dolním Manhattanu, v kavárnách vonila ranní káva a svět žil v relativním pocitu bezpečí přelomu tisíciletí. Až najednou, ten osudový den, se všechno změnilo. Každoročně si lidstvo připomíná kulaté jubileum této katastrofy, ovšem svět se nachází v naprosto odlišné realitě. Během těchto dekád zažila mezinárodní scéna dramatický posun, kdy Amerika pod falešnými záminkami o zbraních hromadného ničení a boji proti teroru rozpoutala dvě vleklé a vyčerpávající války v Afghánistánu a Iráku, které zanechaly obě tyto země v troskách a vyžádaly si statisíce životů. Zatímco velká korporátní média a mainstreamový prostor celou dobu neúnavně opakovali a upevňovali jediný oficiální výklad událostí, pod povrchem společenského dění se rodil hluboký odpor a pochybnosti. Běžní občané, otřesení geopolitickými důsledky i mediální masáží, začali hledat odpovědi mimo předepsané šablony. Do popředí vystoupily osobnosti, jejichž profesní životy byly přímo spjaté s technologiemi, létáním a statikou monumentálních staveb. Právě lidé z klíčových a páteřních oborů, kteří mrakodrapy sami projektují nebo sedí v kokpitech dopravních letadel, začali jako první vznášet zásadní technické námitky. Vznikla tak vlivná profesní sdružení, mezi nimiž zaujala významné místo organizace Piloti za pravdu o 11. září, jejíž členové detailně analyzovali letové trajektorie, aerodynamické limity unesených strojů i samotné manévry v hustém městském prostoru. Paralelně s nimi sformoval americký architekt Richard Gage v roce 2006 organizaci Architekti a inženýři za pravdu o 11. září. Do níž se zapojili tisíce odborníků na stavební konstrukce a projektování mrakodrapů. Mezi její výrazné postavy patřil také uznávaný fyzik Stephen Jones, který se intenzivně věnoval rozboru fyzikálních zákonů, tepelných reakcí a stopám po vysokoteplotních procesech v troskách komplexu. Tato vlna odborného bádání překročila hranice Ameriky a zasáhla i srdce Evropy. Do zkoumání dynamiky pádu mrakodrapů Světového obchodního centra se také zapojili čeští experti ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Tito akademičtí vědci sestavili komplexní diferenciální rovnice mechaniky pádu výškových budov a podrobili oficiální teorii přísnému matematicko-fyzikálnímu modelování. Výsledky jejich nezávislých analýz přinesly jednoznačný závěr, že popsaný mechanismus čistě gravitačního zhroucení budov Světového obchodního centra odporoval základním zákonům mechaniky a stavební statiky. Hlasy zavedených projektantů, pilotů a vysokoškolských pedagogů tak vytvořili zásadní protipol k oficiálnímu příběhu a zanechali na celém oficiálním výkladu nesmazatelnou stopu technických faktů, logiky a nezodpovězených otázek. Všechny tyto dramatické události, dosud nezodpovězené otázky a převratná zjištění nezávislých odborných skupin se proto stanou ústředním tématem dnešního i navazujícího příštího dílu tohoto cyklu o 11. září. Krok za krokem v nich odhalím technické detaily, zákulisní souvislosti i nová svědectví, která staví tehdejší oficiální závěry do zcela nového a naprosto odlišného světla. Operace Northwoods. Záměna letadel 11. září za jiná. Rekonstrukce rádiové komunikace a záznamů z radarů, kterou zpracovala organizace Piloti za pravdu o 11. září, přinesla dramatický pohled na události onoho osudného dne. Detailní porovnání letových tras dopravních strojů s reakcemi vojenských stíhaček ukázalo znepokojivou anomálii. V určitých bodech letu se totiž dráhy dvou unesených strojů mířících na Světové obchodní centrum protnuly s jinými letadly. Podle analýzy pilotů došlo v těchto kritických okamžicích k záměně. Původní stroje s cestujícími pokračovaly v letu a bezpečně přistály na zemi, zatímco do newyorských věží narazily prázdné letouny bez posádky, naváděné dálkově ze země. Záznamy získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dokonce odhalily, že radarové signály původních letounů byly aktivní ještě 20 minut po oficiálně ohlášeném nárazu. Stejný scénář dálkově řízených letadel se podle těchto zjištění odehrál i u útoků na Pentagon a při havárii v Pensylvánii, kde měl stroj původně zasáhnout Bílý dům. Myšlenka takto sofistikované záměny však nebyla v americké vojenské historii novinkou a její kořeny sahaly hluboko do doby studené války Ameriky 60. let minulého století. V dubnu 1961 skončila americká invaze v zátoce Sviní na Kubě naprostým debaklem, což v Pentagonu vyvolalo vlnu frustrace a touhu po odvetě. Následovala operace Langusta, rozsáhlá série tajných diverzních akcí CIA a armády pod vedením generála letectva Edwarda Lansdalea a Williama Harveyho ze CIA, jejímž cílem bylo destabilizovat kubánský režim a odstranit Fidela Castra. O necelý rok později, 13. března 1962, předložil předseda sboru náčelníků štábů Lyman Lenitzer ministru obrany Robertu McNamarovi přísně tajný plán s názvem Operace Northwoods. Tento dokument navrhoval zinscenovat sérii teroristických útoků pod falešnou vlajkou na základně Guantanamo i na území samotné Ameriky, včetně fingovaného sestřelení civilního letadla, které se mělo ve vzduchu nahradit prázdným, dálkově řízeným strojem. Celá akce měla posloužit jako záminka k otevřené vojenské invazi na Kubu. Všichni nejvyšší armádní velitelé a šéfové štábů tento radikální plán podpořili. Zastavil jej až ministr McNamara a samotný prezident John Kennedy, který operaci rázně smetl ze stolu a generála Lenikra z funkce odvolal. Kennedyho odpor k riskantním plánům armádních špiček tehdy zabránil přímému střetu s Kubou, který by s vysokou pravděpodobností vyústil v jadernou válku se Sovětským svazem, ke které se svět přiblížil jen o několik měsíců později během karibské krize. Skutečnost, že americká armáda disponovala technologiemi dálkového navádění letadel už v roce 1962, tak vrhla zásadní stín pochybností na události, jež se odehrály o 40 let později. President Kennedy's murder not only marked a turning point for the nation, it was a from Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. John Kennedy a chicagská mafie, Sam Giancana. John Kennedy, do you solemnly swear
1: I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
2: that you will faithfully execute the office of President of...
0: Po dramatickém zamítnutí riskantních armádních operací Langusta a Northwoods se vztahy mezi Bílým domem a vojenskými špičkami ocitly na bodu mrazu. V armádních kruzích rostla zášť vůči mladému prezidentovi, který odmítl jít generálům na ruku a skřížil jejich plány na otevřenou válku. V této vyhrocené atmosféře vyčnívala postava generála letectva Edwarda Lansdalea, spoluautora kubánských diverzních plánů, jehož jméno se později objevilo mezi podezřelými z účasti na atentátu na Johna Kennedyho z 22. listopadu 1963. Kennedyho postavení v čele státu však nebylo zdaleka tak jednoznačné a idylické, jak jej vykreslovala pozdější romantizující legenda. Cesta k moci se opírala o spojenectví s temným podsvětím a rozsáhlou podporu chicagského organizovaného zločinu ve státě Illinois, tedy z prostředí, odkud o desítky let později vzešel i další demokratický prezident Barack Obama. Zákulisní dohodu pro prezidentskou kampaň v roce 1960 zprostředkoval prezidentův otec Joseph Kennedy, který navázal přímé kontakty se šéfem chicagské mafie Samem Giancanou. Giancana prošel pozoruhodnou dráhou, kdy začínal jako osobní řidič legendárního Al Caponeho, vypracoval se na neomezeného vládce velkoměstského podsvětí a nakonec se stal tajným spolupracovníkem CIA. V jeho zločinecké síti působily klíčové postavy organizovaného zločinu jako Tony Accardo, Johnny Roselli a Chuck Nicoletti. Mafie ovládala mocné odborové svazy a ve spolupráci s tehdejším vlivným chicagským starostou Richardem Dalym dokázala zmobilizovat obrovskou voličskou sílu. Zločinečtí bosové očekávali za tuto podporu protislužbu v podobě oslabení tlaku federálního vyšetřovacího úřadu na své nelegální operace. Klíčovým mostem mezi Bílým domem a podsvětím byl populární zpěvák Frank Sinatra. Když se však John Kennedy ujal prezidentského úřadu, od mafiánského syndikátu se nekompromisně odvrátil. Sinatra se ocitl v prekérní situaci a svou loajalitu mafiánským bosům dokazoval tím, že vystupoval 8 dní v kuse v Giancanově nočním podniku Villa Venice. Zatímco Sinatra si přízeň podsvětí zachoval, na prezidenta dopadl plný hněv zrazených gangstrů. Osobní a politické linie se přitom bizarně prolínaly. Vedle slavné aféry s Marilyn Monroe udržoval John Kennedy intimní poměr s Judith Campbell Exnerovou, která byla současně milenkou právě Sama Giancany, což hlavu státu a šéfa mafie propojilo i v nejintimnější rovině. Skutečný zlom přišel v roce 1962, tedy přesně v době, kdy generál Lyman Lenitzer předkládal plán operace Northwoods. Nově jmenovaný ministr spravedlnosti Robert Kennedy vyhlásil nekompromisní tažení proti organizovanému zločinu, čímž mafii zasadil tvrdý úder. Zločinecký syndikát se ocitl ve stejné situaci jako armádní velení a vedení CIA. Tyto mocenské složky, často označované jako hluboký stát, měly společný cíl. Sam Giancana se osobně angažoval v tajných operacích CIA na likvidaci Fidela Castra a i přes nabídky obrovských finančních odměn prohlašoval, že odstranění kubánského diktátora vnímal jako svou vlasteneckou povinnost.

Argentíně měl před vyšetřovacím výborem vypovídat hned po jeho boku, ale k výpovědi však nikdy nedošlo. V červnu 1975 neznámý střelec Giancanu popravil přímo v suterénu jeho domu v Oak Parku ve chvíli, kdy si na pánvi připravoval klobásu s paprikou. Vyděšený Johnny Roselli okamžitě uprchl z Los Angeles a Las Vegas na Floridu do Miami, ale v červenci 1975 beze stopy zmizel. Za pár dní objevili úřady v zátoce poblíž Miami jeho zohavené tělo uzavřené v 55-galonovém ocelovém sudu od paliva. Likvidace klíčových svědků spolehlivě umlčela detaily o tajné spolupráci tajných služeb a mafie, čímž se uzavřela temná kapitola, která v 60. letech minulého století stála u zrodu plánů na inscenované útoky a záměny dopravních letadel za bezpilotní stroje. Generálky a modernizace operace Northwoods. Vojenské kruhy a zpravodajské struktury po celá desetiletí systematicky zdokonalovaly technologie a postupy, které principy operace Northwoods nápadně připomínaly. Tento proces probíhal formou rozsáhlých cvičení a simulací, jež měly prověřit řízení, velitelskou hierarchii i předávání pokynů v krizových situacích. Podobně, jako se o mnoho let později v letech 2018 a 2019 odehrála pandemická cvičení Clydex a Event 201 pod záštitou Univerzity Johna Hopkinse, nadace Billa a Melindy Gatesových a Světového ekonomického fóra. Zkoušky bezpilotních systémů pro řízené kolize začaly nabírat konkrétní obrysy 1. prosince 1984. Tehdy z kalifornské letecké základny Edwards odstartoval dálkově řízený letoun Boeing 720, který se v rámci společného výzkumu NASA a armády zničil při záměrném nárazu do země. Před tímto finálním testem stroj strávil ve vzduchu bez přítomnosti posádky celkem 16 hodin a 22 minut, přičemž úspěšně absolvoval 10 vzletů, 69 přiblížení k cíli a 13 přistání. O 14 let později, 28. února 1998, se na stejné základně Edwards odehrál premiérový let bezpilotního stroje Global Hawk, který operoval ve výšce 10 kilometrů, tedy v letové hladině běžně vyhrazené civilní dopravě. Scénáře možného leteckého útoku se mezitím začaly objevovat i v plánech protivzdušné obrany. V roce 1999 uskutečnilo velitelství severoamerické letecké obrany cvičení, jehož scénář počítal se zásahem Světového obchodního centra a Pentagonu unesenými letadly. 24. října 2000 uspořádalo velení Pentagonu první ze dvou cvičení s názvem Mascal, které přímo simulovalo náraz Boeingu 757 do budovy amerického ministerstva obrany. Když však v dubnu 2001 plánovači protivzdušné obrany navrhli zopakovat cvičení s nárazem dopravního stroje do Pentagonu, vedení jej zamítlo s odůvodněním, že šlo o příliš nerealistickou situaci, ačkoliv se stejný scénář v předchozích dvou letech běžně testoval. Tato chronologie vedla organizaci piloti za pravdu o 11. září k závěru, že se v osudný den spustila modernizovaná verze staré operace Northwoods. Podle této analýzy došlo k záměně dopravních letadel za dálkově naváděné stroje, které vizuálně odpovídaly civilním linkám a vysílaly na radary řízení letového provozu klamavé signály. Současně s tím došlo k naprostému ochromení obrany schopnosti vzdušného prostoru. V ranních hodinách 11. září

0: 1 se stíhačky F-16 odklonily na cvičné mise daleko nad Atlantický oceán a v pohotovosti zůstaly pouze dva stroje. Tyto stíhačky dostaly rozkaz k návratu k pevnině až 20 minut po prvním nárazu do Světového obchodního centra. Další letouny protivzdušné obrany obdržely matoucí instrukce kroužit nad vymezeným prostorem dvoj TV-105 jižně od ostrova Long Island a pokyn k vytvoření obraného deštníku nad New Yorkem přišel až ve chvíli, kdy byly útoky dokonány. Řídící střediska byla navíc zahlcená falešnými informacemi, kdy například operátoři pátrali po hrozbě přicházející z jihovýchodu, zatímco letouny ve skutečnosti přilétaly ze západu. Podobně z letecké základny Národní gardy v Andrewsu, která leží pouhých 24 km od Pentagonu, odstartovaly tři stíhačky F-16 na cvičnou misi do Severní Karolíny, vzdálené 333 km. Tato míra logistické koordinace, časové synchronizace a taktického klamání vyžadovala profesionální vojenské plánování na nejvyšší úrovni, které zcela přesahovalo technické i operační možnosti skupiny amatérských únosců, vyzbrojených pouze jednoduchými řezáky a základním výcvikem na malých sportovních letadlech typu Cessna. Pochopení celé této operace si proto žádá podrobnější pohled na samotné pozadí, vznik a skutečnou roli organizace Al-Káida. Usáma, Afghánistán, Bosna a CIA. Kořeny organizace Al-Káida sahaly do pouštního království Saudské Arábie a byly od samého počátku pevně svázané se vlivným a pohádkově bohatým rodinným klanem Bin Ládinových. Amerika a Saudská Arábie udržovaly po celá desetiletí hluboké mocenské spojenectví, které v sobě proplétalo zájmy politických a obchodních dynastií. Příkladem této provázanosti bylo úzké partnerství rodiny Bushových s Bin Ládinovými v texaské ropné společnosti Arbusto Energy. První velká zkouška organizace přišla v 80. letech během sovětské invaze do Afghánistánu. Americká ústřední zpravodajská služba tehdy spustila masivní tajnou operaci, v jejímž rámci rekrutovala, vycvičila a po zuby vyzbrojila islámské bojovníky moderními zbraněmi, včetně protiletadlových raket Stinger, aby vedli vyčerpávající partizánskou válku proti sovětským jednotkám. V čele těchto mudžahidských formací stál právě mladý Usáma bin Ládin, jehož oddíly operovaly jako předsunutá síla amerických zpravodajských zájmů. Běžní bojovníci v poli se vedli neochvějným přesvědčením, že bojovali za svatou věc, zatímco ve skutečnosti sloužili jako zástupná pěchota v geopolitickém střetu velmocí. Skutečnost, že Al-Káidu stvořila, naverbovala a vycvičila právě CIA, veřejně potvrdil bývalý britský ministr zahraničí Robin Cook ve svém komentáři pro deník Guardian v červenci 2005. Pouhý měsíc po tomto otevřeném přiznání však Cook za nejasných okolností náhle zemřel na infarkt během horské túry ve Skotsku. Po stažení sovětských vojsk na sklonku 80. let se však tato osvědčená mašinérie nezastavila. Zpravodajské služby našly pro ostřílené veterány nové uplatnění a přesunuli své těžiště přímo na evropský kontinent. V 90. letech, kdy se rozpadala Jugoslávie a na Balkáně vzplála krvavá válka, se tito zkušení mudžáhidé naverbovali do bojů v Bosně a Hercegovině a následně se propojili s kosovskou osvobozeneckou armádou. Velení nad bojovými jednotkami Al-Káidy na bosenském bojišti převzal Mohamed Zawahri, bratr pozdějšího hlavního ideologa a druhého muže organizace Ajmána Zawahriho. Sám Usáma bin Ládin získal v roce 1993 bosenský pas, který vlastnil až do konce svého života, a osobně přivedl na balkánské bojiště přes 3000 fanatických mudžáhidů. Tito zahraniční žoldáci se nasadili do těžkých střetů proti srbským jednotkám a sehráli klíčovou úlohu v další eskalaci tamního etnického a náboženského konfliktu, čímž se naplno potvrdilo, že Al-Káida po celá 80. i 90. léta fungovala jako mobilní nástroj pro operace na vybraných světových bojištích. Američané a kosovští Albánci. Koncem předchozí kapitoly jsem zmínil, že sám Usáma bin Ládin získal v roce 1993 bosenský pas, který vlastnil až do konce života, a osobně přivedl na balkánské bojiště přes 3000 mudžáhidů, kteří zasáhli do bojů proti srbským jednotkám a prohloubili tamní etnický konflikt. Souběžně s tím se ale také ukázala přímá podpora povstaleckých Albánců ze strany amerických zpravodajských struktur. V Německu za vlády Gerharda Schrödera totiž vystoupil tehdejší ministr Oskar Lafontaine, který svolal tiskovou konferenci v Bonnu a předložil konkrétní důkazní materiály. Po skončení bojů v Kosovu a schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 tamní německý kontingent důsledně zaevidoval všechna sériová čísla zbraní odevzdaných kosovskými povstalci a celý arzenál předal americké straně. Za pouhý půl rok, když kosovští Albánci rozpoutali ozbrojené střety v sousední Makedonii, němečtí vojáci při opětovném odzbrojování zjistili, že zhruba 50% zabavených zbraní mělo naprosto identická výrobní čísla jako kusy předané v Kosovu Američanům před půl rokem. Německé spojovací služby navíc zachytily, že povstalci z řad kosovských Albánců během kosovského konfliktu využívali ke koordinaci akcí americkou vojenskou spojovací družici. Personální propojení a dlouhodobé plánování se zřetelně projevilo také na postavě Hamída Karzáího. Tento budoucí afgánský lídr absolvoval americký výměnný program International Visitor Leadership Program již v roce 1987, přesně v období afgánsko-sovětské války, kdy si americká administrativa začala formovat budoucí kádry. Karzáí se později stal generálním ředitelem vlivné zbrojařské korporace Carlyle Group, tedy společnosti, ve které působil jako poradce ex-prezident George Bush starší a do níž masivně investoval saudský klan Bin Ládinových. Po americké invazi v roce 2001 byl Karzáí okamžitě dosazený do čela nové afgánské vlády. Tyto podivuhodné vazby pokračovaly až do léta 2001. 4. července 2001, v den amerického svátku nezávislosti, byl těžce nemocný Usáma bin Ládin, trpící Marfánovým syndromem, hospitalizovaný a komplexně vyšetřený v americké vojenské nemocnici v Dubaji za přítomnosti lékařů napojených na americké vládní kruhy a zpravodajské složky. Fungování celého tohoto systému popsal bývalý šéf vízového oddělení amerického velvyslanectví v Riádu Michael Springman ve své knize Víza pro Al-Káidu. Springman otevřeně odhalil, že americká ambasáda v Saudské Arábii na přímý pokyn CIA masově vydávala americká víza rekrutovaným radikálům, které pak tajné služby využívaly v konfliktech po celém světě od Balkánu přes Líbii a Sýrii až po Irák. Americké vízum v pase fungovalo na mezinárodních letištích jako nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky, který držitelům otevíral volný průchod všemi kontrolními mechanismy bez vzbuzení sebemenšího podezření. zatímco se vršily konkrétní důkazy o úzké spolupráci mezinárodních mocenských struktur, zbrojařských skupin a zpravodajských služeb. Velká korporátní média toto pozadí ignorovala, případně jej vytlačovala do roviny konspiračních narrativů. Vytvořila se tak psychologická a informační bariéra, která bránila veřejnosti nahlédnout za oponu rozsáhlých geopolitických projektů a dlouhodobých programů, v nichž se formovali klíčoví aktéři novodobých globálních krizí. Hamid Karzai, absolvent amerického vládního programu. Zbrojař afgánským premiérem, 2001. Mechanismus budování globálního vlivu a formování loajálních elit stál na propracovaném vládním projektu International Visitor Leadership Program, který plně financovalo a organizovalo americké ministerstvo zahraničí. Tento klíčový nástroj americké diplomacie cílil na pečlivě vytipované mladé politiky, vlivné biznismeny, akademické pracovníky a zástupce neziskového sektoru. Výběr prováděli přímo pracovníci amerických ambasád po celém světě, kteří vybraným nadějným osobnostem zprostředkovali nákladné studijní cesty po celé Americe. Jednalo se o prestižní stáže šité na míru konkrétním profesím. Účastníci projeli během několika týdnů celou Ameriku od Kalifornie a Arizony přes Texas a Oregon až po New York a Washington. Na programu byla oficiální přijetí u vlivných senátorů, kongresmenů a ministrů, návštěvy kapitolu i klíčových akademických institucí. Hostitelé projevovali intenzivní zájem o názory zahraničních hostů, zahrnovali je pozorností a otevírali jim dveře do nejvyšších pater americké politiky. Tato velkolepá zkušenost v účastnících přirozeně vyvolávala hluboký vděk, obdiv a zvýšenou citlivost k americkým zájmům. Po návratu do domovských zemí pak mnozí z nich aktivně prosazovali osvojené a samozřejmě tvrdě proamerické politické a společenské modely přímo ve své profesní praxi. Od roku 1992 prošlo tímto programem přes 500 českých občanů z řad vrcholných politiků, justice, médií a státní správy. V Praze na Malé Straně, v ulici Tržiště 13, začal v rámci amerického centra působit oficiální klub českých absolventů, přímo dotovaný odborem pro vzdělávání a kulturu amerického ministerstva zahraničí. Mezi známými českými účastníky figurovaly například vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, někdejší olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištvan, novinářka Nora Friedrichová, bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek nebo expremiér Petr Nečas, který stáž absolvoval dokonce dvakrát. V mezinárodním měřítku se seznam absolventů četl jako přehled klíčových postav světové politiky. Programem prošli budoucí evropští státníci dávno předtím, než dosáhli mocenského vrcholu. Rakouský prezident Heinz Fischer v roce 1964 a pozdější kancléř Wolfgang Schäuble v roce 1984, italský premiér Romano Prodi v roce 1979, německý kancléř Gerhard Schröder v roce 1981 a budoucí německý prezident Joachim Gauck v roce 1993. Dánský premiér a pozdější generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen v roce 1982, francouzský prezident Nicolas Sarkozy v roce 1985, norský premiér a následný šéf Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg v roce 1988, gruzínský prezident Michail Saakašvili v roce 1999 a polská premiérka Beata Šidlová v roce 2004. Do této globální sítě patřil právě i Hamid Karzai, který absolvoval stáž již v roce 1987. Jeho profesní dráha následně vedla do čela vlivné zbrojařské společnosti Carlyle Group po boku George Bushe staršího, aby byl po americké vojenské intervenci v roce 2001 hladce dosazený do funkce předsedy nové afghánské vlády jako prověřený spojenec západních zájmů.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations.
0: Rodinné klany Bushových a Bin Ládinových, zbraně, drogy a ropa. Historie vzájemného sepětí mezi texaským klanem Bushových a vlivnou rodinou Bin Ládinových sahala hluboko do 70. let. Obě rodiny udržovaly dlouholeté přátelské i obchodní kontakty. Vzájemně se navštěvovaly a budovaly společné investice dávno předtím, než se jejich jména objevila na předních stránkách světového tisku v souvislosti s globálním terorismem. V roce 1971 otiskly britské noviny fotografii ze švédského Falunu, kde 14-letý Usáma bin Ládin trávil letní dovolenou se svým 19-letým bratrem Salimem v hotelu Astoria. Majitelka podniku tehdy v dobovém tisku vzpomínala na oba bratry jako na elegantně oblečené, uhlazené a velmi oblíbené mladíky. Za 7 let, v roce 1978, se tyto vazby přetavily v přímé obchodní spojenectví. George Bush, mladší tehdy v texaském Midlandu, založil ropnou společnost Arbusto Energy, do níž 26-letý Salim bin Ládin masivně investoval prostřednictvím rodinného stavebního impéria ze středního východu. Salim bin Ládin byl navíc osobním přítelem saudského krále Fahda, což rodině Bushových otevřelo přímou cestu k absolutní mocenské špičce saudského království. Klíčovým prostředníkem těchto lukrativních obchodních toků se stal agent CIA Jim Bate, jehož Saudové pověřili oficiálním zastupováním při jednáních s rodinou Bushových. Bate byl blízkým osobním přítelem George Bushe mladšího, ještě ze společné služby v texaské národní letecké gardě. Přes tento finanční kanál tekly masivní investice propojené s mezinárodní finanční institucí Bank of Credit and Commerce International. Na níž byl napojen i saudský miliardář Khalid bin Mahfouz. Právě tato banka poskytovala úvěry pro Bushovu Arbusto Energy a současně sloužila k financování dodávek zbraní mujahidům v Afghánistánu, než se v roce 1991 vyšetřovala a v tisku označila za nejskorumpovanější bankovní ústav v moderních dějinách. Tento rozmach stál na pevných geopolitických základech, které v roce 1974 položil tehdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Během tajných jednání se saudsko-arabskou měnovou agenturou uzavřel Washington s Riádem strategickou dohodu. Země OPECu se zavázaly prodávat ropu výhradně v amerických dolarech, čímž vznikl globální systém petrodolaru. Amerika na oplátku garantovala saudskému režimu plnou vojenskou ochranu a neomezený přístup k nejmodernějším americkým zbraňovým systémům. Tento 40-letý pakt položil základy masivního spojenectví, které v dubnu 2017 potvrdil i Donald Trump na své státní návštěvě Riádu podpisem rekordních zbrojních kontraktů v hodnotě 400 miliard dolarů. Spojenectví rodin Bushových a Bin Ládinových tak nebylo náhodnou shodou okolností, ale přímým produktem této dlouhodobé mocenské a ropné architektury.
2: The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.

Záhadná letecká havárie Sálima bin Ládina. Likvidují Bushové své obchodní partnery? Ráno 29. května 1988, přesně 10 let po zahájení lukrativní spolupráce mezi Georgem Bushem mladším a Sálimem bin Ládinem, došlo poblíž texaského San Antonia k tragické a nevysvětlitelné události. Sálim bin Ládin, starší bratr Usámy a hlavní investor do Bushovy ropné společnosti, usedl do kokpitu ultralehkého letadla. Stroj z nepochopitelných důvodů zamířil přímo do drátů vysokého napětí ve výšce zhruba 50 metrů nad zemí a po nárazu se zřítil. Okolnosti nehody okamžitě vyvolaly vlnu pochybností mezi leteckými experty. Majitel letiště a bývalý příslušník námořní pěchoty Earl May i další zkušení piloti z okolí otevřeně poukazovali na naprostou nelogičnost celého manévru. Sálim bin Ládin byl mimořádně zkušený letec s více než 15 tisíci nalétanými hodinami. Přesto se jeho stroj z jihovýchodního kurzu náhle stočil na západ a zamířil přímo vstříc elektrickému vedení vzdálenému pouhého půl kilometru, místo aby bezpečně zatočil na opačnou stranu. Okamžitě se vyrojily otázky, zda nebylo letadlo řízené na dálku ze země pomocí technologie, která pilotovi zcela znemožnila manuální kontrolu. Amerika touto technologií prokazatelně disponovala už dávno předtím. 1. prosince 1984 úspěšně odstartoval ze základny Edwards v Kalifornii plně bezpilotní Boeing 720 v rámci výzkumného projektu NASA. Tento obří dopravní letoun, tehdy bez lidské posádky, absolvoval přes 16 hodin letu, desítky přiblížení i přistání a nakonec se zničil řízenou kolizí. Pokud americké složky zvládly dálkově navigovat masivní dopravní kolos už v roce 1984, instalace obdobného systému do malého ultralightu o 4 roky později by nepředstavovala žádný technický problém. Po Sálimově smrti v roce 1988 se naplno rozběhly finanční rošády kolem Bushova ropného biznisu. Původní společnost Arbusto Energy byla dlouhodobě ztrátová a balancovala na pokraji bankrotu. V září 1984 proto fúzovala se spřátelenou firmou Spectrum 7 Energy a ta se v roce 1986 sloučila se společností Herkin Energy, úzce napojenou na rodinu Bushových i tehdejší Reaganovu administrativu. V roce 1990, pouhé dva roky po Bin Ládinově záhadné havárii, získala Herkin Energy exkluzivní lukrativní kontrakt od bahrajnské vlády na těžbu ropy v pobřežních vodách. Krok vzbudil mezinárodní údiv, protože Herkin do té doby neměla sebemenší zkušenosti s mořskými vrty. V pozadí celého obchodu stál George Bush mladší. A podle investigativních rozborů v knize The Outlaw Bank za tímto rozhodnutím přímo stály saudské mocenské kruhy. Transakci navíc zprostředkoval arkansaský investiční bankéř David Edwards, jeden z nejbližších osobních přátel demokratického prezidenta Billa Clintona. Republikánské a demokratické mocenské špičky se tak v těsném sepětí se saudským kapitálem opět sešly u jednoho stolu nad obřími ropnými zisky. Carlyle Group. Zbrojaři, krev a peníze. V zákulisí mezinárodní politiky a globálního zbrojního průmyslu vyrostla společnost, jejíž vliv a mocenské propojení překonávaly veškeré běžné představy. Korporace Carlyle Group.
Právě do tohoto impéria směřovaly investice vlivných finančníků, mezi nimiž figuroval i George Sereš, jehož dráha vedla přes prestižní London School of Economics, kterou absolvoval už v 50. letech. Carlyle Group se stala gigantickým centrem zbrojního průmyslu. Pod jehož kontrolu spadalo nepřeberné množství vojenských koncernů. Skutečná síla korporace však nespočívala pouze v továrnách a výrobních linkách, ale v lidech, kteří zasedali v jejím vedení a poradních orgánech. Jako poradci a ředitelé zde bok po boku působili bývalí vysocí státníci světového formátu. Na výplatní pásce se objevil někdejší britský premiér John Major, po jeho boku stál bývalý americký prezident George Bush mladší a v čele společnosti stanul dokonce jeho otec, ex-prezident George Bush starší, který korporaci přímo řídil jako generální ředitel, zatímco jeho syn fungoval v roli klíčového poradce. Do křesla výkonného ředitele Carlyle Group usedl také bývalý americký ministr zahraničí James Baker. Spojení mezi rodinou Bushových a Bakerem dosáhlo nevídaného rozměru přímo v den největší tragédie moderních amerických dějin. 11. září 2001, kdy se hroutily mrakodrapy v New Yorku, zasedli George Bush starší a James Baker v luxusních prostorách washingtonského hotelu Ritz-Carlton k jednomu stolu s Šafíkem Bin Ládinem, bratrem Usámy Bin Ládina. Kruh vlivu v Carlyle Group tím však teprve začínal. Zbrojařskou společnost posílil bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který korporaci otevřel přímou cestu k masivním a lukrativním zakázkám přímo na půdě Pentagonu. Na chodbách téže firmy se potkával i Mac McClarty, někdejší šéf personálu Bílého domu z éry prezidenta Billa Clintona. V těchto kruzích zcela zmizely domnělé ideologické příkopy mezi republikány a demokraty. V zákulisí zbrojního biznisu vystupovali jako dlouholetí spojenci se společným zájmem. Před nástupem George Bushe staršího stál v čele korporace Carlyle Group Hamid Karzai. Šlo o téhož muže, který už v roce 1987 prošel výměnným programem americké vlády International Visitor Leadership a kterého americká administrativa po vojenské invazi do Afghánistánu na podzim 2001 dosadila přímo do čela nově vytvořené afghánské vlády jako premiéra. U zrodu celého tohoto impéria stál washingtonský právník David Rubinstein, který Carlyle Group spolu zakládal v roce 1987 a od té doby ji pevnou rukou řídil. Rubinstein, který v minulosti působil jako politický asistent demokratického prezidenta Jimmyho Cartera, byl dlouholetým a blízkým přítelem rodiny Bushových. Právě toto pouto přivedlo George Bushe na pozici poradce a jeho otce do křesla generálního ředitele. Rubinsteinovo mocenské portfolio tím však nekončilo. Zasedal ve vlivném výboru pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations, působil ve správní radě London School of Economics, byl členem vedení Světového ekonomického fóra Klause Schwaba a zasedal rovněž v Rockefellerově trilaterální komisi. Právě v trilaterální komisi se Rubinstein setkával s bývalou ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou. Ta měla po bombardování Jugoslávie na sklonku 90. let rozsáhlé finanční a obchodní zájmy v Kosovu a na Balkáně, kde americké kruhy podporovaly kosovskou osvobozeneckou armádu v čele s Hašimem Tačim i mujahidy, napojené na Al-Kaidu včetně samotného Usámy bin Ládina, který v té době disponoval bosenským pasem a stál v čele operací rozdmíchávajících konflikt se srbskými silami. Do Carlyle Group přitom neproudil pouze vliv ze západu, ale také kapitál z Blízkého východu. Masivní investice do zbrojařského kolosu vložil saudský rodinný klan Bin Ládinových pod vedením patriarchy šejka Muhammada Bin Ládina, otce 52 dětí, včetně Usámy Bin Ládina. Dalším zásadním saudským investorem se stal vlivný miliardář princ Al-Walid Bin Talal. V
jedné jediné korporaci se tak sešli texaský klan Bushových, afgánský vůdce Hamid Karzai, saudský princ Al-Walid i rodina Bin Ládinových. Zatímco před televizními kamerami vyhlašovali politici nesmiřitelný boj terorismu a prezentovali se jako nesmiřitelní nepřátelé, v zákulisí Carlyle Group fungoval dokonale promazaný stroj na generování zisků. Růst mezinárodního napětí, nárůst armádních rozpočtů a eskalace válečných konfliktů přímo nafukovaly hodnotu akcií a vyplácených dividend jak pro rodinu Bushových na pozicích poradců a ředitelů, tak pro klan Bin Ládinových v rolích klíčových investorů. Finanční vrchol celého tohoto soukolí nastal po americkém vojenském úderu na Irák. Carlyle Group začala vykazovat denní čistý zisk ve výši 250 milionů dolarů v přepočtu téměř 6 miliard korun každý jednotlivý den. Invaze do Afghánistánu i Iráku se proměnily v gigantický a lukrativní obchod se zbraněmi, válečným materiálem a lidským neštěstím, z něhož těžily desítky provázaných společností amerického vojensko-průmyslového komplexu. Tento osvědčený a výnosný mechanismus zbrojních zisků a politického krytí se následně přelil i do dalších globálních krizí a konfliktů, včetně vleklé války v Sýrii. Jak se napakovat na válce? Rakety padají, akcie stoupají. Mechanismus zbrojních zisků a politického vlivu se naplno projevil také v modernějších konfliktech, kde se rodinné a finanční vazby opět protěly v dokonalé choreografické souhře. Příkladem se stalo dění kolem britské premiérky Theresy Mayové a jejího manžela Philipa Maye. Philip May působil nejen jako řídící pracovník vlivné investiční společnosti Capital Group, ale současně zastával roli neoficiálního poradce své ženy, což mu otevíralo přístup k vysoce důvěrným a strategickým vládním informacím. Společnost Capital Group spravovala rozsáhlá globální aktiva a investovala do různých odvětví, její klíčový zájem však směřoval k největšímu zbrojařskému koncernu světa, americké korporaci Lockheed Martin. V březnu 2018 držela Mayova investiční firma zhruba 7,9% akcií tohoto zbrojního giganta, což tehdy představovalo podíl v astronomické hodnotě přes 7 miliard liber. Netrvalo dlouho a politická rozhodnutí uvedla zbrojní kapitál do pohybu. 14. dubna 2018 nařídila Theresa Mayová přímé zapojení britských ozbrojených sil do vojenského úderu v Sýrii, který následoval po údajném chemickém útoku ve městě Duma. Během této operace došlo k vůbec prvnímu ostrému nasazení nového typu řízených střel s plochou dráhou letu JASSM, jejíž výhradním výrobcem byl právě Lockheed Martin. Cena každé jednotlivé rakety dosahovala přibližně 1 milionu dolarů a jejich masivní bojové použití vyvolalo okamžitou reakci finančních trhů. Hodnota akcií výrobce prudce vyletěla vzhůru. Finanční operace Philipa Maye a následný vojenský rozkaz jeho manželky tak vytvořili výnosný kruh, v němž investiční firma Capital Group zaznamenala obrovské zisky z růstu akcí. K jejich zhodnocení přímo přispělo vládní rozhodnutí o bombardování cizího území. David Rubinstein a Larry Silverstein. Židovští obchodníci, krvavé peníze a teroristické pojistky. V
zákulisí Carlyle Group, kde se protínaly zájmy rodiny Bushových, afgánského premiéra Hamída Karzáího i saudských investorů, včetně klanu Bin Ládinových a prince Al-Válida Bin Talála, stál její spoluzakladatel David Rubinstein. Jeho vlivné kontakty v newyorském finančním a realitním světě zahrnovaly i developera Larryho Silversteina, s nímž se po léta potkával v nejvyšších obchodních kruzích a na veřejných fórech, například v rámci organizace Israel Bonds, kde společně vystoupili i v roce 2020. Silverstein, který už od 80. let vlastnil budovu Světového obchodního centra číslo 7, učinil 24. července 2001 zásadní strategický krok. Necelé dva měsíce před osudným zářijovým dnem podepsal mamutí kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99-letý pronájem celého komplexu dvojčat. Součástí této čerstvě uzavřené nájemní smlouvy byla i masivní pojistka proti teroristickým útokům v hodnotě zhruba 7 miliard dolarů. Když se 11. září 2001 zřítily obě věže a následně i budova číslo 7, do které žádné letadlo nenarazilo, rozběhla se rozsáhlá právní a pojišťovací bitva. Silverstein z ní nakonec vytěžil téměř 5 miliard dolarů na pojistném plnění. Porovnání s výnosy z válečných operací představovala tato částka ekvivalent přibližně 20 dnů iráckého konfliktu. Během něhož Rubinsteinova Carlyle Group inkasovala 250 milionů dolarů denně. Do mozaiky těchto událostí zapadaly i zprávy kolem samotného Usámy Bin Ládina. Přestože se na něj už od roku 1998 vydal mezinárodní zatykač 4. července 2001, pouhé dva měsíce před útoky, se mu dostalo lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Tam jej podle dobových svědectví navštívil i šéf místní pobočky CIA. Důvodem byla jeho vážná nemoc. Bin Ládin, trpící Marfanovým syndromem a selháním ledvin, podstupoval specializovaná vyšetření a léčbu za přítomnosti amerických lékařů. Všechna tato fakta vykreslila obraz, v němž veřejně deklarované nepřátelství mezi klanem Bushových a rodinou Bin Ládinových ostře kontrastovalo se zákulisním obchodním partnerstvím. Zatímco na mezinárodní scéně eskalovalo napětí a lokální konflikty v horkých oblastech světa živily dodávky zbraní a munice. Zbrojařské korporace i napojení finančníci těžili z rostoucích rozpočtů a inkasovali rekordní zisky z válečných operací vojensko-průmyslového komplexu.

Blackwater, černé operace. V pozadí demokraté i republikáni. Jedenácté září mělo vedle Afghánistánu za následek také vpád Ameriky s přívěžkovými spojenci do Iráku. Tam se i po válce situace vůbec nesklidňovala. Jakmile se v iráckých ulicích rozhořely první vážné boje, stala se pravidelná americká armáda příliš viditelnou a svázanou přísnými vojenskými řády. Do stínů proto nastoupili ti, kteří formálně nepodléhali žádnému velení. Soukromé vojenské korporace určené pro tzv. Černé operace. Na špinavou práci, likvidaci nepohodlných cílů, nasazování elitních odstřelovačů i brutální pacifikaci městských čtvrtí, kterou oficiální velení nemohlo přiznat, si Pentagon najímal soukromníky. V čele této šedé zóny stanula nechvalně proslulá žoldnéřská agentura Blackwater. Když se kolem jejich krvavých stop v Iráku zvedla příliš velká vlna odporu, firma jednoduše změnila fasádu. Z Blackwateru se stala Academy a nakonec gigantický konglomerát Constellis Holdings. Pod nablízkanou novou značkou však zůstalo osvědčené jádro a především řídící struktura, v níž se znovu ruku v ruce sešly špičky obou zdánlivě nesmiřitelných politických táborů. Do představenstva Constellis zasedli muži s nejvyššími bezpečnostními prověrkami a neomezeným vlivem. Republikánskou větev reprezentoval miliardář Red McCombs, někdejší Bushův generální prokurátor John Ashcroft a vlivný admirál ve výslužbě Bobby Iman. Hned vedle nich však usedl Jack Quinn, klíčový demokratický stratég, bývalý šéf štábu viceprezidenta Ala Gorea a hlavní poradce Billa Clintona. Tento model dokonale skopíroval fungování zbrojařského kolosu Carlyle Group, kde bok po boku zasedali George Bush starší, George Bush mladší a šéf personálu Clintonova Bílého domu Mac McClarty. Před televizními kamerami se odehrával lítý stranický souboj demokratů s republikány, ale ve správních radách soukromých armád a zbrojních koncernů seděli u jednoho stolu se společným cílem. Vzájemná provázanost překračovala nejen stranické linie, ale i státní hranice. Stejně jako v bezpečnostní agentuře Securacom, pozdější Strejcek, kde Američané spolupracovali s Kuvajťany, nebo v Carlyle Group, kde texaské elity kooperovaly se saudskými šejky. Zákulisní aparát fungoval jako promazaný stroj, který v krizových oblastech světa rozdmíchával konflikty, dodával zbraně i bojovníky na obě strany barikády a z každého nového válečného ohniska generoval astronomické zisky. Američané, Saudové a světová mafie. Propojení mezi americkými politickými špičkami a vládci ropného impéria v Saudské Arábii představovalo dokonale organizovanou síť, v níž se republikáni i demokraté střídali u jednoho stolu s pohádkově bohatými šejky. Zákulisní vazby, které se po desetiletí utvářely za zavřenými dveřmi, se opíraly o konkrétní obchodní transakce a strategická spojenectví. První pevnou osu vytvořila už zmíněná zbrojařská korporace Carlyle Group. V jejím čele působil jako poradce George Bush mladší, zatímco křeslo generálního ředitele zastával nejprve pozdější afgánský premiér Hamid Karzai a po něm ex-prezident George Bush starší. Masivní kapitál do této společnosti pumpoval jak vlivný klan Bin Ládinových, tak saudský miliardář princ Al-Walid Bin Talal. Kořeny tohoto spojenectví sahaly hluboko do minulosti.
Už v roce 1978 založil mladý George Bush ropnou společnost Arbusto Energy společně se Salimem Bin Ladenem, nejstarším bratrem Usámy a důvěrným přítelem tehdejšího saudského krále Fahda. O financování celého podniku se postarala nechvalně proslulá Bank of Credit and Commerce International. Tato mezinárodní finanční instituce, která prala špinavé peníze z pašování zbraní i drog a v 80. letech tajně financovala afgánské mudžáhidy v boji proti Sovětům, nalila do firmy Arbusto celých 25 milionů dolarů. Když se schylovalo k válce v Perském zálivu na počátku 90. let, posloužila k přesvědčení americké veřejnosti a kongresu srdcerivná výpověď mladé dívky Naira. Ta před kamerami líčila, jak iráčtí vojáci vyhazovali novorozence z kuvajtských nemocničních inkubátorů. Teprve později vyšlo najevo, že nešlo o žádnou zdravotní sestru, ale o dceru kuvajtského velvyslance v Americe Sauda Násira al-Sabáha. Jakmile 11. září 2001 udeřily útoky na New York a Washington, americké úřady okamžitě vyhlásily zákaz veškerého civilního leteckého provozu. Vzdušný prostor se neprodyšně uzavřel, až na jednu jedinou výjimku schválenou přímo Bílým domem. Speciální letadla dostala zelenou, aby z různých koutů Ameriky pozbírala 140 vlivných saudských občanů, včetně 24 prominentních členů rodiny Bin Ladenových, a bezpečně je dopravila zpět do Saudské Arábie. Přesně v ten týžden zasedli George Bush starší a bývalý ministr zahraničí James Baker v luxusním washingtonském hotelu Ritz-Carlton k jednání s dalším z bratrů Usámy Bin Ladena, Šafíkem. Příliv saudského kapitálu se však zdaleka netýkal pouze republikánů. Dokumenty zveřejněné platformou WikiLeaks odhalily, že do Clintonovy nadace proudily obrovské finanční toky z ropných monarchií Perského zálivu zrovna v době, kdy Hillary Clintonová řídila americké ministerstvo zahraničí. Jen ze Saudské Arábie dorazilo zhruba 10 milionů dolarů. Další miliony přispěchaly ze Spojených arabských emirátů, Kataru, Ománu, Bruneje i Alžírska. Vliv ropného království sahal přímo do srdce americké diplomacie. Pravou rukou a nejbližší spolupracovnicí Hillary Clintonové se stala Huma Abedinová, dcera prominentních islámských učenců, jejíž matka vedla univerzitu v Džidě. V roce 2009, kdy jí Clintonová jmenovala zástupkyní šéfa štábu operací, získala tato saudská občanka přístup k nejpřísněji utajovaným státním materiálům. Když později propukla kauza kolem finančníka Jeffreyho Epsteina a jeho soukromého Boeingu 737, na jehož palubě létali vysoce postavení politici, bankéři a průmyslníci, ukázalo se, jak hlubokou ochranu tento člověk požíval v kruzích globální elity. Mezi jeho blízké kontakty patřil nejen bývalý izraelský premiér Ehud Barak či někdejší britský ministerský předseda Tony Blair, ale také saudský korunní princ Muhammad bin Salman. Vliv saudských peněz neomezoval své hranice pouze na Washington nebo Londýn, ale směřoval i do evropských monarchií. Ve Španělsku vyvolalo obrovský skandál vyšetřování bývalého krále Juana Carlose I., otce panovníka Filipa VI. Vyšetřovatelé zjistili, že si penzionovaný monarcha nechal na utajený offshoreový účet převést od saudského krále rovných 100 milionů euro, v přepočtu 2,5 miliardy korun. Tato astronomická částka přistála na účtu bez jakéhokoliv oficiálního zdůvodnění a otevřela řadu otázek, jaké protislužby a garance za tyto peníze saudský trůn od španělské koruny vlastně získal. Tok obrovských peněz mezi západními politickými špičkami a globálními hráči nebral konce a přeléval se do dalších strategických oblastí. Když ukrajinský parlament schválil zákon otevírající trh se zemědělskou půdou zahraničním investorům s limitem až 200 000 hektarů na jednoho kupce, nestály zatím jen tržní mechanismy. Mezinárodní měnový fond zatlačil Kyjev nekompromisně do kouta.
bez uvolnění půdy pro zahraniční kapitál nepřijdou žádné další půjčky. Mezi prvními zájemci se okamžitě objevila Saúdská Arábie, která bleskově skoupila největší ukrajinský agroholding a upevnila svůj vliv nad klíčovými potravinovými zdroji. Zatímco se v Evropě rozhořívala debata o otevřených hranicích, na diplomatickém parketu se rozehrávala úplně jiná partie. V neděli 30. dubna 2017 přistála v Saúdské Arábii německá kancléřka Angela Merkelová. Během jednání s králem Salmánem bin Abd al-Azízem zdůraznila trvající zájem Evropy o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu a podepsala řadu smluv. Mezi nimi vyčníval závazek, že německé instruktorské týmy budou nadále cvičit saúdskou policii, bezpečnostní složky a především pohraniční stráž. Tento krok vytvořil ostrý kontrast k dění na evropském kontinentu. Zatímco Berlín prosazoval politiku otevřených dveří pro miliony příchozích, saúdskému režimu pomáhal budovat neprostupné hranice. Důvod ze strany Riádu byl ryze pragmatický. Saúdská monarchie využívala své pohádkové ropné bohatství k udržování štědrého sociálního státu, který si v ničem nezadal s někdejším blahobytem Švédska v 70. nebo 80. letech. Příliv uprchlíků ze Sýrie či afrických zemí by tento křehký vnitřní smír a sociální stabilitu rodinné diktatury okamžitě rozvrátil, a proto království trvalo na absolutní nepropustnosti svých hranic. Spolupráce se však neomezovala jen na výcvik. Už v roce 2016 německá vláda schválila masivní dodávky vojenského materiálu do Saúdské Arábie a Ománu. Zbrojovka Heckler a Koch dodala 23 vrtulníků Airbus, 660 kulometrů se záložními hlavněmi a 550 samopalů, zatímco koncern Rheinmetall zajistil 130 automatických zbraní a 65 000 minometných granátů. Na časové ose pak následoval další bleskový tah. Pouhé 3 týdny po Merkelové, o víkendu 20. a 21. května 2017, dorazil do Riádu americký prezident Donald Trump. Výsledkem jeho návštěvy byl bezprecedentní zbrojní a hospodářský balík v hodnotě téměř 400 miliard dolarů, v přepočtu neuvěřitelných 9 bilionů korun. Do saúdského zbrojního arzenálu pumpovali své technologie i další západní spojenci. Z kanadského Ontária putovala do pouštního království obrněná bojová vozidla od korporace General Dynamics v rámci kontraktu za 15 miliard dolarů, který před veřejností obhajoval tehdejší kanadský ministr zahraničí Stephan Dijon. Pozadu nezůstal ani Londýn. Britská pobočka nadnárodního koncernu Thales Air Defence dodávala Saudům pokročilé protiletadlové přenosné střely Starburst na základě smluv běžících nepřetržitě už od roku 2007. Německo, Amerika, Kanada i Velká Británie tak ruku v ruce zásobovali saudský režim těmi nejmodernějšími zbraňovými systémy. Vojensko-průmyslový komplex fungoval na plné obrátky a v síti 100 miliardových armádních zakázek se hranice mezi diplomacií, biznisem a geopolitikou definitivně rozplynuly. V březnu 2019 zasáhla Washington zpráva Výboru pro dohled a vládní reformu sněmovny reprezentantů jako blesk z čistého nebe. Vyšetřovatelé odhalili, že se administrativa Donalda Trumpa pokoušela v naprosté tichosti protlačit masivní transfer amerických citlivých jaderných technologií přímo do rukou korunního prince Muhammada bin Salmána. Záměr, který otevřel Saudům cestu k vlastnímu jadernému programu s potenciálem výroby atomových zbraní, řídili lidé z nejužšího prezidentova kruhu. V roli klíčových vyjednavačů vystupovali bývalý poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn a Trumpův zeď Jared Kushner.
Flynn působil jako poradce dceřiné firmy konsorcia IP3 International, které celý gigantický plán stavby saudských reaktorů připravilo a bombasticky prezentovalo jako nový Marshallův plán pro Blízký východ. Na přelomu zimy a jara 2019 svolal Trump do oválné pracovny zástupce 12 předních energetických gigantů. Po boku ministra energetiky Ricka Perryho a špiček Rady pro národní bezpečnost usedli i manažeři korporace CBS, někdejší Westinghouse Electric. Pavučina zájmů se propojila i na finanční rovině. Vlastník společnosti CBS současně masivně investoval do manhattanského mrakodrapu na prestižní adrese 666 5. Avenue, který patřil rodinnému impériu samotného Jareda Kushnera. Tento zdánlivě nepochopitelný krok, kdy Washington na jedné straně zpřísňoval protiimigrační politiku a na straně druhé nabízel Saudům jadernou kartu, byl přímým pokračováním strategického paktu uzavřeného v prosinci 1974. Tehdy Henry Kissinger vyjednal se saudskou měnovou agenturou přelomovou tajnou dohodu. Kartel OPEC musel prodávat veškerou ropu výhradně v amerických dolarech, čímž vznikl globální systém petrodolaru. Na oplátku Washington garantoval monarchii 100% vojenskou ochranu a neomezený přístup k nejmodernější americké vojenské technice. Skutečná rozbuška v americko-saudských vztazích však bouchla v roce 2016. Americké úřady nejprve odtajnily kompromitující dokumenty, naznačující napojení části saudské elity na útoky z 11. září, načež americký kongres drtivou většinou přehlasoval veto prezidenta Baracka Obamy a schválil zákon umožňující pozůstalým po obětech žalovat přímo Riad. Reakce pouštního království byla okamžitá a nekompromisní. Saudové pohrozili, že okamžitě stáhnou z amerických bank a federálních dluhopisů aktiva ve výši přes 750 miliard dolarů a opustí petrodolarový systém, což by znamenalo okamžitý pád americké měny. Když Donald Trump v květnu 2017 zamířil na svou první zahraniční cestu právě do Riádu a podepsal gigantický zbrojní balík za 400 miliard dolarů, šlo o nucené usmiřovací gesto. Tlak na předání jaderných technologií v roce 2019 byl pak logickým vyústěním této existenční závislosti Washingtonu na vůli saudského trůnu. Celé toto mocenské spojenectví tvořilo uzavřený kruh. V zemi, kde z rodinného zázemí stavebního magnáta Muhammada bin Ládina, jehož korporace vlastnila desítky hotelů i výškových budov v samotné Americe, vzešla teroristická síť Al-Káida, držely saudská dynastie, klan bin Ládinových a američtí

Dalo nejvyšší stupeň důvěryhodnosti. Tito prověření operativci pak pod krytím cestovali z Afghánistánu na Balkán, kde v 90. letech rozdmíchávali etnické čistky proti srbským jednotkám a v dalších letech plynule přecházeli do nových ohnisek v Líbyi, Sýrii a Iráku. Dokonalá souhra mezi Riádem a západními velmocemi se naplno projevila i mimo vojenské operace, například během globální zdravotnické krize. Zatímco svět sledoval zavádění restrikcí, Saúdská Arábie nastoupila k tvrdým opatřením mezi prvními. Od 1. srpna 2021 zakázala neočkovaným občanům přístup do nákupních center, restaurací, obchodů i na tradiční trhy. Autoritářský režim bez váhání synchronizoval své postupy s globálními standardy a ukázal, že v klíčových momentech táhl se západním establishmentem za jeden provaz. Tato neustálá eskalace hrozeb a napětí sloužila jako spolehlivý motor pro vojensko-průmyslový komplex. Kdyby ve světě zavládl mír, ospravedlnění pro 100miliardové zbrojní rozpočty by se okamžitě zhroutilo. Čísla hovořila jasnou řečí. V roce 2018 schválila americká sněmovna reprezentantů obranný rozpočet na rok 2019 ve výši 717 miliard dolarů, přičemž v roce 2017 činily americké výdaje dokonce 725,9 miliard dolarů. Pro srovnání, v pořadí druhá Čína vydala v roce 2017 na zbrojení 228 miliard, třetí Saúdská Arábie 69 miliard, čtvrté Rusko 66 miliard a pátá Indie necelých 64 miliard dolarů. Riád se tak spolehlivě držel na světovém zbrojním stupni vítězů. Historie 20. století přitom přinesla krvavé svědectví o tom, kam až mohla mašinérie státní moci zajít, když zahubila přes 150 milionů vlastních i cizích obyvatel. Od desítek milionů obětí sovětských a maoistických čistek přes nacistický teror, genocidu v Kambodži pod vedením Pol Pota, arménskou genocidu v Osmanské říši až po brutální masakry ve Rwandě nebo Guatemale. Státní aparáty po celé epochy přiživovaly strach a nepřátelství, aby před veřejností obhájili nekonečné pumpování peněz do armádních arzenálů. Korunu celému tomuto cynickému divadlu nasadila mezinárodní diplomacie, když se Saúdská Arábie s tichým souhlasem západních spojenců zvolila do Rady OSN pro lidská práva. Zatímco politické špičky Washingtonu, Londýna, Berlína i Madridu před kamerami opakovaly fráze o lidských právech a reformách, v zákulisí uzavíraly další zbrojní kontrakty. V samotném pouštním království přitom dál platil tvrdý režim omezující základní svobody žen, jejich volný pohyb bez mužského dohledu i právo na samostatné rozhodování. Diplomatické poučky a mediální apely sloužily jen jako kouřová clona pro 100miliardový biznis, v němž skutečné lidské osudy nehrály vůbec žádnou roli.

Bushové, Strejcek a kuvajtské investice. Když se začala rozplétat spletitá pavučina mezinárodních vazeb globální elity, ukázalo se, že zbrojařský gigant Carlyle Group byl pouhou špičkou ledovce. Skutečně třaskavé spojení mířilo přímo do srdce newyorského světového obchodního centra a opíralo se o rodinný klan Bushových. Bratr tehdejšího prezidenta George Bushe, Mervyn Bush, zasedal v letech 1993 až 2000 ve správní radě klíčové bezpečnostní agentury Securacom. Ačkoliv z vedení formálně odešel těsně před osudným zářím 2001, v zákulisí zůstalo vše při starém. Celé řízení firmy totiž pevně svíral další člen rodiny. Mezi lety 1991 až 2002 stál v čele korporace

se přímo prezidentův bratranec Wirt Walker. Securacom, který se později přejmenoval na StrateSec, nebyl obyčejnou bezpečnostní agenturou. Šlo o mocnou americko-kuvajskou korporaci, která zajišťovala ostrahu a elektronické zabezpečení nejen pro mrakodrapy dvojčat na dolním Manhattanu, ale i pro mezinárodní Dallasovo letiště ve Washingtonu a leteckou společnost United Airlines. Masivní finanční injekce do této firmy pumpovala vlivná kuvajská investiční skupina QFM. Finanční kruh se tím dokonale uzavřel. Mervyn Bush totiž současně šéfoval pojišťovacímu obrovi HCC Insurance Holdings a zároveň seděl přímo ve správní radě zmíněného kuvajského fondu QFM, který do jeho pojišťovny naléval astronomické sumy. Tato provázanost vrhla zcela nové světlo i na dramatické události roku 1990. Když tehdy George Bush starší zavelel k úderu v Perském zálivu na obranu Kuvajtu před vyčerpanou armádou Saddáma Husajna po dekádě bojů v 80. letech s Íránem, nešlo o žádný nezištný boj za svobodu. Bílý dům v prvé řadě tvrdě a nekompromisně bránil své nejbližší kuvajské obchodní partnery, s nimiž rodina Bushových sdílela miliardové investice, správní rady i přísně střežená obchodní tajemství.

rodinný klan Bushových a válka v zálivu, Kuvajt a pouštní bouře. Před zraky celého světa se v říjnu 1990 odehrálo jedno z největších manipulativních představení moderních dějin. Před americkým kongresem vystoupila se slzami v očích mladičká kuvajtská dívka Najra a líčila, jak iráčtí vojáci vtrhli do nemocnice a vyhazovali novorozence z inkubátorů na studenou podlahu. Veřejné mínění v Americe bylo okamžitě zpracované a cesta k vojenskému zásahu volná. Teprve později vyšlo najevo, že celou kampaň do detailu zrežírovala vlivná PR agentura Hill & Knowlton a samotná Najra nebyla žádná řadová zdravotní sestra, nýbrž dcera kuvajtského velvyslance ve Washingtonu Sauda Násira al-Sabáha. Bílý dům v čele s Georgem Bushem starším se vší silou vrhl na záchranu kuvajtských ropných vrtů a rodinných obchodních spojenců. Přitom ještě v 80. letech titíž američtí představitelé zásobovali Saddáma Husajna biologickými a chemickými látkami, včetně kultur antraxu, když jej potřebovali jako beranidlo proti Íránu. Těsně před vypuknutím krize se však roztočila kola zasvěceného biznisu. 20. června 1990, přesně dva měsíce před iráckým vpádem do Kuvajtu, George Bush mladší naráz prodal 2/3 svých akcí v ropné firmě Herkin Energy. Šlo o podnik, který vznikl fúzemi někdejší Arbusto Energy, založené Bushem a Salimem Bin Ládinem a společnosti Spectrum 7 Energy. Bush mladší za podezřelou transakci čelil vyšetřování z nelegálního využití neveřejných informací, protože o blížícím se konfliktu věděl dříve než trh, zisk byl však bezpečně doma. Následovala drtivá operace Pouštní bouře, ve které americké jednotky vyčerpanou iráckou armádu z Kuvajtu smetly. Hned po utichnutí zbraní začalo gigantické dělení poválečné kořisti a rekonstrukce regionu. A právě zde historie předvedla jeden ze svých nejdivočejších paradoxů. Když Salim bin Ládin v roce 1988 zahynul při záhadné havárii ultralightu poblíž San Antonia v Texasu, otěže mamutího rodinného podniku Bin Laden Group převzali jeho bratři. Korporace se 40 tisíci zaměstnanci a pobočkami v Bejrútu, Káhiře, Amanu i Dubaji se stala hlavním stavebním partnerem americké armády na Blízkém východě. Rodina Bin Ládinových pro Ameriku po válce v zálivu během celých

0: 50. let budovala vojenská letiště, moderní hangáry, strategické dálnice i opevněné komplexy. Řada z těchto staveb vznikala přímo pod hlavičkou tajného bilaterálního programu Mírový štít. Pavučina vztahů sahala až do nejvyšších pater. Když se 4. července 2001 vážně nemocný Usáma bin Ládin léčil v americké nemocnici v Dubaji, navštívil ho podle zpráv přímo šéf tamní rezidentury CIA, zatímco o Usámovo zdraví pečovali špičkoví lékaři. Zatímco navenek budovali státy iluzi nesmiřitelných nepřátel, v pouštním písku se mísila kuvajtská a saudská ropa s americkými zbraněmi a rodinné klany Bushových a Bin Ládinových ruku v ruce stavěly vojenskou infrastrukturu, která měla brzy posloužit novým, ještě ničivějším konfliktům.
1: Another explosion occurring right at this moment in the other building, which means debris has come from here.
2: It appears another plane just flew into.
0: Zpět ke strejcek. Stopy vedoucí ke společnosti Secura.com, později přejmenované na Strejcek, odkrývaly neuvěřitelnou síť propojení. Právě tato korporace držela v rukou bezpečnostní klíče od tří naprosto zásadních uzlů celé tragédie. Střežila mezinárodní Dallasovo letiště ve Washingtonu, zajišťovala bezpečnost letecké společnosti United Airlines. Jejíž dva stroje v osudný den narazily do cílů a od počátku 90. let až do 11. září 2001 měla na starosti ostrahu samotného komplexu Světového obchodního centra. Mezi lety 1996 až 2000 navíc přímo v útrobách newyorských dvojčat instalovala z brusu nový elektronický zabezpečovací systém. Celé toto bezpečnostní impérium bylo rodinným podnikem. Bratranec amerického prezidenta Wirt Volker stál v čele Strejceku jako výkonný ředitel mezi lety 1991 až 2002. Prezidentův bratr Marvin Bush zasedal ve správní radě firmy a současně až do listopadu 2002 šéfoval pojišťovacímu holdingu HCC Insurance Holdings, někdejší Houston Casualty Company. Právě tato instituce pojistila část komplexu Světového obchodního centra a po jeho zkáze inkasovala i vyplácela pojistné nároky. Marvin Bush přitom seděl i ve vedení kuvajského investičního fondu QFM, který do jeho pojišťovny pumpoval ohromné částky. Finanční a mocenský kruh se tím uzavíral do dokonalé smyčky. George Bush starší působil jako poradce vlivného zbrojního gigantu Carlyle Group, kde jako klíčový investor figuroval saudský klan Bin Ládinových a jehož spoluzakladatelem byl David Rubinstein. Marvin Bush a Wirt Volker kontrolovali bezpečnost i pojištění mrakodrapů a aerolinek. Developer Larry Silverstein podepsal pouhých 6 týdnů před 11. zářím 2001 přelomovou smlouvu na 99-letý pronájem celého komplexu Světového obchodního centra a nechal jej pojistit proti teroristickému útoku na 3,2 miliardy dolarů. Skutečnou záhadou se však stala 47-patrová budova Světového obchodního centra číslo 7, kterou Silverstein rovněž vlastnil. Tento ocelový mrakodrap nezasáhlo žádné letadlo, přesto se v 17.20 odpoledne během necelých 7 sekund zhroutil k zemi v téměř dokonalé volnopádové symetrii. Oficiální verze připsala pád nekontrolovaným kancelářským požárům a poškození odtrosek ze severní věže, které měly zapálit naftové nádrže pro záložní generátory. Přitom žádná jiná ocelová výšková budova v moderní historii se kvůli požáru nezřítila. Budova číslo 7 se stala teprve třetím takovým případem na světě, hned po dvojčatech. Okolní budovy, které utrpěly srovnatelné nebo i dokonce větší zásahy padajícími troskami a také přišly o tlak ve vodovodním potrubí. Přitom nápor přestály. Mrakodrap číslo 7 přitom ukrýval nejcitlivější vládní infrastrukturu. Sídlila v něm newyorská centrála CIA, kanceláře ministerstva obrany, daňová správa ministerstva financí a ve 23. patře se nacházel supermoderní nouzový bunkr starosty Rudyho Giulianiho. Komise pro cenné papíry a burzy v budově skladovala odhadem 3 až 4 tisíce vyšetřovacích spisů mapujících největší podvody na Wall Streetu a nekalé burzovní machinace. V jediném okamžiku tak v prachu Manhattanu beze stopy zmizely nejen tuny oceli a betonu, ale i klíčové důkazy k miliardovým finančním deliktům. Záhadné schůzky a hra o život. Ráno 11. září 2001 se nad Manhattanem rozprostřelo nebývalé množství zázraků, které klíčovým hráčům zachránili život doslova za 5 minut 12. Hlavní postava celého komplexu, Larry Silverstein, který pouhých 6 týdnů předtím získal dvojčata do dlouhodobého pronájmu a nechal je pojistit proti terorismu, měl železný zvyk. Každé boží ráno od 24. července 2001 začínal pracovní snídaní s novými nájemci v luxusní restauraci Windows on the World ve 106. patře severní věže. Nevynechal ani jediný den, ovšem s jedinou výjimkou. Právě onoho osudného úterního rána svůj rituál poprvé porušil. Později pro Wall Street Journal líčil, jak ho manželka doslova donutila jít na kontrolu k dermatologovi kvůli světlé pleti a své přežití označil za absolutní zázrak. Tento zázrak se však jako neviditelný ochranný štít rozprostřel nad celou jeho rodinou. Jisté smrti unikly i jeho dvě děti, syn Roger a dcera Lisa, kteří zasedali ve vedení Silverstein Properties a měli na snídani dorazit místo otce. Oba dva, údajně zcela nezávisle na sobě, nabrali cestou drobné zpoždění a v okamžiku zkázy ještě nebyli v budově. Ředitel firmy Geoffrey Herten sice do restaurace na vrcholu věže dorazil, ale schůzku s ředitelkou Lower Manhattan Cultural Council, Liz Thompsonovou, nečekaně zkrátil. Do výtahu nastoupili v 8.44, pouhé dvě minuty předtím, než do budovy v plné rychlosti narazil let číslo 11 toho osudového dne. Stejné štěstí potkalo i Franka Lévyho, šéfa partnerské společnosti Westfield America, spravující maloobchodní prostory v podzemí budov věží, který se osudné úterý mrakodrapům zcela vyhnul. Zatímco se v New Yorku hroutily věže, ve washingtonském luxusním hotelu Ritz-Carlton probíhala jiná, neméně třaskavá schůzka. Na výroční konferenci zbrojního a investičního kolosu Carlyle Group tam u jednoho stolu seděli bývalý americký prezident George Bush starší, jeho někdejší ministr zahraničí James Baker a Šafík Bin Laden. Další z pokrevních bratrů nejhledanějšího teroristy světa Usámy Bin Ládina. Když se po útocích okamžitě a nekompromisně uzavřelo celé americké nebe a tisíce civilních letadel museli nouzově na zem, platila tato železná blokáda pro všechny až na jednu jedinou, státem posvěcenou výjimku. Bílý dům s tichým souhlasem tajných služeb zajistil a povolil speciální repatriační lety, které křižovaly vyprázdněný vzdušný prostor Ameriky. Tyto stroje pozbíraly zhruba 140 vlivných saudských státních příslušníků, včetně 24 prominentních členů klanu Bin Ládinových. Bez jakýchkoliv bezpečnostních výslechů nebo policejního zadržení se tito prominentní pasažéři pod ochranou federálních úřadů bleskově a v naprostém bezpečí dopravili zpátky do Saudské Arábie. Kruh vzájemné loajality se tak v dramatických kulisách hořícího Manhattanu znovu neochvějně potvrdil. Závěr. Co uslyšíte v příštím díle? V následující části tohoto dvoudílného cyklu se zaměřím na další zásadní témata, souvislosti a technické rozbory spojené s událostmi 11. září i následným geopolitickým vývojem. Přiblížím pozadí vzniku a provozu newyorských mrakodrapů, včetně dobových žádostí o jejich demolici, které se motivovaly neúnosně vysokými náklady na rekonstrukci a odstraňování azbestu. Představím klíčová zjištění a argumenty z dokumentu profesní organizace Piloti za pravdu o 11. září, která podrobila oficiální verzi kritickému zkoumání z hlediska letecké mechaniky a aerodynamiky. Podívám se na prudký nárůst produkce heroinu v Afghánistánu v období po roce 2001. Na sankcionované praktiky některých velkých západních bank a na klíčové pašerácké trasy od severní větve směřující do Německa a postsovětského prostoru až po balkánskou cestu do západní Evropy. Zanalyzuji hypotézu využívání drogových toků k destabilizaci vybraných regionů i historická jednání z roku 1997 o výstavbě transafgánského plynovodu mezi americkými energetickými společnostmi a tehdejší vládou hnutí Talibán.
3: To je všechno v rámci první části dvoudílného seriálu minicyklu 11. září pozadí světové mafie. Já doufám, že se vám první díl líbil, takže nezameškáte a nenecháte si ujít díl druhý. Budu také velmi rád, když mě budete sdílet na sociálních médiích, pokud je třeba výročí 11. září nebo kdykoliv třeba během celého roku, to je úplně jedno. Takže pokud mě budete sdílet a pokud samozřejmě budete komentovat, máte-li něco na srdci nebo něco k doplnění v rámci 11. září, co vám třeba nesedí a tak dále, prostě cokoliv, tak můžete komentovat tady pod pořadem na kanále Odyssey. A taky když budete nejenom sdílet a komentovat, ale když se připojíte k odběru tohoto kanálu, když kliknete na tlačítka odebírat a zvoneček, tato je tlačítka, která vám zajistí, že nepřijdete o další pořady, které vás čekají a které pro vás chystám tady na kanále Odyssey, Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. To je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte všichni moc hezky a příště při poslechu druhého dílu 11. září se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Na podzim roku 2001, těsně po těch útocích, byl vzdušný prostor nad celými Spojenými státy hermeticky uzavřen. Prostě nikdo nelétal.
2: Přesně. Civilní lety byly naprosto uzemněny, obloha byla úplně prázdná.
1: Jenže, a to je hned na úvod strašně zvláštní detail, z americké půdy v tu samou chvíli prý startují speciální repatriační lety a na jejich palubách sedí desítky členů rodiny Usámy bin Ládina, a to s plným posvěcením americké vlády, bez nějakých jako zlouhavých výslechů.
2: Zní to jako nějaká scéna z hollywoodského politického thrilleru, to je pravda.
1: Ale náš dnešní zdrojový materiál tvrdí, že jde o naprosto doložitelnou historickou realitu. Takže vítám všechny u dnešního hloubkového rozboru. Dnes tu máme před sebou docela tlustý fascikl textů, nějaké technické zprávy a hlavně alternativní historické analýzy, které se dívají na 11. září z úplně jiného úhlu.
2: A zpochybňují vlastně ten oficiální narrativ.
1: Naprosto ho zpochybňují. Ale, a to musím říct hned na začátek, to je takové naše závazné pravidlo pro dnešek. Dobrá, pojďme si to rozebrat, ale je důležité říct, že tenhle náš dnešní zdrojový materiál obsahuje prostě vysoce kontroverzní, politicky zabarvená a alternativní tvrzení.
2: Rozhodně, je to hodně silná káva místy.
1: Přesně tak. A naším cílem tady absolutně není stranit levici ani pravici, ani ta tvrzení jakkoliv obhajovat nebo je potvrzovat jako nějakou absolutní pravdu. Jsme tu jen od toho, abychom objektivně zprostředkovali ty myšlenky a fakta přesně tak, jak je ten dokument předkládá.
2: Abychom vlastně zjistili, jakou logiku ten text vůbec nabízí, že jo?
1: Přesně, zprostředkovat to a zjistit logiku. Ale proč by to vůbec mělo člověka zajímat, i když třeba té oficiální verzi událostí plně důvěřuje?
2: No, ten analytický odstup je tady klíčový. I pro člověka, který vůbec nepochybuje, je totiž pochopení těch detailních protiargumentů hrozně důležité.
1: Pro orientaci v tom dnešním světě.
2: Přesně tak. Žijeme v době obrovského informačního přesycení. A pochopit, jak vlastně fungují ty mocenské a finanční struktury v pozadí globální politiky, jak to ty texty popisují, to je prostě užitečný nástroj.
1: Takže začneme tam, kde se, jak se v těch textech píše, láme fyzika. Protože fascinující na tom je, že ty materiály nečerpají z nějakých anonymních internetových fór od konspirátorů, že?
2: Vůbec ne. Fascinující na tom je právě to, že ta nejhlasitější kritika nevzešla od lajků, ale od lidí, kteří ty mrakodrapy projektují, a od lidí, co létají s dopravními letadly.
1: Aha, takže odborníci?
2: Vlastně ano. Dokument zmiňuje, že v roce 2006 americký architekt Richard Gage sformoval organizaci Architekti a inženýři za pravdu o 11. září.
1: A do toho se zapojil i ten fyzik, tuším, Stephen Jones.
2: Ano, Stephen Jones, ten analyzoval přímo v tom prachu a troskách nějaké chemické stopy po procesech s extrémně vysokými teplotami. A tvrdí, že běžný požár leteckého paliva takovou teplotu zkrátka nemůže vyvinout.
1: Jasně. A co mě v těch podkladech úplně praštilo do očí, bylo zapojení našich respektive českých akademiků přímo ze stavební fakulty VUT v Brně.
2: Jo, to je velmi specifický detail z té zprávy. Ti akademici z VUT vzali komplexní diferenciální rovnice a normálně ten pád mrakodrapů matematicky vymodelovali.
1: A na co přišli?
2: Závěr toho jejich modelování byl nekompromisní. Čistě gravitační zhroucení budov, tak jak to popisuje oficiální zpráva, je prostě v přímém rozporu se zákony mechaniky.
1: Já jsem u tohohle musela myslet na takovou analogii. Je to jako kdybyste sledovali kouzelníka, který upustí z ruky bowlingovou kouli a pírko.
2: No, to je dobrý příměr.
1: A obojí padá k zemi naprosto stejně rychle, že jo? Lajkovi to přijde jako magie, jenže fyzik hned ví, že tam je prostě něco špatně.
2: Přesně. Ta budova padala de facto rychlostí volného pádu. A fyzika říká, že padající hmota si hledá cestu nejmenšího odporu. Jenže tady to padalo přímo do té nejmasivnější ocelové konstrukce. Znamenalo by to, že ta spodní stavba nekladla žádný odpor.
1: Jakoby prostě zmizela dřív, než na ní ta patra dopadla.
2: Přesně to tvrdí ti architekti a inženýři z těch zdrojů.
1: Dobře, ale to nás přivádí k zásadní logické otázce. Pokud tady fyzika nesouhlasí s tím oficiálním vysvětlením nárazu letadel, jaký mechanismus by ale vůbec dokázal něco tak masivního a složitého zinscenovat?
2: To je přesně ta otázka, která logicky vede k hledání nějakých historických precedentů. Jestli už tu někdy byl podobný plán vojenských operací.
1: No a zdroje rovnou zmiňují další odbornou skupinu, piloti za pravdu o 11. září, a tím mluví o, a to mě zarazilo, o záměně letadel.
2: Ano, pracují s radarovými daty a tvrdí, že na určitých bodech se ty civilní stroje protnuly s něčím jiným, s nějakými bezpilotními stroji.
1: Počkejte, s bezpilotními stroji? Záměna dopravního letadla za dron zní ale fakt jako nějaký zaprášený divadelní scénář.
2: Zní, ale když si to zasadíme do širšího kontextu, tak to má historický základ. Prameny hned vytahují takzvanou operaci Northwoods z roku 1962.
1: To byl ten plán generála Lemnice Rané, ospravedlnění invaze na Kubu.
2: Přesně ten. Vedení CIA a generál Lemnitzer tehdy předložili plán, který přímo navrhoval fingované teroristické útoky na americkém území.
1: Takzvané útoky pod falešnou vlajkou.
2: Ano. A to nejšílenější. Jeden bod toho plánu detailně popisoval, jak se potají nahradí reálné civilní letadlo se studenty za prázdný, dálkově řízený stroj, který následně fingovaně sestřelí.
1: Aha, tady to začíná být opravdu zajímavé. Zní to, jako by někdo vzal tenhle zaprašený scénář ze 60. let, ale obsadil do něj moderní technologie. Ale co pak měly takové technologie pro dálkové řízení velkých letadel?
2: Dokumenty poukazují na testy NASA už z roku 1984. Vzali vyřazený, ale obří Boeing 720 a normálně ho dálkově řídili přes 16 hodin a pak s ním i kontrolovaně havarovali.
1: Dobře, takže ta technologie reálně existovala.
2: A to není všechno. Zdroje zmiňují ještě armádní cvičení zvané Maskal. Bylo to v říjnu 2000. A úkolem bylo simulovat náraz Boeingu 757 přímo do budovy Pentagonu.
1: Počkat, to zkoušeli necelý rok před útoky?
2: Přesně tak. A k tomu se přidává i to ranní ochromení protivzdušné obrany 11. září. Stíhačky F-16, které měly chránit z Andrewsovy základny hlavní město, byly to ráno odkloněny na cvičení stovky kilometrů daleko.
1: Takže obrana byla na druhém konci pobřeží. Ale když vidíme, že ty vojenské špičky měly tyhle plány už v 60. letech u operace Northwoods.
2: Kterou ovšem prezident Kennedy tehdy rezolutně zamítl.
1: No právě. Co se vlastně stalo, když se jim tehdy Kennedy postavil do cesty? Tady se ten materiál totiž noří do opravdu temných vod.
2: Hodně temných. Vysvětlují na tom, jak se postupně formoval takzvaný Deep State, neboli hluboký stát. Ta odmítnutá operace zjevně vytvořila pnutí. Armáda a CIA zkrátka našli neortodoxního spojence. Organizovaný zločin.
1: Ta chicagská mafie, že? V čele se samým Giancanou.
2: Přesně. Ta mafie totiž předtím rodině Kennedyů pomohla vyhrát volby v roce 60.
1: A tam dělá prostředníka. Podle těch dokumentů sám Frank Sinatra. Zpěvák Frank Sinatra. Chápete to?
2: Je to naprosto bizarní pavučina. Mafie jim pomohla, očekávala beztrestnost, jenže jakmile byli v Bílém domě, bratr prezidenta Robert Kennedy vyhlásil mafii drtivou válku.
1: Zrada. Úplná zrada. A přitom CIA v tu samou chvíli spolupracovala s Giancanou na tom, že chtěli zavraždit Fidela Castra.
2: Jo, a do toho ten dokument přidává takový ten bulvární, ale klíčový detail. Prezident Kennedy i mafiánský boss Giancana sdíleli stejnou milenku. Judith Campbell Exnerovou.
1: Takže tohle byla naprosto výbušná směs. Zhrzená mafie, rozuřené armádní velení a zpravodajci. Znamená to tedy, že v té americké politice vůbec nešlo o nějakou ideologii?
2: Podle těchto pramenů šlo o čistý a velmi brutální pragmatismus.
1: Jakoby mafie a armáda fungovaly prostě jako dceřiné společnosti téže korporace. A když se jim někdo postavil do cesty, nebo to pak prasklo?
2: Tak následovala likvidace. Dokument připomíná rok 75, těsně před senátním slyšením, kde se tohle mělo vyšetřovat. Klíčoví svědci byli prostě umlčeni. Sam Giancana byl zastřelen u sebe doma, když si smažil klobásu.
1: A ten druhý mafián, Johnny Rosselli?
2: Toho našli rozřezaného v ocelovém sudu od paliva plavat někde u Miami. Deep State prostě neváhal odstraňovat klíčové postavy na domácí půdě.
1: Dobře, ale pokud tenhle stínový aparát dokázal tak efektivně operovat na domácí půdě, jak postupoval při vytváření těch globálních nepřátel v zahraničí? Protože to nás logicky přivádí k tomu vůbec největšímu jménu z 11. září.
2: K Usáhovi Bin Ládinovi a ke vzniku Al-Kaidi.
1: Ten narrativ, který známe z médií, je skupinka radikálů kdesi v afgánských jeskyních. Ale zdroje nám tady vykreslují databázy, která vznikla pod bedlivým dohledem a hlavně s penězi CIA a Saudské Arábie.
2: Bývalý britský ministr Robin Cook totiž v roce 2005 napsal, že Al-Kaida není nic jiného než databáze bojovníků vycvičených Západem.
3: Akorát, že krátce po tomhle prohlášení měl ten samý Robin Cook náhlou smrt na infarkt.
2: No a stalo se mu to během procházky v horách, ano. Ale ta síť bojovníků pokračovala. V 90. letech se totiž ti takzvaní mudžahadové masivně přesunuli na Balkán. Usáma bin Ládin měl od roku 93 normálně bosenský pas.
3: To je jako oficiální evropský pas.
2: Přesně tak. A navíc Američané na Balkáně skrytě podporovali kosovskou osobozeneckou armádu. Němci dokonce zjistili, že zbraně, které zabavili v Kosovu a předali je USA, se pak objevily s úplně stejnými sériovými číslami u povstalců v Makedonii.
4: Jmenovalo se to víza pro Al-Kaidu. To byl šéf vízového oddělení americké ambasády v Saudské Arábii. A ten tvrdí, že na přímý příkaz CIA museli vydávat radikálům americká víza.
3: Že ta víza fluorovala vlastně jako takové univerzální propustky přes kontrolu na letištích po celém světě.
4: To otevírá jednu naprosto zásadní otázku, jak ty zdroje upozorňují. Představte si, že je červenec 2001. Na Usámu bin Ládina je léta vydaný mezinárodní zatykač.
3: Je to nejhledanější člověk světa.
4: A přesto 4. července údajně podstupuje léčbu v americké nemocnici v Dubaji. A podle svědectví z toho textu ho tam dokonce navštíví místní rezident CIA.
3: Je to doslova, jako kdybyste nejhledanějšímu bankovnímu lupiči na světě dali nedopatřením nebo vlastně úplně záměrně doživotní VIP kartu do všech poboček Národní banky.
4: Ukazuje to prostě to naprosté oddělení té mediální reality od té operativní.
3: Řídit ale takhle rozsáhlou mezinárodní síť si přece musí žádat obrovské finance, byrokratické krytí, prostě nějakou korporátní základnu.
4: A to je ten úzel, kde se peníze a zájmy křížily nejvíc. Carlyle Group.
3: Vítejte v klubu vyvolených, že?
4: Přesně tak. Ty materiály popisují tenhle systém formování lojálních elit přes vládní programy, jako je IVLP.
3: Tím programem prošel, tuším, i pozdější afgánský premiér, ne? Hamid Karzai v roce 87.
4: Přesně ten. Než byl v roce 2001 dosazen do čela té nové afgánské vlády. Ale samotná Carlyle Group, to byla zbrojařská a investiční megakorporace.
3: A když čtete ty jména v jejím vedení, generálním ředitelem byl bývalý prezident George Bush, starší, poradcem byl James Baker a nějakou dobu tam byl i George Bush mladší.
4: A mezi hlavními investory do téhle americké zbrojařské firmy?
3: Rodina Bin Ládinových a saudský princ.
4: Ano. Ty finanční vazby totiž sahaly už někam do roku 78. Tehdy George Bush mladší zakládal ropnou firmu Arbusto Energy, na kdo byl klíčový investor.
3: Salem bin Ládin, tuším, starší bratr Usamy.
4: A víte, jak dopadl? Záhadný pád jeho ultralehkého letadla v roce 88, přímo do drátu vysokého napětí v Texasu.
3: Neuvěřitelné, ale tam její šilenější schůzka proběhla přímo v ten osudní den, ne?
4: Přesně, 11. září ráno. Ve washingtonském hotelu Ritz-Carlton mají schůzku George Bush starší, James Baker a Shafiq bin Ládin, další z těch bratrů. A pijí u jednoho stolu kávu.
3: A hned potom, zatímco je celý ten vzdušní prostor naprosto uzavřený, se těch 140 Saudů, včetně 24 členů bin Ládinovy rodiny, naloží na ta letadla a repatriačními lety mizí pryč.
4: Bez pořádného výslechu.
3: Co to tedy všechno znamená? V televizi vidíme takový ten souboj titánů dobro proti zlu, ale v zákulisí nebo spíše ve správních radách těchhle zbrnovek ti samí lidé obědvají u jednoho stolu a pak jen počítají dividendy z válek.
4: Třeba po invazi do Iráku měla Carlyle zisky údajně $250 milionů denně.
3: $250 milionů každý den. To je prostě astronomické.
4: A ty materiály k tomu přidávají kontext petrodolaru z roku 74. Dohoda vyjednaná Kissingerem, Saudové prodávají ropu jen za dolary, peníze točí v amerických dluhopisech a USA jim dodávají zbraně a ochranu.
3: Takže stálá potřeba války k udření tohoto kolosu. Ale tyhle rodinné vazby zjevně nebyly jen někde v Afghánistánu nebo v CIA. Oni podle těch textů sahali přímo k těm budovám, které se tehdy zřítily na Manhattanu.
4: Tady se dostáváme k bezpečnosti letiští a dvojčat. Protože ostrahu Světového obchodního centra, ale i letiště Dulles a aerolinek United Airlines zajišťovala společnost Securacom.
1: A to firmu vedl kdo?
2: Bratranec prezidenta Bushe, Wirt Walker.
1: Aha.
2: A ve správní radě Vavíc přímo seděl prezidentův bratr, Marvin Bush.
1: Takže prezidentův bratr dohlíží na firmu, která hlídá budovy, do kterých narazí letadla letící z letišť, které hlídá ta samá firma.
2: Je to velká kumulace náhod. Ale u Marvina Bushe to nekončí, protože on byl i ve vedení pojišťovny HCT.

0: Jaroslav Chváta.
1: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Moc krásný večer, posluchači, diváci, všichni, kteří jste si pustili svobodný vysílač nebo máte stále puštěný, což je ta nejlepší alternativa, jakou můžete udělat, protože vysíláme 24 hodin denně. Ale dnes je pondělí 5.10. už říjen a já tu opět vítám po 14 dnech Jardu Chvátela. I když dnes je trochu indisponovaný, opět říká, že je nějaký nakcípaný. Jardo, hezký večer a pověz, jak jsi na tom.
3: No, jak se na tom, prostě nerad bych tady kašlal do vysílání, takže až to nebudu moc potom umluvit, tak prostě skončíme. No,
2: no ano, stane se někdy, tak uvidíme, když tak to nějak něco uděláme s tím zbývajícím časem, nevím co. Tak jo, Jardo, takže nebudeme to moc zdržovat, teda, aby to bylo dost toho, kdyby to tady skončilo dřív. A jdeme do toho hned. Neznámá krajina, čtvrtá část dnes s číslem 493. Vidíte, jak se nám ta pětistovka hezky blíží. Takže čtvrtá část. Jardo, asi rovnou do toho jdeme, ne? Nebo budeme ještě něco říkat?
3: No, já nevím, jestli ty máš nějakou informaci, nebo chceš diváky o něčem informovat?
2: Já teď nic nemám, já můžu maximálně pozvat ne na tento týden, ale na příští týden, to znamená to 17. října, ano, sobota, kdy by měl být, a slibuje, že bude na Paloučku Zdenda Sýkora. Takže pokud budete chtít se tam přijet zkouknout, tak příští týden v sobotu 17.10. Zdenda Sýkora. Počasí snad jakž takž na trochu zimního oblečení, ale mělo by být kolem 15 stupňů a to se ještě nechá. Takže to je asi všechno, jinak teď nebude nic, protože už vlastně je po sezóně. Tak, to je vše.
3: Kdy odjíždíš na ostrovy?
2: Někdy v listopadu.
3: A na začátku nebo uprostřed?
2: No, spíš na začátku.
3: Na začátku, že listopadu, to znamená zhruba za měsíc, jo?
2: Tak, dá se říct.
3: Dobrá, tak já bych tě poprosil, protože já tady stále dívám do nějakého větráku, tak jestli bys mi tady
2: už je to tam, sorry. Tam máš větrák, aby tě to pěkně vovanulo, aby tě to vyhnalo ty bacily.
3: No, já jsem vovanul ty až. Takže naposledy jsme měli živé vysílání před 14 dny, pokud ano. Se nemýlím, protože minulý týden tady byla nějaká repríza něčeho.
2: Ano, bylo to 2 roky starého pořadu, byla repríza.
3: Jo, říkám to správně.
2: Ano, přesně tak.
3: Čili začneme v podstatě tam, kde jsme skončili. No. Mm-hmm. Máme Antarktidu a já jsem sám začal rozebírat problematiku osídlení Antarktidy a z těch prehistorických údobích. A probrali jsme tu první verzi, to znamená verzi potenciálně osídlení Antarktidy, dnešní jakožto bývalého nejjižnějšího ostrova, jednoho 18 ostrovů nejjižněji položeného ostrova Atlantidy s hlavním městem Poseidonia, které na vrcholu demografické expanze Atlantianů dosahovala asi o 16 milionů obyvatel s urbanistickým jaksi s urbanistickou konfigurací připomínající Šriantru z velké výšky. Kdybyste se dívali jakoby z větší výšky. A na to navážu, protože tu ještě potřebujeme s ohledem na to osídlení rozanalyzovat dvě úrovně, a to úroveň agarské civilizace a úroveň takzvaných preadamitů. To už potom už by to mělo být všechno a posunuli bychom se zase o kousíček dál s tou Antarktidou. Tak spousta lidí nebo prostě čitatelů nebo čtenářů má takovou tu představu toho, že Agartha je jakási mýtická země nebo mýtická komunita nebo mýtická prostě civilizace, která byla od samého počátku dislokovaná v podmínkách hluboko pod zemským povrchem, ale u té Agarty tomu tak není. A pojďme to uvést trošičku na pravou míru. Ano. A tady bude potřeba se opět vrátit před velké kataklizma, někam do období vrcholu atlantské civilizace před 50 tisíci, zhruba před 50, 45, 50 tisíci lety. A tady v tomhle období měla atlantská civilizace své zájmy, které, mnohé ze svých zájmů, které ležely i mimo tuto planetu. Ano. A to především v oblasti pásu asteroidů mezi dnešním Marsem a Jupiterem. Konec konců ten pás asteroidů s největší planetkou Ceres tam je dodnes. Tady z této teze vyplývají minimálně dvě takové zásadní témata. To první, že k likvidaci planetárního tělesa, ze kterého zbyl ten pás asteroidů, muselo dojít dříve, minimálně před těmi 50 tisíci lety. Tím pádem padají různé hypotézy, které dávají do souvislosti likvidaci oné velké planety mezi Marsem a Jupiterem, Maldek, Malona, Fajten. Těch synonymických názvů tam je spousta, se týče pojmenování tady této planety, tak tím to padá, protože v prostorách toho prstence nebo toho pásu těch asteroidů aktivně fungovala prospektorská lobby, která byla tvořena z 95% atlantskou populací. Omlouvám se, říkám, jsem indisponovan. Atlantskou populací. Jak to fungovalo? Fungovalo to tak, že atlantské rodiny, některé z atlantských rodin, prostě disponovaly licencí, a na základě té licence měli právo kutné, jak bychom řekli po našem, neboli právo dobývací, čili právo těžit různé kovy, různé nerosty, různé minerály, právě tedy na těchto planetoidech, nebo respektive tady těch asteroidických tělesech. No. Ono to fungovalo tak, že uvnitř toho asteroidu byla vytvořena, samozřejmě muselo jít o větší formy asteroidů, o průměru alespoň zhruba 1 kilometru. A vevnitř byla vytvořena umělá prostora, vyhloubená, která v podstatě byla zavakuována, zaslepena, a ta prostora, v té prostoře jednak byli ubytováni ti dělníci, kteří vlastně těžili ty minerály, ty nerosty. No a potom se tam střídali zástupci té konkrétní rodiny, nebo toho konkrétního rodu, který vlastně vlastnil to prospektorské právo. Ano. Tyto rodiny potom prodávaly vytěženou surovinu Atlantidě, čili jakoby atlantskému managementu, když to zjednoduším, a měli prostě takto postavený určitý biznis, který byl ale velice drsný a velmi, velmi náročný. Ano? No. A takhle jim to fungovalo skutečně velmi dlouhou dobu, řádově nějakých 35 tisíc let, s tím, že se to právo převádělo v té rodině z jedné generace na druhou. Takže členové takové rodiny byli po mnoho generací v podstatě mimo tuto planetu. Stěhovali se z jednoho asteroidu většího na další, když tedy byla ta báze ve větší míře vytěžena, tak se potom přišlo na další asteroid, k tomu zase, aby nedocházelo k chaosu a k střetům tedy o nová dobývací území na těch dalších asteroidech, tak k tomu to bylo všechno ošetřeno určitými principy, zákonitostmi a tak dále. To bych tady nechtěl nějak do detailu rozebírat, tady tato situace. No a samozřejmě to platí i pro ty dělníky, kteří se střídali sice, takže oni byli schopni se dostat zpátky na planetu vždycky po několika letech a po pauze, kdy navštívili svoji rodinu a tak dále, se pak v rámci další skupiny vraceli do práce, čili do té činnosti na tom konkrétním asteroidu. Ano, v dikci té konkrétní prospektorské rodiny. Situace se výrazně změnila. Někdy kolem roku, nebo kolem roku, před nějakými 16-17 tisíce lety, kdy už bylo zřejmé a jasné, že v průběhu několika následujících tisíc let prostě dojde k obrovské kataklizmatické, k obrovskému kataklizmatickému jevu na této planetě. Oni, ty Atlantěni, to věděli hodně dlouho dopředu, minimálně nějaký 3-4 měsíce. Pardon, 3-4, ne měsíce, ale 3-4 tisíce let, jako předem dopředu to bylo predikováno. Postupně se to ověřilo, ty informace se zpřesňovaly. Já se oblouvám. Vidíte, sám stydlej, vidíte, je to pravda. No a oni pochopitelně, protože to kataklizma, oni věděli, že bude vyvolané vnějšími faktory, ne jedním, ale několika v synergii, v souběhu, tak tím pádem samozřejmě ty desítky tisíc jedinců fungujících v tom pásu asteroidů se cítili býti ohroženi těmi vnějšími kosmickými vlivy, které tedy by měly zasáhnout tu naši planetu. A tím pádem oni neměli jistotu, zda ta destruktivita neproběhne i v tom, v té oblasti toho pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Takže vešli v dialog, v jednání s vládním, nebo s vládním, s tím mocenským atlantským establishmentem a podobně. A nějak se prostě nedohodli, nebylo to prostě nějak, nedopadlo to prostě dobře, nebo nedopadlo to ve prospěch tady této prospektorské enklávy. Takže oni víceméně doufali, že jich se to až tak týkat nebude v oblasti toho pásu asteroidů a že to je víceméně primární problém země, jo, čili civilizací na planetě Země.

když se to rozběhlo celé, tak jim došlo, no, pochopili, že nemají šanci a že potřebují pomoc ze země. Mezitím dochází k vychýlení zemské osy o nějakých 15 stupňů, protože před velkým kataklizmátem byla zemská osa vychýlena o 7 stupňů, což byl pozůstatek polárního kataklizma před nějakými těmi 115 až 120 tisíci lety. A v důsledku vychýlení zemské osy a částečních pohybů zemské kůry se ten nejjižnější ostrov ve smyslu této hypotézy začíná posouvat více k jižnímu magnetickému pólu, no a k nově vytvářenému geografickému jižnímu pólu. Ten nejjižnější ostrov tím pádem je evakuován, protože on už byl evakuován předtím, protože tam, jak víme, se nacházelo hlavní město Poseidonia a to vlastně podléhalo evakuaci jako jedno z prvních území na těch 18 ostrovech. Obyvatelstvo, přeživší obyvatelstvo, no prostě na všechny se nedostalo samozřejmě ani zdaleka. Takže ti, kteří měli to štěstí a byli vybráni k evakuačnímu transportu, tak víceméně byli evakuováni z nějakých 85% do oblasti Jižní Ameriky s logistickým, s aktuálně vytvářeným logistickým centrem, které později vešlo do paměti jako mýtické El Dorado. No ti, kteří prostě měli smůlu, tak zahynuli a tím se ten jižnější ostrov poměrně výrazně vylidnil. Navíc prudkou změnou klimatu dochází k velmi nepříznivým prostě podmínkám k životu tady na tomto nejjižnějším ostrově. Prospektoři jsou evakuováni, celé rodiny jsou evakuováni a je pro ně k osídlení vybrán právě tento velký ostrov. Ten nejjižnější ostrov Atlantidy, který byl v podstatě vylidněn víceméně. Podařilo se zachránit, když vezmeme nejen ty rodiny těch prospektorů, ale i ty dělníky, což je dominantní populační část, pohybující se aktivně v tom pásu asteroidů, tak se podařilo zachránit asi 40 až 45%, což dohromady čítalo něco kolem 60-70 tisíc obyvatel. Tito jedinci tedy byli dopraveni tady na toto území, kde tedy měli právo, měli možnost založit si prostě sídla a obývat tady tuto oblast. Jenomže to nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo, právě i v důsledku změny klimatických podmínek, ale hlavně v důsledku fyziologického nepřizpůsobení organismu těchto lidí na fyzikální podmínky této planety. Především bylo ve hře gravitační pole Země, jelikož oni po generace prostě žili pod umělou gravitací s podstatně nižším, slabším ekvivalentem pod umělým osvětlením. Ano. Takže to přizpůsobení se bylo dost problematické a v těch prvních letech, zemřelo poměrně velké množství těch zachráněných. Takže z těch 65-70 tisíc

0: se ten populační stav zmenšil na nějakých 40 tisíc jedinců, kteří prostě zjistili, že aby přežili, tak oni nemají šanci fungovat na povrchu. A to především vzhledem k intenzivnímu slunečnímu světlu. A i v důsledku těch klimatických podmínek nepříznivých. Takže jim nezbylo nic jiného, protože oni byli postaveni před volbu většího nebo menšího zla. Měli tedy zemřít na povrchu anebo zemřít pod povrchem. No tak to zkusili a odešli pod povrch. No, protože ten nejjižnější ostrov Atlantidy, alias tedy dnešní Antarktida, po velkém kataklizmu byla vysoce vulkanicky aktivní a byla vysoce geotermálně aktivní, což je aktivní dodnes, alespoň určité oblasti Antarktidy, jako je Velkesová země nebo země královny Maut. Takže pod tím povrchem, jo, v tom podzemí, pod povrchem, měli teplo, které bylo poměrně stabilní díky té geotermální aktivitě a měli optimálnější světelné podmínky, protože to umělé světlo pro ně bylo mnohem přijatelnější než intenzivní přirozené světlo na povrchu. No a oblast Antarktidy dodnes je zajímavá tím, že se tam nachází celá řada výrazně vertikálně sestupných komínů, které vedou ne do hloubky několika kilometrů, ale do hloubek i několika desítek kilometrů. A oni prostě v tom prvním patře nebo v té oblasti první fáze jejich bytí pod zemským povrchem se nacházeli hloubce několika set metrů. A tady viděli, že nebo záhy zjistili, že tady nemají šanci dlouhodobého udržitelného života z hlediska následných generací, protože tam prostě chyběl ekosystém, který sice byl na povrchu, ale zase na tom povrchu měli jiné potíže, jiné problémy, jak jsme si řekli před chvilinkou. Takže v podstatě ze začátku těch několik desítek let to fungovalo tak, že navíc zemský povrch byl v procesu kataklizmatickém, čili chaos. Každý se staral sám o sebe, maximálně tak ještě o někoho druhého z rodiny a obrovská úmrtnost celoplošného globálního charakteru. Ano. No a jim tedy nezbylo nic jiného, než jít dál. Zkusit to prostě ve větších hloubkách. No. Takže vysílali pravidelně expedice průzkumné, které sestupovaly do stále větších a větších hloubek postupně, až v hloubce zhruba kolem 25-26 kilometrů s úžasem zjistili, že prostoupili tady do úplně bohatého, rozvinutého ekosystému, který je ale postaven na úplně jiných principech a zákonech, než ekosystém na povrchu planety. Tady ten ekosystém například obcházel zcela a obchází zcela fotosyntézu a podobně. Oni, někteří filmoví tvůrci, tady v této teze, která není jenom tezí, ale je realitou, viz tajemství podzemních inteligencí a civilizací, které jsme tady měli předcházejících seriálů, tak mnozí televizní tvůrci to zařadili prostě do tématu svých snímků, viz třeba, já nevím, jak se to jmenuje, ten film, ta Godzilla, po poslední nějaká, nebo jedna z posledních, kde vlastně se tam promítá v velké míře, se promítají události vnitru země, jo, kde je vlastní ekosystém. No to je přesně tady sfilmovaná tady ta idea, pochopitelně do nějakého takového toho filmu s prostším prostě a jednodušším dějovým průběhem, ale ta idea tam prostě zaznívá. No a takže ty potomci těch původních prospektorů s těmi svými rodinami plus ty dělnické výkonné kasty a tak dále, tak se to postupně přestěhovalo dolů. A po určité době, no tak samozřejmě si museli metabolicky, prostě organicky zvyknout na ty produkty toho podzemního ekosystému, což vůbec nebylo jednoduché. A navíc imunitní systém se musel postupně začít vypořádávat s bakteriemi a viry, které v životě nespatřily světlo světa na povrchu této planety. Takže v těch prvních generacích zemřelo další velké množství lidí. Ano. Než prostě si ten organismus, než se dokázal přizpůsobit, než si vytvořil rozšířenou formu imunity a než se metabolicky prostě naladil na tu stravu, na ty produkty, které přinášelo to podzemí. Oni by nepřežili, jo, prostě oni by vymřeli jednoznačně. Tou záchranou pro ně byl kontakt s jinými vysoce inteligentními jakoby kulturami, nebo chcete-li civilizacemi, podzemního charakteru. Jo, jako byly Ančarové, jako byla Lasarta, jako byly mravenčí entity a podobně. A v podstatě po následujících zhruba 2-3 tisíc let se opírali o jejich pomoc. No. A to je zachránilo. Ta populace Agartianů potom, protože oni jako vlastně jakoby jsou definováni v této chvíli pod termínem Agartiani. No a díky transferu informací technologického, ontologického, filozofického a vědeckého v rámci různých odvětví charakteru dat, které obdrželi, tak na základě toho byli schopni začít budovat svoji vlastní logistiku a infrastrukturu. Ano. Až se zhruba po těch 2,5 až 3 tisících letech, někdy v období 7 tisíc před naším letopočtem, to znamená zhruba před 9 tisíci lety, osamostatnili. A samozřejmě s hlubokou vděčností se stali součástí svazku podpovrchových intraterestických inteligencí a začali spolupracovat s těmito podzemními kulturami. Z podpovrchové oblasti Antarktidy dnešní se potom samozřejmě logisticky transformovali nebo transportovali i do jiných podzemních oblastí naší planety, ať už se jedná o Afriku, Asii nebo Ameriku či Tichý oceán, pod dnem Tichého oceánu. Takže tady bychom potom mohli jako zase detailně analyzovat a vytvářet mapping na časové ose, zabývající se rozvojem demografie, rozvojem jakoby, nebo transformací fyziologie jejich organismů a tak dále. Ale to si myslím, že není tématem pochopitelně toho našeho vysílání. Takže to jsou Gerťané a Antarktida. A teď ta třetí problematika, a to jsou preadamité. Záležitost preadamitu je taková specifická kapitola sama pro sebe. Pardon. Tady bych chtěl zdůraznit, že ten samotný název je extrémně zavádějící. Oni s tím přišel, nebo oni s tím přišli lidi kolem Curryho Gooda, ale jako ten název je fakt velice zavádějící, protože tady nejde o nějaké adamity nebo o něco ve spojení s biblickým Adamem nebo něco jako podobného. No, nevím, proč to takhle pojmenovali. V podstatě jde o velice specifickou, superagresivní mimozemskou rasu kyklopského charakteru, no kyklopského a humanoidního, ale zároveň charakteru, která se tady na tu naši planetu dostala za takových velice zvláštních okolností. Abychom tyto okolnosti mohli náležitým způsobem docenit a pochopit, tak pokud mi to bude dovoleno tedy, musím tu analýzu trošičku jako rozšířit ještě na další související události. Ta první záležitost souvisí s úpadkem, degradací atlantské civilizace. To samo o sobě je anomálního charakteru. Jo, to je obrovská, samo o sobě je to obrovská anomálie. Pokud tedy přijmeme ontologicky existenci Atlantidy, protože o tom bychom se taky mohli jako, o tom bychom taky mohli debatovat tady, kdybychom měli ortodoxní vědce klasického mainstreamového charakteru, tak ty samozřejmě budou oponovat, že žádná atlantská civilizace v životě nikdy neexistovala a s pevněckou Atlantidou, že to tam možná něco takového bylo, ale ne v takovém rozsahu a tak podobně. Takže pokud přijmeme tezi existence atlantské civilizace, tak pochopitelně bychom se měli ptát, z jakého důvodu, spíše z jakých důvodů, se náhle jakoby spirituální nebo spirituálně technologická orientace, která byla docela dobře nastavená, ta spiritualita tam byla v dostatečné rovnováze s tou technologií, to znamená s tím technicismem. A proč to vzalo za svý? Jo? A hlavně proč to vzalo tak rychle za své? Jo? Protože počátky, o tom jsme se bavili, počátky atlantské civilizace klademe někam do období 75 tisíc let před naším letopočtem, nebo do období před 77 tisíci lety. Teď je tam nějaký, na té časové ose je tam nějaká oblast času, nějaká doba jakoby aktivace té civilizace, jakési extrapolace, expanze. A ta přichází v ten vrchol, v ten pík, někdy kolem 50 tisíc let před naším letopočtem, 50 až 55 tisíc let před naším letopočtem. A na tomto vrcholu se drží zhruba dalších 15 tisíc let. To nás přivádí na časové ose do období před 35 tisíci lety zhruba. V tomto období 33 tisíc let před naším letopočtem plus 2000 dochází k slunečnímu záblesku. A sluneční záblesk, který má tady u našeho slunce má cyklus 33 tisíc let plus minus, tak se mění spousta věcí od klasický od klimatu přes ekosystém planetární, přes mikrobiologické platformy, přes spirituální principy, parametry poznání a tak dále, a tak dále. Nicméně, není to tak, jak by se na první pohled mohlo zdát, že tady ten sluneční záblesk stál, nebo se stal hlavním dominantním činitelem rozpadu té Atlantské říše. Jo? Kdyby zůstalo jenom u toho slunečního záblesku, tak naopak by tu Atlantskou říši ta by extrapolovala ještě na mnohem sofistikovanější úroveň. Na úroveň, která by už hraničila s kategorií planetární supercivilizace. Jo? A dneska v současné době tady by ten svět byl úplně o něčem jiným. Jo? Dneska bychom se tady vůbec nedohadovali a neřešili nějaké studené války a nějaké konflikty a další věci. Jo? Podobně. Takže čemu nebo komu nebo čemu vděčíme za ten myšmaš a prostě za to, jak jsme dopadli a jak prostě, v jakém formátu ta současná civilizace je. No, komu a čemu? Vděčíme jak komu, tak vděčíme i čemu. Hned vám to objasním, hned vám to vysvětlím. Ale každopádně, jak komu, tak jak čemu, tak obě dvě leží mimo tuhle planetu. Mimo tuto planetu. No a kde mimo tuto planetu? Relativně ne moc daleko. Na Marsu. Na Marsu. Kolem Marsu je v současné době na oficiální úrovni neuvěřitelná gradace cenzury a já nevím čeho všeho dalšího kolem toho, protože a jelikož až přijde chvíle, kdy se to prolomí, tak tady ta naše lidská společnost prostě zjistí, že, a teď vytáhnu z toho pouze jeden příklad, vytrhnu z kontextu to trošku, ale nejde to jinak, že typická urbanistika pyramidového charakteru, výstavby takových mystických památníků, jako je Sfinga, případně taková chrámová urbanistika typická pro Karnak, Kom Ombo ve starém Egyptě, Čičenicu, a nebo třeba i na druhé straně v Ázii typická pro no vidíte, kde mi to vypadlo z hlavy, pro Angkor Wat, byla k dispozici na Marsu už před desítkami a desítkami tisíců let. A ta technologie, ta idea, to znamená ta ideová platforma, ze kterých ta urbanistika, ten charakter té urbanistiky vykvet, se ze Země nedostala na Mars. Ono to bylo opačně. Z Marsu se dostala sem, ale ne přímým způsobem. Jako, že by tady někdo z Marsu přistál a teď tady prostě po tom velkém kataklizma před x tisíci lety někdo jaksi edukoval lokální kultury ve Střední Americe, ve Starém Egyptě, jak mají co stavět a podobně. V žádném případě. Doktor Brandenburg vydal 4 knihy, tuším už dneska. Přednedávnem s Brandenburkem byl velký rozhovor na YouTube. Já jsem si ho s chutí, poslechl. Brandenburg je zvláštní člověk, nebo tak zvláštní, specifický člověk. On byl dlouhodobým pracovníkem, bohužel musím mluvit minulým číslem, byl dlouhodobým pracovníkem NASA. A jako fyzik a specialista na orografii a prostě design povrchu měl na starosti analýzy fotografií pořízených na Marsu, na marťanském povrchu. A v rámci té analýzy měl jednak měl jednak hledat umělé, jak to nazvat, umělé indicie, respektive indicie ohledně umělosti určitých fragmentů, čili zbytku staveb nebo ruin nějakého chrámového většího charakteru nebo nějakého většího komplexu a tak dále. Samozřejmě, že všechno, co takhle identifikoval, tak hned spadlo pod hlubokou cenzuru a utajení. Jenomže on tam Brandenburg, on byl lišák počítej a sice strašně riskoval, v podstatě i vězení, ale on ne u všech, ale u určitého množství fotek si udělal kopie. Tajně. Druhou část jeho práce bylo zkoumání různých typů záření při marťanském povrchu. Jo? Na základě specializovaných skenů z oběžné dráhy. Z mnoha různých družic. Takže ten doktor Brandenburg ve finále nejenže vlastně sám o sobě zjistil, že na Marsu prostě jsou archeologické, klasické archeologické fragmenty umělého charakteru a není jich málo, jsou jich stovky, ne-li tisíce. Čili na tom povrchu musela někdy fungovat nějaká civilizace, logicky. A za druhé, v rámci těch energetických, specifických energetických zářivých domén, zjistil, že dodnes se na tom marťanském povrchu nachází celá řada takzvaných energetických hotspotů. Co to je energetický hotspot? Energetický hotspot je v podstatě oblast, lokalita, s přetrvávajícím naprosto anomálním typem přetrvávajícího energetického záření. A prakticky ve všech případech to šlo o stroncium, radioaktivní stroncium. Jenomže radioaktivní stroncium toho, té transuranové typologické řady se normálně v přírodě nenachází. Takový v podstatě, on to není klasický prvek, ale je to v podstatě jakoby uměle vytvořený, oni to nazývají, oni na to mají speciální název, odplňák, já si možná před chvilku vzpomenu. Jo, protože například máte v přírodě uran, jo, no a ten uran sám o sobě vy musíte obohatit. Jo, a ten obohacený uran už jakoby není zcela ten přírodní klasický uran. Jo, a nese takový uran nese speciální přídomek, takový typ uranu, uměle jakoby upraveného. A tady to strontium evidentně byl artefaktální pozůstatek po upraveném radioaktivním strontiu. A upravené technologicky radioaktivní strontium je užitné, bohužel pouze v rámci jaderných zbraní. Nebo v rámci jaderné technologie. A tyto hotspoty silného, pronikavého záření stroncia a tak dále, tak nejsou přirozeného původu. Čili Brandenburg zjistil, že povrch Marsu v nějaké době, ve své době prehistorické, zažil, této zjednoduším velice, jadernou válku, ale masivního charakteru. Masivního charakteru. A teď jak to souvisí s tím pádem Atlantidy, tedy toto všechno? No ono to souvisí, souvisí. Zase musíme udělat takový, jako přeskočit na jinou kobylku teď s prominutím. A tato jiná kobylka nás dovede, doběhneme s ní prostě, nebo doběhne s námi k Lauře Eisenhowerové, vnučce bývalého prezidenta Eisenhowera. A k dalším jedincům, kteří nejenže měli blízko, ale na vlastní kůži zažili, takzvaný nelokální bilokační transport ze Země na Mars. A v rámci, zase zjednodušeně řečeno, různorodých utajených programů, jo, které si tady sice můžeme rozanalyzovat, je jich celá řada, ale zase by nás to odvádělo od hlavního tématu. No, nicméně, jako pro nás z těchto cest Laury a dalších lidí vyplývá, protože některé z nich, alespoň někteří z nich našli tu odvahu a šli s pravdou ven, vyplývá několik bodů. Za prvé, tu katastrofu na Marsu nějaká malinká část populace přežila, jenomže ti přeživší byli vrženi x tisíců let zpátky vývojově dozadu, na úroveň, která by u nás odpovídala zhruba kromaňonskému člověku. Kromaňonce. Nicméně, tady tito domorodí jedinci, žijící v tlupách, pod zemským povrchem, živící se, teď jsem právě dokončil článek, bude k vidění zítra, myslím, u mě na magazínu. Je tam spousta fotografií z Marťanského povrchu. Jsou tam i dvě nebo tři fotografie jakýchsi plavuní nebo jakýchsi řas, které rostou v místech, kde se sráží alespoň po určitou dobu roku voda na Marsu. Takže on to odpovídá tomu, co ta Laura říká, jo? Že oni se živí prostě nějakou vegetací tam, nějakými cibulkami, které prostě s tou vegetací souvisí, semínky, a živí se takovými nějakými hlodavci, kteří prostě žijí v podzemí. Oni je tam chytají prostě nějakým způsobem. A ty výsadky tady lidí od nás ze Země, které jsou součástí nějakého logistického nebo nějakých logistických aktivit dvou stanic, které by měly být už několik desítek let v provozu na Marsu, v podzemí, samozřejmě podzemních, ale ne moc hluboko, jo, pár desítek metrů podzemí, tak tam z toho vyplývá, že ti domorodci mají nějaký jazyk, kterým se dorozumívají mezi sebou. Nám se tam podařilo ten jazyk rozluštit, protože ty syntaxe, tu logogenezi toho jazyka rozkodovat, protože on není nějak zvlášť složitý. A na základě toho byly ty posádky tam ze Země schopny vstoupit do, byly schopny vstoupit do komunikace. Což nebylo jednoduché, protože ti přeživší marťanští kramaňonci v úvozovce byli velice plaší, vyděšení, jo? A v podstatě trvalo poměrně dlouho, než postupně získali nějakou důvěru a přestali prostě tady před těmi našima prostě tam utíkat a schovávat se. No a na základě té komunikace s nima, vylezlo, nebo prostě vyšlo najevo, nejen to, proč tam k tomu průšvihu došlo, to tady ale nechci s vámi rozebírat, protože to zase je na dlouho, zase by nás to odklonilo, nechci, a to neznamená, že někdy v minulosti, že se k tomu nemůžeme vrátit, jo. Ale hlavně z nich vylezla aktivita určité technologie. A ta je pro nás klíčová. Pro pochopení té Atlantidy. Totiž z nich vylezlo to, že když jakoby zástupci nebo ti, kteří měli potenciál, vhled a možnosti proniknout technologicky do té morfogeneze toho konfliktu, do větších hloubek, tak zjistili, že nemají šanci. Že prostě to nedopadne pro ně dobře. Co znamená, že buď to okamžitě zahynou, anebo zahynou pomalinku. Postupně. Ale konec bude stejný. No a to se samozřejmě mnohým nechtělo. No a ti, kteří měli jakási nějaká výsadní práva, protože to souvisí s tou jejich sociologií a s jakousi geopolitikou té marťanské civilizace, jo, a to tady nechci zase rozebírat, to by bylo na dlouho. No tak, ale určitá část řádově několik desítek tisíc, několik desítek tisíc jedinců se dostalo, nebo jim bylo umožněno použít technologii sarkofágového typu, kdy v podstatě ono to v popisu to trošku připomíná jakýsi sarkofág nebo hibernační vanu, do které oni si prostě lehli, Byla to civilizace humanoidního charakteru, to je potřeba jakoby nutně sdělit. S 96% analogií nebo příbuzností s naším organismem. Omlouvám se, s organismem lidské bytosti, což byla podmínka, jinak by to nefungovalo. A oni o lidské civilizaci přehled měli. A došlo k tomu, že když se uvedlo to zařízení do aktivity, tak zafungovalo jako jakási spirituální centrifuga. Víte, jak funguje normální centrifuga, která se používá třeba v mikrobiologii nebo v chemických laboratořích. Prostě ona vám umožní odseparovat dvě a více látek od sebe. A tento typ centrifugy, on dokázal odseparovat fyzické vědomí, napojené na duchovní vědomí, na vyšší já, od fyzického těla. První fázi. Ve druhé fázi čisté fyzické vědomí propojené na vyšší já adresně přeposlat, nebo chcete-li odbilokovat, jakoby, nebo energetický transport do planetárního ekosystému naší planety. A teď to funguje velice prostě. Jo? Vrána koráně sedá, rovný rovnýho si hledá. A to oni věděli, jak to bude fungovat. Jo? Čili máte tu nějakou ontologickou matici mentálního nastavení, povahové vlastnosti, charakteristiky fyzického vědomí, sociologii a tak dále, charakter myšlení, uvažování té marťanské enklávy. A teď, jakmile došlo k nelokálnímu přenesení do zemského ekosystému, tak vám okamžitě, a to funguje jako by pudově, dalo by se říci, jo, jako by pudově, okamžitě vám ta vědomí dvě, fyzické a spirituální, začnou porovnávat sebe sama s jakoukoliv formou života tady na této na zemské planetě a hledat nejbližšího neboli nejspřízněnějšího adepta. Pomineme vegetaci, pomineme zvířata, samozřejmě, a pak nám tu zůstávají i nějaké civilizační platformy humanoidní. Atlantská, stále fungující lemurská, lokální kultury v té době Tuata Danann například, presaharská, takzvaná presaharská civilizace. A z toho výběru, jako vítěz, vyšlo kolektivní vědomí atlantské. A teď začala zajímavá věc. Ta vymístěná platforma těch marťanských individualit na čisté vědomé úrovni začala fungovat jako diskarnát. Ona obsadila postupně těch několik desítek tisíc, obsadilo několik desítek tisíc žijících Atlantanů, jakoby žijících jedinců atlantské civilizace. Ano. A ve chvíli, kdy k tomuto obsazení došlo, tak započalo interaktivní ovlivňování osobnosti. Jo. No, když by víceméně byla ve hře jedna generace, tak by se nic nestalo. Protože ono by to vymřelo postupně. Atlantian zemře, vědomí atlantské čisté formy se odpojí a tím pádem se musí odpojit i to marťanské, ten marťanský typ vědomí. Jo? Ten, jak by řekl neboštík, jak on se ten přísedlík, jak by řekl, jak se jmenoval, teď mě to úplně vypadlo z hlavy, Pavlíku.
1: Myslíš Míra Zelenka?
0: Jo, nebo Štík Míra. Jo, jak bych řekl přísedlík, jo. Neboli chcete diskarnát, jo. Jenomže, oni byli chytrý. Tady totiž do hry vstoupil takzvaný kaskádový efekt, jo. Pokud ten, který byl obsazen v té nulté generaci, nebo v té první generaci, měl potomstvo, tak většinou potomstvo přežívá své rodiče. A tělo zemřelo rodiče, to fyzické vědomí marťanského charakteru, ano, se jenom přepojilo na následovníka daného rodu. A když těch následovníků bylo několik, to znamená, ten člověk měl 3-4 děti, tak došlo k takzvanému rozštěpení toho vědomí. Čili došlo k obsazení všech dětí. Ale až po úmrtí minimálně jednoho z těch dvou rodičů. Pokud byli obsazeni. A tak ubíhaly stovky a tisíce let. A já se nebojím říct to slovo, infikovaných Atlantianů přibývalo. A postupně se do vědomí začalo stále více otiskávat, v podstatě ontologické principy té marťanské civilizace. Včetně základních charakterových vlastností fungování té marťanské civilizace. Její součástí byla i urbanistika. A tak se najednou v té Atlantidě začaly objevovat pyramidové stavby, které ale svým charakterem ideovým, ano, nepocházejí z kolektivního prostředí, čistého kolektivního prostředí lidských bytostí ze Země. Ale je to otisk, vlastně, objektivní otisk toho marťanského vědomí, víceméně parazitujícího, no, v té spirituální schránce toho či onoho Marťana, Atlantiana. A teď se stává další věc. Ono uteklo 10 000 let. No, vidíte, jaký to mělo plíživý charakter, postupný. A mentalita Atlantianů se stále jaksi podezřelejí a radikálněji militarizace, jo, se militarizuje, tak, se militarizuje. A postupně dochází k kulturnímu rozkolu. V důsledku toho kulturního rozkolu v období někdy nějakých 20 až 22 tisíc let před naším letopočtem odchází z Atlantidy velká skupina myslitelů, kteří prostě, jako zase to zjednoduším, jo, lidově už se na to nemohli dívat. A což byly jakoby, nechci říkat geneticky, ale spirituálně čistí Atlantiani, neinfikovaného charakteru. A pár takových skupin se spojilo a nakonec odešlo z Atlantidy do oblasti Afriky, kde v té době ještě fungovala, ale už byla v podstatě v závěrečné fázi existence presaharské civilizace, která přijala tyto uprchlíky z Atlantidy a víceméně ta presaharská civilizace byla hodně sofistikovaná. Ona to nebyla nijak masivní kultura, ale extrémně duchovní a sofistikovaná. A oni v podstatě, ty presaharci, jsou původními jak to teď přemýšlím, jak to nejlépe popsat. Jsou původními tvůrci, ale ve spojení tady s těmi uprchlíky z Atlantidy, pyramidových staveb v oblasti Afriky. Jo? Ne, to vysvětlím za chvilinku. Tady jde o to, že, jak jsme si řekli, ta pyramidová urbanistika byla vlastně projekcí té martianské inteligence, ale lidé, kteří nebyli infikovaní, čistí Atlantané, a pokud to byl člověk na akademické úrovni, univerzitní úrovni, tak velice rychle oni dokázali vytěžit pozitiva z fungování pyramidových staveb. Čili ten korpus, proč ne? Když to bude sloužit k užitku, bude to užitečné a pozitivní. Když už to tady je, tak proč s tím nepracovat a proč toho nevyužít? Jo? No a proto první pyramidové stavby, které jsou to ty stavby, které se nachází nebo nacházely v oblasti jižního Alžírska a v oblasti Tunisu částečně v oblasti Maroka, tak ty ostatky jsou hluboko pod pískem. Jo? Několik desítek metrů pod povrchem saharské pouště, hluboko, hluboko zasypané, hluboko dole. Ale třeba taková sfinga, na kterou se můžeme dívat i v současné době, tak je bůhví kolikátou kopií původní sfingy, která byla postavena tou presaharskou civilizací. Jo. No a dochází tedy, se vrátím k té atlantské civilizaci, dochází k její devalvaci, dochází v podstatě k rozpadu a k vnitřním rozporům, konfliktům, které rozštěpí původní atlantskou civilizaci na obrovské množství různých frakcí bojujících proti sobě. A tím se dostáváme, postupně se blížíme k velkému kataklizmu, které jako globální destruktivní faktor, hovoříme-li o Atlantidě, dokázalo tu Atlantidu znovu sjednotit. Ano, dokázalo ji znovu sjednotit. Ale jenom proto, aby se zachránila část té atlantské populace. Těsně před velkým kataklizmem se aktivují migrační vlny, migrační větve. A v podstatě všude tam, kam se ty migrační větve dostaly, tak tam záhy dochází k budování pyramidových a obecně chrámových formací, jo? Chrámových struktur. A teď já se vrátím zpátky k tomu Marsu. Na druhé straně toho konfliktu stála na tom Marsu mimozemská civilizace, nebo zástupci mimozemské civilizace, kteří v podstatě v té době neměli na růžích vůbec ustláno, protože oni víceméně figurovali v roli jakýchsi kosmických desperádů. Já to trošku objasním, ale jenom trošku, protože jako to není tady prostor ani čas. Nevím, jestli vám říká, ale asi měl by, něco faktor lyřanských válek. Lyřanských válek. Humanoidní civilizace nebo humanoidní inteligence v této galaxii má svoji prapůvodní domovinu, než se nám tady rozprskla postupně po celé této galaxii a zalidnila desítky tisíc, ne-li stovky tisíc různých planetárních systémů. Jo? Tak má svůj původ v oblasti Lyry. Tam, kde je souhvězdí, tam, kde se nachází na obloze souhvězdí Lyry. Jo? Tak v planetárních systémech tady těchto hvězd máme prazárodky kosmické humanoidních bytostí, tedy i potažmo lidské bytosti, když s lidmi na této planetě to je ještě trošku jako složitější. Jo? To je v podstatě takový bizár určitý, ale do toho nechci zabředávat, protože ono je to extrémně zajímavé téma, ale zase by nám to žralo strašně času, tak se prosím vám zpětně omlouvám. No a v jisté době, před už několika miliardami let, humanoidní civilizace v Lyře začaly čelit jistému typu nebo druhu zkoušky. Prostě problém. Jedna část těch civilizací, jedna skupina, měla nějakou svoji ideu, jak spolupracovat mezi sebou. Protože pochopitelně, když spolupracujete, tak vám to přináší bonusy. Převažují prostě bonusy. A ta evoluce tu spolupráci prostě potřebuje. Oni, tady ta skupina lyřanských civilizací to dobře chápala. Ale pak tu byla druhá menší skupina, kteří si postavili hlavu a tohle cestou jim nechtěli, protože z nějakých jistých důvodů v jejich ideologii převažovala konkurence. Solitérnost a konkurence. Individualismus a konkurence. Individualismus a konkurence. Takže ta větší skupina, když se nedokázaly ty dvě skupiny vzájemně domluvit, tak ta šla svým směrem, uzavřela spolupracující svazek s několika desítkami jiných lyřanských civilizací. No a teď samozřejmě fungovaly jako takový jeden koherentní celek. Ale jako jeden koherentní celek pochopitelně mnohem masivněji nasávali určité potřeby. Což ta menší skupina vnímala, že to je na úkor jejich vlastním zájmům. No a tady toto napětí potom přerostlo v to, co nazýváme lyřanské války. Ty lyřanské války trvaly poměrně dost dlouhou dobu. Ale pro nás je důležité, že vítězem byla ta větší skupina spolupracujících svazků civilizací. A ty, kteří prohráli, tak to byli ty solisti, to byli ty individualisti, kteří jako prohrávající strana oni dostali, nechci říkat ultimátum, ale jasný pokyn k tomu, aby opustili zónu lyřanských planetárních jako slunečních systémů. A od té větší skupiny dostali jako výdatný energetický a logistickou výraznou energetickou a logistickou podporu. včetně samozřejmě kosmické technologie. A tak se z té menší skupiny stali jacísi desperádi, kteří prostě opustili tu lyžanskou enklávu, začali se potulovat oni se roztříštili samozřejmě a po skupinkách, které čítali zhruba několik desítek

specifické typologie humanoidů. Jo? My lidé, nebo tady lidé na této planetě, jsou jedním z typů humanoida. Ale existují i jiný typy humanoidů. Jo? Apollo humanoidů. Já tady třeba, to bych, no vlastně já vám to neukážu, no. Bohužel, tak jsem vám chtěl ukázat ještě ty jiné polotypy, ale to je jedno, není to důležité, nebo podstatné pro ty naše informace. No a jedna skupina těch desperádů se dostala do naší sluneční soustavy. Jo. A záhy zjistila, že tu jsou dvě obývané planety. Dvě. Země a Mars. Tato hypotéza je vázaná na masivní ideu, jak už jsem upozorňoval, která říká, že planeta mezi Marsem a Jupiterem, která explodovala, tak explodovala mnohem dříve, než v rámci velkého kataklizmu. Čili v této chvíli už mezi Marsem a Jupiterem je zóna asteroidů, pásmo asteroidů, v této tezi, v této hypotézi. Záhy těto desperádi zjistili, že mohou fungovat na obou dvou, na jedné i druhé planetě. Ekosystém té jedné i druhé planety, Marsu i Země, byl pro ně odpovídající. Byli to humanoidi a v podstatě ty fyzikální podmínky byly podobné. Jenomže s tím rozdílem, že, jak bych to řekl, sofistikovanost, vnitřní síla a schopnost vytvářet sofistikovaný odpor u civilizací na Zemi byl mnohem vyšší než u té civilizace na Marsu. Takže pochopitelně, zase lidově, jo, řečeno, si řekli, tak máme-li někoho přepadnout, tak rozhodně nebudeme přepadávat tady tyhle ty na té Zemi, ale přepadneme prostě tady ty na tom Marsu. Tady máme mnohem větší šance, že prostě ten konflikt vyhrajeme. No jenomže to nebylo zase tak úplně jednoduché. No. Protože oni vyvolali ten konflikt. Marťani v uvozovce se bránili a bránili se velice dobře. A tak, jak šel čas, tak se postupně ten konflikt začal ku podivu převažovat na více vítězící stranu u těch Marťanů. No a v této fázi, v této chvíli, tady tito desperádi se prostě rozhodli pro fatální finále. No, když se na ten Mars nejsme schopni dostat, ano, tak prostě tu civilizaci zlikvidujeme takovým způsobem, i budeme muset zlikvidovat, že zlikvidujeme i celý ekosystém ty planety. Sice ta planeta bude neobyvatelná i pro nás, ale prostě z pomsty, zemsty, tu civilizaci zničíme. A tak se taky stalo. Na začátku tohohle konfliktu na straně desperádů bylo něco přes 35 tisíc jedinců. Ve chvíli, kdy zbombardovali povrch Marsu, jich bylo něco kolem 15 až 18 tisíc zůstalo. Zbytek byly oběti toho válečného konfliktu. A ti, kteří přežili, se

0: výrazně poškozenými plavidly, věděli, že prostě nemají šanci odletět někam pryč mimo tuhle slunční soustavu do vesmíru, protože by v podstatě nepřežili. Prostě měli poškozené lodě, měli jako prostě, nefungovalo jim to. A nikde jinde, na této, teď už nikde jinde, v této slunční soustavě nebylo možné nějakým způsobem vegetit, než na Zemi. No jo, ale nemohl ten zbytek pardon, tu naši planetu vzít útokem. No, takže jediné, co bylo možné, tak se domluvit. Ve chvíli, kdy na objektivně neviditelné úrovni docházelo k masivnímu bilokačnímu transportu fyzických vědomí desítek tisíc Marťanů s využitím té své technologie, velice zvláštní, započaly intenzivní rozhovory, intenzivní jednání pre-adamiti s zástupci atlantské a lemurské civilizace. A lemuřani, ty se k tomu postavili hned negativně od samého začátku. A Atlantiani, ty jako chtěli z toho něco vytěžit. Takže nakonec to dopadlo tak, že vy prostě nám dáte, nebo poskytnete to útočiště a my vám poskytneme veškerý technologický širokospektrální jaksi park, neb ty plavidla kosmická už potřeba nebudeme. No. No a tady k tomuto dochází někdy kolem roku, nebo v období 31 až 32 tisíc před naším letopočtem. V podstatě v době slunečního záblesku a v době vyhlazení té atlantské civilizace. Ano. No a místem, kde teda tito desperádi mohli vegetit, je dnešní Antarktida. Tam jim bylo umožněno tedy přistát a vegetit. Dohoda byla domluvena a byla také uskutečněna a naplněna. A pre-adamité rovná se tyto desperádi. No. Humanoidi s velmi vysokým masivním vzrůstem o výšce přes 3,5 metru s třemi očima, s třema očima. S dvěma klasickýma a jedním větším okem uprostřed čela. Tady. No a tady víceméně začíná geneze pre-adamitů na planetě Zemi se všemi těmi následnými genetickými aspekty a křížením z humanoidy a tak dále a tak dále, ale to tady nemá smysl teď rozebírat, protože by nás to zase odvádělo od té naší původní myšlenky, od té naší původní teze. A to je Antarktida, kterou rozebíráme v podstatě po všech stránkách. Tímto jsme tedy vyčerpali tři platformy zabývající se osídlením, respektive potenciálním obyvatelstvem v předkataklizmatickém období na území dnešní Antarktidy. Tak, Pavlíku.
1: No. A to jsme tam nepoužili ani žádný jiný obrázek než první.
0: No, právě. tak si to ponecháme na zítřek. Na zítřek, na příští týden. Protože já už opravdu jako mám problém s mluvením.
1: Aha. A já doufal, že to dotáhneš ještě 20 minut, aspoň, že dotáhneš. Jsem doufal skrytě.
0: To jedině, že by byla nějaká otázka nebo dotaz, protože už se ani nepamatuju, kdy tady proběhla nějaká otázka.
1: On někdo volal.
0: Je historie dávno minula.
1: On někdo volal z té Kanady, ale já nevím, jestli něco chtěl nebo ne, tak jsem říkal, ať zavolá, když tak až déle. No tak nevím, no tak možná, že někdo zavolá, tak zkusíme se takhle říct číslo 608 12 14 19. Kdyby chtěl někdo zavolat, tak určitě můžete. A to nejlépe i hned, aby Jarda ještě vám stačil odpovědět. Protože jinak budeme muset asi to skončit, protože Jarda je indisponován, jak říkal. Tak zkuste se Jardy na něco zeptat, někdo zavolat a uvidíme. Ono to má samozřejmě chvilku zpoždění, než se to ty lidi dozví a než zavolají, takže to chvilku trvá, Jardo. Tak prosím tě, ještě chvíli vydrž, kdyby někdo zavolal 608 12 14 19.
0: No, oni třeba z té oblasti Liry pochází feliniáni, kočkové polohumanoidní entity, bytosti, které v historických a prehistorických dobách byly velice aktivní na naší planetě. A já teď právě, protože jeden z prvních seriálů, který v produkci TV Gaia v Americe se mnou poběží, který budu moderovat, tak budou mimozemské civilizace, analýzy různých mimozemských civilizací. A tam někde na začátku, mezi prvními třemi, čtyřmi epizodami, budou právě tady tito feliniáni. No, ty kočkové entity.
1: Jo. Jako, který vypadají jako kočky, jo? Teda takhle asi kočkové.
0: No, oni nevypadají jako kočky, no, vypadají jako kočky, ale prostě já bohužel, že nemůžu tady interaktivně ukázat nějaké vyobrazení jejich, ale to prostě tak je, no, tak to je jedno.
1: Tak pro zajímavost, když řekneš kočkové, tak ten byl známý rod komediantů, ne? Kočkové se vždycky říkalo. Tak.
0: Jo, takhle kočkové.
1: Tak mi to úplně napadlo, že by tady měli nějaký předky.
0: Aha,
1: kočkové.
0: Jo, tak to ne. Tam, ne. To ne.
1: Dobře. No tak nikdo nevolá zatím, no tak já nevím, jestli teda opravdu nikdo nechce zavolat, nebo ještě chvilku počkáme, anebo jestli ještě trošku. Ale teď to vypadá, že někdo volá, tak já to hned vezmu. Uvidíme. Haló. Moment ještě. Haló?
2: Haló?
1: No, kdo pak volá, prosím?
2: Tady je, zase jsem tady já, Vláďa, Lavřík, jsem volal 10 minut. Je tomu a musím čekat, takže jsem akorát chtěl zavolat já, tak jestli to mám, jestli...
1: No, tak jestli volám já, tak je to průšvih, tak to já nemůžu. Tak položte a zavolejte vy, jo. Já jsem to asi zmáčkal, to zavolal vám. Tak teď jsem si zavolal do Kanady, tak to mi bude stát aspoň 100. To se mi povedlo. To se mi povedlo, možná, že cena hovoru 60 korun, no, tak dobrý, no, tak teď to tady naskočilo už, tak to se mi povedlo teda, no. To jsem si vydělal teďko. Říkají, že to volá zpátky.
0: To by to zobrazuje cenu hovoru, jo?
1: No skočilo tady cenu hovoru rovnou. Když je to takhle do zahraničí. Mm-hmm. 60 korun. Kurňa práce. Hele, za pár vteřin. A je to, no. Do Kanady. On to má z Kanady asi zadarmo, nebo já nevím. Tak uvidíme, jestli zavolá ještě. Teda jo, už volá. Tak jo, tak teďko už to snad bude v pořádku. Mm-hmm. Tak, haló.
2: No já nevím, proč jste volal vy.
1: No, zmáčil jsem to nějak a ono se zavolalo a Představte si to, že mi to ukázalo hned za 60 korun, ale tak, to je paráda.
2: No, to je právě ta technika, no, no. To je ono.
1: A vy to nemáte nějak drahý, nebo vy to máte zadarma? Nebo?
2: Já platím, teď mám plán, takzvaný, to je něco jak, jak se to říkalo, paušál.
1: Ano, ano, ano, no to já taky, ale stejně, když volám do zahraničí, tak to je, co stojí.
2: Špatně vás slyším.
1: Ano, on tady do toho zakašlal, tak bohužel, teď už je to lepší, předpokládám.
2: Vy mě slyšíte, OK, dobře?
1: Ano, ano, ano.
2: Tak jo, takže já mám ten paušál $76 na měsíc a já mám 1000 minut do České republiky.
1: No, tak vidíte to, tak to je krásný.
2: Takže to je něco 14,5 hodiny nebo tak nějak.
1: No, dobře.
2: No, takže já vás...
1: Takže jste ve vysílání a můžete se Jardy ptát případně na něco, jestli chcete, protože...
2: Dobře, no.
1: Protože jinak jako se mnou není o čem bavit, takže... Dejte se Jardy, jestli máte k němu otázku nějakou.
2: Já bych si rád povíkal s každým svým, tak proč vás znám už podle hlasu. Takže já musím se připravit na otázky, jak se jmenuje ten pan, potřeboval by slivovicu jednu, kašle nějak, no.
1: Je takhle, Jarda Chvátal, no, který mu voláte samozřejmě.
2: No.
1: Slivovicu, okay, Jardo, máš tam slivovicu po ruce?
0: Mám doma asi 10 litrů slivovice.
1: Tak to můžeš kašlat, no, ještě dlouho.
2: Tak si pane Jardo, dejte jednu, no, aby to vám přejde, to chraptění. No. Ale to je... No, já třeba takový velký vůz. No. Co krásně vidět na tady obozu, tak jak všude jinde a my vidíme, kolik je hvězd, 7 nebo kolik, ale to není pravda. Já si pamatuju, že ze školy nebo co, že je hvězd daleko víc. Takže a jedna z nich byla vidět tam, co ne, byla vidět na konci toho oje nebo tak nějak a má jméno dokonce.
1: Tak dejte, ono s tím velkým vozem je to trochu komplikovanější, a to určitě ví taky. Velký vůz je součástí Velké medvědice. Ano, a vy patrně mluvíte o té Velké medvědici, která má skutečně mnohem víc hvězd, ale ten velký vůz je určitá část, jenom která je dobře vidět. Ano, Jardo, říkám to správně, nebo ne?
0: No, jo, říkáš to správně, no.
1: Teď asi tak. Jestli byla otázka tady k tomu.
2: Takže teď...
0: No, ale těch hvězd samozřejmě v tom velkým vozu je víc, jako jo. Nejen těch 7, jo. Těch 7 je v podstatě nejjasnějších.
1: Ano, přesně tak je to. Dobrá.
0: No, a celkově tedy, jako když to vezmeme i s tou velkou medvědicí dohromady, tak pokud si pamatuju, tak je to něco mezi 100 až 130 hvězdami, jo? Které lze očima rozpoznat na obloze, jenom očima, jo? To znamená, nepočítám do toho hvězdy, které prostě, na kterých potřebuješ daleko let, jo? Aby si viděl. Takže jenom opticky rozpoznatelné o hvězdy, o různé svítivosti ve Velké medvědici, tak to se pohybuje něco mezi 100 až 130 hvězdami.
2: Takže ty viditelné hvězdy, které tvoří ten obrys toho velkého vozu, mají jména. To jsem taky byl, to už taky nevím, ale to je jedno. Ale tam...
0: No, ty jména jsou Dubhe, to je alfa velkého vozu. Dubhe, Merak, Fegda, Megres, Aliot, Vizar a Alkaid.
1: No, tak to nevím ani jedno, že se tak jmenuje. Dobře, tak to je super. No, slyšíte to. Tak Jarda to zná všechno. Halo?
2: Ale na jedné té hvězdě, když byla když někdo to pozoroval dlouhým okem, jo. Vím, že se říkalo, že ti Arabové, nebo kdo to byli, že si na tom Arkoru, jo, že si ověřovali jako zrak.
0: Mizar. To je dvojhvězda velkého vozu Alcoid Mizar. Mm-hmm. Mizar. Alcoid. To je ta dvojhvězda.
2: To je ona.
0: V oji velkého vozu.
2: Dobře, jo. To jsem si pamatoval, takže jsem to chtěl. No a jinak budu poslouchat zase já. A dneska jsem navázal z Dejavu studiem.
1: No ale to je úplně jiné autonomní studio, čili s tím Jarda vůbec nemá nic společného a nic o tom určitě neví, takže konkrétně nějakou otázku si máte na Jardu, abychom to tady nějak...
2: No dobře, už nemám žádnou, no, tak si myslím, že řeknu něco extra, ale vidět, že není zájem, takže jo, tak se opatrujte.
1: To není o zájmu, to je o tom, že Jarda o tom nic neví.
2: No ne, já jsem si myslel, že já mám zájem, když volám na váš station, že prostě se dovím něco víc, jo, ale to se musím připravit, protože já jsem obyčejný laik.
1: Připravte si příště otázky a bude to úplně o něčem jiném, jo? Takže fajn, děkujeme moc za zavolání, ale musíme... děkujeme, nashledanou.
2: Výborně, naslyšel, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak. A co je, Pavlíku, to Deja Vu studio, prosím tě, když už tady...
1: To je studio Deja Vu, který zase má nějaké jiné témata a podobně, ano. To taky
0: jo, ale to je jako pod SVCS, jo?
1: Ano, samozřejmě. Autonomní studio pod SVCS, který se jmenuje Studio Deja Vu. Vysílá většinou ve čtvrtek, no a má tam takové téma. Zase úplně něco jiného, no. Ale to je dobře, má to tak být. Dobrá.
0: Jasně.
1: Tak jo, Jardo, tak co s tím uděláme teďko? Jiná otázka tu asi
0: není. Já už bych to ukončil pro dnešek, takže já se loučím a přeju všem hezký zbytek večera a noci a zase za týden.
1: Tak jo, tak děkujeme moc, Jardo. Nevadí, já to nebudu nějak protahovat, protože to by to tematicky potom, když bych něco spustil já, tak by to nesedělo do toho pořadu, takže tam nebudu nic, já tam zkusím pustit pár písniček, abychom to dotáhli do té 11. hodiny a potom samozřejmě dáme prostor dalšímu studiu. Jardo, moc děkuji, zkus se vykurírovat nějak, máš tam textilový zvost, tak to zkus nějak vykurírovat a nějak to přepít, ten moribundus.
0: No, tak tohle cestou nepůjdu teda, ale jako děkuji jako za inspiraci.
1: Nevím, jak jinak tě pomoci, no, tak asi, pohodě. Asi to půjde jinak tak.
0: To bude dobré.
1: Tak, dobrá, jo. Díky, měj se moc krásně. Ahoj. Tak, vida. Takže to máme tak trochu za sebou. No, já to ještě do toho zakašle, tak jo, už se odpojil, v pořádku. Tak já nevím, vážení, opravdu já nevím, co dál bych tady povídal, protože já zdaleka nemám ty znalosti jako Jarda a nemám k tomu opravdu vůbec co říci, samozřejmě, takže já vám tam možná pustím krásné písničky ještě, které se velmi líbily všem. A to bylo od Carlose Santány a Majka Knoplera, který opravdu jsou úžasný. Musíme to nějak vyplnit, ten pořad, a tematicky to nejde, takže radši takto to zvládneme. A nebo kdybyste zavolali a na něco se zeptali úplně mimo tématu, nevím. Nicméně já ten pořad takhle ukončím a pustíme tam ty písničky. Tak. Ano, tady je vypnuto nahrávání. Ano. A teď už pojedeme nějaký normální režim. Mě to trochu zaskočilo, jsem opravdu věřil, že ten Jarda to vydrží, jako vždycky, on vždycky kolikrát říkal, že to nevydrží a vydržel to vždycky. A najednou, jako na potvoru, to nějak nevydržel, čili co já s tím udělám? Co já s tím udělám? No, pustím tam tu písničku, tak jo.

Já do toho vstoupím ještě, protože bude následovat totiž kalendárium, ano. A to znamená, že si to poslechnete. Ale teď nevím, kdyby kolega z pražského studia chtěl to pustit dříve, tak bych samozřejmě mu to předal, ale on asi ještě není na příjmu, takže si to ještě asi nepřevezme. Takže já to zahraju takto, ale jakmile to skončí, tak bude kalendárium 178 věnované 81. narozeninám amerického písničkáře Dona McLeana, mimo jiné autora písně Vincent o malíři Van Goghovi. Takže počkejte si.

0: Se poi vuoi me, dagliene.
1: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 178 věnovaného Donu McLeanovi, americkému písničkáři, u příležitosti jeho 81. narozenin. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: person that people see on stage, and I've been doing this for more than 40 years now, is really an invention, a creation. And I fuse old-fashioned.
1: Ta osoba, kterou vidíte na pódiu, je vlastně takové mé druhé já. A už tak vystupuji po 40 let, vlastně spojuji i různé hudební styly, rock and roll, bluegrass nebo tradicionál. A někteří lidé mi říkají, že jsem se utopil v padesátkách a svým způsobem mají pravdu. A kdyby jen léta 50. Don McLean se často inspiroval a například tuhle píseň s názvem Wonderful Baby věnoval hrdinovi 30. a 40. let Fredu Astaireovi.

Dan McLean měl ten dar, že do zdánlivě neškodné jednoduché písničky vložil moudrost, kterou jsou minstrelové občas obdařeni, například, že v životě těžko odlišíme začátek od konce a že dokud žijeme, tak pravdu nikdy nepoznáme. Ostatně sám komik, tanečník, zpěvák Fred Astaire, kterému byla písnička věnována, jak jsme zmínili, si ji oblíbil, zamiloval a naspíval. A dokonce i u nás Pavel Bobek pod názvem Nádherná krásko. Ale zpět k našemu americkému trubadurovi.

0: Music was like the sun in the sky. Everything else belonged to a shell. Muzika byla pro mě sluncem na obloze a nic jiného mě nezajímalo. A škola už vůbec ne. Táta byl ze mě zoufalý.
1: Not interested in anything but music, and this is the last thing in the world he ever wanted.

0: Dáme Clean, jehož předkové měli skotské a italské kořeny, se narodil ve městě New Rochelle ve státě New York, byl ovlivněn hlavně Frankem Sinatrou a Buddy Hollym, zamiloval si Pete Seegera a skupinu The Weavers, již v 50. letech zkamarádil se s nimi a s Petem Seegerem potom často společně hráli na různých, jak se říká v Americe, gatherings,
1: anebo hutnanis.
0: Třeba na řece Hudson, kde jednou, zrovna když to natáčela televize, Dan zpíval humornou písničku o papeži, načež z nebes se ozvalo zahřmění.
2: I used to sing this little song about the Pope. Well, it was actually called Color TV Blues. And when I got to that little joke about the Pope.
3: Now did you read the encyclical written by the Pope saying folks with private property just got no hope. They're rich, ain't.
2: And suddenly thunder goes off. And the audience thought it was this hilarious.
3: Now I ain't saying that the Pope was wrong, but he can easily afford to sing that song. God is wreaking his wrath on me. And if you'd like to call him up when you need some dough, his number's at Conspiri 220. Stay where you are. We're gonna fight back with song. Yee-hoo! Don't move.
2: People saw the show on TV. Not just in the Hudson Valley area, but in Florida, Boston, Chicago, Los Angeles. And I was discovered.
0: Písnička byla narážkou na církev, speciálně v Americe, kdy evangeličtí kazatelé rýžovali tisíce a miliony, a jak se v praví písničce, když potřebujete trochu vydělat, stačí se pomodlit a zavolat číslo na telefonu Spirit 220. A ledva toto v písni zaznělo, ozval se hrom a spustil se liák a skutečnost, že na místě zrovna byla televize, která potom přenos vysílala v celé Americe, stal se Dan McLean přes noc slavným. A to pro něj bylo zároveň povzbuzením ke skládání nových písní a nejen balad. Tak vzniklo například Boogie, které bylo patřičným formátem pro refrén, který zněl It takes a great big man to win a great big fight. Vezme to velkého člověka, aby vyhrál velký boj.

Díky talentu a tvrdé práci si Don McLean brzy vybudoval pozici, jakou měl třeba Paul Simon, Jim Croce, Johnny Mitchell, Gordon Lightfoot nebo Anglii Donovan. A jednou si ho přišla poslechnout zpěvačka Lori Lieberman a McLeanův zpěv ji tak okouzlil, že o něm napsala tuto písničku, kterou později proslavila Roberta Fleck.

Don McLean vydal přes 20 desek, dostal se do síně slávy, jeho písnička American Pie se stala národním pokladem kongresové knihovně. Mezi jeho dvě nejznámější skladby patřil již zmíněný American Pie a písnička Starry Starry Night s podtitulem Vincent, jelikož popisovala život a rozpoložení malíře Vincenta van Gogha. Tuhle písničku miloval rapper Tupac Shakur. Často se o ní zmiňoval a jeho maminka potom prosadila, aby mu ji zahráli na pohřbu. Sorry.

Nejslavnější skladba Dona McLeana a možná jedna z nejslavnějších vůbec, The American Pie, americký koláč, začíná smutkem z předčasné smrti Donova hrdiny Buddy Hollyho, jenž tragicky zemřel pádem letadla. A to byl den, kdy zemřela hudba. The day the music died. A posléze se tematicky rozšiřuje a v epickém duchu slovo po slově, řádku po řádce, popisuje vývoj a změny v Americe v průběhu 50., 60. a 70. let. Tam najdeme Dylana, Jamesa Deana, Janis Joplin, Kennedyho, Meredith Monka, zavražděného na festivalu v Altamontu. Tři osoby, které McLean obdivoval nejvíce, otce, syna a ducha svatého, kteří ale ujeli posledním vlakem na západním pobřeží. Ano, i tato skladba má apokalyptický nádech. Oblíbila si ji též Madonna. A přestože Don McLean, jenž prodal více než 50 milionů desek, asi nedostatkem keše netrpěl, i tak tantiemi za její verzi vydali určitě navíc než na dvojité máslo na chleba, jestli mu přinesli štěstí. Tam ponecháme otazník. Hello?

Co dodat? Kdysi Dan McLean učil svého syna hrát na banjo. Dneska se těší přízni o 48 let mladší Kanaďance jménem Paris. Kdysi ho inspiroval levicově založený Pete Seeger. Dnes přijímá rozhovory u Tuckera Carlsona. A když John Fogerty z Creedence Clearwater Revival věnoval svoji píseň hnutí Black Lives Matter, tak Don McLean napsal baladu pro George Floyda. A zatímco Johnovi jeho fanoušci skládali pocty, McLeana jednomyslně skritizovali, že se na samém konci kariéry podvolil systému. Když přišla deprese, tak Dana vyléčili koně, které miloval, které choval, a Dona McLeana jste nikdy neviděli v teniskách. Jak sám zpívá v písničce, je těžké rozeznat, co končí a co začíná. Ale kalendárium číslo 178 právě končí a od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.

kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: CS. Projekt internetového svobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všechny posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
1: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná. A myslím, že otázku tam doposlal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický. A rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany, a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanů České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě, v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalosti konkrétní problematiky, což je taky dost především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky, a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, že mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí, bezúhonných, skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde, to znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3, a když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což,
1: no já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdílení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce, a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za huby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, sněvel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Je pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: no,
0: u vás?
1: No tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STAN, STAN, ODS a vůbec těm deshnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se dává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si vzpomenu, Zvěrtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor, takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehříší se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, já bych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě je dneska, za první to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že o toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobu Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají tohle toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtět ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduji do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smí, by nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dob minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mě další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené, vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono, polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Jo, demokracie to je slovo prostě normálně zprosté, protože tam neexistuje. Já vždycky říkám demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, anebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
1: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let sahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdílela její rozhovor z Pirátské pravdy. Já se vyjadřuji Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednosti dávat kvantum, to dokonce v pátému v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, jako je tendenční. Mně se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu, když tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod jakou, prostě pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou, protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie, v rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje a existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že od dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích a kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo, protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelské.

0: prezidenta, kde to jsme? Trump vletí do Iránu, kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu, mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámský hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ti lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo, a to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lisková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků, jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mě akorát padá na hlavu, jo, ale jako... Tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
1: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožil Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z podia, nebo dnes, jako v posledních dnech z podia OSN, většině hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav. A když už třeba je porodnost, proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
0: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme, krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle
1: To zase bych neřekla tak úplně, já bych to neřekla třeba až tak úplně,

0: úplně natvrdo, protože kluk, který je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina, je kam směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale ne vždycky, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v obchodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je, to bylo 18, 19 až 22, jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu, prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně, myšlenkou je, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
1: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny. Do jednoho absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich. Všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat. Pádně ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor. Protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, abych kutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby být otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
1: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují, jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, ať si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně

0: jestli to prostě bere, a že je to jenom další životní zkouška. A to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc. A mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a nebudu břímu.
1: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych s něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám. Pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
1: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše, dobrý večer, paní Lisková. Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy.

0: znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 km do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda, a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí, a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žít tady celý život a chci tady žít celý život. A proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
1: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně té zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň té zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem ho ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
1: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči, a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel, takže takto, no.
1: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně, jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, a dneska to už není takový problém, protože dneska letí k tomu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No, to je pravda.
2: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a jo, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by jít otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud to není to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zaším hledy peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ty ti mají přece plnit Hippokratovu přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hřib, že?
0: No tak to už asi no comment, no.
2: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze, jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané, co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému. Jo? Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života. Ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
2: Žádné, no protože...
0: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v činnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozvaně vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba přijít. Teda čím dál tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
2: Ono, víte, bylo ono, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že? Nakonec se vzdal toho roucha. Láternického a našel si nějakou slečnu, dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Jo? Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákov. Ale on ne. On ne, on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně statisícové apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil je studeto německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala, a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím k tomu, připravím k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá a já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. Protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
1: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě, o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, víc si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, mi napsali ty děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jaký jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním musí pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ten Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z barák, ženu podříznou, zabijou. Vy jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
1: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
2: Účelová hra. Takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového troubí 30-letého, i těch všech dokola pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě tyhle ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, že? Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si bude vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým, svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky, dneska, dnes a denně, že jo. Ale říkám, jsou takoví, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní, nebo nezmění, tak pardon, málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč. A tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit. A situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli, akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodeď by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo, a to je ta, co chodí s kosou, no. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě. Tato demokracie řekne, máš se 4 dny, tak jdeme.
1: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych neztratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité, protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění. A oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč. Ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se se mnou nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normální obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a bych se nechci stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i své pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu, abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
2: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví, a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do ty prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny zadarmigo, kterou mě taky ten senát a tohle toto platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takového, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. On říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat. Jo. A tak to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že jo, mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinak politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech ne, a tím to pro nás končí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě bližší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen. A vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměl důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky, co třeba vyjde, pokud neberu Fialovci a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na toho systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
2: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivovaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výlet mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních. Všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký, je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou. A tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanská, zastupitel Blanská, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom, podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy. A to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, všichni obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva. Jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásí lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, aby mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
1: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká, jo. Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2, 3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte, jo. Takže já si to myslím, tady toto taky, ano.
1: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo? Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími. Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co k tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zase uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se hnutí, to je úroveň pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. To, aby se to stalo, abychom toho docílili.
1: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky. A výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou.
2: Bohužel
1: a my po každé naletíme.
2: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše, protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu židli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo, že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně, jako to jsou jednoduchý počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No a jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějaký byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
0: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují můj svým dětem, tím dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit, chtít různou identitou a podobně a různými dalšími kroky. A v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne, ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
2: To je naprosto, naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
1: No a možná jednu statečnou právě máme.
2: No třeba.
1: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu, jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
0: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov i Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem proruská, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoc si primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a my si mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nejde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami. A v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta

0: válkám. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
1: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct, že ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku místu v restauraci U Hučky. Takže 30. 9. Frýdek místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
1: Hezká pozvánka, Olda.
2: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu, to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu Zelenou na rovinu.
1: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách. A samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: že mám někdy být pomalá. Že to jako
1: přesně opravdu... tak. Chceš je toho stíhat více? To říkal jeden můj kamarád, to říkal. Chceš je toho stíhat více? Zpomal.
0: Ano, ano, to říkali mi něco podobného. Říkali, vy furt něco chcete, no tak prostě hold, teda se...
1: Takže ani už to točí, jenom ti to říkám, já bys to viděla. Ano. Ach. Přátelé, fanoušci, kritici, vítejte zde na tomto dnešním vysílání s mým vzácným hostem. Dnes máme ve studiu totiž člověka, se kterým jsem kdysi natočil celou řadu rozhovorů a potom přišlo čtyřleté ticho. A za ty 4 roky se toho stalo tolik, že bychom o tom mohli mluvit celé hodiny, ale jedna věc se změnila zásadně. Jana Zvěrtek-Hampová se stala senátorkou České republiky, vy jste u toho byli. A tohleto období trvá dodnes. Já jsem dnes proto zvědavý, především na to, co se během těch 4 let stalo s Janou samotnou. I po té lidské stránce. Jaké to je, když se člověk, který dlouhá léta komentoval fungování státu, najednou stane jeho součástí? Co zjistí za dveřmi, které byly dříve zavřené? Kolik musí obětovat ze svého soukromí? Kolik kompromisů musí udělat a dokáže vůbec zůstat tím člověkem, kterým byl před vstupem do politiky? Dnes se nebudeme vyhýbat ani nepříjemným otázkám, Jani, protože vím, že některá témata třeba diváci ani neví, čím si procházela, co si zažila. Budeme se bavit o Senátu, odpovědnosti, politických rozhodnutích, kritice i o věcech, které se do veřejných vystoupení obvykle třeba nevejdou nebo v rámci rychlých rozhovorů Jani si nedostala prostor. Vítej, já ti chci moc poděkovat lidsky i pracovně, že jsi udělala čas, protože tento rozhovor natáčíme v den, kdyby si mohla mít volno, takže moc ti za to děkuju. A vítej po 4 letech zpátky. Začnu otázkou, na kterou možná nebude vůbec jednoduché ani odpovědět, ale ještě předtím mi dovol informovat diváky. Diváci, prosíme vás, koukněte do odkazu. Jana za to období vydala některé knihy, některé publikace, můžete si je pořídit. Dole máte odkazy, nemusíte hledat. Sledujte také Janu na sociálních sítích. Jani, ty máš obrovský Facebook, který je velmi úspěšný, takže můžete se přidat, pokud ještě nesledujete. No a zároveň, pokud byste si přáli a líbí se vám tyto relace, tak vám děkuju za vaši podporu. Jsme ty celé roky ani stále nezávislí, nemáme žádné sponzory, velké korporace. Ty znáš můj vztah k tomu z té doby, takže to se stále drží a zůstává stejné, aby jsme mohli být nezávislí. Takže vám děkuju, milí diváci, že tak činíte v rámci svých možností. Tady máte QR kód, v popisku případně se můžete stát členy YouTube kanálu a vidět premiéry předtím, než je odvysílám veřejně. Děkuju vám za vaši přízeň. Jsou tam i možné cesty do světa za mnou. Koukněte. Těším se na vás, ať už na poušti nebo v Indii. A děkujeme vám především a to oba, já i Jana Zvěrtek-Hampová, vám děkujeme za sdílení tohoto rozhovoru. Já vím, že mnozí z vás, fanoušci a diváci, jste mě psali 4 roky, nominovali jste Janu. Ale opravdu to nevycházelo z různých důvodů, i z těch důvodů, že já jsem byl ve světě značnou část, Jana třeba mohla, a takže jsme se nesetkali. A teďka je to tady. Budu rád, když budete sdílet, když nasdílíte tento rozhovor, protože spoustu fanoušků se stále ptá. Děkujeme, že sdílíte. Jani, tobě ještě jednou velké díky. Ahoj.
0: Ahoj. Já bych chtěla všechny pozdravit, protože s mnohými z vás jsem v kontaktu tak, jak tak. No a to, že nám Tomáš ujel do Indie, já jsem říkala, že si mám poletět za ním, abychom si popovídali, že jsme se míjeli nějakou dobu. Potom jsem já chvilku nemohla, že jsem se trošku dávala dokopy po zdravotní stránce, že co ještě nového, mimo to, že jsem se tedy stala senátorkou, tak je důležitější, že mě uhodila 60. Já už jsem zdravá 60. A lékaři mi taky řekli, trošku holka na sebe musíš dbát, takže jsem o to začala dbát. No a do toho přišlo opravdu to senátorství, takže já jsem nejenom advokátkou, že to nás spojilo kdysi dávno, že jsme bránili lidská práva za doby covidu. Stala jsem se senátorkou, takže mám dvě práce, mám prostě spoustu činností, takže jsem se v tom chvilku hledala, nacházela, že pořád jsem nechtěla zklamat svoje klienty, takže pořád pro ně pracuji, takže jsem o víkendu byla advokátkou, přes týden jsem byla senátorkou, hledala jsem prostor, abych někde si odpočinula a tak dále, takže prostě a najednou jsou 3-4 roky pryč, to je šílené. Takže tak, no, jinak jsem ráda, že se vidíme, protože mě to připadá jako včera teda, jako jo, že fakt jsme těch rozhovorů dělali mnoho a snažili jsme se dávat lidem spoustu rad. Dodnes mě zastavují v obchodech a vzpomínají na naše rozhovory, tak jsem říkala, už musíme. Takže jsem si ten čas vyloženě našla, udělala jsem si ten čas a tak se tady dnes vidíme a paráda, takže jsem tomu ráda. Cítím se šťastná, tak bych to řekla.
1: Díky za ten úvod a jsem taky moc rád, taky se mě lidi ptají. Diváci, pokud byste chtěli kouknout na ty staré rozhovory, opravdu jsme natáčeli hodně s různým právním poradenstvím, které se tady poskytovala zdarma ve své podstatě ani. A to bylo úžasné, za to si ti lidé tehdy vážili. Já mám na tebe první otevírací otázku, protože, jak říkám, je tady nějaká odluka časová. Zajímá mě lidsky, kdybych, Jani, před tebe postavil teďka tu Janu, se kterou jsem natáčel před 4 lety, a ty máš ty zkušenosti, které teďka máš, tak co bys jí řekla? Před čím bys jí varovala a z čeho bys naopak měla radost?
0: Těžko říct, protože jsem byla v takových těch, jak se říká, sinusoidách. Nečekala bych, že mě bude... nebo že mě potká to, co jsem zažila. Já, když jsem tehdy se pustila do té obrany těch lidských práv, mě to přišlo jako naprosto úplně v pohodě, samozřejmost, že já právo chápu jako nástroj k tomu, aby přinášelo tu spravedlnost a ta, jako lidská práva a tak dál a tak dál. A tehdy se po nich teda neskutečně šlapalo. Tak já jsem nečekala, co vlastně čeká tu společnost, taková ta nenávist, takové ty útoky, takové ty v podstatě tehdy cenzury. Mě tehdy zrušili na aktuálně blok po 10 letech, který, já nevím, měl tam, já nevím, pár set, vždycky tisíc prostě přečtení. Prostě najednou jsem zažila cenzuru, najednou jsem zažila ty střípky té totality. Jo. V podstatě mě to tehdy přinutilo a ta skupina přátel, tímto bych chtěla pozdravit Kroměřížskou a celý ten tým, který tehdy se prostě schopil a začal říkat běž prostě kandidovat do Senátu, to byl pro mě put sebeobrany, protože mě se začalo doporučovat, abych položila tu advokacii, že bych taky nemusela být advokátkou, že jinými slovy, že mě mohou zlikvidovat. Jako, já jsem to nezažila nikdy. Já jsem měla pocit, že když má člověk v ruce právo a tu obranu a tu to, takže se mu nemůže nic stát a najednou jsem zjistila, že může, takže opravdu jsem to zažívala, ale ty si to zažíval taky, takže prostě jsme u toho byli oba, takže já jsem z půdu takového sebeobrany, nebo říkám, když teda jako tam nebudou lidi mého typu, tak kdo tam bude za lidi jako jiného typu, takže zkrátím to. Ta Jana před těmi 4 roky nečekala tyto zkušenosti, které má. To znamená lidské zkušenosti, zkušenosti těch, co mají tu moc, že ti můžou zlikvidovat život, že najednou tady může být opět cenzura, že najednou prostě něco se ti může dít a ty nebudeš mít obrany. Takže jsem zažila, což já jsem nezažívala, vždycky jsem pomáhala lidem, zažívala jsem střípky pocitu bezmoci. A potom byla velmi důležitá ta skupina těch lidí, který se tenkrát kolem sebe semkli. Vzpomínáme si demonstrace na Václaváku, na Staromáku. Prostě pár těch odvážných se našlo, mezi těmi mi bylo dobře, ale říkám, přece tady se něco děje, co není normálního úplně. Takže ta Jana je prostě má více zkušeností. Kladla jsem si několikrát otázku, šla bys do toho znovu, kdyby zvěděla, co tě čeká, ty vulgarity, ty urážky, ty výhrušky, a tak dál, jo. Já bych asi do toho šla znovu, protože já prostě, když jako vidím nespravedlnost, tak jdu proti ní. Teď máme znovu takovou, řekla, éru těch větrných elektráren, kdy mě oslovují obce a také prostě zase hned jsem se toho chopila z pozice právní a bráním ty věci, když prostě vidím, že tam se říkají nesmysly a tak dále. Takže ta Jana je jako bohatší o spoustu zkušeností i teď z toho Senátu. Nikdo nečekal, že já budu zvolena do Senátu a ono se to stalo. Takže tam jsem se taky chvilku rozkoukávala, že jsem tam byla taková osamocená jako hodně chvilku, teď už to tak není, musím říct, že už přece jenom pár lidí, co jako jim jde o věc, tak jako tam jde. A hlavně ta senátorská průkazka mě je velmi důležitá, ani ne tak v tom Senátu, já to říkám všem, s kterými se potkám, já tu senátorskou průkazku využívám zejména mimo Senát. To funguje jak blázen, protože mám přístup k informacím na ministerstvech, otvírá ti to dveře, protože si tě nedovolí nikdo vyhodit, což by možná jinak si dovolili, jak tehdy si dovolili, že fakt nečekali, že já budu senátorkou. Já mám diplomatickou imunitu, já mám přístup k utajovaným informacím, už mi jednou z BISky vezli informace do Senátu, prostě utajované skutečnosti, takže jako myslím si, že potom člověk má více možností pro ty lidi víc udělat, protože je silnější. Já nepoužívám ráda slovo moc nebo podobné věci, silnější prostě s tou senátorskou průkazkou. No takže s tím jsem se trošku chtěla jako naučit pracovat a ono to nějakou chvíli trvá. Takže tak nějak se prostě stalo spousta věcí, mimo to, že teda jsem se stala šedesátnici, tak jsem se naučila pracovat během 2 let s tou senátorskou průkazkou, ale říkám více mimo Senát než Senátu, i když Senátu taky. V Senátu bych připomněla jednu věc a už skončím, že už mluvím dlouho na úvod, a to je to, že jsme se 4 roky neviděli. Takže se tam podařilo ze senátory, když to řeknu mého typu, že prostě neprošla Istanbulská úmluva před 2 lety, to byl obrovský tehdy úspěch, bych řekla, zdravého rozumu a všechny to překvapilo, takže občas se tam podaří taková věc, že skutečně ten Senát něco dobrého udělá a hlavně je tam vliv mimo ten Senát a dá se tam pracovat hodně, zvláště tedy pro právníka. Jo, takže vím, že se tam za mnou chodí jako radit lékaři, co a jak tam toto mají vidět. Takže si myslím, že jsem tam tak jako užitečná, i co se týká jako vysvětlování a podobně. Takže už jsem tam jak ryba ve vodě. První rok, 2 jsem se teda těžce rozkoukávala a ještě bych ráda pozdravila personál Senátu, že i když mě třeba někteří senátoři rádi neviděli a zabouchávali mi dveře před nosem, tak musím říct, že třeba taková ochranka a prostě administrativní pracovníci neskutečná pomoc a říkali, podporujeme vás, byla jste nám oporou v době covidu, to byly zase strašně příjemné okamžiky, takže už jsem se tam našla, už jsem tam jak ryba ve vodě a myslím si, že i hodně užitečná pro doufám si říct a troufám, že to tak je, i kdyby kousíčkem pro naše občany v České republice. A už mluvím, že už mluvím dlouho.
1: No, já tě nenechám tě mlčet dlouho, nemyslím si. Diváci, jak to vnímáte vy vůbec, ten příběh Jany z kontextu těch let, protože opravdu je to už nějaký čas, vy možná vzpomínáte na ty naše první rozhovory, tak nám napište. Tak nám napište, za co jste třeba vděční Janě, co naopak třeba zase, pokud jste v tom kritickém pásmu a byste vnímali, byste chtěli více od Jany, napište klidně také svůj komentář. Jani, mám otázku, ty jsi nahrála s tím Senátem. Ty nejseš úplně v politice nováček, nebyla jsi úplně nováček, když jsi dostala do Senátu. A je tam přesto pro tebe něco novýho, co jsi dozvěděla o české politice právě díky své zkušenosti ze Senátu?
0: Tak já nejsem nováček, protože já jsem kdysi jako studentka, ale když to řeknu mladá 25-nice, nebo kolik mi to bylo vlastně, prostě listopad 89, prostě studentka práv, potom jsem pomáhala v kampani v občanské fóru, tak jsem byla taková, říkám, mladé děvče kampani Václava Klause, pak jsem byla starostkou, když jako přijel na návštěvu jako prezident Miloš Zeman, Václava Havla jsem taky potkala kdysi, ještě jako říkám, koukala jsem na něj, jak tam hovořil s Václavem Malým, takže říkám, opravdu pamatuju hodně a právě když jsem se jednou ocitla shodou okolností, nebudu zabíhat do podrobností, to není podstatné, byla jsem rok v Poslanecké sněmovně jako poslankyně, tak můj závěr z toho byl tehdy, let, když jsem měla něco přes 30, tak říkám, už nikdy se tady v tomto prostředí neocitnu, toto není pro mě, já potřebuju prostě pracovat v té samosprávě, já potřebuju právo, paragrafy a v tom jsem se našla. A v okamžiku, kdy v lednu, tuším, no, 2020, tak jsem dostala ocenění právnička roku, co se týká veřejné právo, tak jsem stála na tom pódiu s tou kytkou a s tím oceněním a říkám tak, to by babička měla radost ze mě a teď prostě si napíšu ty knihy a teď prostě dovrším tu profesní nějakou dráhu, protože to byl můj sen. No a přišel covid. Tak já jsem začala hájit lidská práva a najednou jsem se ocitla během pár měsíců na úplně jiném prostě bardu, že Hamplová nepřítel, prostě když jsme, říkám, byli jsme u toho všichni. Takže najednou z toho pódia jsem během pár, když to řeknu pár minut, obrazně řečeno, prostě spadla úplně na dno a najednou jsem neměla právo publikovat a říkám, pane bože, co se to děje? Takže chci říct, že to byla moje zkušenost s politikou kdysi dávno, že moje prostě parketa je v odborné rovině, také tam říkám, byly nějaké úspěchy, což jako neříkám, jako abych se tím chlupila, ale takové jakoby pocit uspokojení z toho, že jsem tomu věnovala strašnou spoustu energie, kopala jsem za ty obce většinou proti státu, takže jsme tam prostě byli až často u ústavních soudů a tak, takže to byla moje parketa a najednou jsem byla opět v té jako v podstatě trošku donucena nebo motivována, spíš bych řekla, ne, donucena není to správné slovo, motivována. Říkám, přece musí tam jít lidé mého typu, nebo tam budou lidé jiného typu. No a co by mě ta politika přinesla nového politika dnes, protože prostě se strašně změnila technika. Teď nevíme, když jako vidíš nějaký příspěvek, je to pravda, nebo je to nějaká prostě nějaká, jak bych to řekla, malůvka. Prostě už jako jsem velmi, velmi střízlivá k tomu, abych věřila všemu, co hnedka uvidím. Je politika pouze titulků. Nečtou se obsahy, čtou se jenom titulky. Je obrovská vulgarita. Cílem politiky, já dneska, když jsem dneska se ráno podívala, když tak ráno monitoruju, co se děje, tak v podstatě stojí pět politiků a mě teď jedno, jestli jsou to opoziční nebo jiní, prostě stojí prostě pět politiků, takových těch nahoře a říkají, nenecháme je vydechnout, budeme je prostě ničit. Programem ničit než budovat je prostě to pro mě není program. Potom, že se hledá ne co se říká, ale kdo to říká. V okamžiku, kdy to říká někdo, kdo je nepřítel, okamžitě je to špatně. Ta politika je neskutečně nebezpečná v tom, že je často neskutečně agresivní, někdy velmi hloupá, někdy nebezpečná, teď jak je hodně proválečná tématika nebo taková. Jako musím říct, že poprvé od listopadu 89, a to tu politiku sleduju, nejsem jako jenom tak nějak bokem, že bych okopávala zahrádku a prostě jsem tam se podívala na nějaký prostě nápis. Teď jsem dokonce přímo jsem v parlamentu a někdy koukám prostě, úplně říkám, pane bože, to ti lidé myslí vážně, takže oni mají program, že budou jiným kazit dílo, někomu budou prostě hlavně urážet a prostě vulgarity, jenom co já jsem zažila ještě teď v poslední době, jak si může kluk, který má 30 let, teď tam někdy, já nevím, udělá vysokou školu a jenom proto, že jsem v politice, si dovolí mě vulgárně urážet nebo něco podobného, já mu to nemůžu ani oplatit, že jsem dáma. Takže jsem se strašně dlouho musela s tím naučit žít. Já už jsem to nezažívala, že jsem zažívala prostě slušné jednání samosprávě, když jsme dělali kongresy, 10 ročníků kongresu pro obce jsem udělala fórum municipal, tak tam byla super atmosféra, tam prostě a dodnes na to vzpomínají a teď mi říkali starostové, udělej zase něco, nebo udělejte zase něco, ať jako je zase nějaké příjemné prostředí, teď se to jenom útočí, uráží. Nemám z toho dobrý pocit v tom, že se nám to může vymknout z rukou. A nedej pánbu, aby třeba v Evropě se rozpoutal nějaký konflikt a podobně, protože mám pocit, že o to některým jde. Prostě mám z toho obavy. Takže proto říkám, jsem se v tom dlouho nacházela, jak s tím mám nacházet, jak s tím mám zacházet a v podstatě mně došlo to, že člověk musí nadále být v tom aktivní, nenechat to být těm druhým, protože ta Evropa teď bojuje o přežití, o Evropské unii ani jako nemluvím, takže doufám, že střední Evropa aspoň bude mít rozum a budeme myslet na svoje prostě občany, na svoje obyvatele, protože prostě o toto jde. My máme chránit je. Takže to je takový můj nějaký cíl, nebo malinký cíl, abychom chránili sebe sama, protože mám pocit, že jsme někdy zneužíváni.
1: Moc ti děkuju, Jani. Diváci, napište nám své názory. Vidíte to stejně nebo jinak, napište a děkujeme za sdílení. Jani, ty mluvíš o té ochraně státu, já se přesto chci vrátit ještě k tobě, jako k člověku. Protože, jak jsi mluvila, tak já jsem opravdu začal vzpomínat na to období, kdy jsme vysílali více a já si vzpomínám na mnohé ty kampaně, kterým jsem sám nemohl uvěřit, že vznikají proti tvé osobě. Neříkám, že jsme přátelé od dětství, neznáme se tolik, ale byl jsem v určitém období v kontaktu s tebou i s dalšími. Viděl jsem tu vykonstruovanost. Myslíš si, že ses, tak jak jsem tě poslouchal, že ses dopustila toho, že ten hněv, který v tobě zákonitě musel vznikat, protože to byly hrozný věci, ani co psali. Já jsem to četl taky. Že třeba ten hněv si dovolila ho neuvolnit, ale že ho spíš potlačovala v sobě, že ho tak, vlastně to pro tebe bylo tak neuvěřitelný, že si tohle někdo dovolí, že na místo ventilace to prostě spolkla, hromadilo se to v tobě ty roky. Připouštíš tohle, nebo si myslíš, že to je úplně mimo místo? Protože to mě napadlo, když jsi mluvila, že se tam nedošlo potlačení hněvu a toho, že ti bylo ubližováno ve své podstatě?
0: Připouštím to, protože já jsem skutečně to nějakou dobu naprosto nepřipouštěla, že je to možné. I kolem mě, vem si, že mám dcery, mám maminku a teď prostě na ní se to jako ventilovalo, jo? Jako co ta vaše, a teď tam padaly nějaké šílené vulgarity, já to nebudu samozřejmě citovat. Nebo mě chodili, mě teď dokonce i teď v poslední době, když to říkám s takovou nadsázkou, teď těm starostům mnozí se mě omluvili, už říkali, my jsme fakt tehdy jako si mysleli, že nemáte pravdu, jako v době toho covidu už se bránila lidská práva, my teď, když to vidíme, tak taky to už vidíme s nadsázkou a že prostě vám šlo opravdu o nás a tak, jo, takže to, teď to slyším po těch 5-6 letech. Ale tehdy, jak říkáš, prostě to bylo šílené, že já jsem někde šla a zavřeli mi dveře a nepustili mě do obchodu, že to prostě těch médiích proti nám hromadili a neumožnili nám se bránit. Jak říkám, mě zrušili blok, tehdy tuším doktoru Hnízdilovi, kolegovi Honzovi, prostě zrušili blok a takže my jsme najednou byli bezbraní. Když to řeknu, udělám skok k tomu senátu, mě senát dal obranu Senát se stal mou obranou, protože jinak jako já jsem, říkám, to přece není možné a co mám dělat. Takže skutečně se to asi ve mně hromadilo, ono mě to teď v podstatě říkali i ti lékaři, říkali, měli se trošku víc odpočívat, vy jste pořád prostě jela na plný plyn a chtěla bránit ty lidi, což jako dělám v podstatě i doteď, když spustili ty větrné elektrárny u některých těch obcí, tak taky jsem okamžitě se vzchopila a už jako tedy v plných sil. Takže, jak říkám, to je prostě moje povaha, jenom mě nenapadlo, že skutečně tady bude taková, nevím to, jak bych to řekla, prostě nějaká jako technika proti nám, prostě média, kdy my nebudeme moci. Takže říkám, ta bezmoc ten rok, dva byla teda jako velká. Říkám, co budeme dělat, když zase budeme mít ti, co prostě budou nám dávat nějaký takový křížky a budeme ti v podstatě nežádoucí, to jsem si neuměla připustit. Takže já jsem hlavně jednak toto a jednak jsem si neuměla připustit, že by toto opravdu bylo v demokratické společnosti možné. To zní jako fráze. Ale právní stát, demokratický stát vůbec není věc, na kterou bychom měli nějak lámat hůl nebo dávat jí přívlastky, které jí nepřísluší. Já mám pocit, že se dnes to používá jako obal, ale ve skutečnosti nebýt ještě lidí, kteří skutečně si pamatují tu předchozí dobu, tak teď se nazývá demokracie to, co prostě demokracie není a hrozí nám tady prostě něco, co někdo si třeba přeje i, aby tady byl válečný konflikt a pořád se to tak jako podsouvá. Prostě je to jako nesmysl neposlouchat tu druhou stranu, jak se říká, barikády, ale hlavně Česká republika by měla být naše, prostě to je náš domov a ten bychom měli chránit se vším všudy. To neznamená, že nemůžeme nikomu pomáhat, ale nemůžeme kvůli tomu zahodit svoje vlastní lidi. Podívejme se, co se děje v západní Evropě. Takže, jak říkám, opravdu se tady láme hůl prostě a je potřeba chránit ty základní hodnoty, které tu máme. A vůbec to není fráze. Vůbec to není fráze. No a potom samozřejmě lidé mého typu, kteří řeknou, jo, já jsem hodná holka z Moravy, ale nebudete mi tady říkat kraviny, protože prostě to tak není, no tak prostě mě nemají rádi, no já to chápu. Ale já jsem skutečně hodná holka z Moravy, ale umím ty paragrafy, pamatuju ještě dobu, kdy opravdu se nesmělo něco říkat a nechci tu dobu zažít taky, že se něco nesmí říkat, to prostě u mě neexistuje. No a ocitla jsem se v Senátu, jsem tomu rád, ještě tam 2 roky budu a uvidím, co dál, pokud mě bude sloužit zdraví, tak bych tam ráda pokračovala dál, že už jsem tam zkušená a myslím si, že takových zkušených hodných holek z Moravy by tam být jako mělo, nebo i chlapců z Moravy, nebo i z Čech samozřejmě, ale chci říct prostě, že chce to tam zkušených lidí, co něco umí a ne ty, co se jdou do politiky živit. My, co už máme prostě svoje, jak se říká, živobytí, svoje povolání, které naopak do toho senátu můžeme přinést, ať jsou to lékaři, ať jsou to ekonomové, ať jsou to právníci, tak jako nemělo by to být naopak. Jo, takže já třeba udělám takovou suvku. Mě třeba úplně fascinuje, jak někdo a média útočí na lidi typu, co dokáží v tom svém povolání něco prostě jsou úspěšní, jsou třeba i ekonomicky úspěšní, to by mělo být plus a ne minus. Ne ti, co tam prostě jdou a ten plat by takový neměli, kdyby nebyli v politice. Takže já někdy tak koukám, jako jo, ale jak říkám, to je to, že já už jsem v politice nikdy nechtěla být, když už tam jsem, tak zase tam chci být užitečná, chci tam přinést to, co jde, ale zatím jsem jako senátorka bych řekla úspěšná více mimo senát, i když v tom senátu se snažím udělat taky kus práce minimálně v tom hlasování a tak, ale nestrácím tam čas. Uměla bych tam stoupnout to jako to mě říkají, proč, že tam jako, co tam jako nemluvím. Říkám, no já tam mám prostě přijít a hodinu mluvit, říkám, to radši budu něco někde hodinu dělat. Jako, jo. Takže, ale říkám, to je můj přístup k veřejnému, k veřejné správě. No. Takže já se cítím doma hodně v té samosprávě, hodně teď se věnuju zase těm starostům a obcím a městům a těm, co to potřebují a využívám té průkazky tam, kde je to třeba. A hodlám to tak dělat dál, pokud to tak bude umožněno.
1: Díky za tu odpověď. Diváci, děkujeme vám za sdílení, za vaši debatu. Když si souhlasíte se mnou, dejte palec nahoru, pokud byste si ji přáli znovu v Senátu, dejte palec. A Janí, otázka, my si povídáme o tvých 4 letech v Senátu. Co ti dali, mě zajímá, a co ti naopak vzali? Existuje něco, co jsi kvůli politice ztratila a už to nikdy nedostaneš zpátky?
0: Co ztratila? No tak jako soukromí. Soukromí v tom dobrém i v tom špatném slova smyslu. V tom dobrém slova smyslu, že musím chodit, když jdu na nějaký větší nákup, nebudu říkat nějakou značku, prostě jdu někde na nějaký větší nákup, tak musím jít tak o hodinu dřív, protože mě zastavují lidé, občas se vyfotíme, občas si popovídáme. Včera zrovna mě paní zastavila u chlebu, že jsem si tam vybírala chleba a říká, jste to vy? Říkám, no tak doufám, že já jsem já. No takže jsme tam potom 20 minut popovídali a to jsou pro mě nejcennější okamžiky. Mě prostě to těší, že v podstatě to, co mi dali, že člověk může i senátorkou zůstat člověkem, což jako, já jsem říkám s mírnou nadsázkou. Někteří kolegové v politice, když už jsou tam dlouho, tak někdy musí trošku asi se souvat do nějaké té role mezi těma lidma. Já mám trošku pořád po 4 letech problém, že si musím trochu hrát na tu senátorku, protože mě nejlíp mezi těma lidma. Takže, ale to říkám s mírnou nadsázkou samozřejmě. Ale to, co mi dali, takže to soukromí, byť jako advokátka, že jsem měla hodně známé kauzy, tak jsem byla známá, ale hlavně mezi těmi obcemi a městy. A teď i mezi prostě jako, když to řeknu lidma u těch chlebů, prostě, tak si prostě zastavíme a popovídáme. Takže to jinak, potom co mi vzali nebo dali, možná je to dar, zkušenost, iluze, některé iluze, i když jako jsem moc po zkušenostech z politiky úplně zase tam s nimi do nich nešla, takže u některých iluze samozřejmě doba i zase trošku rozděluje lidi, že prostě politika vždycky rozděluje lidi a to by na ní vadilo a teď se na tom ještě cíleně prostě pracuje, namísto aby se hledalo, co nás spojuje, tak my se budeme rozdělovat, takže to, ale jinak jako ty zkušenosti považuji obrovsky za dar, protože si myslím, že v těch zkušenostech toho věku i té profese právní, to je trošku bonus pro ten senát, že si přečtu zákon a vím, o co go. Kolegové musí třeba něco nechat vysvětlit, což jako je pochopitelné, že mají jiné profese a je dobře, že jsou tam jiné profese. Já chodím zase za lékaři, co tady v tom zákoně by jako mohlo být. Takže že se tam umíme v tom senátu pobavit napříč i spektrem, mě velmi těší. Je to teď čím dál i jako víc, myslím, byť to tak nemusí vypadat. Ale takže zkušenosti mi dali, vzali mi neskutečně, říkám opravdu některé ty iluze, protože jsem, i slzy byly, prostě i slzy zklamání, nebo prostě jako proč mi to dělá, nebo proč tady toto píšou, takové šílenosti, teď přece to není pravda a to, takže slzy, nebudu se tvářit, že jsem pořád silná, jako ne, prostě jsem si sedla, ani jsem si televizi nepustila, říkám, proč mi takhle ubližují, když člověk se fakt snaží udělat dobré pro ty radnice a tak. No. Takže ona ta doba covidová hodně způsobila. Tam se strašně moc lhalo, strašně moc to, konec konců už to řada politiků přímo nebo nepřímo přiznala a udělalo to hrozně paseku na lidských duších a povahách a málo kdo nechce přiznat, že třeba chyboval v nějakém svém jako kroku. A místo, abychom teda dokázali říct, hele, no tak tady se toto stalo, někdo s námi něco zkusil v rámci i světa, jako já to dodnes nemohu pochopit, co se vůbec jako mohlo takového dít. A jak kdyby to v těch lidech zůstalo, taková ta nenávist někdy a zloba. A je to zbytečné, jo, protože říkám, hledejme, co nás spojuje, budeme to sakra potřebovat. A zejména Česká republika nebo střední Evropa, aby spolu držela Maďarsko, Česko, Polsko, Slovensko, tady ta čtverka si myslím, že by měla prostě nadále spolu držet a hledat to, co nás spojuje, protože to budeme sakra potřebovat. Jo? A vzpomeneme si na tato slova, protože jsou tady lidé, kteří nepočítají lidské duše, ale miliardy. A člověk to vidí, až když jsem přímo u toho někdy, tak říkám, pane Bože, přece to není možné. Jako no. A potom jsou to takové ty drobné radosti, které prostě přinášíme. Doufám, že i v Senátu musím říct, že